dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Není nad to, když je lidem dobře. A když je vše jak má být, tak se to obyčejně slaví jídlem. A nás jedno takové setkání čeká. Zvu vás na čajové drinky, na setkání s herečkou Alicí Bendovou a taky s šéfkuchařem Ivanem Vodochodským, který přijal výzvu a udělá jeden z dalších výherních receptů z předešlých let z našeho pořadu. Půjde o zajíce s černou omáčkou. A taky vám víc prozradím o úspěšné nové knižní kuchařce s komplet všemi sladkými recepty z našeho pořadu. Nazvali jsme ji Sladké Česko. Mějte se chutně, to vám přeje Patrik Rozehnal a užijte si s námi tento výjimečný rok. 10. ročník naší soutěže.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a dobře víte, že je to narozeninové vydání, tak se letos vypravujeme za osobnostmi Pochoutkového roku a teď mířím kroky k domu Ivana Vodochodského, proto abychom s ním znovu dělali recept, který se ocitl v roce 2021 na třetím místě díky porotě a byl to zajíc s černou omáčkou. Dělala ho tehdy Zuzana Kučerová, dneska ho bude dělat Ivan Vodochodský. Můžeme dovnitř.
1: No, prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
0: Bude stačit řidičský průkaz.
1: Tak si musíte dejchnout.
2: Dobře. Jsou otevřené.
0: Ahoj, Ivane.
3: Čau, nazár, ahoj.
0: Ty máš šunku na hrudi.
3: Mám šunku, protože jsem jí krájel, teďko.
0: Já teda musím říct, že na obrázku, ne jako, že seš od ní.
3: Možná jsem... Původně trošku zamaštěný od té šunky.
0: Ano, my to pro vás i hezky nafotíme, zaznamenáme všechno, co se týká teda zajíce na černo.
3: To taky, ty zajíc, samozřejmě zajíc je hezký recept, jo. Ale zajíci, za mých dětských let, jako to já jsem chodil, jako děti jsme chodili nahánět zajíce myslivcům, že jo, to se touklo klackama do stromu a byly stovky. Dneska o zajíce, jako natrefit, narazit na zajíce. Navíc teďko není sezona zajíců, takže já jsem tady mám sice kamarády myslivce, tak jsem pověřil, aby mi nosili zajíce, tak jsem se zbláznil, že jo. Takže zajíce nahradíme králíkem normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže.
0: Dobře, no tak jo. Tak jdem dovnitř teda, jo?
3: Uvidíme, jak se nám to dneska povede, no.
0: Černá omáčka, máš jíra?
3: Ne.
0: Nám všem známý Pavel Pospíšil, michelinský šéfkuchař, říkal, musíš to přebít něčím naprosto fantastickým, aby si se zbavil té fobie.
3: No a na to já mám, když se otočíš, tak za sebou tady vidíš celou polici plnou vína a to já přebiju úplně snadno tady tou záležitostí.
0: Já myslel úrovní toho receptu, dobře, tak budem chlastat.
3: Ne, samozřejmě, tak ten recept povýšíme. Já si to trošku
0: jako... můžeš trochu změnit.
3: Teď já si to trošku přizpůsobím, tak abych jako s tím byl ve svém svědomí srovnaný, jako že to je tak jako v pořádku kuchařsky a uvidím. No, ale říkám, o to je to zajímavější výzva a já se do toho s chutí pustím.
0: Ano, je to taková psychoterapie v kuchyni pro Ivana Vodochodského. Pustíme se do toho a zdravíme paní Kučerovou do Prahy.
3: Paní Kučerová, mějte se hezky, já vám pak předám informace. Buď vás budu pozdravit z blázince, anebo prostě tady od jídelního stolu.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, narozeninový, další díl a recept začíná. Ivan si vzal zástěru, hezky si ji zavázal.
2: Je tady krásné logo pochoutkového roku a chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
1: Podívejte se na web pochoutkovýrok.cz už teď a my vám zatím přidáme i informace, co budeme dělat. Je to recept, který se ocitl na třetím místě roku 2021, zajíc s černou omáčkou, tehdy ho dělala Zuzana Kučerová v Praze.
2: Jsem si říkal, že je škoda třeba nevyužít všech těch surovin, které tam paní Kučerová použila. Jo? Například ona toho zajíce nebo králíka, chcete-li, tak ho vaří vlastně ve vodě, kam dá kořenovou zeleninu, jen tak bez ničeho, a tu zeleninu potom vyhodí. Teď to je ta chuť, jo? Takže já jsem se rozhodl, vlastně nezměníme suroviny, ale změníme technologii a změníme to, že to vytěžíme na 150% a v každém případě by tam nemělo chybět červený víno. Neměla by tam chybět slanina a přidám ještě pár jalovčinek, jalovce.
1: Tak co potřebujeme?
2: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. Dvě cibule na základ, kořenovou zeleninu.
1: Ty máš už přichystanou, hezky nakrájenou, na hrsti aspoň kolik budeš potřebovat?
2: Je to asi tak 300 gramů kořenový zeleniny.
1: Dobře.
2: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strohání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
1: Zhruba po 100 gramech.
2: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku té omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl, no citron je podstatný, jako to.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce, teda pana králíka, inženýra v našem případě, ale uděláme si špalíčky ze špeku a prošpekujeme. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. No a zbytek slaniny, kterou jsme nenacpali, do králíka si nakrájíme na kostičky a použijeme do základu. Králíka osolíme. Platí takový pravidlo, aby si věc nepřesolil, ale dobře nasolil, tak by mělo být 20 gramů soli na kilo masa. Dobrý samozřejmě je, pokud je čas, tak toho králíka nasolit na pepři den předem, aby ta sůl se dostala dovnitř.
1: A nevytáhne to vodu?
2: No, to je taková pověra. To je pravda na půl, jo. Není to pověra, je to pravda. Ano, sůl vytáhne z masa vodu, ale ona ji tam zase potom vrátí, jako jo. Máme pepř. Samozřejmě pepř čerstvě mletý. Dvakrát říká otočit mlínkem nad každým stehínkem.
1: Ale jak krásně voní.
2: No a teď včil, Patriku, se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
1: Barvy žet,
2: jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Miluju práci s litinou.
1: Ty koveš?
2: Ano, já miluju práci s litinou, ale ne jakožto kovář, ale jakožto uživatel kuchařský. Tak do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu si dáme kus přepuštěného másla.
1: V jakém poměru?
2: Vodouchův poměr, to znamená podle voka. Jako voko. Prostě v poměru, abych to dal 1:1.
1: Jo.
2: Jeden díl sádla, jeden díl máfla. A nejprve si opečeme taková čistéhna.
1: Položíme a necháme, až se tak jako samo uvolní maso.
2: Základ, když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehunce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočárna divočina, takže ten králík nebo zajíci zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo, a to je v podobě alkoholu, tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. A má tam zůstane chuť těch švestek, protože budeme dávat švestky do té omáčky, tak tam zůstane chuť švestek, takže zalijeme a zapálíme.
1: Aha, trošku moc, plameny výšky 1,5 metru.
2: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic.
1: Jo, mýval si hezkou digestor, teď se trochu zeškvařila.
2: To ale možná barák bude hořet, že jo, jak to šlo krásy do toho. Samozřejmě pokud nemáš digestor zasviněnou tukem, tak se nic nestane, že jo. No a švestky, nebo alkohol odhořel, vyndáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu. Takže u základu je potřeba si to odstát. Opravdu stát, míchat, pak, když se nám to už napaluje, použiju trošku vývaru nebo nějaké tekutiny, povolím a zase jedu dál, dokud nemá ten základ poženou barvu. Jak se říká, my to chceme trošku tmavší, nechceme úplně hnědou, ale chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, a vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
1: Nové koření, pepř, bobkový list,
2: dymián a já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
1: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
2: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím dát celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
1: Spařené.
2: No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
1: A případně okyselíme citronem, šťávou.
2: Ochutnáme, ale mi se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
1: Králík je hotový.
2: Já jsem spokojený, no tak ochutnej. Dobrý, viď?
1: Tam je cítit víno. A ty povidla vlastně paradoxně nejsou tak dominantní.
2: Nejsou a je to člověče něco mezi. Chuťově bych posunul něco mezi zvěřinou na zelenině, na divoko, svíčkovou, prostě taková kombinace, fakt dobrý. Dobrý. Jinak ta černá omáčka se dělávala v rodinách českých, na Vánoce hlavně, a vydržela celý vánoční svátky, celý týden vlastně vydržela na plotně a přelivaly se s ní věce, které zbyly, buď vánočka, že jo, nebo kus kapra, který zbyl, že jo, nebo kus zvěřiny, když byl, takže proto, nebo se jedla jen tak, jako tak černá omáčka se...
1: Když to vydrželo až na nový rok, tak třeba z trochu uzenýho.
2: Přesně, z trochu uzenýho. Prostě černá omáčka se používala během svátků celý týden.
1: Tak to slyšíte, vážení. A na začátku tomu tolik nevěřil, té chuti tolik nefandil a nakonec si pochutnal Ivan Vodochodský podle receptu Zuzany Kučerové, která s ním byla na třetím místě tehdy. Pochvala pro ní.
2: No tak my jí děkujeme, zdravíme. Já se omlouvám, pokud bude mít paní Zuzana pocit, že jsem jí ten recept jako pokazil, nebo tak. No. Tak já myslím, že jsem prostě jenom použil, mě bylo líto, že vyhodila tu zeleninu kořenovou, flamboval jsem to slivovicí, že jo?
1: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
2: No a jí tam chytnul barák malem, ale bylo to hezký, bylo to dobrý.
1: Ten recept Ivanův najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz. Je tam i ten původní recept od paní Kučerové, i z fotka, až můžete oba recepty porovnat, vybrat si toho svého favorita a pak na konci roku i hlasovat, protože o to jde. My budeme hledat recept desetiletí s vámi, proto tyhle recepty opakujeme a proto i příště bude zase další z našich kolegů, tentokrát Roman Paulus, dělat dortovou omáčku Marie Hostinské, což je vlastně svítek.
2: No tak já doufám, že ale, že Paulus tak nezapůsobí jako já a doufám, že některý z mých receptů se dostane do toho finále toho desetiletí. Jako. A jestli ne, tak teda uvidíte.
1: Těmito slovy se loučí a na příště se těší i Ivan Vorchocký. Měj se krásně.
2: Přeju dobrou chuť a mějte se hrozně fajn a jeste dobrý věci.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Všem příznivcům dobrého jídla připomínám, že tenhle rok je pro nás výjimečný. Rok 2026 je už 10. pochoutkovým rokem v éteru, a tak jsme se rozhodli to připomenout všemi výherními recepty z předešlých let, které postupně v průběhu toho času dělají naši příznivci a přátelé z řad profesionálů. Dnes to byl Ivan Vorochodský. Příště se můžete těšit na Romana Pauluse. Někdy příště zase na Naďu Konvalinkovou, Vojtěcha Vrtišku, Josefa Maršálka nebo Jaroslava Sapíka. Ti všichni si rozebrali 36 receptů, které vyhráli v předešlých letech. Získali už svou cenu. Ale teď a v tomto roce i díky vám bojují o takzvaný recept desetiletí. Volit ho budeme až v závěru roku, až odvysíláme všech těch 36 výherních receptů z 9 let naší soutěže. V tom 10. roce si je připomínáme. A opět půjde o velké ceny. I vy, co budete hlasovat, si o ně zahrajete. Všechno se zavčasu dozvíte. Teď se můžete podívat na ty zatím předělané recepty na stránce pochoutkovýrok.cz a za chvíli už se těšit na to, že ochutnáme i čajové drinky. To nás ještě dneska čeká. Stejně jako návštěva jedné herečky, rada z etikety Ladislava Špačka anebo soutěž o naši novou knižní kuchařku Sladké Česko.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jolena Nováková si v rámci našeho narozeninového pochoutkového roku zašla za Jiřím Boháčem. Jiří je tea-tender, to je čajový specialista. Je průkopníkem nové gastronomické odbornosti a v rámci toho musí umět čaj správně připravit, naservírovat, ale taky musí umět čaj degustovat, ochutnávat a charakterizovat. Další disciplínou, kterou musí výborně zvládnout, je mixologie, tedy míchání čajů a taky drinků na bázi čaje. Jiří Boháč o čaji říká.
1: Je to nápoj, který má v sobě hořkost a ta hořkost ustupuje nebo se proměňuje někde v nějaké ovocné tóny nebo někde více dřevnaté, nějaké čokolády, karamely a to všechno v tom čaji je skryto. Ten čaj sám má už určité preference k tomu, jaký chutě tam podpořím. Někdy to je víc ovocnější tóny, tak samozřejmě si to potom přitáhne samo to ovoce. Některé čaje mají přirozeně v sobě vůně pošeříku, jasmíny, takové ty jarní květy, takže když se tam spojí se sirupem právě z nějakých takových hezkých bylinek, tak to tam krásně padne k sobě.
2: Do koktejlu se hodí jakýkoliv čaj, od jednodruhových až po čaje blendované, tedy čajové směsi.
1: A samozřejmě ve výsledku se snažím to doladit jenom tím, aby to bylo jako příjemně kyselo, hořko, sladko, slané, jo? Aby to bylo jako vybalancované.
2: Po kterém druhu čaje kdy sáhnout, záleží na náladě nebo třeba na počasí.
1: Jiný čaj přirozeně člověka přitahuje v horkém dni a něco uprostřed třeba nějakého jako podzimního sichravého dne. Je to tak, že čím máte světlejší čaj, tím přirozeně je to ochlazující nápoj a čím tmavší, tím víc prohřívá.
2: Tak co bychom si třeba namíchali?
1: Upřímně, já miluju mojito. Miluju mátu, limetu a třtinový cukr. Vždycky jsem si říkal, že jestli se některé ingredience hledaly, až se našly, tak jsou to právě ty tři. A vždycky jsem měl rád variantu nealkoholickou u mojita a mrzelo mě, že se tam dává pouze sodovka, že to vlastně ta chuť té máty, že se jako nesintenzivní, dá se říct, že se jenom naředí tou sodovkou. Výměna za zelený čaj, připravený ať už studenou variantou, tedy macerováním, nebo klasickou formou a schlazením, do toho konceptu té pikantní máty, kyselé limetky a sladkého cukru najednou vložil hořkou složku a skvěle to chutná.
2: Tmavým čajem můžeme bojovat proti fyzické únavě. Světlé čaje, třeba zelené nebo bílé, člověka povzbudí při mentální činnosti. A drinky z čaje servírujeme do skla.
1: Samozřejmě ta vizuální stránka je velice důležitá. A v momentě, kdy to člověka přitáhne, to je jeho pozornost zrakem, a teď přijde k tomu a přičichne, zjistí, že to nádherně voní, pak ochutná, no tak to je ten asi nejkrásnější zážitek, který z gastronomie máme.
0: Říká čajový specialista Jiří Boháč. Zkuste, namíchejte a ochutnejte. Povídání o čaji a nejrůznější doporučení, co s čajem namíchat, najdete i teď na stránkách www.pochoutkovýrok.cz. A vychutnat si dobrý čaj pak můžete třeba i u dalšího povídání, tentokrát s Alicí Bendovou, s herečkou a hostem našeho pořadu už za malou chvíli. Spovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
3: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posadili jsme se na chvilku po písničce a uděláme si malé setkání s jedním z našich dalších hostů. Se mnou je tu stále Naděja Konvalinková a pozvali jsme si...
1: také Alici Bendovou.
0: Herečku, bývalou dobrý modelku. Den. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak moc ostré máte ráda?
2: Já mám ráda hodně ostré jídlo, ale musím říct, že teď jsem, nebo teď, minulé léto, když jsme grilovali, čem strašně rádi grilujeme, tak jsem si dala takovou žlutou mrchu zkroucenou. Ona vypadala tak jako hrozně, jako
1: nenápadně.
2: Jsem říkala, ta je krásná, to bude určitě dobrá, ta bude lehce pálit, tak jsem myslela, že se zblázním. Takže asi půl hodiny jsem si také držela utěrku, že opravdu člověku kapou sliny. Jako, je to opravdu strašně nepříjemný stav, píská v uších a je tak jako na omdlení.
0: Píská v uších?
2: Úplně zalehnou uši a píská v uších, ale fakt hodně. Jakože opravdu jakože na omdlení.
1: A věřím, kde se sehnala takováhle potvora?
2: Ona se normálně prodává běžně ve velkých řetězcích. Je tam tak jako schovaná mezi těma ostatníma papričkama, které jsou třeba jako chalapeno, to je taková paprička pro mě příjemně pálivá, nebo jsou tam takový ty malý jako vietnamský papričky, ty mám taky ráda, ale tohle teda to byl nářez. A tu jsem teda nedala a už ji nikdy dávat ani nebudu.
0: Takže... abychom viděli, čemu se vyhnout, jo, tak je podlouhlá, je baňatější, jaká je?
2: Je právě taková jako spláclá, malá, spláclá a úplně vypadá, jako kdyby byla už po smrti.
0: To je z ní potom člověk.
1: Ještě takhle kope.
2: Ještě kope. Mrka jedna.
0: Co vás na té exotické kuchyni tak přitahuje?
2: Ta směs těch chutí. Ty bylinky, které prostě, my samozřejmě používáme dobrý bylinky, jako tady u nás, ať je to petrželka nebo libe, já miluju libeček a hodně libečku do polívky. A všichni říkají, no ale ty tam nedáváš jako žádný jiný jako koření nebo kořenící směs. Nedávám samozřejmě, protože není potřeba, protože ten libeček je tak výrazný a tak výborný. Ale ta asijská kuchyně má prostě ty bylinky jiný, jako je koriandr, thajská bazalka, citronová tráva. A ta směs těch chutí a těch arašídů a toho pálivého, to je pro mě prostě, já to miluju, miluju. To bych se ujedla.
0: Alice, na čem teda ujíždíte? Jako co teda, když už zřešíte a když už teda prostě, jako, tak to si teda dáte bez ohledu na to, co držíte za zásady?
2: Já řeším celkem často, musím říct, ale pak se teda snažím se držet, protože je to... Já bych řešila pořád, moje maminka je prostě třeba moje... Já si myslím, že to mám po ní, tu obrovskou chuť k jídlu, ségra to má taky. A mamka je prostě velká žena celá, je velká, vysoká, veliká, takhle do všech stran. A já to tam je, prostě máme to v genech. Takže pak, když se vždycky takhle jako rozjedu, tak se pak zase musím hezky jako stáhnout a snažit se prostě jíst jako pravidelně a nepřejídat se. Ale
0: čím se rozjedete?
2: No, třeba stačí chleba svrčovický. Jsem tak strašně šťastná a máslo.
1: Chleba
2: a máslo, to je prostě absolutní bomba, já to miluju.
1: Miluju. Je.
2: Že jo, posolenej, ježiš, to je nádhera. Třeba i řekvičky trochu česneku čerstvího na to. A nemusím ale nic k tomu. A nebo chleba ze škvarkovou pomazánku a doma dělanou, že jo. Nebo prostě jenom klasický škvarky. To je jako bomba, no.
0: Co dělá sestra?
2: Moje sestra, Andrejka Lišková, je cukrářka.
1: A je.
2: Máme problém, jako fakt máme problém, obrovský.
0: To nebude geneticky.
2: Ona je ještě navíc výborná, ty dorty dělá dobrý, já nemám ráda jako přeslazený. A tohle je přesně jako je ten dort, kde cítíte trošku té soli, trošku cukru, je to prostě dobrý, no. A dělá takový umělecký díla, až bych řekla, jako jo, že ona si fakt s tím
1: hraje. Čili, že třeba když že chce nějaký obraz udělat, nebo něco, třeba knihu někomu darovat,
2: přesně,
1: udělá,
2: to jako knihu. Auto dělá, aha, motorku a takové.
1: No to je krásný.
2: Je to hezký, no. A taky dobrý, bohužel.
0: Takže rodinné oslavy jsou zajištěny.
2: Zrovna zítra máme jednu a pozítří máme další, takže máme zajištěno. Dorty máme. Může přijít kdokoliv a fakt máme dortu dost.
0: Povídání s Alicí Bendovou, nečekaně děkujeme moc.
2: Taky děkuju.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: S radou z etikety přichází i dnes do vysílání Ladislav Špaček, milovník bontonu, odborník na tuto oblast, kterou prověřil už i prezident Václav Havel, když ho vzal do svých služeb. A tak Ladislav bude dobře vědět, kam patří miska na salát a kam na kompot. Jak se v tom zorientovat na stole?
1: Saláty jsou nejenom zdravé, ale také oblíbené součásti stolování. A proto bychom měli vědět, jak s nimi zacházet. Tak především, když hospodyně servíruje, zakládá pokrmy na stůl, salát patří doleva, vlevo od talíře. Kompoty naopak patří doprava. To proto, že kompot jím lžičkou v pravé ruce a salát jím vidličkou v levé ruce. Vždycky to musíme tomu hostovi usnadnit. A i příbory zakládáme tak, jak je potom host bude používat. Jestliže budeme servírovat špagety, tak na levé straně bude ležet lžíce, na pravé straně bude ležet vidlička. Jestliže budeme potom ještě mít dezert, tak stejně tak založíme opačným směrem, založíme i dezertní příbor.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

A takové bylo to naše dnešní krásné setkání. Chcete-li si připomenout i oblíbené sladké recepty, tak kromě našeho webu je teď kompletně všechny, ty, co jsme odvysílali, najdete ve speciální nové, té největší dosud vydané kuchařce, nazvané Sladké Česko. Tuto kuchařku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Je úplně nová, z tiskárny ještě teplá a vy ji můžete mít, když si objednáte přes stránky Pochoutkového roku. A pozor, najdete v ní 170 sladkých receptů, převážně od našich posluchačů. Své favority ale přidali i naši porotci, i já. U každého receptu je fotografie, přesný popis surovin i postup, jak docílit stejného výsledku. Jsou to ty obyčejné domácí recepty, které prošly sítem naší poroty a některé z nich třeba i zvítězily. Všechny ty recepty i dosud nevydané najdete tedy v té naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Objednat si můžete i telefonicky. Stačí ve všední dny a v pracovní době zavolat na číslo 724 819 319. Opakuji ještě jednou telefon pro získání objednání tedy kuchařky Sladké Česko. 724 819 319. A protože nejsme skoupí, tak my o tuhle kuchařku i soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, z čeho byl kozičkový dezert dělaný Naďou Konvalinkovou. Z jakých plodů? Byl to černý bez. A dobře to věděli? Jana Žežulová z Klatov, další Jana ale Kozová z Mělnického Vtelna a Renáta Janovská z Chotěboře. Tihle tři od nás dostanou poštou knižní kuchařku Sladké Česko i s mým podpisem. A další tři kochařky už připravujeme do nové soutěže. Ptám se vás tentokrát, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vodochodský králíka. Za A vzplál velký oheň, anebo za B vylil omáčku do dřezu. K jaké nehodě málem došlo, když připravoval Ivan Vodochodský králíka? Pokud si myslíte, že vzplál velký oheň, budete posílat soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský při přípravě vylil omáčku do dřezu, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Posílat můžete teď hned, nebo kdykoliv, až do půlnoci z úterý na středu, pak nám soutěž končí, vyhodnotíme ji v příštím pochoutkovém roce a vy si ji můžete připomenout, pokud jste to nestihli, na stránce pochoutkovýrok.cz. Držím vám palce a doufám, že budete poslouchat i příště náš magazín, který pro vás tak s láskou a radostí připravujeme už 10 let. Před dalšími zprávami se pro tuto chvíli loučí Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.

Tato krásná lidová píseň otevřela naše dnešní pátrání po dalším z utajených pokladů, který nás v roce 2010 dostal na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jejím sokolnictví a vydáme se za ním do Prahy a jižních i východních Čech a částečně i na Moravu. Díky finalistce soutěže Děti a píseň Dorotě Nevělíkové z Vizovic, která nám teď onu krásnou baladu o Sokolovi dospívá až do konce.

0: Pokud vám připadá zvláštní, že nás na seznam UNESCO dostalo právě sokolnictví, vězte, že tento historický způsob lovu je na našem území znám už od dob Velké Moravy a 9. století. Chovem dravců byl proslulý především kníže Svatopluk a pokud se přesuneme v historii do století 14., významným sokolníkem byl také Karel IV. Tehdy se sokolnictví velmi rozmohlo, o čemž svědčí i dnešní názvy měst a obcí, jako Sokolov, Sokoleč či Sokolnice. Za Rudolfa II. Vzniklo velké sokolnické zázemí přímo na Pražském hradě a tam se teď spolu vydáme, do paláců Černínského a Nostického, v jednom sídlí ministerstvo zahraničí a ve druhém ministerstvo kultury. A v obou těchto institucích pracoval muž, jemuž vděčíme za všechny tuzemské zápisy na seznam UNESCO. Odborník na světové kulturní dědictví Michal Beneš. A právě s ním jsem rozebírala, jak ona složitá procedura zápisu našeho sokolnictví na seznam UNESCO vlastně probíhala.
1: Návrh zapsat sokolnictví na seznam nemateriálního dědictví lidstva byl nápad, který vzešel z veřejnosti. On byl opřen o české sokolníky, kteří si našli stezičku na ministerstvu zemědělství, které to tu nominaci podpořilo. V České republice se to nořilo z dola a to bylo dobře a takhle to má být a je to linie, která je doporučovaná i UNESCO samo tohle to chce. Druhý mohutný impuls byl, že my jsme byli osloveni. To nebyla naše iniciativa. To byla iniciativa Spojených arabských emirátů, aby se Česká republika připojila k nominaci, kterou oni prezentovali. To byl projekt, kde od začátku bylo dohromady 9 států ze 3 kontinentů, Asie, Evropa a samozřejmě ten arabský svět. Proč si vybrali Spojené arabské emiráty zrovna Českou republiku? Byla oslovena proto, že si vybudovala velmi silnou pozici tím, že stála u zrodu příslušné mezinárodní úmluvy. Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Já si myslím, že je to jedna z mála světových úmluv, kde ten impuls k ní, ten základní, vzešel z České republiky. Úsměvné bylo, že tomu arabskému světu na tom tak záleželo, že přijeli do České republiky intervenovat, aby jsme se k té nominaci připojili a mělo to pro Českou republiku nedozírné důsledky.
0: A jaké byly právě ty benefity a případně nějaké potíže, které to přineslo?
1: Spojené arabské emiráty mají mezi arabskými zeměmi trochu zvláštní pozici, jak vlastně vidíme i dnes. A oni nás považovali za své obrovské spojence. Takže když jsme kandidovali, už jsme byli zvoleni do toho řídícího grémia. A bylo to díky vlivu arabských zemí a jejich přátel.
0: Když to ještě vztáhneme úplně konkrétně na sokolníky samotné, tím zápisem se mohou chlubit, je to natolik zásadní a validní argument, pokud poté prezentujete někde to nemateriální kulturní dědictví, že jak si to otvírá brány úplně všude. Vy máte určitě zkušenost s tím, jak to funguje.
1: Držitelé těch statků jako ten zápis využívají, protože je tu text té úmluvy o tom, že je potřeba, pakliže je dotyčný statek nemateriálního dědictví zapsán, že je potřeba vytvářet podmínky pro jeho zachování, což mohou být podmínky právní, morální, výchovné, finanční a tak dále. To už se nechává na těch jednotlivých státech, tam se jenom ukazuje, co všechno. A mimo jiné také podmínky v oblasti publicity.
0: A my se o to snažíme, o tu propagaci tady tohoto kulturního statku, z čehož plyne, že tuzemské sokolnictví nezahyne, což konec konců i za chvíli uslyšíme od našich dalších hostů. Já moc děkuji Michalu Benešovi, jemuž vděčíme za veškeré naše zápisy na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Moc děkuji, pane doktore, a naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: A z historie se teď vrátíme do současnosti. Klub sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty měl lví podíl na našem zápisu na seznam UNESCO. Združuje dnes více než 500 členů a má pobočky po celé republice. A jeho jednatelem je rodák ze severních Čech a vášnivý sokolník Tomáš Kunca. Kdo se vlastně může stát sokolníkem?
1: Podle mě to je tak, že to má v sobě trošku ten člověk. Buď to může mít samozřejmě od předků z rodiny, kdy zpravidla jsou to muži. Dneska už začíná být mnoho žen v sokolnictví, takže někdo z rodiny, ale stejně tak jako u mě, v mém případě to bylo tak, že jsem z ničeho nic v pubertálním věku najednou měl to štěstí potkat sokolníka a v podstatě jsem zjistil, že to je to, co asi chci v životě dělat a plnohodnotně mě to naplňuje.
0: No a čím to bylo? Co vás uchvátilo na tom?
1: Tenkrát, když jsem se setkal se sokolnictvím úplně poprvé, tak jsem pořádně netušil, co to znamená. Ale je to určitá láska k těm dravcům a určitý obdiv. A myslím si, že to byl ten první pohled na mladou jestřábí samici, který nezapomenu a který si neustále připomínám se svým každým dravcem, kterého mám a kterého cvičím a používám pro lov, kdy se dokážu na toho dravce dívat prostě hodiny a hodiny, pozorovat ho v těch jeho náladách při tom lovu. A to si myslím, že z těch sokolníků a toho vztahu mezi tím dravcem a sokolníkem dělá to pevné pouto v tom sokolnictví.
0: My víme, že jsou dravci nízkého a vysokého letu, tak si zkusme vysvětlit, jak vlastně se to pouto, o kterém jste mluvil, rodí.
1: Ačkoliv je sokolnictví více než 4000 let staré, a mohli bychom si říct, že už všechno víme, všechno známe, tak každý ten dravec je jedinečný individualista a ten výcvik vždycky probíhá trošičku jinakým způsobem. Ten prvopočátek je samozřejmě nějaké navázání vztahu s dravcem, kdy si ho zpravidla od chovatele přivezete domů. Nejdřív musíte vycvičit v tom, aby začal akceptovat své okolí. Jednak toho člověka, lidi okolo, auta, cyklisty, všechno možné. Psi hlavně, pokud je používáte v sokolnictví při lovu. A tím hlavním klíčem k úspěchu v sokolnictví je hlídání takzvané kondice. To je v podstatě váha toho dravce. A buď je teda ve vysoké kondici, kdy ten dravec ještě má zpravidla strach, projevu nějaký stresový chování, nechce žrát a nemá úplně ochotu se k vám vracet. A jakmile snižujete tu kondici, tu váhu, musíte postupně, nemůžete ho vyhladovět během týdne, to je špatně, musíte postupně malými kroky ho snížit tu váhu na takzvanou loveckou kondici, kdy ten dravec je mnohem méně náchylný ke stresu a zároveň má začíná vnímat i jako zdroj potravy. Není to úplně nejlepší, když vás vnímá jako potravu jako takovou, protože to vás potom začne lovit. To není úplně chtěné chování, ale pro ně je lovit úplně normální a sokolník je v podstatě už jenom tím nástrojem toho dravce.
0: Mimochodem, se kterými z těch dravců se vám pracuje nejlépe? Dá se nějak odlišit charakter orlu od sokolu? Protože to jsou přesně ti reprezentanti toho nízkého a vysokého letu, tak liší se nějak povahově, když to řekneme takto lapidárně?
1: Určitě se liší. Je tam velký rozdíl mezi právě orly, sokolovitými dravci a dravci nízkého letu, což je zpravidla jestřáb a krahujec. Mně nejblíže jsou právě dravci nízkého letu. Je to nějaká má obliba v jestřába a krahujec. Líbí se mi ten způsob lovu, jaký mluví, jejich povaha. Sokoly jsou naopak klidnější, ale zároveň náročnější pro výcvik, protože to finále toho krouživého čekání je velmi, velmi těžké a můžete udělat během toho výcviku několik chyb, které vám toho dravce můžou naprosto zkazit pro celou sezónu i pro celý jeho jako život v sokolnictví. Takže výcvik sokolovitého dravce ke krouživému čekání není vůbec jednoduchý. A ti orly, to jsou samozřejmě majestátní dravci, jednak to zabere mnohem více času, ale jakmile se tam naváže to pouto s tím orlem, tak myslím si, že se jedná o celoživotní vztah. Velmi, velmi pevný a pakliže se povede výcvik toho orla úspěšně, tak se jedná o taky velmi krásné sokolnictví.
0: Znamená to, že sokolníci pracují víc se samci dravých ptáků nebo se samicemi?
1: No tak v sokolnictví je to trošičku jinačí. U dravců obecně pro posluchače samice je zpravidla o třetinu větší než samec, tato my samcům menším říkáme terčci a díky té rozdílnosti ve velikosti se používají i na lov jiné rozdílné zvěře. Proto ten sokolník, pokud má dostupné třeba více pernatou zvěř, jako bažanty, kachny, tak zpravidla sáhne třeba u jestřábů pro samce, kdežto pokud má víc třeba zajíců možnost lovit, tak si samozřejmě bere samici. A není dobré přetěžovat toho jedince, to znamená, se samce byste nešla na zajíce, protože je to nebezpečné, těžké, velké a pravděpodobně by nebyl úspěšný. Dlouhodobě je vypozorováno, že samice jsou klidnější, kdežto ti samci jsou zpravidla takový impulzivnější. A nechci říct, že hůře cvičitelní, ale je tam určitá taková míra neustále nejistoty, ostražitosti. Jo? Ten samec v té přírodě je menší, on se i trošku bojí té samice. Takže i v tom výcviku se to projevuje, že ty samice jsou klidnější, povahově lepší a ti samci jsou takový impulzivnější.

0: Tak milí posluchači, pokud chcete vědět o historii sokolnictví, ale nejenom sokolnictví, ale také rybářství, lesnictví a myslivosti obecně, měli byste se vypravit na zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou, kde se právě nacházím s jeho ředitelem Václavem Kinským. Dobrý den.
1: Dobrý den. My jsme pobočka Národní zemědělského muzea, ale jak jste vyjmenovala ty obory, tak my jsme vlastně nejstarším muzeem dvou oborů, a to je lesnictví a myslivost. Od roku 1842 tady funguje pro veřejnost muzeum. No a teď jsme v expozici sokolnictví, která tak nějak s tím konvenuje, protože je to tradiční součást myslivosti, to znamená lovu zvěře. Zároveň asi, řekl bych, jedna z nejelegantnějších. Jsou různé školy toho přístupu k tomu lovu, sokoly nebo dravci vůbec. A mě zajímá na tom to, jak je vlastně tato expozice prospěšná pro poznání běžných lidí. Protože to, že sokolníci ví a myslivci ví o dravcích spoustu věcí a cvičí je, tak to je samozřejmě jedna věc. To, že jsou to nějaké prastaré tradice, které my máme za úkol jako muzeum udržovat, to je další věc. Ale my tady chceme zdůraznit i to, jak sokolnictví pomáhá dnešku. Protože to není samoučelná věc, zábava, ale je to v podstatě věc, která pomáhá lidem, vlastně nám všem.
0: Teď bychom měli asi říci čím, aby to lidé věděli. Tak asi už někteří slyšeli o tom využívání na letištích, ale vy jste mě překvapil, že to vůbec není pouze tady toto současné využití sokolů.
1: Princip toho je vlastně hlídání prostor, to znamená ano, letiště, ohlídání toho prostoru proti drobnému ptactvu. Nicméně stejným způsobem se hlídají skládky. A teď v současné době se dokonce cvičí dravci proti dronům. Takže to jsou prostě věci, které veřejnost vůbec neví, zejména o těch skládkách, protože to je bezpečnost nás všech, a zejména těch letištích také, jo, protože asi všichni ví, jak je fatální střet prostě s hejnem drobného ptactva do motoru a tak dále.
0: Tak na letištích brání tedy dravci tomu, aby se zkomplikoval letecký provoz. Na těch skládkách oni mají vyloženě čistící funkci, či jak?
1: Ne, je to zase odstrašující hlídací funkce toho prostoru, protože samozřejmě drobný ptactvo, ale i třeba kavky nebo straky, tak roznáší ty zbytky z těch skládek, které jsou plný infekcí, plísní a tak dále. To znamená, ten dravec má dohled nad tím, aby ty ptáci nebyli v klidu a vlastně nepustili se do toho prostoru, kde je ta skládka. Prostě sokolnictví je velmi prospěšná součást myslivosti.
0: Měli bychom si také říci, že tady ta expozice je unikátní v tom, že je to největší expozice, vy říkáte, v České republice, ale ono je největší v Evropě, která se týká sokolnictví. Je to expozice nová, tak jak jste k tomu všemu, co tady naši posluchači uvidí, pokud sem přijedou, vlastně přišli?
1: No, je třeba říct, že tady již malá část expozice byla a my ji dotváříme vlastně do podoby opravdu největší stále expozice. Spolupracujeme se sokolníkem Milanem Zalešem a i s dalšími sokolníky. Ten Milan, možná ho lidé budou znát z Hradu Rabí, kde on lítal s dravci. No a on nám vlastně zapůjčil a věnoval část své sbírky, která čítá desítky preparátů dravců, ale zároveň má obrovský archiv, který my použijeme při tvorbě té expozice.
0: Víte od těch vašich kolegů, který z těch dravců, protože ono se využívají sokoly, orly, káňata a jestřáby, tak který je jako nejvyužívanější?
1: To se takhle říct nedá, protože každý ten sokolník má nějakého svého dravce, kterého si vychovává a cvičí. Ale u nás běžně se používají sokoly, používají se taky ale orly, najdete ale i káně, dokonce i poštolku. To znamená, spíše to o tom principu té práce s tím dravcem, protože to je pak součást rodiny toho sokolníka. To je jako ze psy, úplně stejné.

0: Sokolníci v České republice pravidelně pořádají sokolnická setkání na Opočně. A do východních Čech se vydáme i teď za doajeny tuzemského sokolnictví manželi Křivkovými.
1: Jsme ve východních Čechách, nad námi se tyčí zřícenina a část hradu Košumberk, ale mnohem podstatnější a zajímavější je zahrada, v níž se teď nacházíme, protože ta patří sokolníkům, manželům. Luborovi Křivkovi, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A paní Mirce,
3: dobrý den.
1: Musíme vysvětlit posluchačům, že ten, kdo se postaví někde s nějakým dravcem a udrží ho na rukavici, není sokolník. Co je principem tady té 4000 let staré profese nebo toho krásného řemesla nebo toho umění, či jak tomu říkat?
2: To bychom museli hrozně daleko do historie. Prapůvod byl asi v tom, že kdysi dávno člověk, který neměl zbraň palnou, neuměl střílet, viděl dravce, kteří lovili, a nejprve jim asi tu jejich kořist sebral. V podstatě jim to ukradl. Později, když přišel na to, že ten dravec by šel ochočit, tak se stal zdrojem získávání potravy. V podstatě ten člověk potřeboval jíst, no a ten dravec mu částečně umožňoval získat stravu. Teprve ve středověku, kdy už lidé měli jaksi jídla dost, se stal dravec něčím jiným. Stal se prestižní záležitostí určité vrstvy, která se samozřejmě zabývala lovem, ale ten lov nebyl primární. Primární byla ta společenská záležitost. A on se stal vlastně ten pták něčím, co ukazovalo na postavení lidí. Například orla směl vlastnit pouze král nebo císař. Sokola mohl mít šlechtic. A jestřába směla mít i církev nebo zeman. Ano, obyčejní lidé jako vůbec sokolničit víceméně nemohli, anebo velmi omezeně. Takže těžko říct, co to vlastně bylo. Ono to v průběhu dějin se opravdu hodně měnilo. Dneska je sokolnictví něco mezi sportem, kulturou, oživením prastarých tradic. Ale je to samozřejmě i klasický lov. Ten lov se liší oproti tomu, co provozují normálně myslivci ze zbraní, v tom, že ten dravec vybírá a dělá selekci. On neloví všechno, co vidí. On si hledá takovou kořist, která je slabá, třeba i nemocná, handicapovaná. Často najdete, když se prohlídne ulovená zvěř, že byla kdysi postřelená, že má v sobě broky nebo že je zraněná od nějakého dopravního prostředku. Takže on působí jako selektivní zařízení nebo jedinec v té společnosti. Takže vyberte si, co to je.
1: Paní Mirko, co vám sokolnictví, k němu jste se dostala vlastně díky panu Choti, dalo? Jaká byste byla bývala bez něj?
3: Tak dalo mi nesmírné množství přátel, dalo mi nesmírné radosti zdravců, krásné lovecké zážitky, dalo mi životní styl. Asi vždycky bych k těm zvířatům šla a já jsem prožila nádherný život přes 50 let s těma dravcema a určitě bych to nechtěla vyměnit.
1: Říká Mirka Křivková, no a co pán domu? Lubor Křivka, co dalo sokolnictví vám?
2: Sokolnictví tím, že se nám stalo životním stylem, tak to bylo to nejhezčí, co jsme si mohli ze svých zálib a zájmů v životě přát. A jsem strašně rád, že se sokolnictví stalo kulturním dědictvím lidstva, že bylo zapsáno jako nehmotné dědictví v UNESCO a že se stalo i v rámci naší republiky kulturním pokladem, stejně jako jsou jízda králů nebo loutkářství v Česku a Slovensku. No a jsem moc rád, že jsme měli možnost se oba dva i podílet na činnosti klubu, který máme, který má dneska 500 lidí, a české sokolnictví patří na této planetě nejenom v rámci Evropy, ale v rámci celého světa mezi ty činnosti, které jsou všeobecně dobře oceňovány a respektovány.
0: A na úplný závěr se ještě jednou vrátíme do Prahy a dostane slovo jednatel klubu Sokolníků Tomáš Kunca.
4: Jak se liší ty jednotlivé sokolnické školy? Existuje arabská škola, existuje ta naše, zároveň se mluví o kavkazské škole.
5: Já bych řekl, že to je stejná disciplína s regionálními rozdíly. Arabské sokolnictví využívá výhradně sokolovitých dravců, rarohu velkých sokolů stěhovavých, dnes i sokolů loveckých, a arabští sokolníci zpravidla loví z pěsti, to znamená, že po spatření a vyplašení kořisti sundají čepičku sokolovi a ten přímým letem se snaží tu kořist ulovit. Když to naopak u nás sokolníci využívají sokoly pro takzvané krouživé čekání, kdy cílem je, aby ten sokol byl vycvičen tak, aby nad tím sokolníkem kroužil v co nejvyšší výšce, pak se dá zpravidla pokyn psovi nebo sokolník si sám tu kořist vyplaší a ten sokol útočí střemlavým letem dolů na tu kořist.
0: A to je z dnešního pátrání po utajených pokladech regionu, tentokrát v podobě sokolů a sokolníků, vše, milí posluchači. Tedy ne úplně. Pokud totiž budete někdy obdivovat jakékoliv dravé ptáky, nezapomeňte, jakým zdrojem inspirace pro nás jsou. Protože kdo viděl sokola v letu, ten ví, že svoboda není jen volnost, ale především dokonalá síla a kontrola nad vlastním osudem. Volnost, sílu a také spoustu krásy do dalších dní vám přeje Markéta Ševčíková.
6: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když místo lásky přijde ztráta, trauma z opuštění a jak z toho ven. O cestě z psychických bolestí, které způsobuje odloučení nebo odmítnutí od těch nejbližších. Téma náhradní rodinné péče a hledání vlastních kořenů v cestě k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Mými hosty budou Barbora Vaňousová, odborná konzultantka spolku SEFAM, která se sociální práci s adoptivními rodinami věnuje mnoho let. Prošla zkušenostmi z terénu i s prací s oběťmi násilí, ale posledních 5 let se intenzivně soustředí na podporu adoptivních rodin. Mým druhým hostem je krásná žena, která do odborné debaty vnáší to nejcennější – živou zkušenost. Bára Procházková žila v kojeneckém ústavu do svých 9 měsíců, kdy byla adoptována. O tom, že byla adoptována, se dozvěděla od adoptivních rodičů v předškolním věku. Do svých 17 let žila v domnění, že její biologická maminka nežije. Bára se 10 let pokoušela svou biologickou rodinu vyhledat. V dospělosti se jí to podařilo a dnes je Bára se svou biologickou rodinou v pravidelném kontaktu. Právo znát své biologické rodiče je jedním ze základních práv člověka. Odborná společnost dlouho neřešila právo dětí na to znát pravdu, ale už je tomu jinak. Předem děkuji Báře Procházkové za sdílení jejího příběhu o hledání mámy.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Barbora Vaňousová a Barbora Procházková. Spojuje je nejen jméno, ale taky společný záměr. Prosazovat práva dětí v adopci, znát své biologické rodiče a taky vést odborné semináře pro rodiče s adoptivními dětmi. Připravit je na setkání s pravou rodinou. Vítejte, milé dámy.
2: Dobrý den.
1: Představme hned v úvodu, jak vypadá vaše spolupráce s dobrou rodinou. Na to se teďka zeptám Barbory Procházkové.
3: Já jsem v dobré rodině peer konzultant, to znamená, že je to člověk s žitou zkušeností a já si vlastně povídám s náhradníma rodičema, buď ti, kteří teprve se stávají náhradními rodiči, anebo ti, kteří už jsou, tak si s nima povídám o svých zkušenostech, konzultuju s nima i situace, které jsou pro ně náročné, co zažívají se svýma dětma. A nebo dělám i konzultace s lidma, kteří to sami žijou, s dětma nebo už dospělýma.
1: A jak vypadá spolupráce Barbory Vaňousové se spolkem SEFAM?
2: Tak na nás se vlastně obrací adoptivní rodiče nebo dospělí adoptivní lidi, kteří potřebují pomoc s vyhledáním biologických rodičů a obracejí se na nás s různýma otázkama, ať už vyhledání biologických rodičů a nebo v různých fázích, protože něco řeší. Je to široký téma.
1: Oba spolky nebo společnosti najdeme na webových stránkách. To znamená, že jestli se toto téma teď někoho týká, tak si může otevřít www.dobrarodina nebo www.sefam a tam vlastně najdou veškeré informace. To říkám i proto, abychom se začali věnovat tomu, proč jste tady dnes spolu vy dvě. Velká Bára a Malá Bára. Já to nechám na vás, Velká Báro, proč jste přišli s Malou Bárou.
2: Naším cílem je vůbec mluvit o tématu adopce a o tématu, že každý dítě má právo znát svoje biologické rodiče, má právo na to vědět, odkud pochází. A to z toho důvodu, protože jsme si všimli, že pokud to děti nevědí, tak si často nerozumí. Pátrají po svých kořenech a často pak i tajně. A pak se rozevírají nůžky mezi adoptivníma rodičema a jejich dětma a ty děti nemají už důvěru v ty dospělí. To vlastně nebyl vynález odborníků, že bychom začali dohledávat biologický rodiče, ale vzešlo to ze samotných potřeb těch dětí, kteří potřebují vědět, co se stalo, proč se to stalo, aby se mohli vyrovnat se svým životním příběhem, aby mohli rozumět lépe sami sobě a potom i životu. To je ten důvod, proč jsme tady a proč vlastně spolu spolupracujeme, protože zase Bára to umí říct krásně z té svý žitý zkušenosti.
1: A právě teď máte, Báro, prostor na to, abyste popsala tak, jak vy sama uznáte za vhodné, svůj příběh, který vás vlastně dovedl až k tomu, že dnes jste peer konzultantka.
3: Celý to začalo narozením a takovou nejvýraznější situací v mém životě a to je to, že vlastně po porodu jsem byla oddělená od své biologické mámy a šla jsem do kojeneckého ústavu. Tam jsem byla 9 měsíců, potom se mě vzali adoptivní rodiče a ve svých 17 letech jsem se dozvěděla, že je tam možnost moji biologickou mámu poznat. A od té doby se ten příběh začal odvíjet úplně jinak. Ty možnosti byly jiný. Já jsem najednou věděla, že můžu poznat někoho, kdo vypadá jako já, protože ve své adoptivní rodině moje máma je snědá, kudrnatá, tam nikdo světlej, blondětej, jako jsem já, není. A začala jsem se víc zajímat o to, jak mě to formuje, až mě to vlastně dovedlo k tomu, že jsem svou biologickou rodinu našla a chtěla jsem ten svůj příběh předávat dál. Věděla jsem, jak pro mě to bylo obrovsky důležitý je poznat a jaký věci ta adopce sebou nese a jak obrovsky to ovlivňuje ten celý můj život. A vlastně to je ten důvod, proč to jako chci předávat dál, aby se i ostatním žilo líp.

0: waiting. Waiting for one child. Black, white, yellow, no one knows. But a child that would grow up and turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor. Misery and suffering would be forgotten forever. It's all a dream.
1: Cesta k uzdravení.
2: Může ještě chvíli zůstat u setkání s biologickou maminkou a u toho, že maminka vlastně vychovala vaše dvě sestry. Mm-hmm. Byl tam moment velkého otazníku a možná ještě jednoho zranění, jak to, že vaše ségry vyrůstaly s mámou a vy ne? A dostala jste to vysvětlení? Protože to je zřejmě taky i důležité pro váš další vývoj.
3: To vysvětlení jsem dostala a já vím, že já jsem vlastně druhá. A věděla jsem od mámy, v jakých podmínkách celá ta rodina žila a já chápu, proč mě nemohli mít. A já jsem ráda, že jsem vyrůstala v adoptivní rodině. Já tam vlastně v sobě necítím žádnou zášť vědomě, že holky vyrůstaly s mámou a já ne. Možná to někde ve mně vepsaný bude a já věřím, že jo, protože třeba pozoruju ve svém životě téma nějaké konkurence a to si myslím, že může vycházet z toho, že vlastně jedna ségra zůstala, druhá šla pryč, ale to si myslím, že je fakt zapsaný někde, kde já to nedohledám. Každopádně tak, jak to žiju teď a jak to vidím, tak já jsem neuvěřitelně vděčná za to, že tu ségru tam mám. Máme vztah, jaký máme a jsem ráda, že ten příběh byl tak, jak je napsaný.
2: Paní Bárova Ňousová, kolik takových dětí kolem sebe máte jako odborná konzultantka a co nejčastěji zazní, když k tomu setkání dojde? Z jejich úst, těch dětských, myslím.
4: Těch rodin máme poměrně dost, protože už teď se o tom mluví v přípravách a postupně vlastně ty adoptivní rodiče se tomu otevírají. Překonáváme s nima velký strach z toho, že o ty děti přijdou, když potkají biologickou rodinu, ale vlastně nakonec ty setkání nám ukazují ten pravý opak. Pokud to dítěti umožní a projdou s ním, tak to dítě zůstává v důvěře s těma jeho adoptivníma rodičema, protože pro něj to jsou rodiče. Ono jenom potřebuje dovysvětlit některé věci. Nejčastější otázka je proč. Proč se to stalo a co se stalo, že jsem já nemohl zůstat v biologické rodině. Oni na to potřebují odpovědět, protože když na to nemají tu odpověď, tak většinou si myslí, že to bylo kvůli ním, že oni byli nějaký špatný, že něco vlastně se stalo s nima, že si je ta biologická máma nenechala. Takže tohle je nejčastější otázka, proč a co se stalo, že jsem tam nemohl zůstat.
2: Dá se říct, že to je takové pochybování sám o sobě?
4: Určitě. Ty děti, pokud nemají ty odpovědi, tak oni jsou přirozeně sebestřední, takže si tu odpověď nějakou najde a ta odpověď je většinou, že něco s ním bylo špatně. A rozvíjí se pak dlouhodobě takový to špatný já, když nemá tu správnou odpověď. A my se zaměřujeme na to, že mu chceme dát tu odpověď, protože potřebujeme ten příběh znát celý. Proto vyhledáváme ty biologické rodiče, proto se ptáme často na jejich dětství, protože už v tom jejich dětství vidíme, že oni neměli dostatečnou podporu nebo sami vyrostli v dětském domově nebo vyrostli v biologické rodině, kde to nebylo dobrý a najednou nám ten příběh začne dávat smysl. Takže my to pak tomu dítěti převyprávíme v nějakém příběhu, kde někde je A, B, C, D a ono mu to začne dávat právě ten vnitřní smysl.
2: Hovoříme tady o vyhledávání biologické rodiny. Barunka si sama dala velkou práci na to, aby našla svoji biologickou maminku. Jaký jste zvolila, Barunko, postup? Vám bylo 17 let, když jste začala hledat. To znamená, ještě nezletilá, ale už velmi uvědomělá a silná dívka. Jak jste postupovala?
3: První, co bylo, tak jsem si zašla na matriku, protože tam vám dají opis nebo ukážou vám tu matriční knihu. A tam vy vidíte vlastně jenom to, co tam bylo zapsané v ten den, kdy jste se narodila. Tam jsem si z toho vytáhla všechny údaje. Jména, příjmení, zaměstnání tam bylo, mámy, moje prarodiče. A postupně jsem třeba jela na adresu, která tam taky byla, bydliště. Tam jsem teda zjistila, že ta máma už nebydlí. A těch 10 let jsem si to jako dávkovala. Chvilku trvalo, než jsem si to nějak zpracovala. Takže proto až za těch 10 let, že jsem šla fakt krůček po krůčku, vždycky mi něco stačilo na nějaký rok, dva a pak jsem hledala dál. A nakonec teda jsem podala žádost o zprostředkování kontaktu.
1: Takže byste potom čekala, jestli se maminka ozve. Mm-hmm.
3: Ozvala se na můj svátek. Přesně jsem dostala dopis. A v tom dopisu...
1: 4. prosince.
3: 4. prosince, ano. Bylo vysvětlení, co se stalo. Byla otevřená tomu se potkat. Psala mi, že na mě myslí každý narozeniny. A pak takový jako maličkosti, jo. A už jenom tenhle první kontakt přes to písmo mi dal obrovský moc. Jako bych věděla, jaká ona bude. Takže po tomto setkání, který následovalo, tak mě to zas tak nepřekvapilo, jaká je.
5: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Báro Vaňousová, bojí se rodiče, které mají adoptivní děti, setkání s jejich biologickými rodiči?
2: Ano.
1: Je tam strach?
2: Ano.
1: A z čeho nejvíc?
2: Asi úplně ten esenciální strach je o to, že o ty děti přijdou, že ty děti se zamilujou do těch biologických rodičů a že budou chtít s nima odejít. Tak to je takový asi největší strach, který tam mají.
1: A stalo se to někdy?
2: Ne, nestalo se nám to nikdy. Samozřejmě stát se to může v momentě, kdy to dítě třeba prochází nějakou divokou pubertou a už je to vlastně v období, kdy ten jeho svět mu vnitřní hlásá, že už se od těch rodičů potřebuje trošku odpoutat. Tak proto pak my vidíme tady ten věk jako nejvíc rizikový, takže to se snažíme všechno dělat daleko dřív, tady ty kontakty, ale nám se to osobně nikdy nestalo. Určitě se stane, že to dítě takhle, když už je starší, se může zamilovat do té mámy, ale většinou se zamiluje do nějaké části samo sebe. A to je důležité, že my to pak umíme s těma adoptivníma rodičima zpracovat. A sama se můžete zeptat Báry, že mě to asi neohrozilo ve vztahu k jejím adoptivním rodičům, ale ten strach tam je velmi esenciální, protože si musíme uvědomit, že spousta těch adoptivních rodičů nemohlo mít třeba svoje vlastní děti a prošli si nějakou svojí nelehkou cestou. Pak procházeli nelehkým procesem, než vás zahradí do adopce, čekáte, pak máte to dítě, teď se o něj staráte a najednou tam přichází toto téma, který potřebuje taky zpracovat, takže jako kdybyste si furt neodpočinula, furt vás tam něco tak jako překvapuje, takže tohle se rodiče bojí nejvíc, ale poté, co ten celý kontakt proběhne, když se podaří, ono se vždycky nemusí podařit, ale když se podaří, tak vidíme, jak si všichni oddechli, jak vlastně daleko líp rozumějí svým dětem, protože vlastně poznají tu biologickou mámu a samozřejmě ty děti mají nějakou povahu, něco mají rádi, takže jim to i pomůže velmi se zblížit s těma svýma dětma.
1: Aby jim ty pucle taky zapadly.
2: Přesně tak.
1: My se tady bavíme o tom, že děti mají právo na to znát své biologické rodiče. Ano, už nějaký ten rok se o tom mluví a v podstatě se na tom i pracuje. Mě teď spíš zajímá, jestli rodiče procházejí nějakou odbornou konzultací, kde jim už dnes doporučí, aby v určitém okamžiku života adoptivního dítěte mu sdělili pravdu. Protože případ Barunky, alespoň z mého okolí teď vycházím, není ojedinělý. Jestli vlastně jsou na to adoptivní rodiče dostatečně dobře připraveni a dostávají dostatečně dobře informace o tom, že je to důležité pro to adoptivní dítě.
2: V současné době už v těch přípravách se o tom mluví, ale jedna věc je, že vy připravujete adoptivní rodiče a druhá věc je pak realita. Protože ono v tom očekávání a v tom, že vlastně se tak těšíte, tak spousta informací nepoberete. Taková je naše zkušenost, že většina lidí to všechno tak jako projde, pak třeba dlouho čeká na to děťátko a pak najednou toho jeho dně. Takže v tom pelmelu těch věcí
1: a emocí
2: samozřejmě se pak ztrácí a proto hodně se snažíme, aby i oni měli podporu. Protože teďka vlastně je to tak, že adoptivní rodič v uvozovkách rovná se biologický rodič. Oni nemají žádný doprovázení, nemají tu podporu, takže neziskovky se na to snaží získat nějaký granty, aby je mohli podporovat. Ale většina těch dětí má podobné problémy, stejně jako v pěstounský péči. Takže určitě se s tím pracuje, ale mělo by se s tím pracovat ještě víc.
1: Barunko, věděli vaše adoptivní rodiče, že hledáte svoji mámu?
3: Nevěděli. Občas jsem něco jako řekla, ale nevěděli to, že už to konkrétně dělám. Já jsem jim to oznámila, až jsem je našla.
1: A jak to přijali?
3: To byla taková vtipná situace, protože já jsem si je pozvala na Vánoce, jo, 24. A teď jsem jim to začala oznamovat. Říkám, pojďte si sednout, já vám něco potřebuju říct. A teď oni začali jako hádat. Jseš těhotná, jo? A teď tam stříleli tady ty věci. Říkám, že ne, ale mám mámu a ségry. Tak jako byli překvapení. Mamka vlastně zareagovala moc hezky. Že jako je, ty jsi je našla. Tak to mě moc potěšilo, že tam byla tady tahle reakce. Takže tak.
1: To je krásná reakce na to, že na to nebyla vůbec připravená a vlastně vám i nějakou dobu tajili, že jo, že jste adoptovaná.
3: Oni mi to řekli, když jsem byla ve školce, že jsem adoptovaná. Ale byla tam ta verze, že ta máma nežije, takže tam byl z jejich strany, dokážu to pochopit, strach. Mamka to doteďka říká, že se prostě bála co řeknu, až mi řeknou, že mě máma dala pryč. Jo, říká, my jsme ti tohle nemohli říct přece. Jak bys to vzala? Doteďka tohle jakoby v sobě má. Ale za mě ta pravda je prostě nejlepší, no. My to snesem.
1: A proto jsme se vlastně sešli, kdybychom měli, Báro Vaňousová, to dnešní setkání nějak shrnout, co všechno by v tom bylo.
2: To, co by tam mělo zaznít, je, že budování těch vztahů na pravdě je budování toho bezpečí a toho, že to dítě může zůstat v autenticitě, napojený na svoje pocity a emoce, a když se to zpracovává všechno ten jeho

0: potkáme, protože určitě i Barunka jako peer konzultantka se ještě posune dál a přinese nám třeba zajímavé příběhy a vy, paní Vaňousová, taky, protože já si myslím, že to je téma, o kterém by se nemělo mlčet, ale mělo by se o něm hodně mluvit. Děkuju, Barunko, za vaši odvahu. Držím palce v tom, co děláte. Přeju hodně úspěchů v životě a lásky.
1: Děkuji. Děkujeme za pozvání.
2: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: V lázních Libverda stavbaři rekonstruují dva hotely a lázeňský park. Je světový den bez tabáku a dnes čekejme přibývání oblačnosti, místy zaprší a teploty vystoupí až na 27 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré ráno. Už jen dnes můžou lidé v Liberci přihlašovat svoje nápady do participativního rozpočtu. Na malé projekty můžou získat příspěvek 1 milion korun, na velké 2 miliony. Celkem má město připravených 10 milionů korun. Přihlášené projekty nejprve úředníci posoudí. Soustředit se budou například na to, jestli se návrh týká pozemku města, říká primátorův náměstek Jan Hruška z Pirátů.
1: Máme tady kolečko s jednotlivými odbory, které jednotlivé návrhy posoudí, podíváme se na ně velmi zevrubně. Po tomhle tom posouzení od 1. října do posledního října pak bude velké hlasování, kde zvítězí ty projekty, které se pak následně budou realizovat.
0: V minulých letech uspěly například návrhy na úpravu parku pod klášterem nebo obnovu zázemí lesního koupaliště. Přes 2 kilometry chodníků opravují stavbaři v parku v lázních Libverda, byly ve špatném stavu. Do lázní ve Frýdlantském výběžku jezdí nejčastěji lidé s nemocemi pohybového aparátu, kteří na starém chodníku mívali problémy. V lázeňském parku budou i nové rostliny, sluneční louky a jezírko, pokračuje obchodní ředitelka lázní Eva Olšová.
2: Nemusí to být samozřejmě jenom vozíčkáři, ale lidi s pohybovýma problémama, tak to pro ně už bylo hodně nekomfortní. Takže jsme moc vděční, že se nám to podařilo realizovat i teda za podpory Libereckého kraje a Ministerstva pro místní rozvoj.
0: V areálu stavbaři rekonstruují i dva hotely, lázeňský provoz práce omezují minimálně. Příznivci železnice si připomínají 140. výročí založení sklářské lokálky mezi Kamenickým Šenovem na Českolipsku a Českou Kamenicí na Děčínsku. Mezi oběma městy jezdí historické vlaky. Pořadatelé taky představili novou knihu, která mapuje historii trati přezdívané Šenovka od roku 1886 do současnosti. Na dnešek připadá Světový den bez tabáku. V Česku na následky kouření zemře každý rok 16 až 18 tisíc lidí. Vyplývá to z dat České pneumologické a ftyziologické společnosti. Podle jejího předsedy Vladimíra Koblížka kouření nezvyšuje jen riziko rakoviny plic, ale taky třeba nádoru ledvin a prsu nebo kardiovaskulárních onemocnění. Podle Státního zdravotního ústavu loni v Česku klasické cigarety kouřila více než pětina lidí starších 15 let. Se započítáním všech dalších způsobů, například nikotinových sáčků nebo elektronických cigaret, užívá nikotin skoro 30% české populace starší 15 let. Sport. Ve finále hokejového mistrovství světa se večer utkají Švýcarsko a Finsko. Domácí reprezentace zvítězila v semifinále v Curychu nad Norskem 6-0. Finsko přehrálo Kanadu 4-2. Počasí. A dnes bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně začne oblačnosti od západu přibývat, během odpoledne a večera se postupně místy přidají přehánky, ojediněle i bouřky. A teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A rekonstrukce vodovodního řadu uzavřela ulici Ostašovská v Liberci, objížďka je značená.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Na našich hodinách tady ve studiu září 5 hodin a 4 minuty. Vy posloucháte Český rozhlas Liberec, kde právě začalo dobré ráno. A protože je to nedělní ráno s datem 31. května, začneme pěkně zvolna. Představíme vám jednoho opravdu dobrého učitele, navštívíme Hartecký park ve Vrchlabí a připomeneme si, že už je to 20 let, co nás opustil vynikající herec, skvělý dabér a oblíbený pedagog Boris Rezner. Úvod dnešního dobrého rána ale bude patřit jednak těm nejmladším a jednak těm dříve narozeným. Děti z liberecké mateřské školy Stromovka, co by Vodník, Karkulka i Nastěnka s Marfušou, navštívili domov pro seniory ve Františkově. Hravé dopoledne je každoroční akce, která má ozvláštnit pobyt seniorů a propojit dvě odlišné generace. Více se dozvíme za okamžik v dnešním dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec, kterým vás provede Miroslav Holubec. Tak hezký poslech.

0: Ráno, krásná italská melodie s českým textem a hlavně v úžasném podání Valdemara Matušky. Naše dobré ráno začneme v Liberci. Stanoviště s úkoly i odměnami připravili pro děti z mateřské školy Stromovka zaměstnanci i dobrovolníci z domova pro seniory v libereckém Františkově. Akce Z pohádky do pohádky se tam letos konala už po šesté. Každoročně má za cíl propojit různé generace a zpříjemnit pobyt seniorů v domově.
1: Jaká pohádková postava se vám nejvíc líbí?
2: Karkulku a Ferda Mravenec.
1: Ferda Mravenec tady není, ale je tady Beruška.
2: Ano, ano.
3: Hana Hlávková je obyvatelkou domova seniorů ve Františkově v Liberci. Přišla se podívat na rej pohádkových masek, který zaměstnanci domova připravili pro malé návštěvníky z mateřské školy.
4: Těšíte se?
3: Před budovou domova seniorů už se schází pohádkové postavy. Vidím tu třeba čerta, hloupého Honzu, Berušku, vodníka, indiána nebo dědečka Hříbečka.
5: Další postavy pohádkové provázejí vlastně děti po těch stanovištích, což je Bílá paní, kovboj Woody. Máme tady princeznu Zubejdu, sultána Sulejmána.
3: Říká Blanka Netušilová, organizátorka hravého dopoledne z domova seniorů ve Františkově.
5: Seniori budou pomáhat na stanovištích, razítkovat a fandit vlastně dětem při plnění těch úkolů.
3: Děti už se rozdělují do skupinek, řadí se k jednotlivým průvodcům, tedy k pohádkovým postavám. První skupinka má 4 členy.
6: No vidíte, vy jste šikovní, vy jste sebrali skoro všechny, že jo?
5: Tady budou vlastně děti sbírat houby a tam máme pařez a budou zalívat. Tady až si zaskáčou v pytli po kratší trase, tak budou mít za úkol do dvojic řadit ty obrázky.
7: 3, 2, 1, 5.
8: Perfektní, do toho, a první pád nevadí.
5: Takže jsme se dostali na indiánské území, kde stojí vlastně totem, tipí.
1: Co tady máte za úkol?
9: Pojďte si poslední.
10: Mám říct si kuličku.
11: Mně se to už podařilo, já jsem to přešel.
1: A co si přešel?
11: Hlavičku.
1: Co to máte na hlavě?
11: Čelenky indiánský.
5: Cílem pohádkového dopoledne je hlavně mezigenerační propojení. Vzpomínají si na doby, kdy měli vlastní děti, děcka si zvyknou na pohled na lidi, kteří už jsou ve vyšším věku.
3: Doplňuje Blanka Netušilová. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
12: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Teploty v městech, v těch největších městech Libereckého kraje se pohybují kolem 11 stupňů s výjimkou Frýdlantu, tam je nejtepleji 15 stupňů a Semil, tam je nejchladněji 8,5 stupně. Každopádně dnešní počasí bude následující, teď po ránu a ještě během dopoledne bude většinou polojasno až oblačno, postupně začne oblačnosti od západu přibývat a během odpoledne a večera se postupně místy vyskytnou přehánky nebo dokonce i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 až 27 stupni, na horách to bude 18 až 21. Vár bude slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu, samozřejmě v silnějších přeháňkách a bouřkách vítr přechodně zesílí. Rozptylové podmínky teď po ránu a potom ještě večer budou většinou mírně nepříznivé, během dne ale dobré a biometeorologická předpověď dnes ukazuje stupeň číslo 1, což je mírná zátěž. No a za malou chvíli už se vydáme za vynikajícím začínajícím pedagogickým pracovníkem Libereckého kraje. Tak si na to počkejte.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Luciana Krecarová, neboli Anna K., nám zpívala píseň Bezvětří. K tomu bych jenom dodal, že před malou chvílí jsem upozorňoval na to, že vád dnes bude slabý vítr, ovšem při bouřkách nebo silnějších přeháňkách samozřejmě zesílí, takže bezvětří rozhodně dnes panovat nebude. My se právě teď vydáme do školy, i když ne úplně přímo do školních kamen, ale řeč o škole určitě bude. Se svými studenty si vyká a začátek hodiny začíná luštěním křížovek. Snaží se udržovat se studenty přátelský vztah, ale s jasnými pravidly. Vynikající začínající pedagogický pracovník Libereckého kraje. Právě toto ocenění získal učitel střední školy gastronomie a služeb v Liberci Josef Kurej. Je známý nejen svými znalostmi v gastronomii, společenských vědách či informatice, ale dokázal, že výuka může být zajímavá, moderní a hlavně smysluplná. S jakými představami vstupoval do své učitelské profese? Na to se ho zeptala Iveta Kalátová.
1: Ta představa tam je, hlavně ta představa je vlastně z vysoké školy, jak by ta hodina měla správně jako vypadat. Ale samozřejmě, že víceméně každý učitel si to trošičku přizpůsobí ke svému obrazu, ale ta hodina furt musí mít nějaký řád, furt musí mít nějaký konec, furt musí mít nějaký začátek. A jak to dělám já? Já vím, že žáci nedokáží vnímat více jak 20 minut v kuse. To znamená, já takovou tu teoretickou část s nima beru cca 20 minut. Na začátku hodiny spolu zopakujem učivo, který jsme brali minulou hodinu, a ke konci společně opakujem zase učivo, který jsme probrali tu danou hodinu za pomocí kvízu, popříklad za pomocí různých jako nástrojů. Tvoříme společně různé plakáty, tvoříme společně různé jídelní lístky, menu, loga restaurací, a snažím se jim trošičku tu teorii i spojit s tou praxí jako takovou, aby opravdu pochopili, že jim to k něčemu někde bude.
2: Jak vypadá třeba začátek vaší hodiny? Vejdete tam, žáci vstanou, tedy žáci studenti vstanou, řeknete, sedněte si a...
1: Přesně tak, že vlastně začátek hodiny probíhá tak, že žáci teda se postaví, společně se pozdravíme, já jim popříklad dám nějakou křižovku, popříklad si zahrajou nějaký ten online quiz, já si mezi tím zapíšu do třídnice, udělám si tu administrativu, která je v tomhle tom pro mě náročná, a pak teda zopakujeme to učivo a následně teda se vrháme na nové učivo jako takové.
2: Vy vyučujete obory jako gastronomie, informatika, společenské vědy. Vy to nějakým způsobem prolínáte, nebo to máte oddělené?
1: Mám to odděleně, vlastně učím občanskou nauku, učím psychologii, učím výrobu pokrmů, zařízení provozoven, což jsou vlastně předměty především pro ty gastronomické obory, ale učím právě u těch kosmetiček například tu psychologii a komunikaci, a učím teda i ty informační technologie jako takový.
2: Mm-hmm. Nakolik jsou tedy ti studenti pozorní, nebo ne, každý den je posvícení, někdy třeba také jsou myšlenkami někde jinde, vy už také někde rozpoznáte náladu
1: určitě
2: té třídy.
1: Myslím si, že každý učitel jde do hodin s nějakým plánem, s nějakou představou, co všechno stihne, ale musíme to vždycky přizpůsobit konkrétně jako náladě těm žákům. Popříklad záleží vůbec, jestli to je nějaká první hodina, nebo je to poslední hodina. Ty poslední hodiny většinou bývají takové jako volnější.
2: Vy si s vašimi studenty tykáte nebo vykáte?
1: Vykám. Já si se svými studenty vykám už jenom z toho důvodu, že se tím vlastně budu nějakou tu bariéru naší, bariéru vlastně mezi učitelem a tím žákem jako takovým.
2: Ale neříkáte nováku přineste třídní knihu, ale Honzo...
1: Příjmením jim říkám, když mě jenom zlobí, ale jménem jim říkám tedy běžně, to znamená třeba Terezo, posaďte se.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Radio Women, teď už jsou tu zprávy a Lída Jiroutová.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Lebku svaté Zdislavy vystavenou na bočním oltáři v bazilice v Jablonném v Podištědí nahradí nový relikviář. Vyplývá to z dohody pražského arcibiskupství, řádu dominikánů z Jablonného a vedení Libereckého kraje. V městských bytech v Liberci vzroste od července nájemné. Cena stoupne o loňskou inflaci, tedy o 2,5%. Lidé si tak připlatí zhruba 2 koruny za metr čtvereční. Jablonečtí policisté řeší další případ falešných kriminalistů. Vydávali se za policisty z oddělení hospodářské kriminality a telefonovali několika lidem po celém Česku. Snažili se získat jejich údaje k bankovním účtům. To se jim nepodařilo, protože se lidé jejich totožnost u policie ověřili. Severozápad Čech, Vysočinu a Znojemsko dnes zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Jeho výstraha platí od 12 hodin do půlnoci. Fotbalisté Baníku Ostrava vyhráli v Táboře 5-0, celkově baráž ovládli 8-0 a zůstávají tak v šancelize. A čekejme zpočátku polojasno až oblačno, postupně bude přibývat oblačnost od západu, odpoledne a večer se místy přidají přehánky, ojediněl i bouřky a teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A v ulici Borská v Zákupech na Českolipsku je u tamního zámku kvůli opravě uzavřen most. Objížďka je značená, potrvá do začátku srpna.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tak to byly dnešní první krátké zprávy, které pro nás celé ráno bude připravovat Lída Jiroutová. No a co nás čeká v dalších minutách vysílání Českého rozhlasu Liberec v našem dnešním dobrém ránu, tak bude to určitě píseň kovbojská, kterou nám zaspívají Eva Burešová a Marek Lambora a potom Děvče z krásných začátků od Petra Nováka. No a potom už si připomeneme, že před 20 lety se u nás začal slavit Evropský svátek sousedů. Letošní kulaté výročí si připomeneme návštěvou Harteckého parku ve Vrchlabí už za malou chvíli, hned po těch písničkách, které jsem jmenoval. Tak dobré ráno a hezký poslech.

0: Petr Novák v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec a děvče z krásných začátků. Hrtecký park ve Vrchlabí se v posledních slunečných dnech proměnil v jednu velkou rozkvetlou zahradu. Nová výsadba je dílem zdejší sousedské komunity, která o park v místní části Vrchlabí a v Podhůří pečuje. A tak si díky práci, kterou společně odvedli na jaře, mohou květnový Evropský den sousedů společně oslavit mezi pestrobarevnými květinami.
1: Tak, kam přijdou který kytky? Máme tady úplně celý zahradnictví. Bednu, která je narvaná bledulkovejma cibulema. A bledule, tamhle teče vápenický potok a půjdou na břeh toho potoka pod stromy. Tady ten kyblík, ty tulipány a ty narcisy, ty zůstanou kolem tohohle centrálního růžového kaštanu. Pivoňku můžeme dát kamkoliv, kde je světlo. A pak jsou tady jahody a ty by byly tamhle před tou zítkou. Tak moc děkujeme okrašlovacímu spolku, že na nás myslel a vyrejpal nám u bývalý Valtrovky takový kvanta kytek pro Hrtecký park. A moc děkuju všem, kdo jste dorazili a budete tady sázet. Tak jdem na to.
2: Koordinátoři nedělního dopoledne Jakub Kašpar a Zdena Flousková.
3: Víš, jak tam je kámen pod tím dál.
4: Jak byli venku.
2: Zdeno, kam přijdou poměnky?
5: Ano. Někam, kde je vlhčeji a slunečno.
2: A konvalinky, no to bude vůně.
5: Konvalinky se rozrostou, dáme to sem a budeme se těšit. Prostě park se proměňuje takovou krásnou zahradu, otevřenou pro všechny.
6: Já jsem Petra Hartmanová ze spolku Pro Hartu. My jsme takový spolek sousedů v městské části Vrchlabí z Podhůří Harta a snažíme se poznávat třeba i historii Harty. Máme i hartecké putování známé. A právě tady máme Lukáše Neklana, našeho arboristu, našeho souseda místního, který nám pomáhá i s údržbou stromů.
2: A jdeme se zhoupnout?
6: Určitě budeme instalovat i dvě houpačky na mohutný strom.
7: Je to javor, klen, až tady horský, no a dokonce má tak větve vyrostlý, že natrhou ty houpačky úplně sami, takže budeme mít houpačkovník. Park se neustále vylepšuje, je hezčí, hezčí a prostě je to radost.
2: Houpačky z hor jsou váš projekt?
7: Ano.
2: Unesli by mě?
7: My na to věšíme většinou 3 až 4 lidi. Máme takzvanou zátěžovou zkoušku, takže to vždycky otestujeme. Jsou jak u chalup, tak pro ty lidi, co jdou kolem a prostě na ně narazej, třeba mají z ní radost.
2: Je to takový dobrý mírník toho horského výletu a nejenom pro ty nejmenší a pro jejich den dětí, který je za dveřmi, ale pro celé prázdniny. A některé houpačky už jsou i na mapách. Z Vrchlabí Podhůří zvaného Harta, Eliška Pilařová, Český rozhlas.
8: Také v Podkrkonoší máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Písnička Help, kterou samozřejmě složili a naspívali Beatles a v 80. letech si od nich půjčilo britské dívčí trio Bananarama a slyšeli jste, že jim to šlo hezky. Mimochodem, dámy vystupují dodnes, ale už jenom ve dvou. Uvidíme, jestli zavítají i k nám. Každopádně teď tu máme úplně jiné informace.
1: Počasí.
0: Dnes bude teď po ránu a během dopoledne většinou polojasno až oblačno, ale postupně začne oblačnosti od západu přibývat. Během odpoledne a večera potom se postupně místy vyskytnou i přeháňky nebo dokonce i bouřky. Co se srážek týče, tak ty dosáhnou tak zhruba 10 mm, ovšem v bouřkách může napadnout až 25 mm srážek. Každopádně teploty dnes budou příznivé, no letní, jak jsme zvyklí v posledních dnech, 24 až 27, na horách 18 až 21 stupňů. Vád bude slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu. Pochopitelně, jakmile přijdou bouřky nebo nějaké dešťové přeháňky, tak vítr může přechodně zesílit. Ještě se podíváme na rozptylové podmínky, ty budou teď ráno a potom večer většinou mírně nepříznivé, ale během dne dobré. A biopředpověď, ta uvádí stupeň číslo 1, což je mírná zátěž. Co nás čeká dalšího v dnešním dobrém ránu? Díky rozhlasovému archivu za malou chvilku uslyšíte vyprávění o divadelním bardovi, který kdysi všechny lidi kolem sebe zanechal prý v němém úžasu. A to jen tím, že si zašel na pivo. Tak si počkejte na detaily. Posloucháte Český rozhlas Liberec a dobré ráno.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Petr Kolář nám zpíval Navzdory hříchům, ne tedy svým hříchům, tak se jmenuje píseň, kterou jste právě slyšeli v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. Já jsem vám v úvodu této hodiny sliboval, že si připomeneme jednoho výborného herce, také skvělého dabéra s charakteristickým hlasem a také pedagoga samozřejmě. V neděli uplyne 20 let od úmrtí herce Borise Reznera. Narodil se v roce 1951 a z 50. let je i příhoda, kterou nám kdysi vyprávěl. Figurují v ní jeho herečtí předchůdci, především Zdeněk Štěpánek. Tak si to poslechněte.
1: Já vím, že zkoušeli nějakou hru na Vinohradech a jak známo, pan Štěpánek tam byl v angažmá předtím a pak byl v Národním, že jo, a takhle a furt tak hauzíroval mezi těma Vinohradama. A hráli tam nějakou hru a on snad byl za ředitelem tehdejším divadla se na něčem domluvit, já nevím na čem. A hrálo se večer. A jde takhle portálem, divadlem zpátky a tak se kouk takhle spoza portálu a říká, co to hraje tady dneska. Říká, a takovou blbost mistře, takovou šofér se to jmenuje. Hra, která se celá odehrávala v hospodě. Nějaká ptákovina v 50. letech. A tam bylo živý pivo, jo, to tam roznášeli, jako a ty tam řešili nějaký věci a ten Štěpec, a v civilu to bylo v takovým nějakým a Štěpec říká, to je zajímavý. Takhle vzal v portále nějakou čepici, dal si ji na hlavu a vešel na to jeviště. Do té hospody, kde bylo asi 20 herců, že jo, hráli tam. A teď Štěpánek. Na Vinohradech. Teď to bylo narvaný, listování v programu, okamžitě Štěpánek, tam bude Štěpánek, nebo co ty lidi si to tak jako říkali v tom. A ten Štěpec přišel do té hospody, ty přestali hrát, ty kolegové Vinohradské, říkali, co tady dělá ten blázen? A on si sedl doprostřed toho a udělá takhle pivo. Tak ten mu přines ten, kdo hrál toho hostinského pivo, jako živý, to tam fakt bylo. No a on tak seděl, tak se rozhlížel, 3 minuty, než to pivo vypil. Vypil to pivo, dopil, hodil na stůl 2 koruny, řekl děkuju, dobrou noc. A odešel prostě. Prostě si přišel zahrát. Dal si pivo, to je úžasný. Tam se 3 minuty nehrálo a furt všichni čekali, co bude.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Lidé by přes ně neměli sdělovat žádné údaje. Vedení Liberce ocení úspěšné sportovní reprezentanty. Nová část zoologické zahrady v Liberci plochu stávajícího areálu zdvojnásobí. A čekejme postupné přibývání oblačnosti a lokálně déšť. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Zprávy připravila Lída Jiroutová. Přeji hezké nedělní ráno. Lidé by si měli dát pozor na další vlnu podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí,

0: že v systému chybí nějaké údaje lidí a nabádají, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti jde o takzvaný phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace, například i bankovní. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto lidem doporučuje, aby na e-mail neodpovídali a neklikali na žádné odkazy.
1: Nikde nevyplníte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu.
0: Krajští hasiči v sobotu odpoledne vyjížděli ke dvěma požárům lesa na Jablonecku a Českolipsku. I když byli na opačných koncích kraje, ohlášeny byly v rozmezí pouhých několika minut. Informovala o tom mluvčí hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Jaroslava Benešová. První požár byl hlášen v Tanvaldu na Špičáku. Na Českolipsku oheň zasáhl plochu lesa u obce Holany v oblasti Oslovic. V obou případech se hasičům podařilo oheň brzy uhasit, nikdo se nezranil, příčiny a škody hasiči podle mluvčí zjišťují. Úspěšní sportovci a sportovní týmy z Liberce dostanou od města finanční odměnu. Magistrát mezi ně rozdělí necelého 500 000 korun. Peníze dostanou za úspěchy na mistrovstvích a olympijských hrách v druhé polovině roku 2025. Ocenění získá celkem 25 sportovců a 5 sportovních týmů. Liberec a Českou republiku reprezentovali v různých sportech. Výstavba údolí ohrožené divočiny nové plánované části zoologické zahrady v Liberci by mohla začít v roce 2029. Areál bude mít rozlohu 12 hektarů a původní plochu zoo zdvojnásobí. Obě části propojí cesta, která dnes skončí u výběhu kozorožce dagestánského. Doplňuje ředitel zahrady David Nejedlo.
2: Do budoucna tady ta cesta končit nebude, naváže dál na cestu, která se pomalinku začne zvedat přes ty dnešní výběhy kozorožců a nastoupá na tu lávku, která překlene Sobovou ulici a tam už návštěvníci dál půjdou kolem menších expozic. Bude tam dominantní expozice tygra usurijského.
0: Počasí. A v Libereckém kraji je většinou polojasno, kolem poledne začne oblačnosti od západu přibývat, později odpoledne a večer se místy přidají přehánky nebo i bouřky. Odpolední teploty dnes vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách naměříme 19 až 22 stupňů Celsia. Vítr fouká slabý, během nebude místy mírný západní až severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou to ještě informace pro řidiče. V Pertolticích pod Ralskem na Českolipsku je kvůli havarijnímu stavu mostu uzavřen most přes Panenský potok.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Jsou 4 minuty po 6. hodině, dnešní ranní rozhlasový tým ve složení Lída Jiroutová zprávy a Miroslav Holubec průvodní slovo vás vítá u 2. hodiny dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Ta bude dost pestrá, kromě počasí vás čeká pravidelné kalendárium, pravidelnou rubrikou jsou i fundované názory našich nejmenších na dané téma a počasí, respektive klimatu, se budeme věnovat i v našem prvním příspěvku. Evropa má za sebou extrémní týden tropických teplot už v květnu a je to trend, který bude kvůli člověkem způsobené změně klimatu zesilovat. My vám za chvíli vysvětlíme, proč je právě Evropa co do oteplování nejzranitelnější kontinent ze všech a jak je na tom Česko. Tak si na to počkejte, hezký poslech a dobré ráno.

0: Už po druhé v dnešním dobrém ránu slyšíme písničku autorské dvojice Lennon McCartney a zase to nejsou Beatles. Hey Jude nám zpívala Marta Kubišová. Takže pro fanoušky téhle kapely, tedy Beatles, mám dobrou zprávu. Za malou chvíli nám zaspívá sám Sir Paul McCartney písničkou Hope of Deliverance. Ale pojďme k tématu, k našemu dnešnímu prvnímu a velmi důležitému tématu, a tím je počasí, ne tedy předpověď, ale spíše klima. Naprosto neuvěřitelné, absolutně šílené, tak to komentují teploty tohoto týdne přední evropští klimatologové a meteorologové jako Frederike Otto z Imperial College v Londýně. Tam naměřili květnových víc než 35 stupňů Celsia. Výrazně překonané byly i rekordy ve Francii, Německu nebo u nás v Česku. Tropické teploty už během jara budou stále častější a intenzivnější kvůli člověkem způsobené změně klimatu. A právě Evropě se tato změna projevuje nejvýrazněji.
1: Europe is warming more than twice as fast as the global average rate.
2: Už jste to možná slyšeli, Evropa se otepluje víc než dvakrát rychleji oproti světovému průměru a nejrychleji ze všech kontinentů. Proč právě Evropa, vysvětluje klimatoložka Samantha Birxová.
3: Předně je to dané zeměpisnou polohou. Část Evropy zasahuje i do Arktidy a ta se otepluje třikrát až čtyřikrát rychleji než je světový průměr. Taky se nám tu mění vzorce chování evropského počasí. Mění se atmosféry cirkulace, což nahrává častějším a intenzivnějším vlnám veder. A naše data ukazují, že se zvyšuje počet dní v roce, které přinášejí tepelný stres, a to od Středomoří až k polárnímu kruhu.
2: Popisuje strategická vedoucí pro klima v Evropském centru střednědobých předpovědí a přidává ještě dva další důvody, proč se Evropa otepluje tak rychle. Paradoxně je to čistší ovzduší a také zmenšující se sněhová pokrývka. Jak aerosoly znečištění, tak bělostné sněhové plochy fungují jako zrcadlo a odrážejí část sluneční energie zpátky do vesmíru. A když jich ubývá, kumuluje se víc a víc tepla na Zemi. Podle dat OSN mezi 30 nejrychleji se oteplujícími zeměmi světa naprosto dominují ty evropské. Ve třetí desítce se pohybuje i Česko. Úplně v čele jsou Moldavsko, Ukrajina a také norské polární ostrovy Špicberky.
3: Stejně jako se míra oteplování liší mezi kontinenty, liší se také v různých částech Evropy. Vidíme, že v posledních 30 letech se východní a jihovýchodní Evropa oteplila víc než západní Evropa. A jedním z míst, která se oteplují vůbec nejrychleji z celého světa, jsou Špicberky v evropské části Arktidy.
2: Říká Samantha Birxová z Evropského centra střednědobých předpovědí. Na souši navíc pociťujeme jen zlomek důsledků současného oteplování, protože asi 90% ho zatím pohlcovaly oceány. Dokud bude lidstvo spalovat uhlí, ropu a plyn, počet a síla vln veder budou podle vědeckých dat nadále narůstat. Některé oblasti světa se mohou stát neobyvatelnými. Třeba Indie nepatří mezi 30 zemí světa s nejrychleji rostoucími teplotami, ale otepluje se z vyššího základu, takže tam lidé při současné vlně veder čelí až 47 stupňům Celsia. Jan Kaliba, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Aktuální teploty v Libereckém kraji se pohybují v různých městech více či méně kolem 11 stupňů. S výjimkou Frýdlantu, tam je vždycky jiné počasí než ve zbytku Evropy, také jiné teploty. Frýdlant hlásí 15 stupňů a Semily naopak nejméně, tedy 9 stupňů. Jinak co se týče předpovědi počasí pro dnešní den, ráno a dopoledne bude většinou polojasno až oblačno, postupně začne oblačnosti od západu přibývat a během odpoledne a večera se dokonce postupně místy mohou vyskytnout přehánky nebo dokonce bouřky, s tím, že nám naprší do 10 mm, ovšem v bouřkách ojediněle až 25 mm. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 24 až 27 stupňů, na horách to bude 18 až 21. Pád bude slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu. Samozřejmě v silnějších přehánkách a bouřkách vítr může přechodně zesílit. Rozptylové podmínky ráno a potom večer mírně nepříznivé, jinak během celého dne dobré a biozátěž je na stupni číslo 1, což je mírná zátěž. Tolik tedy počasí, za malou chvíli prolistujeme kalendář. Bude to Petr Jungmann a jeho kalendárium. Ale nejdříve si dáme něco k snědku.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Květen jde do finále. Je tady poslední májový den, neděle. A to je taky světový den bez tabáku. Happy poslední cigaretka. Svátek má Kamila. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. První lanová dráha v Praze se rozjela v roce 1891, to je 135 let. Vedla od dnešního vyústění Letenského tunelu k Letenskému zámečku. Jezdila jen do roku 1916. Dneska jsou zbytky horní stanice upraveny na vyhlídkové místo s připomínkou lanové dráhy. Luxusní parník společnosti White Star Line, legendární Titanic, byl v loděnicích v Belfastu spuštěn na vodu před 115 lety v roce 1911. Ještě skoro rok pak trvaly práce na dokončení. První plavba skončila v dubnu 1912 katastrofou po srážce s krou uprostřed Atlantiku. Letiště Heathrow poblíž Londýna bylo otevřeno před 80 lety v roce 1946. Je to nejvytíženější airport v Evropě a třetí na světě. Třetí popravená žena v Československu byla k trestu smrti odsouzena přesně před 60 lety, v roce 1966. Slovenská sériová vražetkyně Irena Čubírková nejprve ve východočeském Trutnově za pomoci milence a jeho manželky zavraždila svého manžela. Vše nainscenovali jako nehodu. To nejdřív prošlo, později zavraždila na Slovensku u Trnavy i druha. Jeho tělo spálila v peci na chléb a hlavu pohodila na toaletě ve vlaku. A tady narazila. Za obě vraždy byla oběšena v pankrácké věznici na konci září 66. První volby do poslanecké sněmovny parlamentu v samostatné České republice začaly před 30 lety v roce 1996. A kulatých 50 má dneska hvězda současného Hollywoodu, irský herec Colin Farrell, třeba Alexander Veliký. Já přeju krásný den.

0: Je tu Lída Jiroutová a krátké zprávy.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Libereckém kraji už je v provozu většina sezónních turistických autobusových nebo vlakových linek. Kvůli školním výletům začal jezdit i speciální přímý vlak z Liberce do Rovenska pod Troskami na Semelsku. Přes 2 kilometry chodníků opravují stavbaři v parku v lázních Libverda. Byli ve špatném stavu, do lázní ve Frýdlantském Výběžku jezdí nejčastěji lidé s nemocemi pohybového aparátu, kteří na starém chodníku mívali problémy. Fotografie protileteckých krytů na Ukrajině autorky Olexandry Kosovské můžou dnes naposledy vidět návštěvníci galerie FOK v Libereckém severočeském muzeu. Autorka pomocí snímku odhaluje, jak si Ukrajinci podzemní prostory přetvořili na provizorní školní třídy i nemocnice. Předsedou komunistické strany je Roman Roun. Doteď působil jako mluvčí komunistů. Ve druhém kole volby porazil místopředsedu mimoparlamentní KSČM Milana Krajču. Hokejisté Švýcarska a Finska si večer zahrají finále mistrovství světa. A bude zpočátku polojasno, postupně čekejme přibývání oblačnosti od západu, odpoledne a večer se místy přidají přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty vystoupí dnes až na 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A ještě pohled na silnice v Libereckém kraji. Na silnici 2. třídy 294 v Dolní Rokytnici nad Jizerou se kvůli opravě mostu projíždí kyvadlově jedním jízdním pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tak to byla Lída Jiroutová a její krátké zprávy. Co se nevešlo do jejího zpravodajského bloku, to doplníme už za malou chvíli v regionálním informačním servisu. Ještě předtím nám ale zaspívá Karel Gott píseň, k níž text psal já, alespoň podle toho, co říká, respektive zpívá. No a pak to budou Plavci, neboli Rangers.

To byli Plavci, nebyli Rangers a jejich škatule. 6 hodin 38 minut, tedy neúplně přesně, až teď je tu nejvyšší čas pro regionální servis. Tak se pojďme podívat, co pro vás tady máme. Nejdříve Lučany nad Nisou na Jablonecku. Oslavit Den dětí a užít si rodinné odpoledne můžete dnes od 14 hodin ve sportovním areálu Krojčenk v Lučanech nad Nisou. Akci pořádá město s místními spolky, takže se můžete těšit na pestré aktivity. Pro děti je připraven bohatý program, soutěže i občerstvení. Nezapomeňte dnes od 14 hodin. Pojďme do Harachova, tam toho je opravdu víc, respektive víc těch aktivit, víc možností, alespoň v našem regionálním servisu. Od června tam zvou na pivní stezku po Krkonoších, krkonošské cyklobusy nebo Den dětí a akci Pomáhejme fotbalem. Lanová dráha na Čertovu horu bude v denním provozu od 9 do 17 hodin. Turistické informační centrum je v červnu otevřené denně mimo neděle a pondělí. Vlaky se tuto sezonu vrací i na Zubačku. Ozubnicová dráha Desná Kořenov Harachov ožije pravidelnými akcemi. A tou nejbližší je jízda historického motoráčku na Den dětí na Zubačce, a to 6. června. Tolik tedy Harachov, pojďme do Hrádku nad Nisou. V sále tamního městského infocentra se v úterý 2. června bude natáčet živý populární podcast Vládci fotbalu. A mimo toho tam můžete probrat aktuální fotbalové dění na severu Čech. Chybět nebudou hosté, zákulisí regionálního fotbalu ani hospodský fotbalový kvíz. Začátek je v 18 hodin, vstupné zdarma, kapacita je ale omezená, takže kdo dřív přijde, ten si sedne. A ještě jedna důležitá informace pro obyvatele Frýdlantu. Pokud máte něco k řešení na tamní matrice, využijte nejbližší dny, protože ve středu bude frýdlantská matrika kvůli školení uzavřená. Tolik tedy regionální servis v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. Následují informace o počasí, ale to až po písničce od skupiny Cloud.

0: počasí.
1: Jak dnes bude, můžete se v klidu vydat na výlet, anebo raději sedět doma za kamny. No, já bych řekl, že když si to správně rozvrhnete, tak ten výlet úplně v pohodě stihnete. Teď po ránu a ještě během dopoledne bude většinou polojasno až oblačno, ale postupně začne oblačnosti od západu přibývat. Během odpoledne a večera se postupně místy vyskytnou přehánky nebo i bouřky, takže na výlet spíš v první polovině dne. A když do toho započítáte i tu druhou, bude delší výlet, tak si rozhodně zabalte pláštěnky nebo deštníky nebo jiné nějaké nepromokavé ochranné prostředky, protože naprší kolem 10 mm. Ovšem mohou se objevit i bouřky, jak jsem říkal, a tam může napršet až 25 mm. Takže pěkné srážky, pěkné přehánky. Co se teplot týče, tak ty budou samozřejmě příznivé, kolem 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21. Vár bude pouze slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu, ovšem pozor na deštníky, protože v bouřkách vítr pochopitelně může zesílit. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, jinak během celého dne dobré, a biopředpověď hlásí jedničku, tedy mírnou zátěž. Tolik tedy počasí, za malou chvíli dáme slovo dětem a jejich dnešní téma bude parašutista, takže se máte nač těšit.
0: Divadla, kina, výstavy, festivaly i lidé, kteří mají co říct, tipy, inspirace a rozhovory z celého regionu. To je Kultura pod Ještědem, pravidelný týdeník kulturního dění v Libereckém kraji. Premiéře v neděli po 9, v repríze ve čtvrtek po 18. hodině, ale vždy s aktuálními pozvánkami. Kultura pod Ještědem s Tomášem Benešem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Divoký Bill a jejich znamení v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. Jehož druhá hodina se pomalu blíží ke konci za 10 minut. Tu už to bude 7. hodina, ale my tu ještě máme jednu asi z nejoblíbenějších rubrik, kterou vám pro vás vysíláme na Českém rozhlasu Liberec. Samozřejmě mám na mysli děti a jejich názory na nejrůznější témata. To dnešní téma se jmenuje parašutista. Proč? V uplynulém týdnu, ve středu 27. května, jsme si připomněli Den národního vzdoru, který je českým významným dnem. A to samozřejmě proto, že právě v tento den roku 1942 proběhl úspěšný atentát na nacistického pohlavára Reinharda Heydricha. Celou operaci Antropoid měli na svědomí právě parašutisté. Redaktorka Tereza Beránková od dětí zjistila, jak si takového parašutistu představují a jestli vědí, co ke své práci potřebuje.
1: Víte, kdo to je parašutista?
2: Parašutista je, že má takový padák a ten padák to zkouší, aby se nebal výše, když jde na nějaký lanovky a ty lanovky se stopnou, tak aby se nebal. Když spadne z letadla, tak ať má ten parašutista. Aby se nebál.
3: Parašutista je, že když někdo vyleze na strom, tak on ho zachrání.
1: A jak ho zachrání?
3: Že tam dá žebřík a on vyleze.
2: Třeba, že skáká z letadla s padákem a nebo si může třeba skočit ve spadálku a má takový na zádech třeba pořád ten padák, že by skočil a potom by se mu ten padák rozdělal.
1: A co se stane, když se ten padák nerozdělá?
2: Musí tam dát třeba něco měkkýho a nebo mu pomůže někdo pomocnou ruku.
4: A kdyby nepomohl ani někdo a někdo to neviděl, tak spadne a umře. A nebo dole bude mít nějakou měkkou věc.
1: A proč parašutista z letadla skáká?
2: Aby se přestal bát výše a aby to mohl zkusit, když to byl jeho sen.
3: By se už ničeho nebál.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Lebku svaté Zdislavy na oltáři v Jablonném v Podyštědí nahradí nové umělecké dílo. Liberec zvýší nájemné v městských bytech. Lidé můžou podpořit pěstounství sdíleným upečené nebo třeba namalované bábovky. A dnes bude postupně přibývat oblačnost, k večeru se přidá místy déšť a teploty vystoupí až na 27 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji klidné ráno. Lebku svaté Zdislavy vystavenou na bočním oltáři v bazilice v Jablonném v Podyštědí nahradí nový relikviář. Vyplývá to z dohody pražského arcibiskupství, řádu dominikánů z Jablonného a vedení libereckého kraje. Lebka, kterou zloděj začátkem května ukradl a zalil betonem, je teď v trezoru a později bude uložena do hrobu svaté Zdislavy v kryptě baziliky. Podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro liberecký kraj bude vypsaná soutěž na umělecké dílo, které Zdislavu na bočním oltáři připomene.
3: Předpokládáme, že oslovíme umělce regionální z Libereckého kraje s nějakou vazbou k místu a v rámci té soutěže se vybere nějaké budoucí řešení toho relikviáře jako takového. A Liberecký kraj je připravený se do toho zapojit finančně, jenom připomínám, že svatá Zdislava je patronkou Libereckého kraje.
2: V městských bytech v Liberci vzroste od července nájemné. Cena

0: Koupne o loňskou inflaci tedy o 2,5%. Lidé si tak připlatí zhruba 2 koruny za metr čtvereční. Důvodem jsou rostoucí náklady na údržbu bytů. Město jich má aktuálně přes 1000. Většina je určena pro sociální bydlení. Nájemné je tam zhruba o 2/3 nižší než v běžně nabízených bytech na trhu. Lidé se dnes na internetu můžou zapojit do takzvaného bábovkového dne. Sdílení fotografie nebo videa s jakoukoliv bábovkou, upečenou nebo třeba i z písku, podpoří téma náhradní rodinné péče. Bábovkový den uzavírá kampaň Dík náhradním rodinám, která se snaží zviditelnit téma pěstounství. Jak je možné se zapojit, říká koordinátorka rodinné politiky na Krajském úřadu Libereckého kraje Zuzana Jackulíková.
1: Bábovku, upečenou, namalovanou, vytvořenou z písku, sdílejte na sociálních sítích s hashtagem Dík náhradním rodinám 2026 a hashtag Bábovkový den 2026.
0: Farmáři nebudou mít podle Zemědělského svazu dostatek krmiva pro dobytek. Kvůli suchu nenarostly travnaté louky. Problémy podle svazu mají zemědělci v 11 krajích. Někde jsou porosty dokonce tak nízké, že ani není možné sklízet. Sport. České fotbalisty čeká před odletem na mistrovství světa přípravný zápas s Kosovem. Utkání začne v 16 hodin na Letné. Počasí. A v Libereckém kraji je většinou polojasno, kolem poledne čekejme od západu přibývání oblačnosti, později odpoledne a večer se místy přidejí přehánky nebo i bouřky. Odpolední teploty dnes vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách naměříme teploty mezi 19 až 22 stupni. Vítr fouká slabý, během nebude místy mírný západní až severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A kvůli stavebním úpravám je ulice Boženy Němcové na křižovatce s ulicí Palackého v Novém Boru částečně uzavřená.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Čtyři minuty po 7 hodině, dnešní dobré ráno Českého rozhlasu Liberec je právě v polovině. Je neděle 31. května, takže je jednak poslední květnový den a také Světový den bez tabáku. Připomeneme si ho krátce po 7:30. Ještě předtím nás ale čeká Martin Písařík a další díl rubriky Co v učebnicích nebylo a samozřejmě sport. Liberecká aréna patřila silákům při druhém ročníku akce Swaglift Day. Víc vám řekneme už za pár minut. Tak hezký poslech a dobré ráno.

0: Tak tohle je určitě písnička, která nestárne. No, jeden z největších hitů kapely Olympic, ale řekl bych, že nás takhle po ránu dost ukolébal. A my naopak bychom se měli teď trošku alespoň obrazně rozpohybovat, protože zavítáme mezi opravdové siláky. Silová show středověké souboje v brnění, ukázky MMA a hlavně představení nejsilnějšího muže planety, tím je Islanďan Hafþór Björnsson. To všechno nabídl sobotní druhý ročník akce Sveglif Day, pořádané v Liberecké aréně. Právě pozvat největší hvězdu zábavného programu nebylo vůbec jednoduché. Organizátoři pochopitelně museli dodržet s ním uzavřenou profesionální smlouvu.
1: Obsahuje takový detaily, jako že má osobního kuchaře, ochranku, kdy má na co pauzu, kdy co dělá. Člověk jeho formátu už je fakt velká hvězda.
2: A říkal za organizátory akce Pavel Vacek. Publiku v aréně se drobeček měřící 205 cm a aktuálně vážící 194 kg představil hned několikrát. Poprvé na začátku programu.

0: Hlavní byl ale jeho pokus o překonání světového rekordu. Haftor Björnsson ještě před ním říkal, jak se na něj připravoval.
1: Fanoušci a lidi, kteří mě sledují, vědí, že jsem trénoval a pokusil se o rekord v mrtvém tahu, když jsem zkusil zvednout 515 kg v Las Vegas. To byla moje příprava. Teď jsem hodně silný, takže věřím, že to dokážu a že zvládnu zvednout 400 kg sedmkrát po sobě. To bude taky rekord.
0: S velkým sportovním výkonem je samozřejmě spojený také zdravý jídelníček.
2: Yes, I have to stay on a very strict nutrition plan.
1: Ano, musím se držet striktního nutričního plánu, a to bezpodmínečně. Trénink má striktní rutinu a mám jasný spánkový režim. Teď jsem teda přiletěl z Las Vegas, tak mám trošku jetlag.
2: But usually my sleeping routine is on point.
0: Po příletu do Prahy ale nejsilnější muž planety neopomněl navštívit čerpací stanici. Typnete si, na čem si právě tam pochutnal? Možná vás to překvapí, ale byly to dva párky v rohlíku s kečupem.
1: To je pravda. A řeknu vám proč. Cesta z Las Vegas je dlouhá a měl jsem strašný hlad. Prostě jsem potřeboval nějaké jídlo.
0: Třeba mu právě to přišlo k duhu. A možná i to přináší popularitu. Jestli tu větší na pódiu při zvedání činek, nebo naopak při herectví a například hře o trůny, v tom má jasno.
1: Co mi přineslo víc slávy? Asi hra o trůny. Lidi mě ale poznávají podobně. Je samozřejmě těžké to zjistit, protože se neptáte každého. Ale asi mě víc poznávají díky hře o trůny, protože to byl opravdu úspěšný seriál.
0: Po sobotní 16. hodině už se vrhl na pokus o světový rekord v mrtvém tahu, kdy měl 7x za sebou zvednout činku. Ta vážila 400 kg. Za ovací publika úkol splnil. Tak snad na svou premiérovou návštěvu České republiky bude vzpomínat jen v dobrém. A Liberec se mu líbil.
1: Jsem tu poprvé. Miluju, jak je to tady zelené. Jak jsem přiletěl z Las Vegas, tak tam je všude jenom písek. Je fajn přijet sem a vidět tu zeleň. Vlastně se cítím skoro jako doma. Je to skvělé. Zatím jsem to tady neměl možnost příliš poznat a jsem tu prvně.
0: Na nějaký odpočinek a další pobyt pod ještědem, ale musel zapomenout.
1: Za 6 týdnů mám další závody. 5. června vyjde nový film Vládci vesmíru, kde hraju. Takže pojedu na světovou i islandskou premiéru. A čeká mě i různá další práce.
3: Taky zajímavostí je, že to je i hollywoodský herec. Nyní hraje i zápornou roli Goatmana.
0: Doplnil k aktivitám islandského drobečka Pavel Vacek. Z Liberce Pavel Petr, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Aktuální teploty v Libereckém kraji se nám trošku, abych řekl, rozrůznily. V každém městě je to jinak. Tak se na to pojďme podívat. V Liberci naměříme něco málo přes 13 stupňů. Jablonec hlásí 12,7. Friedland 15,7. Tam je nejtepleji v kraji. Semily 11,8. Česká Lípa 12,2 stupně Celsia. A Doxy 11,3. Co se týče počasí dnes, tak teď po ránu a dopoledne bude většinou polojasno až oblačno. Postupně začne oblačnosti od západu přibývat a během odpoledne a večera se postupně místy vyskytnou přehánky a dokonce i bouřky, při kterých může napadnout až 25 mm srážek. Teploty se ale budou držet poměrně vysoko, 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21. Vád bude slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní vítr, který ale samozřejmě v bouřkách a přehánkách zesílí. Rozptylové podmínky ráno a potom ještě večer mírně nepříznivé, během dne ale dobré a biopředpověď je na stupni číslo 1, což je mírná zátěž. Tak tolik počasí pro dnešek, tedy neděli 31. května. Za malou chvíli se podíváme na lední medvědy, tak si na to počkejte.
0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hes.

0: Slza, lhůta, záruční. Za 5 minut bude 7:30. Já jsem vám sliboval ledního medvěda, tak tady je. Víte, jakou barvu kůže mají lední medvědi? Ne srsti, ale kůže. Odpověď vás možná překvapí v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo? Právě teď s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehřát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili. Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehřát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Společenství amerických zpěváků, kteří pod názvem USA for Africa naspívali charitativní píseň We Are the World. A teď už je tu Lída Jiroutová a zprávy.
1: 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Podvodníci se v nich vydávají za pracovníky úřadu a snaží se z lidí vylákat citlivé údaje, například i bankovní. Koupaliště v Chrastavě na Liberecku by příští léto mohlo mít nový bazén. Ten stávající nerezový s bruzdalištěm už nestačí. Nový bazén chce radnice vybudovat v místě současné požární nádrže. Krajští hasiči v sobotu vyjížděli ke dvěma požárům lesa na Jablonecku a Českolipsku. První požár byl vyhlášen v Tanvaldu na Špičáku. Na Českolipsku oheň zasáhl plochu lesa u obce Holany v oblasti Oslovic. V obou případech se nikdo nezranil a příčiny a škody hasiči zjišťují. Jánské Lázně v Krkonoších přebudovali bývalou poštu v centru města na prodejnu potravin. Zákazníci v ní mohou nakupovat nejen přes den, ale také v nočních hodinách. Pobočka pošty se přesunula o několik metrů dál do menších prostor. Fotbalisté Paris Germain vyhráli po roce opět Ligu mistrů. Ve finále v Budapešti porazili Arsenal 2-1 po penaltovém rozstřelu. A čekejme zpočátku polojasno, postupně bude přibývat oblačnost od západu, odpoledne a večer se místy přidají přehánky, ojediněle i bouřky. A teploty dnes vystoupí na 24 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A z Horní Lipchavy do Wolfartic máme hlášenou dopravní nehodu osobního auta. Úsekem ale s opatrností projedete.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tak to byly další krátké zprávy, které pro nás dnes ráno připravuje Lída Jiroutová. No a já pro vás mám takovou osobní otázku. Patříte mezi kuřáky? Možná je čas to změnit. Na dnešek totiž připadá Světový den bez tabáku. Budeme se proto bavit o rizicích kouření a jak s ním skoncovat. Už za malou chvíli.

0: Jiří Korn a písnička Žádný strach, já to zvládnu, což je název, který dost hezky koresponduje s tématem, o kterém právě bude řeč. Už jsme vám říkali, že dnes 31. května je Světový den bez tabáku. Takže jestli kouříte, zkuste alespoň na jeden den přestat. A ideálně, kdyby vám to vydrželo už na pořád. Jen v Česku totiž na následky kouření zemře každý rok podle pneumologů 16 až 18 tisíc lidí. Jak ale potvrzují někteří kuřáci, skoncovat s touto neřestí bývá mnohem těžší, než by se mohlo zdát.
1: Nič to nepridáša, je to iba už taký ten zlozvyk, že už bez toho si to nedokážem predstaviť asi.
2: 31-letý Michal začal kouřit už v 15. Prý proto, aby zapadl do kolektivu. Dvakrát se pokoušel přestat, závislost ale byla silnější. Za klasické i elektronické cigarety přitom měsíčně utratí několik tisíc korun.
1: Denne vyfečím z tých normálnych cigaret tak 10 a z tých IQOSiek celú krabičku vyfečím za deň.
2: Kouření výrazně zvyšuje riziko rakoviny, a to nejen plic, ale taky prsu nebo ledvin. Častá jsou kuřáků podle předsedy České pneumologické a ftyziologické společnosti Vladimíra Koblíška i různá kardiovaskulární onemocnění, včetně srdečního infarktu a mrtvice. Z průzkumu Státního zdravotního ústavu přitom vyplývá, že klasické cigarety loni v Česku kouřila více než pětina lidí starších 15 let, denně asi 17% z nich. Za posledních 11 let sice obliba klasických cigaret mírně klesla, na vzestupu je ale zahřívaný tabák a elektronické cigarety, a to podle Koblíška hlavně mezi mladými.
3: Dětská okolo 14 let běžně kouří e-cigarety, mezi 16 letými je to 15% v Čechách. Tak to je nová skupina, která dříve takhle masivně nekouřila klasické cigarety a ona teďka je exponovaná vapování.
2: Alternativy ke klasickým cigaretám jsou sice podle Koblíška méně škodlivé, i v nich ale bývá nikotin, který způsobuje závislost. Časem lidé navíc můžou přejít právě na klasické cigarety, pokračuje vedoucí Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Eva Králíková.
4: Naprostá většina, přes 80% kuřáků, může spadnout do závislosti velmi rychle a do závislosti velmi silné.
2: A když pak chtějí skončit, tak jen asi 5% lidí se podle ní povede překonat abstinenční příznaky bez pomoci lékaře.
4: Abstinenční příznaky trvají většinou tak 2-3 týdny, maximálně 4, ale takové dva mohou přetrvávat, a to je takový ten craving, čili nutkání si zapálit, a ten druhý je hlad a zvyšování hmotnosti.
2: Přehled Center pro závislé na tabáku a další pomoci najdou kuřáci na webu Národního zdravotnického informačního portálu. Michaela Bacílková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Tak vzhledem k tomu, jak se nám tady do oken opírá slunce, já mám tady zatažené žaluzie, abych vůbec viděl na monitory ve studiu. Zdá se trošku až nepravděpodobné, že by se dnes měl spustit nějaký déšť. No schválně, zeptáme se Jana Hrubého z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem, kterého jsme právě v uvozovkách vytočili, tedy ne, že bychom ho naštvali, ale zavolali jsme k němu dopracovaný, takže ho vítáme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jak to bude s tím deštěm? Můžeme ho čekat nebo z té předpovědi sešlo?
2: Déšť očekávat můžeme, ale až někdy odpoledne a večer a hlavně v noci, ale vezmu to hezky postupně. Mm-hmm. Jak jsi říkal, tak aktuálně nad Libereckým kraje máme většinou zmenšenou oblačnost, nějaká větší oblačnost se vyskytuje zejména na horách a lokálně i ve Frýdlantském výběžku a na stanicích aktuálně měříme od 13 až do 16 stupňů, na horách to máme okolo 12 stupňů a během vlastně dneška čekáme ještě teď ráno a dopoledne ještě malou oblačnost, ale kolem poledne začne oblačnost od západu přibývat a odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky anebo i bouřky a teploty dneska od 24 až do 27 stupňů Celsia. Vítr by měl dneska foukat slabší než byl včera, ale i tak čekáme mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu, ale v bouřkách ten vítr může přechodně i zesílit a v noci tam těch srážek očekáváme plošně i více a vlastně očekáváme v noci a na většině území občasný déšť nebo přehánky, ale ještě z počátku té noci se mohou ojediněle vyskytovat i bouřky.
1: Co se toho deště přes den týče, dá se určit, kde zaprší a kde bude sucho, nebo to je tak jakoby plošně v celém kraji?
2: Tak dá se očekávat, že vlastně během dne, když se budou vyskytovat ty bouřky, tak to neumíme říci, kde se to vyskytne, ale dá se říct, že vlastně v tu noc, pokud nás to zase nevypeče, ta předpověď, tak by se srážky měly vyskytovat skoro na celém území.
1: Jakou nohou vykročíme do nového týdne? Suchou nebo nás čekají přehánky i zítra?
2: Tak ještě zítra ráno očekáváme, že by se měl vyskytovat ten občasný déšť nebo i přehánky, ale odpoledne srážky i oblačnost budou ubývat a bouřky se vyskytnou spíše už jen výjimečně a večer oblačnost bude ještě více ubývat a postupně by srážky měly zmizet, ale zítra se nám ochladí a teploty maximální očekáváme od 18 do 21 stupňů Celsia.
1: No, tak lidé, kteří špatně snášejí horké počasí, mezi které já se počítám, si asi oddychnou, že nebudou taková vedra, i když za cenu toho, že občas sprchne. To byla předpověď počasí od Jana Hrubého z Českého hydrometeorologického ústavu Ústí nad Labem. My za ní děkujeme, posíláme do Ústí pozdrav a budeme se těšit zase brzy naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Takové tady bude počasí a co nás čeká v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec v následujících okamžicích. Zítra je 1. červen, Mezinárodní dětský den, protože jde ale o pracovní den. Konají se akce pro děti už od tomto víkendu. Na jednu takovou akci na dětský den u Novoveského rybníka v Jablonci nad Nisou vás za chvíli pozveme. Nejdřív ale pozvánka a hned poté pokáč.
3: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
4: To štěstí chtěl bych jednou mít.
3: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma. Jenže blázni si dělá dál. Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: prosím nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Pokáč v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. Záchrana drobných kulturních památek, zlepšení života v místě bydliště a v neposlední řadě i pořádání kulturních a společenských aktivit. To je poslání takzvaných osadních výborů. Jeden takový funguje i v části Jablonce nad Nisou Novoveska, kde právě dnes odpoledne pořádají dětský den. Jak to bude vypadat a také na další aktivity osadního výboru se ptala reportérka Jana Švecová.
2: Je časné ráno, stojíme tady na hrázi Novoveského rybníka, kde už ve 14 hodin propukne dětský den. Co všechno tady chystáte? Ptám se Kateřiny Hruškové.
3: Pro děti jsme připravili 5 stanovišť, které se již tradičně zaměří na historii, kulturu, ale také přírodu tady přímo v té naší lokalitě. Snažíme se, aby si děti připomněly, jaké jsou tady zajímavé stavby, jako je třeba náš nádherný starokatolický kostel.
2: Ten je tady nedaleko, připomenu.
3: A protože jsme kde žijí ryby, kde žijí žáby, ale také ptáci, tak se vždycky snažíme zaměřit právě i trošku na ta přírodní témata.
2: Jany Hubáčkové, druhé z organizátorek, se zeptám, je to pozvánka jenom pro místní, nebo se mohou přijít i děti z okolí?
4: Je to volně přístupná akce, takže mohou přijít děti ze širokého okolí, z Jablonce. Dáváme to právě vědět takhle veřejnosti.
2: Vidím tady krásně upravené dětské hřiště a venkovní posilovnu.
3: Tady to celé zázemí vznikalo velmi postupně. Do těch některých částí měl osadní výbor možnost zasáhnout. Bylo to třeba vybudování těch různých posezení nebo vybudování třeba tady toho zázemí kolem ohniště. Ale ty sportovní prvky, workoutová posilovna, to je výsledek projektu Vyšperkuj Jablonec, kdy veřejnost hlasovala o různých záležitostech, které by měly vylepšit život v lokalitě.
2: A tady se předpokládám budou opékat bušty, tady už je připravené dřevo.
3: Závěrečným vrcholem toho dětského dne je hromadné opékání buštů. Máme tady i speciální buštovací tým, který se o všechny účastníky postará.
2: Z osadního výboru.
3: Ano, z osadního výboru.
2: Ale dětský den, který pořádáte už po čtvrté, jak jsem se dozvěděla, tak není jedinou akcí vašeho osadního výboru.
3: Tak osadní výbor Novoveská má tu část těch kulturních aktivit pro veřejnost, které nějak stmelují tu komunitu, ale na druhou stranu se snažíme řešit i některé problémy toho místa, jako je třeba upozorňovat na místa, kde je nepřiměřeně vysoká rychlost, tam bychom rádi to její snížení, anebo je to záchrana i některých drobných památek. Jako je třeba unikátní historická lávka.
2: Tak se k ní půjdeme podívat. Teď přicházíme, tady vidím zákaz vstupu pro chodce. Je tady oplocený mostek, který tvoří kvádry, žulové kvádry, je to vede přes Novoveský potok. Co to je vlastně za spojku?
4: Je to spojka mezi Novoveskou ulicí a ulicí v Nivách a přístup do celé této čtvrti.
2: No a vy jste mi říkala, že váš osadní výbor spolupracuje na obnově lávky i s okresním archivem. Proč?
3: Protože existovala prokazatelně už v 18. století a takovýchto lávek bylo přes Novoveský potok vícero, ale tato lávka je poslední, která byla zachována. Naším cílem je, aby lávka byla jednou zpřístupněná, ale v té původní historické podobě a já doufám, že nám město bude nakloněno a zatím to možná vypadá, že i jo.
1: A já

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Všichni jí milovali, ale někdo jí nenáviděl až k smrti. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou sester. ČT2. Jediným vodítkem detektiva k nalezení pohřešovaného je záhadná Colgirl v podání Oscarové Jane Fondové. Kriminální film Klud. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Ivy Janžurové film v režii Juraje Herce Morgiana. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: V Liberci dnes skončí přihlašování projektů do participativního rozpočtu. V domově pro seniory Pohoda v Turnově budou příští rok za plného provozu vyměňovat výtah. Předseda Senátu Miloš Vystrčil navštíví Tajvan. A čekejme postupné přibývání oblačnosti a lokálně déšť. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Zprávy připravila Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. Už jen dnes můžou lidé v Liberci přihlašovat své nápady do participativního rozpočtu. Na malé projekty můžou získat příspěvek 1 milion korun, na velké 2 miliony. Celkem má město připravených 10 milionů korun. Přihlášené projekty nejprve úředníci posoudí. Soustředit se budou například na to, jestli se návrh týká pozemku města, říká primátorův náměstek Jan Hruška z Pirátů.
3: Máme tady kolečko s jednotlivými odbory, které jednotlivé návrhy posoudí, podíváme se na ně velmi zevrubně. Po tomhle tom posouzení od 1. října do posledního října pak bude velké hlasování, kde zvítězí ty projekty, které se pak následně budou realizovat.
2: V minulých letech uspěly například návrhy na úpravu parku pod klášterem nebo obnovu zázemí lesního koupaliště. Turnovská radnice nechá příští rok vyměnit výtah v domově pro seniory Pohoda. Výtah v budově C je nákladní, město ho chce vyměnit za evakuační. Náklady mají podle odhadu dosáhnout 3 milionů korun. Radnice bude žádat o dotaci. Evakuační výtah bude komfortnější pro přepravu lůžek a výhodou je také napojení na záložní generátor. Vysvětluje starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: My tam dneska máme náhradní zdroj, který je napojen na náhradní zdroj nemocnice a vlastně umožňuje, když vypnete celý ten dům od elektrické energie, aby tam mohli zasahovat hasiči, tak ten evakuační výtah je vlastně pod proudem a umožňuje to, aby s ním mohli třeba manipulovat

0: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí od dnešních 12 hodin do půlnoci. Týká se severozápadních, středních a jižních Čech a taky Znojemska a části Vysočiny. Foukat může vítr o nárazech o rychlosti až 70 km za hodinu. Hlavně v zastavěných oblastech hrozí zaplavení podchodů a podjezdů i lokální rozvodnění menších toků. V Česku končí dlouhé období sucha. Bouřky by tak měly krajinu zvlažit. Předseda Senátu Miloš Vystrčil dnes odcestuje na čtyřdenní návštěvu Tajvanu. Namísto vládního speciálu ale poletí běžnou linkou. Speciál podle ministerstva obrany není k dispozici. Vystrčil neposkytnutí vládního letounu skritizoval. Na Tajvan míří předseda Senátu už podruhé. Jeho první návštěva v roce 2020 vyvolala kritiku ze strany Číny. Cílem letošní cesty je jednání s politickými zástupci země a navázání obchodních kontaktů.
1: Počasí.
0: A je většinou polojasno, kolem poledne začne oblačnosti od západu přibývat, později odpoledne a večer se místy přidají přehánky nebo i bouřky. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách se rtuť teploměru zastaví v rozmezí 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A v Haberticích na Liberecku na silnici 1/13 narazilo osobní auto do plotu. Na místě jsou všechny složky záchranného systému. Úsek je průjezdný se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Slyšeli jste zprávy v 8, připravila je Lída Jiroutová, no a my jsme díky nim vstoupili do čtvrté závěrečné hodiny dnešního dobrého rána. V ní nás čekají pravidelné rubriky z deníku Důchodkyně a krimi příběhy. A krimi bude vlastně i náš první příspěvek. Ukradená lebka svaté Zdislavy už je uložena v trezoru Bazilice v Jablonném v Podještědí. Do ní se včera vrátila po nedávné krádeži. Jak náročné bylo vyprostit téměř 800 let starou relikvii z betonu, i to od nás uslyšíte už za malou chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec.

0: Pavel Bobek v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. Jedno z nejtřaskavějších témat nejen Libereckého kraje, ale i celé republiky se uzavřelo. Lebka svaté Zdislavy se vrátila zpátky do baziliky v Jablonném v Podještědí. Restaurátoři ji museli vyjmout z betonu poté, co ji v polovině května ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Pro věřící mají ostatky světice nevyčíslitelnou hodnotu. Včera byla lebka pro běžné návštěvníky kostela k vidění naposledy. Církev ji uložila zatím provizorně do trezoru.
1: Na pouť svaté Zdislavy v Jablonném přišly stovky lidí, někteří šli s arcibiskupem a ostatními církevními hodnostáři 10-kilometrovou trasu.
2: Tady je pan plukovník Petr Reit, který vlastně vedl to vyšetřování a my jsme opravdu moc vděční vám i celému vašemu útvaru. A já bych vám, nakolik to moje možnosti dovolují, rád udělil čestný titul tomu vašemu útvaru, útvar svaté Zdislavy.
3: Jsem ráda, že ta lebka se našla, to určitě, že se našla v zachovalém stavu. To bych chtěla jako vzdát jako dík policii, že se takhle zasnažila. Je dobře, že se vrátí do kostela a myslím si, že je dobře, že ta lebka bude uložena v, jakoby v hrobě.
1: Říká návštěvnice Irena. Kam přesně bude lebka uložena, rozhodnou restaurátoři. Církev ji původně chtěla dát k jejím ostatkům do krypty pod baziliku. Je ale zatím příliš křehká, pokračuje arcibiskup Přibyl.
4: Jako není to hrob jako někde na hřbitově, je to prostě tumba, která je nad zemí, čili je to kdykoliv vyjmutelné. Říkám, je to návratný proces na rozdíl od toho, že bychom riskovali novou krádež nebo poškození.
5: Ten vrchol vlastně ty kalby byl uvězněný 20 cm pod povrchem.
1: Jak náročný byl celý ten proces, popisuje restaurátorka Blanka Valchářová.
5: Aby se mi představu, 2 hodiny trvalo, než jsme vůbec se dostali k malé částečce vlastně jako kdyby fragmentu ty lebky, protože pro nás to bylo důležité, aby jsme ji nepoškodili. A vlastně na tom CT snímku jsme taky zjistili, že tam je taková jako prasklina a to bylo jako vodítko, že jsme věděli, že tam ta lebka někde jako končí.
1: Církev spolu s restaurátory ji budou sledovat, jak schne a jestli se na ní nedělají nějaké praskliny a pak rozhodnou, kam bude uložená. Z Jablonného v Podještědí Johana Tománková, Český rozhlas.
6: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Co se aktuálních teplot týče, dalo by se říct, že v Libereckém kraji je 16 stupňů, někde o kousek víc, někde o několik stupínků nebo desetin méně, ale už je více méně teplo. Každopádně, co se celého dne týče, tak během dopoledne ještě bude většinou polojasno až oblačno, ale postupně se začne oblačnosti od západu přibývat během odpoledne a večera. Včera se pak postupně místy vyskytnou přehánky nebo i bouřky, během kterých může napadnout až 25 mm srážek, to během těch bouřek. Co se teplot týče, tak ty by se měly zastavit až na 27 stupních, na horách to bude 19 až 22 stupňů, vár bude pouze slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu, samozřejmě když zabouří, tak vítr zesílí. Rozptylové podmínky budou během dne dobré, pouze k večeru mohou být mírně nepříznivé a bio je dnes na jedničce, tedy na mírné zátěži. No doufejme, že 13. června bude počasí vyhovovat výletům.
2: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
3: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
3: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
2: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Náš ciferník tady na zdi ukazuje 8 hodin 23 minuty, je nedělní ráno, takže nás čeká další rozhlasový fejeton liberecké básnířky a publicistky Vladimíry Hamalové ze seriálu z deníku Důchodkyně. Tentokrát to bude na jedno aktuální téma, postoje lidí k větrným elektrárnám.
1: Z deníku Důchodkyně, vážně i nevážně s Vladimírou Hamalovou.
2: Severní vítr je krutý, jak se zpívá, a mě to vždycky připomene, jak jsem před léty poskakovala s mikrofonem po kopci v Jindřichovicích pod Smrkem s bývalým profláknutým starostou Petrem Pávkem, co se rozhodl žít v souladu a spolupráci s přírodou, takže nechal mimo jiné postavit dva obří větrníky, co mu pak stačily zásobit elektřinou všechny obecné budovy, včetně radnice, klubovny i školy. Jo, lidi se už tehdy dělili na nadšence a škarohlídy s argumenty, že to seká ptákům hlavy, že to hyzdí horizont a že to u nás stejně nemá tu efektivitu jako ve státech s větrníky na moři. Jenže vědecký vývoj od té doby značně pokročil a dnes i sousední vnitrozemské Rakousko využívá vítr z hor pro celou sedminu své celkové spotřeby, zatímco u nás jsme zůstali pod 1%. Vzpomínám, že jsem tehdy ráda sedávala na tom kopci z větrníky a že rozhodně neřvali víc než motorové vozy na dálnici do Liberce, že mi žádný kus rozervaného ptáka nikdy nespadl na záda a že mi to nějak nekazilo rozhled po okolních kopcích Jizerek. Jenže, kdo chce psát být, anebo nevidíme vlastní nos mezi očima, což jsem vytkla svému konzervativnějšímu kamarádovi, co si stěžoval, jak ty vrtule hyzdí krajinu. A tak jsem mu ten jeho nos či pohled přesunula kousek dál, kde se tyčily desítky sloupů elektrického vedení a na dálniční eskapádu s podjezdy, nadjezdy a mosty v dohledu. A jo, připustil, na to jsem si už asi zvykl a nějak to jako rušivý element nevnímám. Zřejmě je v člověku potřeba zastavit čas, aby se nám to ve výhledu neměnilo. Jenže, bráno z gruntu, řečeno v širších souvislostech, i naši prapředkové si jen o 100 let dřív museli zvyknout, že ty koně vystřídala auta, že nám krajinu rozporcovali stovky kilometrů železničních tratí a že, ostatně, kdo ví, jaká doporučení odborníků využijí ti dnešní, co o tom za nás všechny rozhodují takzvaně tam nahoře. S přáním, aby ten náš severní vítr nebyl moc krutý, ale naopak víc sloužil ku prospěchu všech, se z Českého rozhlasu Liberec pro dnešek loučí Vladimíra Hamalová.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zpěváka, který si říká Sting, a jeho kapelu Police teď ve studiu střídá Lída Jiroutová, která má pro nás dnes poslední krátké zprávy.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Libereckém kraji už je v provozu většina sezónních turistických autobusových nebo vlakových linek. Kvůli školním výletům začal jezdit i speciální přímý vlak z Liberce do Rovenska pod Troskami na Semelsku. Některé další linky spustí provoz před létem nebo během letních prázdnin. Úspěšní sportovci a sportovní týmy z Liberce dostanou od města finanční odměnu. Magistrát mezi ně rozdělí necelého 500 000 korun. Peníze dostanou za úspěchy na mistrovství a olympijských hrách v druhé polovině roku 2025. KSČM si dnes vybere nové místo předsedy. Už včera si komunisti zvolili nového předsedu, jejím dosavadní mluvčí Roman Roun. Europoslankyni Kateřinu Konečnou vystřídal po 5 letech v čele strany. Americký útok na loď ve východním Pacifiku nepřežili 3 lidé. Americká armáda to uvedla na sociální síti X tím, že plavidlo bylo napojené na narkoteroristickou organizaci. Jde o druhý útok za tento víkend. Čeští fotbalisté si před odletem na mistrovství světa zahrají přípravný zápas s Kosovem. Utkání začíná v 16 hodin na Letné. A bude zpočátku polojasno, postupně čekejme přibývání oblačnosti od západu, odpoledne a večer se místy přidají přehánky, ojediněle i bouřky a teploty vystoupí až na 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A jsou to ještě informace pro řidiče. Ulice Lidická a Dolní náměstí v Jablonci nad Nisou jsou uzavřeny kvůli práci na inženýrských sítích.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Za malou chvíli nás čeká další vydání krimi příběhů. Liberecká policie hledá chuligány z Barvířské ulice. Proč? To se dozvíte za chvíli. Nejdříve ale dvě písně s různými druhy pohybu, takzvaně po svých. Helena Vondráčková Sprint a Petr Novák Já budu chodit po špičkách.

0: Petr Novák a další nestárnoucí píseň v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. Je 7 minut po 8:30 a před námi je další krimi příběh, který nám dnes nabídne další fotografie z policejních stránek. Tentokrát v článku z 15. května. Takže pokud sedíte někde poblíž počítače nebo už ho máte zapnutý, tak si najděte stránky liberecké policie a tam v článku z 15. května si můžete prohlédnout fotky, o kterých právě teď bude řeč.
1: Krimi příběhy.
0: Nedávno jsme tu hovořili o vandalství a výtržnictví a hlavně o tom, že se jedná o nejhloupější a nejzbytečnější trestné činy, kterých se lidé dopouštějí. Pachatel z toho nemá žádný prospěch, nijak se na tom neobohatí, může jen a jen ztratit. Samozřejmě společně s poškozeným. Existuje ale několik forem výtržnictví. Když někomu utrhnete zrcátko u auta, majiteli vznikne škoda, kterou mu nahradí pojišťovna a během odpoledne to v servisu spraví. A vzhledem k pokrytí města kamerovým systémem policie pachatele většinou dopadne a dotyčný má pak záznam v rejstříku a navíc musí škodu zaplatit. Jenže výtržnictví může vypadat i jinak. Třeba když takový výtržník někoho napadne. Jen tak, náhodného chodce cestou z hospody. Z hlouposti a z furianství. Nedávno takoví 3 furianti napadli náhodného chodce v centru Liberce v Barvířské ulici. Nejdřív ho jeden z nich zezadu uhodil do hlavy a následně ho popadli za bundu a odhodili ho z chodníku na ulici, zrovna před projíždějící auto. Za volantem naštěstí seděla pozorná řidička, která stačila včas zabrzdit, takže nedošlo k tragédii. Policie na svých stránkách tento skutek charakterizuje jako trestný čin proti životu a zdraví. To znamená, že když se soudce špatně vyspí, mohlo by ho taky třeba napadnout, že to vypadá jako pokus o vraždu. A to je, promiňte mi ten výraz, pěkně blbé furianství. Policie na svých stránkách zveřejnila fotografie 3 rozjařených mužů, které označuje jako osoby, které by mohly podat důležité svědectví k objasnění celé události. Ať už si o tom označení myslíte, co chcete, pokud je poznáte, přihlaste se na čísle 158. Můžete dopadnout 3 chuligány, kteří málem zabili nebo zmrzačili úplně cizího člověka. A pamatujte, že byste na jeho místě klidně mohli být i vy.

0: počasí.
1: Tak nejdříve se v počasí podíváme na teploty v jednotlivých městech Libereckého kraje. Jsou velmi různé, asi záleží na tom, kde svítí slunce, kde je pod mrakem. I když podle té ikonografie, kterou vidím tady na stránkách s počasím, to úplně neodpovídá, protože v Semilech tam je nejtepleji v Libereckém kraji nad 18 stupni a je tam polo jasno, lehce pod mrakem, tak na Českolipsku, konkrétně v Doksech, tam je nejchladněji, mohu-li to tak říct, 15 stupňů a je tam také polojasno, také pod mrakem. Těžko říct, podle čeho tedy ty teploty stoupají a klesají. Každopádně v Liberci 17 stupňů a 2 desetiny, v Jablonci 15,9, Frýdlant hlásí 17 stupňů a k tomu 3 desetiny, Česká Lípa 15,5 stupně. Co se týče výhledu na ten dnešní den, tak dopoledne bude většinou polojasno až oblačno, to už jsem teď naznačoval. Postupně ale začne oblačnosti od západu přibývat a během odpoledne a večera se mohou postupně místy vyskytnout buď přehánky, a nebo dokonce i bouřky. Přičemž při těch přehánkách může napadnout až 10 mm srážek, v bouřkách ale až 25 mm. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 24 do 27 stupňů, na horách to bude 19 až 22 stupně, vád bude slabý během dne, místy mírný západní až severozápadní vítr o rychlostech do 6 metrů za sekundu. Ovšem samozřejmě při silnějších přehánkách nebo dokonce bouřkách vítr určitě přechodně zesílí, tak na to buďte připraveni a držte si deštníky nebo klobouky. Rozptylové podmínky by měly být večer mírně nepříznivé, ale přes celý den by měly být spíš dobré. A ještě biometeorologická předpověď. Ta pro dnešek udává stupeň číslo 1, což znamená mírnou zátěž. To znamená, že jestli se dnes vydáte na nějaký výlet, mělo by být víceméně slunečno nebo polojasno, ale určitě se připravte na to, že vás může nějaká ta přehánka nebo dokonce bouřka zachytit. Takže deštníky, lépe možná ještě pláštěnky, no a variabilní oblečení do batohu nebo prostě do ruky.
0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: to, lásko, vážne, relí poslední.
1: Věra Martinová a Jan Kaniza, poslední relí. No také jedna z posledních písniček dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Protože za nějakých 10 minut tu bude 9. Vás čekají samozřejmě další zprávy, které pro vás dnes celé ráno a dopoledne připravuje Lída Jiroutová. No a pak už se můžete těšit na naše pravidelné nedělní pořady. Nejdříve to bude Kultura pod Ještědem. Po 10. hodině pochou Poutkový rok. No a po 11. setkání u mikrofonu. A po 12. hodině už si vás převezme a bude se o vás celé odpoledne starat Jana Fričová. Máte se nač těšit. Já, tedy Miroslav Holubec, který se vámi byl po celé ráno na frekvencích Českého rozhlasu Liberec, vám přeji báječný poslech a hezký den, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Liberec.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Lebku svaté Zdislavy na oltáři v Jablonném v Podještědí nahradí nové umělecké dílo. Je Světový den bez tabáku. Francouzská policie po finále Ligy mistrů zadržela přes 400 lidí. A dnes bude postupně přibývat oblačnost, k večeru se přidá místy déšť a teploty vystoupí až na 27 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a klidné dopoledne přeje Lída Jiroutová. Lebku svaté Zdislavy vystavenou na bočním oltáři v bazilice v Jablonném v Podještědí nahradí nový relikviář. Vyplývá to z dohody pražského arcibiskupství, řádu dominikánů z Jablonného a vedení Libereckého kraje. Lebka, kterou zloděj začátkem května ukradl a zalil betonem, je teď v trezoru a později bude uložena do hrobu svaté Zdislavy v kryptě baziliky. Podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj bude vypsaná soutěž na umělecké dílo, které Zdislavu na bočním oltáři připomene.
2: Předpokládáme, že oslovíme umělce regionální z Libereckého kraje s nějakou vazbou k místu a v rámci té soutěže se vybere nějaké budoucí řešení toho relikviáře jako takového. A Liberecký kraj je připravený se do toho zapojit finančně, jenom připomínám, že svatá Zdislava je patronkou Libereckého kraje.
0: Dnes je Světový den bez tabáku. V Česku loni kouřila klasické cigarety. Více než pětina lidí starších 15 let, uvádí Státní zdravotní ústav. Podle Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze ale přestat kouřit zvládne bez pomoci lékaře jen 5% kuřáků. Fotografie protileteckých krytů na Ukrajině autorky Olexandry Kosovské můžou dnes vidět naposledy návštěvníci galerie FOK v Libereckém severočeském muzeu. Autorka pomocí snímku odhaluje, jak si Ukrajinci podzemní prostory přetvořili na provizorní školní třídy i nemocnice. Přibližuje kurátorka výstavy Alena Čechová.
3: Těch školních tříd je tady vícero, ta kapacita je třeba 30 míst, nebo prostě tolik míst, kolik se udělá míst k sezení. Když je ve třídě třeba 50 dětí, tak to funguje tak, že 30 chodí do školy, 20 je týden doma a pak se prostřídají, takže chodí vlastně do školy jakoby na směny.
0: Francouzská policie kvůli výtržnostem po sobotním finále Ligy mistrů zatkla přes 400 lidí. Část fanoušků vítězného klubu Paris Saint-Germain se střetla s policisty, na které házeli petardy nebo lahve. Těžkoodjenci zase použili obušky a slzný plyn. Nejvíce zatčených bylo v Paříži, kdy policie zadržela přes 280 lidí. S nepokoji se potýkala i další francouzská města jako Grenoble nebo Štrasburg. Francouzské úřady se chystají i na dny.

0: roční oslavy pod Eiffelovou věží. Na setkání s vítězným týmem podle organizátorů přijde až 100 000 lidí. Sport. Tenista Jakub Menšík bude dnes na Roland Garros hrát o postup do premiérového grandslamového čtvrtfinále. Rodáka z Prostějova čeká v Paříži Rus Andrej Rublev. Počasí. A je většinou polojasno, kolem poledne čekejme od západu přibývání oblačnosti, později odpoledne a večer se místy přidají přehánky nebo i bouřky. Odpolední teploty dnes vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách naměříme teploty mezi 19 až 22 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou to ještě informace pro řidiče. Kvůli výstavbě mateřské školy je uzavřena ulice Rybářská po úsek k ulici u přehrady v Jablonci nad Nisou. Objízdná trasa značená není.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Den koně v Lomnici, nevšední pozvánka do muzea v krkonošských Roprachticích nebo nová rozhlasová četba na téma liberecké perličky. O tom vše bude další jarní vydání Kultury pod ještěrem Českého rozhlasu Liberec. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přeje Tomáš Beneš. Přeji inspirativní náladu a pohodu u rádia. Začínáme.
1: Kultura pod ještěrem.

0: Přijďte si užít Den koně v Lomnici nad Popelkou. Čeká vás bohatý program plný jezdeckých vystoupení, ukázek dovedností koní, historických tradic i moderních disciplín. Více nám teď prozradí Josef Matura z Lomnice nad Popelkou. Dobrý den po telefonu na vlnách Českého rozhlasu Liberec.
1: Dobrý den.
0: Zkuste nás prvů říci, co je to za akci a komu je určená.
1: Tak, akce je to především o koních a o milovnících koní. Je určená široké veřejnosti od malých dětí přes dospělé až po pamětníky, kteří si tam mohou připomenout časy dávno zašlé, protože tam máme i historickou zemědělskou technikou a použití chladnokrevních koní prostě v zemědělství, v lesnictví.
0: Jaký bude konkrétní program, na co se můžeme těšit?
1: Tak program 19. ročníku zase bude poměrně bohatý v tom hlavním průvodu, který začíná v 9 hodin 30 minut a jde přes Lomnické náměstí. Bude asi kolem 70 koní, ať již v zápřažích různých selských, kočárových, anebo pod sedlem. No a pak po slavnostním defile a žehnání koní proběhnou jednotlivé ukázky. Bude takových několik zajímavých taháků. Vystoupí zde takový kovboj Jimmy Magura z jihočeského kraje. To je takový nestor v této disciplině kovbojské. Pak se tam představí celá řada koní ze selské jízdy, včetně kočárových spřežení. Přijede sem selská jízda ze Strakonic a od Nechanic. Pak tam bude zápřež společenstva klasických zápřeží tady od Mladé Boleslavy. No a jedním z takových vrcholů asi bude vystoupení kaskadérské skupiny Niños de Caballos, který převedou džigitovku a uherskou poštu, a to jsou ukázky, u kterých jako se někdy zastavuje trošku krev. No, pak tam bude Miroslav Simandl, to je skvělá drezura 6 volných koní. Pak tam bude ukázka filmového vystoupení koní od Johany Spáčilové, od Benešova u Prahy, selské zápřahy rodiny Nivetových, no a celá řada dalších ještě sedlových koní a různých ukázek dámy sedle a tak.
0: Takže nejen pro milovníky koně, tato velká společenská událost, řekl jste 19. ročník. Kdy, kde a od kolika hodin proběhne Den koně?
1: Tak ten začátek je v 9 hodin 30 minut.
0: A jaký termín?
1: Tyršově parku, v 9 hodin 30 minut Tyršově parku 6. června, sobotu 6. června. A ten průvod prochází městem přes náměstí a potom od 10. hodiny na Tyršově parku začíná to samotné předvádění jednotlivých ukázek.
0: To zní skvěle. Na co jsme závěrem zapomněli, co byste ještě rád uvedl?
1: No, hlavně bych si přál, aby dopadlo lepší počasí než v loni a předloni, protože když je hezký počasí, tak je to všechno velice, velice jednodušší a takový ten výsledek je radostný z toho všeho.
0: Držíme palce a v sobotu 6.6. v Lomnici nad Popelkou na viděnou. Mluvili jsme s jedním z organizátorů Josefem Maturou z Lomnice. Díky za váš čas, mějte se krásně, ať se akce vydaří. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, nově z Ještědu, na frekvenci 97,9 FM.

0: Teď vás s Českým rozhlasem Liberec pozveme společně do Roprachtic nedaleko Vysokého nad Jizerou. Tam totiž vybudoval František Hubář na rodinných pozemcích nejen rozhlednu, ale nově také jedinečné technické muzeum. Jeho sbírka psacích strojů je v mnoha ohledech unikátní a k tomu navíc ještě přidal i knihu ve třech jazycích. Jste zváni.
1: Historický zvuk, který už se nám ze světa málem ztratil, tak to je unikát. Nuže?
2: Psací stroje se od roku 2011 nikde na světě nevyrábějí a je to vlastně uzavřená historie.
1: Pan František Hubař není jen stavitelem rozhleden, ale také sběratelem psacích strojů a pro své muzeum postavil už druhý domek pro Prachticích.
3: Ano, protože jsem potřeboval ukázat úplně celou moji sbírku psacích strojů vyrobených mezi lety 1874 až 1939.
1: Musí se rozzářit oči všech sběratelů, kteří sem přijdou, protože tohle je opravdu špička.
3: Tady jich je 200. K polovině znám historii. A nejen to tvrdit, ale to i dokázat, mít tady k tomu dokumenty. A to se mi v průběhu těch 50 let, co sbírám psací stroje, dařilo relativně dobře.
1: Víte třeba i, kdo ho vlastnil?
3: No, třeba tento stroj je z kláštera ze Švýcarska a ta abatyše psala na tom ještě v roce 1980.
1: Neuvěřitelné, protože vypadá to trošku jako domácí váha na první pohled.
3: Je to Hammond, je to zvláštní psací stroj a koupen byl v roce 1905.
1: A tenhle ten malinkatý, skoro do kabelky.
2: No tohle to je stroj Bijou, který se vyráběl u firmy Naumann a Seidel v Drážďanech pro vojáky v první světové válce a měl takovou zvláštnost, sklopnej válec směrem na klávesnici. Takže se vešel do velmi malého prostoru a byl lehce přenosný.
1: No tady je těch kuriozit spousta. První psací stroj Vašikulové prodali krachovalé zbrojovce firmě Remington a synové. No a ten úplně nejslavnější Underwoodka, nezničitelný stroj, já bych věřila, že je tady taky.
2: Ano, jsou tady Underwoodky, jsou tady Remingtonky a jsou tady i prototypy, které vymysleli ten Scholz a Glidden a které prodali Remingtonovi a on těch prvních 25 kusů vyrobil v roce 1874.
1: Jsou tu i slepecké, těsnopisné, tamhle ten s tou zajímavou hlavou a s tou přidělanou tuštičkou.
2: Na těch psacích strojích bylo takové očko, do toho se uchytávala tuška a nahrazovala podtržítko, tuška se přiklopila, přejelo se válcem a bylo potrženo. Takže taky de facto dneska unikát.
1: Z Muzea psacích strojů v Roprachticích Eliška Pilařová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Kultura pod Ještědem.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Knihy jsou klidní a spolehliví přátelé, tak to kdysi řekl Victor Hugo, francouzský spisovatel. Jak jste na tom vy s knihami? Tipy a další knižní okénko představí teď v Kultuře Podještěné místní znalec literatury Martin Frič z Liberce.
2: Květnové knižní novinky tohoto týdne spojuje zajímavý, někdy těžký a někdy krásný pohled na minulost. Začneme knížkou, na kterou se dlouho čekalo a kterou moc doporučuji. Pavel Kosatík, O tom Benešovi. Zvláštní název, O tom Benešovi. A už ten název něco vlastně vystihuje. Edvard Beneš, jedna z nejznámějších postav 20. století, jeden z otců Československa v roce 1918, pak také člověk sporných rozhodnutí v letech 38 za druhé světové války, po roce 45, v roce 1948. Jak se na tohohle člověka dnes dívat? Jak hledat fakta? Pavel Kosatík se ptá, budeme se do nekonečna přít, co jsme měli dělat za doby Mnichova, jestli na někoho něco nesvádíme, kdo může za naši orientaci místo Západu k Sovětskému svazu, která nás pak táhla sebou a táhla hodně hluboko. Kniha Pavla Kosatíka tyhle otázky zajímavě nasvědčuje a Pavel Kosatík psát umí. Takže O tom Benešovi si určitě přečtěte a popřemýšlejte. Narrativ 1945. 18 textů výtečných autorů, třeba Pavla Kopřivy, velkého znalce skla, Michala Stehlíka, Martina Gromana, vynikající historici a popularizátoři, Kateřina Portman z Technické univerzity. 18 textů o válečné době, o poválečné době dávají zajímavá témata k přemýšlení. No a nakonec trochu krásy a světla. Gottfried Josef Wurps, Světlem a stínem. Tak se jmenuje výpravná, nádherná obrazová publikace, kterou vydalo Severočeské muzeum a která představuje významného meziválečného fotografa, věnoval se hlavně Friedlandsku, a Gottfried Josef Wurps uměl nádherně, řekněme, kreslit světlem, fotografovat pohledy na měnící se městskou krajinu. Kdybyste přemýšleli o nějakém dárku pro někoho, kdo má rád náš kraj, tak tahle knížka určitě by měla být ve vašem hledáčku. Přeji hezké čtení, najděte si nějakou pěknou akci na živýliberec.cz.
1: Láká na závěr Martin Frič a my děkujeme za další knižní okénko v Kultuře Podještěném Českého rozhlasu Liberec.

Je neděle 31. května, Kamily slaví své jmeniny, přejeme všechno nejlepší a kam vyrazit. Mimochodem včera, v sobotu i dnes v neděli je veselo v Turnově. Probíhají tam staročeské řemeslnické trhy, ty jsou oslavou poctivé rukodělné práce, hudby a divadla. Každý rok přinášejí jedinečné setkání s mistry tradiční řemesel, bohatý kulturní program i nezapomenutelnou atmosféru, která láká návštěvníky z celé České republiky i zahraničí. Celá akce je zasazena do malebného prostředí městského parku, kde se propojuje kouzlo a tradic. Určitě vyražte i vy ještě dnes na staročeské řemeslnické trhy do Turnova. Tip na zítřek 1.6.19.30 Vratislavické desítky na Liberecku. Nekorektní humor a nespoutaný večer s Martinem Hranáčem pod moderátorskou taktovkou Petra Uchytila. Určitě to bude bezva večer. Další tip na zítřek 1.6. od 16 hodin do Jablonce. Jablonec nad Nisou není jen městem skla a bižuterie, ale také osobitou architektonickou galerii pod širým nebem. Tak si vedejte na procházku centrem města a městskou zástavbou. Představí vývojové fáze jablonecké secese od jejich počátků ovlivněných historizujícími slohy přes čistou secesi až po pozdější geometrickou formu. Sraz v pondělí zítra v 16 hodin před kostelem svaté Anny. Procházka potrvá zhruba 90 minut. Tip za dva dny, 2.6. Šaldovo divadlo Evžen Onegin. Čajkovského hudební mistrovství umocnilo Puškinu beznadějně romantický a nakonec zničující příběh. Vývoj postav je jedním z nejpřesvědčivějších na operní scéně vůbec. Světové hity na jabloneckých tónech, to je další tip, zveme tímto na letní scénu Eurocentra, kde vás ve čtvrtek 4. června od 19 hodin čeká koncert kapely Popcorn. Mladá kapela z Jablonce vznikla roku 2019, její repertoár se skládá především z převzatých písní interpretů světové scény, jako jsou Guns N' Roses, třeba Ozzy Osbourne, Cranberries a další. Vystoupení doplňuje i vlastní poprokovou tvorbu. Ať už vyrazíte kamkoliv, příjemné kulturní zážitky a pohodovou neděli s Českým rozhlasem Liberec.

0: dílem dnes pokračuje náš nový seriál s názvem Perličky z příběhu Liberecka aneb putování libereckým krajem za knížkami a jejich autory. Dneska budeme putovat po stopách libereckého rodáka, německého spisovatele, autora spousty dětských knížek a také německého překladu kocoura Mikeše od Frieda Preusslera. Seznámí vás s ním autoři našeho seriálu znáci regionální literatury Františka Dudková, Párisová a Marek Sekyra z Liberecké krajské vědecké knihovny. Hezký poslech.
1: Kdo píše pro děti, musí je mít rád. Musí znát své řemeslo a musí mít co říci. Možná, že to je tajemství úspěchu. Černá magie spočívá na nenávisti, bílá magie na silách lásky. I v mém příběhu je to, doufám, jasné.
2: To říká Otfried Preussler, liberecký rodák a světově proslulý autor knih pro děti. Hezké, že?
3: To ano. Mluví o své knize Krabat, v češtině známé pod názvem Čarodějův učeň. Ta se odehrává v blízké Lužici, ale my se dnes chceme vydat po jeho stopách za pohádkovými příběhy na Liberecku.
2: Nože pojďme. Kam nás zavedeš nejdřív?
3: Připojíme se ke svaté rodině, která v knize Útěk do Egypta přes království české před králem Herodem prchala přes Lužici do Čech a prošla postupně Šluknovskem, Českolipskem, Libereckem a Jabloneckem. Cestou se potkává i s Dorou, pozdější Preusslerovou babičkou, která mu vyprávěla nejvíce pohádek. Nedaleko Hodkovic nad Mohelkou se odehrává jedna z epizod, při níž se četník Havliček, který svatou rodinu pronásleduje, setkává s barodem Líbigem.
4: Havliček se zastaví a když se pak otočí, co to vidí před úžaslýma očima? Vidí kočár, ale nejsou před ním zapřaženi žádní koně. A to rachocení a třaskání vychází také z toho kočáru. A za tím kočárem se táhne nad silnicí dlouhý oblak kouře a dýmu, že by si člověk mohl myslet, že snad pod kočárem pálí bramborovou nať. No, doufejme, že si ti dva cestující nepřipálí zadek. Ti vypadají, ponos zabaleni ve vlněných dekách a v beranicích jako kozáci, ale nejsou to žádní kozáci. Nýbrž mladý baron Líbik z Liberce a nalevo od něho jeho přítel pan doktor Stránsky. Když se Havliček just nenechal odehnat, nezbylo panu baronovi nic jiného, než zatáhnout za brzdu, čímž vůz dostal na té umrzlé vozovce náramný smyk a pan baron ten vehikl pohotově strhl do příkopu. Ozvala se ohlušující rána a v následujícím okamžiku zahalí Havlička mrak sněhu a zápachu, který mu přechodně zacloní výhled. Ale to se člověk ani nemusí zvlášť dívat. Nýbrž si může i poslepu představit, co se s oběma pány asi stalo. Čili, co už dávno mladému pánu Teodorovi a Franclovi Stránskému prorokovala stará baronka Líbigová, že si jednoho dne zlomí vaz. Automobily tehdy nejezdily příliš rychle, ani když se jelo na plný plyn, a tak se pan Teodor a doktor Stránsky, drževše se za okraji Bence Viktorie, nakonec ve voze udrželi, takže při pádu do příkopu neutrpěli škody, ale otřáslo to jimi důkladně a hodilo jednoho na druhého a beranice jim spadly do sněhu. A kdyby neměl doktor Stránsky svůj cvikr přivázaný, byl by mu ten cvikr pravděpodobně také spadl do sněhu a možná se i rozbil. Tak toho ale doktor Stránsky i hned na té černé šňůrce zachytil a zas si ho nasadil a na Havlička, který stále ještě stál na silnici jako solný sloup, zařval tak, že mu ten cvikr z nosu sletěl po druhé.
2: Říkal si, že to bude o svaté rodině, a pak se tu čte o automobilu. Jak to dopadlo s tou rodinou?
3: Šťastně se jí podařilo uniknout přes Podkrkonoší k Žacléři a pryč z Čech. Pomohl jim i sám Krakonoš.
2: No jo, náš hodný Krakonoš.
3: Tak to pozor. Pro Preusslera, stejně jako pro ostatní Němce, nebyl Krakonoš tím hodným pánem, jakého znají české děti. Zvali jej Rýbecál a byl zcela nevyspytatelný, často zlomyslný a škrutý. Ale pravdou je, že nejčastěji trestal zlo a usměrňoval ty, kteří si v horách příliš troufali. Tak také popisuje Preussler jeden ze svých prvních výletů s otcem v knize Moje knížka o Krakonošovi.
4: To bylo tedy štěstí, že nás bouře nezastihla na volném prostranství, řekl tatínek. S ulehčením jsme vylezli spod převisu a rozhlédli se. Městští výletníci se blížili se svěšenými hlavami. Slaměné klobouky mladých pánů deštěm splihly, mladé dámy měly své slunečníky sklaplé. Vypadaly ve svých promočených letních šatech jak zmoklé slepice. Všem ještě čišela z obličeje hrůza, jedna dívka plakala. No, hlavně, že jste celý, těšil je tatínek. Dejte se tou cestou nalevo a za chvíli jste u nejbližší boudy. Tam vám jistě půjčí vlněné deky a nalijí horký čaj. A ještě něco, mladé panstvo. Vezměte si z dnešního zážitku ponaučení. Podruhé pána hor neškádlete. Sotva to dořekl, v dálce ještě jednou zahřmělo. A ten bouřkový mrak, který se stáhl k východu, za sněžku, měl najednou tvar obrovského černého muže s vysokým kloboukem a vlajícím dlouhým plnovousem. Ale jen na prchavý okamžik. Těch pár chvil mi stačilo, abych porozuměl, co nám tím chtěl pán Krkonoš naznačit. Ještě žije, ještě vládne ten starý pohan ve své říši na hranici mezi Čechami a Slezskem, veliký a plný sil jako odpradávna.
2: Každé hory by měly mít svého ochránce. Například na Jizeře nechává Preussler sídlit skřítka Herbeho v knihách Herbe s velkým kloboukem a Herbe a jeho přítel Cvotl.
3: To bych si rád přečetl.
2: Můžeš, ale jen v němčině kniha česky nikdy nevyšla. Stejně jako kniha pan Klingsor uměl trošku čarovat. V ní využil Preussler vzpomínku na školní léta v Liberci, kde se, ještě jako Otfried Sirovátka, narodil v roce 1923. Vystupují zde dokonce i jeho rodiče a některé další skutečné osoby.
3: To je škoda, že to není česky. Ale ty si kousek přeložila, viď?
2: Ano, poslouchej.
1: Příběh pana Klingsora se stal v mém rodném městě Reichenbergu. Reichenberg bylo německé město v království českém. Už je to dávno. U nás v Reichenbergu bylo mnoho škol. Jednou z nich byla obecná škola v bývalé ulici arcivévody Rudolfa, zkráceně Rudolfova škola. Už moji rodiče tam chodili do školy a později i já.
3: Snad se jednou čeští čtenáři dočkají. A než to někdo přeloží celé, půjdem spolu do Betléma.
2: Nehodláš, doufám, zpívat.
3: Ne.
2: To je dobře. A jestli pak víš, jak má takový opravdový Betlém vlastně vypadat? Jestli ne, pan školní inspektor Richter z knihy Anděl v kulichu ti to rád vysvětlí.
1: Školní inspektor Richter se obrátil k dětem se slovy. Ze všeho, co jsem zde dosud slyšel, jsem bohužel nabyl dojmu, že jsou vaše znalosti biblické dějepravy prachbídné. Podle vašich odpovědí to vypadá, jako by městečko Betlém leželo někde za humny, řekněme mezi Chrastavou a Machnínem. Ale tak tomu není. A pak se pokoušel žáčkům z Dolní Suché vysvětlit, jak si mají laskavě představovat biblický Betlém. Že tam není ani sníh, ani led, takže tam není potřeba si cpát kvůli zimě do botslámu, tam se totiž chodí bosky nebo v sandálech a v lehkém orientálním oděvu. A samozřejmě nejsou v chlévě s jesličkami žádná kamna, v kterých by bylo třeba topit borovými šiškami a bukovými špalky, natož pak na nich vařit kávu. A tak se ze všech sil snažil přiblížit žatstvu co nejpravděpodobnější obraz biblického Betléma. S tím výsledkem, že z toho děti byly zaražené a nešťastné. Ten biblický Betlém jim totiž nepřipadal ani z půlky tak milý a důvěrný, jako ten jejich stávající, který by klidně mohl ležet na půl cesty mezi Chrastavou a Machnínem. Když pak pan inspektor nabyl dojmu, že už všechno dostatečně vysvětlil a napravil, tak děti vyzval, aby pokračovali dál v tvoření věd podmínkových. Ale žáčci z Dolní Suché se svěšenou hlavou seděli ve svých lavicích a ani nedutali. Pouze Vilda a Peltů se nedal slovy páně inspektora zmást, jelikož jim bez toho asi příliš nerozuměl, a tak ji konečně mohl vyslovit, vyhrknout tu s nesmírnou námahou připravenou větu. Kdybych směl jít s andělem do Betléma, čárka, tak bych vzal svatému Josefovi pořádnou flašku šnapsu, aby si v té psírně nepřivodil rýmu.
3: Flašku šnapsu bych si taky dal, ale to si necháme na příští literární putování po hospodách a hostincích. Vždyť její historii kdysi sepsal otec od Frýda Preusslera, Josef Syrovátka.
2: Konečně mě snad nebudeš jen vláčet po horách, ale nabídneš mi i něco pro zahřátí.
3: To si piš. Literatura tě vždycky zahřeje. A vás také. Příště se na vás opět těší
2: Františka
3: a Marek.

Otfried Preußler byl hlavní hrdinou druhého dílu seriálu Perličky z příběhu Liberecka. Autory seriálu a částečně také interprety jsou Františka Dudková Párisová a Marek Sekyra z Liberecké krajské vědecké knihovny. Jejich hlasy doplnili v ukázkách hlasy herečky Miroslavy Pleštilové a herce Svatopluka Šulera. Seriál vznikl pod dramaturgickým vedením Petra Gojdy a v režii Vladimíra Ruska. A pozvánku poslechu dalšího dílu jste slyšeli, příště půjdeme do hospody a ne do jedné. Tak hezký poslech a dobrý den s Českým rozhlasem Liberec.

Liberecké perličky, tak to je nová rozhlasová tvorba, příběhy z našeho kraje, před chvílí jste slyšeli díl druhý. Nabídli jsme i pozvánku na Den koně do Lomnice nad Popelkou nebo tip na výstavu do krkonošských Ropratic do tamního muzea. Nechyběly další pozvánky a kulturní tipy pro nadcházející dny nebo knižní okénko. Tak věřím, že jsme něčím zaujali, zvu vás opět další neděli po 9. nebo ve čtvrtek po 18. k poslechu Kultury pod Ještěrem. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vás zdraví a hezké jarní dny přeje Tomáš Beneš.

0: Už jste se někdy setkali s bábou kořenářkou a slyšeli jste už někdy o šicích bylinách? A nebo co je to bylinka, která se říká chlapice? Tak pokud ne a zajímá vás to, pak vás zvu na setkání u mikrofonu s paní Kateřinou Bradshaw, bylinkářkou, naturopatkou a vnučkou známé bylinkářky z Rokytnických pasek. Na setkání s vámi se těší a k poslechu vás zve doktorka Jitka Ferbrová z Lázní Bělohradu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Deset hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: V Libereckém kraji už je v provozu většina turistických autobusů a vlaků. Nová část zoologické zahrady v Liberci plochu stávajícího areálu zdvojnásobí. Meteorologové varují před bouřkami v západní polovině Česka. Doprovázet je můžou i kroupy. A čekejme postupné přibývání oblačnosti a lokálně déšť. Teploty dnes vystoupí na 24 až 27 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezké dopoledne. V Libereckém kraji už je v provozu většina sezónních turistických autobusových nebo vlakových linek. Kvůli školním výletům začal jezdit i speciální přímý vlak z Liberce do Rovenska pod Troskami na Semelsku. Některé další linky spustí provoz před létem nebo během letních prázdnin, říká jednatel společnosti Korit LK Oto Pospíšil.
3: Například doprava na Zlatý návrší, což je taky jedna z oblíbených relací, tak ta začíná až v polovině června. Přes léto k tomu, co jezdí teď, tak se ještě cestující mohou těšit například na oblíbený spěšný vlak z Liberce do Dox, kterému přezdíváme Mácháč.
2: Výstavba údolí ohrožené divočiny nové plánované části zoologické zahrady v Liberci by mohla začít v roce 2029. Areál bude mít rozlohu 12 hektarů a původní plochu zoo zdvojnásobí. Obě části propojí cesta, která dnes skončí u výběhu kozorožce Dagestánského. Lidé se dnes na internetu můžou zapojit do takzvaného bábovkového dne. Sdílením fotografie nebo videa s jakoukoliv bábovkou, upečenou nebo třeba i z písku, podpoří téma náhradní rodinné péče. Bábovkový den uzavírá kampaň Dík náhradním rodinám, která se snaží zviditelnit téma pěstounství. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí pro celou jihozápadní polovinu Česka v pásu od Ústí nad Labem po Znojmo. Foukat může vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu. Pokračuje meteorolog František Šopko.
4: Bouřky budou doprovázeny nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, intenzivním deštěm s úhrny kolem 30 mm a menšími kroupami.
2: Hlavně v zastavěných oblastech hrozí zaplavení podchodů a podjezdů i lokálně rozvodnění menších toků. Nebezpečné můžou být i blesky nebo větrem polámané větve. Výstraha platí až do půlnoci.
1: Počasí.
2: A v Libereckém kraji je většinou polojasno, kolem poledne začne oblačnosti od západu přibývat, později odpoledne a večer se místy přidají přeháňky nebo i bouřky. Odpolední teploty dnes vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách naměříme mezi 19 až 22 stupni. Vítr fouká místy mírný západní až severozápadní, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou hlášeny dobré a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A jsou to ještě informace pro řidiče. Olej na silnici máme hlášený v ulici Hejnická ve

0: Stráže nad ní jsou na Liberecku. Sjízdný je úsek se zvýšenou opatrností. Pokud se na svých cestách setkáte s dopravními komplikacemi, připomínám bezplatnou linku call centra Zelené vlny čísle 800 553 553 a funguje nepřetržitě. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
2: Není nad to, když je lidem dobře. A když je vše, jak má být, tak se to obyčejně slaví jídlem. A nás jedno takové setkání čeká. Zvu vás na čajové drinky, na setkání s herečkou Alicí Bendovou a taky s šéfkuchařem Ivanem Vodochodským, který přijal výzvu a udělá jeden z dalších výherních receptů z předešlých let z našeho pořadu. Půjde o zajíce s černou omáčkou. A taky vám víc prozradím o úspěšné nové knižní kuchařce s komplet všemi sladkými recepty z našeho pořadu. Nazvali jsme ji Sladké Česko. Mějte se chutně, to vám přeje Patrik Rozehnal a užijte si s námi tento výjimečný rok. 10. ročník naší soutěže.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a dobře víte, že je to narozeninové vydání, tak se letos vypravujeme za osobnostmi Pochoutkového roku a teď mířím kroky k domu Ivana Vodochodského, proto abychom s ním znovu dělali recept, který se ocitl v roce 2021 na třetím místě díky porotě a byl to zajíc s černou omáčkou. Dělala ho tehdy Zuzana Kučerová, dneska ho bude dělat Ivan Vodochodský. Můžeme dovnitř.
1: No, prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
0: Bude stačit řidičský průkaz.
1: Tak si musíte dejchnout.
2: Dobře. Dveře jsou otevřené.
0: Ahoj, Ivane.
3: Čau, nazár, ahoj.
0: Ty máš šunku na hrudi.
3: Mám šunku, protože jsem jí krájel teďko.
0: Já teda musím říct, že na obrázku, ne jako, že seš od ní.
3: Možná jsem... Původně trošku zamaštěný od té šunky.
0: Ano, my to pro vás i hezky nafotíme, zaznamenáme všechno, co se týká teda zajíce na černo.
3: To taky, ty zajíc, samozřejmě zajíc je hezký recept, jo. Ale zajíci, za mých dětských let, jako to já jsem chodil, jako děti jsme chodili nahánět zajíce myslivcům, že jo, to se touklo klackama do stromu a byly stovky. Dneska o zajíce, jako natrefit, narazit na zajíce. Navíc teďko není sezona zajíců, takže já jsem tady mám moci za kamarády myslivce, tak jsem pověřil, aby mi nosil zajíce, takže jsem se zbláznil, že jo. Takže zajíce nahradíme králíkem normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže.
0: Dobře, no tak jo. Tak jdem dovnitř teda, jo?
3: Uvidíme, jak se nám to dneska povede, no.
0: Černá omáčka, máš jíra?
3: Ne.
0: Nám všem známý Pavel Pospíšil, michelinský šéfkuchař, říkal, musíš to přebít něčím naprosto fantastickým, aby si se zbavil té fobie.
3: No a na to já mám, když se otočíš, tak za sebou tady vidíš celou polici plnou vína a to já přebiju úplně snadno tady tou záležitostí.
0: Já myslel úrovní toho receptu, dobře, tak budem chlastat.
3: Ne, samozřejmě, tak ten recept povýšíme. Já si to trošku
0: To můžeš trochu změnit.
3: Teď já si to trošku přizpůsobím, tak abych jako s tím byl ve svém svědomí srovnaný, jako že to je tak jako pořádku kuchařsky. A uvidíme, no, ale říkám, o to je to zajímavější výzva a já se do toho s chutí pustím.
0: Ano, je to taková psychoterapie v kuchyni pro Ivana Vodochodského. Pustíme se do toho a zdravíme paní Kučerovou do Prahy.
3: Paní Kučerová, mějte se hezky, já vám pak předám informace. Buď vás budu pozdravit z blázince, anebo prostě tady od jídelního stolu.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Pochoutkový rok, narozeninový, další díl a recept začíná. Ivan si vzal zástěru, hezky si ji zavázal.
3: Je tady krásné logo pochoutkového roku a chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
2: Podívejte se na web pochoutkovýrok.cz už teď a my vám zatím přidáme i informace, co budeme dělat. Je to recept, který se ocitl na třetím místě roku 2021, zajíc s černou omáčkou, tehdy ho dělala Zuzana Kučerová v Praze.
3: Jsem si říkal, že je škoda třeba nevyužít všech těch surovin, které tam paní Kučerová použila. Jo? Například ona toho zajíce nebo králíka, chcete-li, tak ho vaří vlastně ve vodě, kam dá kořenovou zeleninu, jen tak bez ničeho, a tu zeleninu potom vyhodí. Teď to je ta chuť, jo? Takže já jsem se rozhodl, vlastně nezměníme suroviny, ale změníme technologii a změníme to, že to vytěžíme na 150% a v každém případě by tam nemělo chybět červený víno. Neměla by tam chybět slanina a přidám ještě pár jalovčinek, jalovce.
2: Tak co potřebujeme?
3: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. Dvě cibule na základ, kořenovou zeleninu.
2: Ty máš už přichystanou, hezky nakrájenou, na hrsti aspoň kolik budeš potřebovat?
3: Je to asi tak 300 gramů kořenové zeleniny.
2: Dobře.
3: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strohání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
2: Zhruba po 100 gramech.
3: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku té omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl, no, citron je podstatný, jako to.
0: Pochoutkový rok.
3: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce, teda pana králíka, inženýra v našem případě, ale uděláme si špalíčky ze špeku a prošpekujeme. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. No a zbytek slaniny, kterou jsme nenacpali, do králíka si nakrájíme na kostičky a použijeme do základu. Králíka osolíme. Platí takový pravidlo, aby si věc nepřesolil, ale dobře nasolil, tak by mělo být 20 gramů soli na kilo masa. Dobrý samozřejmě je, pokud je čas, tak toho králíka nasolit na pepři den předem, aby ta sůl se dostala dovnitř.
2: A nevytáhne to vodu?
3: No, to je taková pověra. To je pravda na půl, jo. Není to pověra, je to pravda. Ano, sůl vytáhne z masa vodu, ale ona ji tam zase potom vrátí, jako jo. Máme pepř, samozřejmě pepř čerstvě mletý. Dvakrát říká otočit mlínkem nad každým stehínkem.
2: Ale jak krásně voní.
3: No a teď včil, Patriku, včil. Se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
2: Barvy žet,
3: jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Miluju práci s litinou.
2: Ty koveš?
3: Ano, já miluju práci s litinou, ale ne jakožto kovář, ale jakožto uživatel kuchařskej. Tak do hrnce, do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu přidáme kus přepuštěného másla.
2: V jakém poměru?
3: Vodouchův poměr, to znamená podle voka. Jako voko. Prostě v poměru, abych to dal 1:1.
2: Jo.
3: Jeden díl sádla, jeden díl máfla. A nejprve si opečeme takové čistéhna.
2: Položíme a necháme, až se tak jako samo uvolní maso.
3: Tak, když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehunce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočárna divočina, takže ten králík nebo zajíci zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo, a to je v podobě alkoholu, tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. A mám tam zůstane chuť těch švestek, protože budeme dávat švestky do té omáčky, tak tam zůstane chuť švestek, takže zalijeme a zapálíme.
2: Aha, trošku moc. plameny výšky metra a půl.
3: Počkej, mýval jsem ofinku, už nemám nic.
2: Jo. Mýval jsi hezkou digestor, teď se trochu zeškvařila.
3: To ale možná barák bude hořet, že jo. Teď jak to šlo krásy do toho. Samozřejmě, pokud nemáš digestor zasviněnou tukem, tak se nic nestane, že jo. No a švestky, nebo alkohol odhořel, my dáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu. Takže u základu je potřeba si to odstát. Opravdu stát, míchat, pak, když se nám to už napaluje, použiju trošku vývaru nebo nějaké tekutiny, povolím a zase jedu dál, dokud nemá ten základ požadovanou barvu. Jak se říká, my to chceme trošku tmavší, nechceme úplně hnědou, ale chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
2: Nové koření, pepř, bobkový list,
3: dymián a já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
2: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
3: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím udělat celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
2: Spařené.
3: No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
2: A případně okyselíme citronem, šťávou.
3: Ochutnáme, ale mi se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
2: Králík je hotový.
3: Já jsem spokojený, no tak pochutnej. Dobrý, viď?
2: Tam je cítit víno. Mm-hmm. A ty povidla vlastně paradoxně nejsou tak dominantní.
3: Nejsou, nejsou a je to člověk něco mezi. Chuťově bych posunul něco mezi zvěřinou na zelenině, na divoko, svíčkovou, prostě taková kombinace, fakt dobrý. Dobrý. Jinak ta černá omáčka se dělávala v rodinách českých, na Vánoce hlavně, a vydržela celý vánoční svátky, celý týden vlastně vydržela na plotně a přelívaly se s ní věce, které zbyly. Buď vánočka, že jo, nebo kus kapra, který zbyl, že jo, nebo kus zvěřiny, když byl, takže nebo se jedla jen tak, jako tak černá omáčka se...
2: Když to vydrželo až na nový rok, tak třeba z trochu uzenýho.
3: Přesně, z trochu uzenýho. Prostě černá omáčka se používala během svátků celý týden.
2: Tak to slyšíte, vážení. A na začátku tomu tolik nevěřil, té chuti tolik nefandil a nakonec si pochutnal Ivan Vodochodský podle receptu Zuzany Kučerové, která s ním byla na třetím místě tehdy. Pochvala pro ní.
3: No tak my jí děkujeme, zdravíme. Já se omlouvám, pokud bude mít paní Zuzana pocit, že jsem jí ten recept jako pokazil, nebo tak. Ne. Tak já myslím, že jsem prostě jenom použil. Mně bylo líto, že vyhodila tu zeleninu kořenovou. Flamboval jsem to slivovicí, že jo?
2: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
3: No a tam chytnul barák malem, ale bylo to hezký, bylo to dobrý.
2: Ten recept Ivanův najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz. Je tam i ten původní recept od paní Kučerové, i fotka, až můžete oba recepty porovnat, vybrat si toho svého favorita a pak na konci roku i hlasovat, protože o to jde. My budeme hledat recept desetiletí s vámi, proto tyhle recepty opakujeme a proto i příště bude zase další z našich kolegů, tentokrát Roman Paulus, dělat dortovou omáčku Marie Hostinské, což je vlastně svítek.
3: No tak já doufám, že Paulus tak nezapůsobí jako já a doufám, že některý z mých receptů se dostane do toho finále toho desetiletí. Jako. A jestli ne, tak teda uvidíte.
2: Těmito slovy se loučí a napříště se těší i Ivan Vorchocký. Měj se krásně.
3: Přeju dobrou chuť a mějte se hrozně fajn a jeste dobrý věci.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Všem příznivcům dobrého jídla připomínám, že tenhle rok je pro nás výjimečný. Rok 2026 je už 10. pochoutkovým rokem v éteru, a tak jsme se rozhodli to připomenout všemi výherními recepty z předešlých let, které postupně v průběhu toho času dělají naši příznivci a přátelé z řad profesionálů. Dnes to byl Ivan Vorochodský. Příště se můžete těšit na Romana Pauluse. Někdy příště zase na Naďu Konvalinkovou, Vojtěcha Vrtišku, Josefa Maršálka nebo Jaroslava Sapíka. Ti všichni si rozebrali 36 receptů, které vyhráli v předešlých letech. Získali už svou cenu. Ale teď a v tomto roce i díky vám bojují o takzvaný recept desetiletí. Volit ho budeme až v závěru roku, až odvysíláme všech těch 36 výherních receptů z 9 let naší soutěže. V tom 10. roce si je připomínáme a opět půjde o velké ceny. I vy, co budete hlasovat, si o ně zahrajete. Všechno se zavčasu dozvíte. Teď se můžete podívat na ty zatím předělané recepty na stránce pochoutkovýrok.cz a za chvíli už se těšit na to, že ochutnáme i čajové drinky. To nás ještě dneska čeká. Stejně jako návštěva jedné herečky, rada z etikety Ladislava Špačka anebo soutěž o naši novou knižní kuchařku Sladké Česko.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jolena Nováková si v rámci našeho narozeninového pochoutkového roku zašla za Jiřím Boháčem. Jiří je teetender, to je čajový specialista. Je průkopníkem nové gastronomické odbornosti a v rámci toho musí umět čaj správně připravit, naservírovat, ale taky musí umět čaj degustovat, ochutnávat a charakterizovat. Další disciplínou, kterou musí výborně zvládnout, je mixologie, tedy míchání čajů a taky drinků na bázi čaje. Jiří Boháč o čaji říká.
1: Je to nápoj, který má v sobě hořkost a ta hořkost ustupuje nebo se proměňuje někde v nějaké ovocné tóny nebo někde více dřevnaté, nějaké čokolády, karamely a to všechno v tom čaji je skryto. Ten čaj sám má už určité preference k tomu, jaký chutě tam podpořím. Někdy to je víc ovocnější tóny, tak samozřejmě si to potom přitáhne samo to ovoce. Některé čaje mají přirozeně v sobě vůně pošeříku, jasmíny, takové ty jarní květy, takže když se tam spojí se sirupem právě z nějakých takových hezkých bylinek, tak to tam krásně padne k sobě.
2: Do koktejlu se hodí jakýkoliv čaj, od jednodruhových až po čaje blendované, tedy čajové směsi.
1: A samozřejmě ve výsledku se snažím to doladit jenom tím, aby to bylo jako příjemně kyselo, hořko, sladko, slané, jo? Aby to bylo jako vybalancované.
2: Po kterém druhu čaje kdy sáhnout, záleží na náladě nebo třeba na počasí.
1: Jiný čaj přirozeně člověka přitahuje v horkém dni a něco uprostřed třeba nějakého jako podzimního sichravého dne. Je to tak, že čím máte světlejší čaj, tím přirozeně je to ochlazující nápoj a čím tmavší, tím víc prohřívá.
2: Tak co bychom si třeba namíchali?
1: Upřímně, já miluju mojito. Miluju mátu, limetu a třtinový cukr. Vždycky jsem si říkal, že jestli se některé ingredience hledaly, až se našly, tak jsou to právě ty tři. A vždycky jsem měl rád variantu nealkoholickou u mojita a mrzelo mě, že se tam dává pouze sodovka, že to vlastně ta chuť té máty, že se jako nesintenzivní, dá se říct, že se jenom naředí tou sodovkou. Výměna za zelený čaj, připravený ať už studenou variantou, tedy macerováním, anebo klasickou formou a schlazením, do toho konceptu té pikantní máty, kyselé limetky a sladkého cukru najednou vložil hořkou složku a skvěle to chutná.
2: Tmavým čajem můžeme bojovat proti fyzické únavě. Světlé čaje, třeba zelené nebo bílé, člověka povzbudí při mentální činnosti. A drinky z čaje servírujeme do skla.
1: Samozřejmě ta vizuální stránka je velice důležitá. A v momentě, kdy to člověka přitáhne, to je jeho pozornost zrakem, a teď přijde k tomu a přičichne, zjistí, že to nádherně voní, pak ochutná, no tak to je ten asi nejkrásnější zážitek, který z gastronomie máme.
0: Říká čajový specialista Jiří Boháč. Zkuste, namíchejte a ochutnejte. Povídání o čaji a nejrůznější doporučení, co s čajem namíchat, najdete i teď na stránkách www.pochoutkovýrok.cz. A vychutnat si dobrý čaj pak můžete třeba i u dalšího povídání, tentokrát s Alicí Bendovou, s herečkou a hostem našeho pořadu už za malou chvíli. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
3: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posadili jsme se na chvilku po písničce a uděláme si malé setkání s jedním z našich dalších hostů. Se mnou je tu stále Naděja Konvalinková a pozvali jsme si...
1: také Alici Bendovou.
0: Herečku, bývalou modelku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak moc ostré máte ráda?
2: Já mám ráda hodně ostré jídlo, ale musím říct, že teď, minulé léto, když jsme grilovali, čem strašně rádi grilujeme, tak jsem si dala takovou žlutou mrchu, zkroucenou. Ono vypadalo tak jako hrozně, jako...
1: nenápadně.
2: Jsem říkala, ta je krásná, ta bude určitě dobrá, ta bude lehce pálit, tak jsem myslela, že se zblázním. Takže asi půl hodiny jsem si takhle držela utěrku, že opravdu člověku kapou sliny. Jako je to opravdu strašně nepříjemný stav, píská v uších a je tak jako na omdlení.
0: Píská v uších?
2: Úplně zalehnou uši a píská v uších, ale fakt hodně. Jakože opravdu, jakože na omdlení.
1: A věřím, kde se sehnala takováhle potvora?
2: Ona se normálně prodává běžně ve velkých řetězcích. Je tam tak jako schovaná mezi těma ostatníma papričkama, které jsou třeba jako chalapeno, to je taková paprička pro mě příjemně pálivá, nebo jsou tam takový ty malý jako vietnamský papričky, ty mám taky ráda, ale tohle teda to byl nářez. A to jsem teda nedala a už ji nikdy dávat ani nebudu.
0: Takže... abychom viděli, čemu se vyhnout, jo, tak je podlouhlá, je baňatější, jaká je?
2: Je právě taková jako spláclá, malá, spláclá a úplně vypadá, jako kdyby byla už po smrti.
0: To je z ní potom člověk.
1: Ještě takhle kope.
2: Ještě kope. Mrka jedna.
0: Co vás na té exotické kuchyni tak přitahuje?
2: Ta směs těch chutí. Ty bylinky, které prostě, my samozřejmě používáme dobrý bylinky, jako tady u nás. Ať je to petrželka, nebo já miluju libeček a hodně libečku do polívky. A všichni říkají, no ale ty tam nedáváš jako žádný jiný jako koření nebo kořenící směs. Nedávám samozřejmě, protože není potřeba, protože ten libeček je tak výrazný a tak výborný. Ale ta asijská kuchyně má prostě ty bylinky jiný, jako je koriandr, thajská bazalka, citronová tráva. A ta směs těch chutí a těch arašídů a toho pálivého, to je pro mě prostě, já to miluju, miluju. To bych se ujedla.
0: Alice, na čem teda ujíždíte? Jako co teda, když už zřešíte a když už teda prostě, jako, tak to si teda dáte bez ohledu na to, co držíte za zásady?
2: Já řeším celkem často, musím říct, ale pak se teda snažím se držet, protože je to... Já bych řešila pořád, moje maminka je prostě třeba moje... Já si myslím, že to mám po ní, tu obrovskou chuť k jídlu, ségra to má taky. A mamka je prostě velká žena, celá je velká, vysoká, veliká, takhle do všech stran. A já to tam je, prostě máme to v genech. Takže pak, když se vždycky takhle jako rozjedu, tak se pak zase musím hezky jako stáhnout a snažit se prostě jíst jako pravidelně a ne, nepřejídat se. Ale
0: čím se rozjedete?
2: No, třeba stačí chleba svrčovický. Jsem tak strašně šťastná a máslo.
1: Chleba
2: a máslo, to je prostě absolutní bomba, já to miluju. Miluju.
1: Je.
2: Že jo, posolený, ježiš, to je nádhera. Třeba i řekvičky, trochu česneku čerstvího na to. A nemusím ale nic k tomu. A nebo chleba ze škvarkovou pomazánku a doma dělanou, že jo. Nebo prostě jenom klasický škvarky. To je jako bomba, no.
0: Co dělá sestra?
2: Moje sestra, Andrejka Lišková, je cukrářka.
1: A je.
2: Máme problém, jako fakt máme problém, obrovský.
0: To nebude geneticky.
2: Ona je ještě navíc výborná, ty dorty dělá dobrý, já nemám ráda jako přeslazený. A tohle je přesně jako je ten dort, kde cítíte trošku té soli, trošku cukru, je to prostě dobrý, no. A dělá takový umělecký díla, až bych řekla, jako jo, že ona si fakt s tím
1: hraje. Čili, že třeba když že chce nějaký obraz udělat, nebo něco, třeba knihu někomu darovat, udělá dort jako knihu.
2: Auto dělá, aha, motorku aha, a takový.
1: Aha, no to je krásný.
2: Je to hezký, no. A taky dobrý, bohužel.
0: Takže rodinné oslavy jsou zajištěny.
2: Zrovna zítra máme jednu a pozítří máme další, takže máme zajištěno. Dorty máme. Může přijít kdokoliv a fakt máme dortu dost.
0: Povídání s Alicí Bendovou, nečekaně děkujeme moc.
2: Taky děkuju.
3: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
4: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
3: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
4: A bez vody jak cíli dorazí.
3: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: S radou z etikety přichází i dnes do vysílání Ladislav Špaček, milovník bontonu, odborník na tuto oblast, kterou prověřil už i prezident Václav Havel, když ho vzal do svých služeb. A tak Ladislav bude dobře vědět, kam patří miska na salát a kam na kompot. Jak se v tom zorientovat na stole?
1: Saláty jsou nejenom zdravé, ale také oblíbené součásti stolování. A proto bychom měli vědět, jak s nimi zacházet. Tak především, když hospodyně servíruje, zakládá pokrmy na stůl, salát patří doleva, vlevo od talíře. Kompoty naopak patří doprava. To proto, že kompot jím lžičkou v pravé ruce a salát jím vidličkou v levé ruce. Vždycky to musíme tomu hostovi usnadnit. A i příbory zakládáme tak, jak je potom host bude používat. Jestliže budeme servírovat špagety, tak na levé straně bude ležet lžíce, na pravé straně bude ležet vidlička. Jestliže budeme potom ještě mít dezert, tak stejně tak založíme opačným směrem, založíme i dezertní příbor.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

A takové bylo to naše dnešní krásné setkání. Chcete-li si připomenout i oblíbené sladké recepty, tak kromě našeho webu je teď kompletně všechny, ty, co jsme odvysílali, najdete ve speciální nové, té největší dosud vydané kuchařce, nazvané Sladké Česko. Tuto kuchařku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Je úplně nová, z tiskárny ještě teplá a vy ji můžete mít, když si objednáte přes stránky Pochoutkového roku. A pozor, najdete v ní 170 sladkých receptů, převážně od našich posluchačů. Své favority ale přidali i naši porotci, i já. U každého receptu je fotografie, přesný popis surovin i postup, jak docílit stejného výsledku. Jsou to ty obyčejné domácí recepty, které prošly sítem naší poroty a některé z nich třeba i zvítězily. Všechny ty recepty i dosud nevydané najdete tedy v té naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Objednat si můžete i telefonicky. Stačí ve všední dny a v pracovní době zavolat na číslo 724 819 319. Opakuji ještě jednou telefon pro získání objednání tedy kuchařky Sladké Česko. 724 819 319. A protože nejsme skoupí, tak my o tuhle kuchařku i soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, z čeho byl kozičkový dezert dělaný Naďou Konvalinkovou. Z jakých plodů? Byl to černý bez. A dobře to věděli? Jana Žežulová z Klatov, další Jana ale Kozová z Mělnického Vtelna a Renáta Janovská z Chotěboře. Tihle tři od nás dostanou poštou knižní kuchařku Sladké Česko i s mým podpisem. A další tři kuchařky už připravujeme do nové soutěže. Ptám se vás tentokrát, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vodochodský králíka. Za A vzplál velký oheň, anebo za B vylil omáčku do dřezu. K jaké nehodě málem došlo, když připravoval Ivan Vodochodský králíka? Pokud si myslíte, že vzplál velký oheň, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský při přípravě vylil omáčku do dřezu, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Posílat můžete teď hned, nebo kdykoliv, až do půlnoci z úterý na středu, pak nám soutěž končí, vyhodnotíme ji v příštím pochoutkovém roce a vy si ji můžete připomenout, pokud jste to nestihli, na stránce pochoutkovýrok.cz. Držím vám palce a doufám, že budete poslouchat i příště náš magazín, který pro vás tak s láskou a radostí připravujeme už 10 let. Před dalšími zprávami se pro tuto chvíli loučí Patrik Rozehnal.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Liberci dnes skončí přihlašování projektu do participativního rozpočtu. Chrastava připravuje stavbu nového bazénu na koupališti. Změny rozpočtových pravidel nejspíš neprojdou senátem. A dnes bude postupně přibývat oblačnost, k večeru se přidají místy déšť a teploty vystoupí až na 27 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a klidné dopoledne přeje Lída Jiroutová. Už jen dnes můžou lidé v Liberci přihlašovat svoje nápady do participativního rozpočtu. Na malé projekty můžou získat příspěvek 1 milion korun, na velké 2 miliony. Celkem má město připravených 10 milionů korun. Přihlášené projekty nejprve úředníci posoudí. Soustředit se budou například na to, jestli se návrh týká pozemku města, říká primátorův náměstek Jan Hruška z Pirátů.
3: Máme tady kolečko s jednotlivými odbory, které jednotlivé návrhy posoudí, podíváme se na ně velmi zevrubně. Po tomhle tom posouzení od 1. října do posledního října pak bude velké hlasování, kde zvítězí ty projekty, které se pak následně budou realizovat.
1: V minulých letech uspěly například návrhy na úpravu parku pod klášterem nebo obnovu zázemí lesního koupaliště. Koupaliště v Chrastavě na Liberecku by příští léto mohlo mít nový bazén. Ten stávající nerezový s brůzdalištěm už nestačí. Nový bazén chce radnice vybudovat v místě současné požární nádrže. Na projekt má v letošním rozpočtu připravených 36 milionů korun. Nová nádrž má mít celých 50 metrů a 4 dráhy. Město teď hledá dodavatele stavby, říká starosta Michal Cenov ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Probíhá výběrové řízení a pokud se nám podaří někoho vybrat, tak by ta realizace začala hned po skončení letošní sezóny, to znamená 15. září, s podmínkou, že by byla hotová do začátku té další sezóny, to znamená do 1. června.
1: Lidé v Chrastavě se v minulosti koupali v přírodním koupališti. Voda v něm byla ale často nevhodná ke koupání. Současné koupaliště z roku 2022 napájí voda z vrtu a má i vlastní úpravnu. Jánské lázně v Krkonoších přebudovali bývalou poštu v centru města na prodejnu potravin. Zákazníci v ní mohou nakupovat nejen přes den, ale také v nočních hodinách. Pobočka pošty se přesunula o několik metrů dál do menších prostor. Senát zřejmě neschválí změny rozpočtových pravidel, vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory parlamentu Miloše Vystrčila z ODS i šéfů všech senátorských klubů. Vládní koalice chce, aby se do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu nezapočítávaly třeba peníze na výstavbu dálnic nebo část výdajů na obranu. V Senátu mají většinu opoziční strany, které návrh označují za hazard s budoucností země. Sport. České fotbalisty čeká před odletem na mistrovství světa přípravný zápas s Kosovem. Utkání začne v 16 hodin na Letné. Po jeho skončení oznámí trenér Miroslav Koubek finální soupisku pro světový šampionát. Počasí. A je většinou polojasno, kolem poledne čekejme od západu přibývání oblačnosti, později odpoledne a večer se místy přidají přehánky nebo i bouřky. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A stavba okružní křižovatky omezuje dopravu v nádražní ulici v Chrastavě na Liberecku. Do 10. června je uzavřený sjezd do ulice ze silnice číslo 35. Výjezd ve směru na Bílý kostel, Hrádek nad Nisou a Děčín je zachovaný.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Dobrý den, vítám vás u pořadu Setkání u mikrofonu a přímo od mikrofonu vás zdraví lékařka a manažerka Lázní Bělohrad akciové společnosti doktorka Jitka Ferbrová. A s ní samozřejmě i její dnešní host a to je dáma se vztahem k Jizerským horám a Krkonoším, bylinkářka a naturopatka Kateřina Brečo.

0: Ahoj,
1: já vás tady, Katko, zdravím. My si budeme tady tykat, protože se známe, tak aby jsme nemátli posluchače. A já jsem právě chtěla začít tím, že my jsme se spolu, Katko, setkali na Pasekách, blízko Rokytnice nad Jizerou. A mě zaujalo, s jakým přehledem, láskou a respektem ty dokážeš o bylinkách hovořit. A tak mě zajímá, a určitě i posluchače, jak jsi se vlastně dostala k bylinkářství.
0: Moc děkuji za pozvání, je to pro mě velká čest. A no, začnu tím, že jsem se narodila v Pasekách. To je rozmezí Jizerských hor a Krkonoš. Jsem opravdu křtěná Jizerou.
1: Takže jsi rodačka.
0: Jsem dokonce rodačka. A do Pasek mě to stále láká, byť mě život zavál do Prahy. Ale narodila jsem se a žiju v přírodě velmi ráda. Doma jsme měli spoustu knížek o bylinkách a celý život jsem vlastně se přírodě věnovala. A nebyla to úplně cesta přímá k bylinkářství, ale jak možná spoustu posluchačů ví, sbírali se byliny do školy a
1: to ještě pamatuješ,
0: jsme...
1: to se myslím, že jsi mladší, takže...
0: jo. Jsem taky už čekatelka na babičku. Už mám dneska velký děti, takže i když jsem třeba studovala zemědělství, výživu, tak a celoživotní zájem o to, co mám na talíři a celkově o ty možnosti léčení spíš přírodní, tak pak jsem šla do bylinkové školy v roce 2014, která mě velmi zaujala. A pak už jsem vlastně, to byl jenom krok k tomu opustit všechny svoje manažerské role a začít se svýho koníčku dělat svoji práci. Takže jsem začala podnikat a...
1: Tam je hrozně důležitá informace, kterou vám Katka zatím neprozradila, a to, že její prababička byla takzvaná bába Zátocká, bylinkářka v Pasekách, nebo na Pasekách, těžko říct. No a to mě právě zajímá, co vlastně zůstalo v té rodině po téhle bylinkářce, která to měla jako svůj hlavní náplň práce, nebo tam tě to ovlivnilo, nebo kdy se o ní dověděla, kdy tě to začalo nějakým způsobem inspirovat?
0: Moc hezký dotaz, děkuju. No, a já vlastně jsem se dozvěděla, že existuje nějaká bába Zátocká, čili Aneška Štěpánková, rozená Hajnová, v době, než jsem začala studovat tu bylinkovou školu. Je to zhruba rok 2013. A mluvil o ní můj tatínek, kdy jsme se šli podívat na jeho a můj rodný dům, protože moji rodiče pak z Pasek se odstěhovali, postavili dům hned vedle v Jablonci nad Jizerou. No a on mluvil o bábě Zátocký a v té době začaly vycházet knížky mého pradědečka Pacholíka, kterýho já se ještě pamatuju. Bylo mi 6 let, když umřel. A pamatuju si ho, že byl velmi milý, příjemný, ale zároveň autoritativní, nás vnoučata vychovával vlastně tak jako citlivě, ale přísně, k lásce k přírodě, ale měl rád pravidla a řád.
1: A dědeček byl taky léčitel?
0: Nebyl, ale bylinky docela znal právě proto, protože vyrůstal u své babičky,
1: jo,
0: což právě byla bába Zátocká.
1: Se nedal pominout.
0: A on, protože zhruba v 90 letech si řekl, že se píše, co všechno si pamatuje, protože k němu chodili do domu Marie Kubátová, její maminka, Amálie Kutinová, a zmínky o pradědečkovi jsou v mnoha knihách. No a on, protože to sepsal, tak vlastně Pasecké muzeum, památník zapadlých vlastenců, to předal ty zápisky nakladatelství Bor, a vznikly z toho nádherný 4 knihy v různých poudaček a vhaček, vzpomínek. No a tam jsem se právě dozvěděla více o své prababičce.
1: Po bábě Zátocké máš třeba po ní nějaké recepty, nebo co léčila nejčastěji, nebo chodila k porodům, nebo já nevím, rovnala zlomeniny. Co vlastně tvořilo obsah té její práce?
0: Ten její příběh byl hodně zajímavý a je vlastně zaznamenán v těch knížkách, ale bohužel se po ní nic nedochovalo, protože ona má letos 200. výročí narození, takže narodila se 1826 a v roce 1916 umřela. A bohužel, a také to víme vlastně z těch knih nebo z toho vzpomínání pradědečka, že ona dostala knihu s bylinkovými receptama od své učitelky, když to tak řeknu, jedné léčitelky a bylinkářky, a podle ní se řídila, přesně chodila k porodům, nejdřív rodila různě kozy a tak různě, že jo, protože v podstatě...
1: Tak přišla na lidi.
0: Tak.
1: Ne, tak jenom chci říct, posluchačům chci říct, že když už mluvíme o prababičce a tak mi nedá než zmínit docela zajímavou knížku o léčitelích v Jizerských horách a v Krkonoších, která vyšla nedávno. Je to neskutečně zajímavý materiál, který mapuje celé všechny léčitele, napravovače tadyhle v těch podhorských oblastech, kde opravdu asi ten život byl tak tvrdý, že lékařská pomoc tady jako dostupná nebyla a suplovali to vlastně léčitelé, bylinkáři, napravovači. A je to neskutečně zajímavá, reálná knížka s detaily.
0: Je to tak, můžu k ní ještě něco dodat. Má 590 stran a opravdu stojí za to. Koupíte si ji i v muzeu v Semilech, takže protože pan Chvátal, autor,
1: si s tím dal práci.
0: Tak, ano.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Katko, každý z nás má o bylinách nějaké povědomí. Někdo samozřejmě kdysi tak jako ty, jak nebo jako já, sbíral léčivé rostliny do školních sběrů. Někdo sbírá bylinky v přírodě, někdo pěstuje konopí, ale slyšela jsem, že většina divokých bylin se může použít i jako doplnění jídelníčku. Jako je to taková pro mě trošku novinka, mimo to, že občas si člověk někde zobnul šťavel, tak jako co je na tom pravdy a je to jednoduché?
1: No, mě to zaujalo taky. A vlastně jsem trochu pátrala, jak to bylo v historii. A je ta historie docela nedávná, ještě před, dejme tomu, 70-80 lety. Naši předci docela běžně si přidávali ty byliny, speciálně na jaře. Jo, já jim říkám divoká zelenina, protože co dnes máme na zahradě touhle dobou, takhle na přelomu jara a léta. Mocné, pokud nemáme skleník nebo pařník, tak tam budeme mít možná ranní saláty a nějakou pažitku. Ale třeba v březnu a v dubnu už toho na loukách roste opravdu hodně. A dokonce se tomu někteří třeba v Německu a v Rakousku lékaři věnovali a opravdu změřili v laboratořích výživové látky a hodnoty a vitamíny a minerály třeba u kopřivy, bršlice nebo u divokých česneků.
0: No dokonce u bršlice, ano, to je ten plevel, který všichni vytrháváme ze záhon.
1: Přesně.
0: Takže tu můžeme jíst.
1: Přesně tak. A je výborná, obsahuje, možná byste se divili, kolik listy pampelišky nebo právě ty bršlice obsahují vápníku, hořčíku, mnohem víc než konvenčně pěstovaná zelenina. Nehledě na to, že tyhle zelený listový zeleniny dneska v podstatě se pěstují hlavně hydroponě. Takže co se dostane do toho vodního roztoku za hnojivo, tak to bude v té rostlince.
0: Takže chceš říct, že když si to nazbíráme na louce, opravdu mimo teda pohnojené oblasti, případně louky polité rondatem,
1: tak
0: jako opravdu získáme maximálně spíš ještě lepší objem minerálů, vitamínů a nevím, látek těch pozitivních, než z té zeleniny, která je kupovaná.
1: Určitě. A když budete pátrat, nebo přijedete třeba na některou moji akci, tak já vám tam ukážu sofistikovaný opravdu měření v laboratoři a některé ty hodnoty jsou třeba 3x, 5x nebo dokonce 7x vyšší. A to si myslím, že stojí za to, protože pak si můžete vzít jenom hrst.
0: A Katko, a teď hrst, tak říkej. Říkej to, co vidíš okolo nás, co si ty lidi můžou pozbírat, vozobat, otrhat.
1: Krásný, krásný. No tak pokud máte plný záhony bršlice.
0: To většina lidí najde.
1: Tak otrhejte ji a nechte vyrůst mladé listy. Ty jsou křehké, takové ještě stočené, tak ty jsou moc dobré, chutnají trošku jako petrželka. Kopřivy, ty se v podstatě dají taky jíst celý rok, jenom je musíte posekat. Vždycky jsou fajn, kdy jsou třeba 20 cm vysoká ta rostlinka.
0: Počkej, jako teď jsou štiplaví.
1: Jasně. No. Tak spousta rostlinek se dá jíst čerstvá, třeba i lebeda, nebo popenec, nebo křídlatka, ale kopřivu, děkuju za připomínku, tu si určitě uvařte, protože ona štiplavá je.
0: Stačí spařit. Jo.
1: Tak, stačí spařit, přidat do polévky na poslední chvíli, nebo že spoustu lidí ji používá jenom do velikonoční nádivky, ale za mě je to velká škoda, protože ji můžeme opravdu jíst celou sezónu.
0: Co třeba z květů můžu vozobat, když mi už něco kvete na té zahrádce?
1: No, teď možná, když se podíváte z okna, tak ještě kvete bez černý, tak ten má jedlá poupata a jsou opravdu velmi chutná. A i ten květ se dá sníst, je to spíš taková ozdoba. Ale třeba brzy na jaře, když kvetou javory, nebo teď, když tady v Jizerských horách kvetou borůvky, ochutnejte květy borůvek, budete překvapený, jak jsou velmi sladký a chutnají medově. Jo?
0: Nazbírat misku květů borůvek bude docela výzva, ale třeba já jsem tě viděla jíst květy denívky.
1: Tak. To je rostlina, kterou si pěstujete pravděpodobně na zahradě a denivka se jmenuje proto, protože vlastně její květ kvete jenom jeden den. Aha. A dost často zaplaví třeba ty babičkovský zahrady a je jich tam opravdu hodně. Dají se jíst i listy, takové mladé šťavnaté výhonky. No a květ ochutnejte, je opravdu moc dobrý, akorát pozor, a to si se moc pěkně ptala na začátku, jestli to je jednoduchý. Musíte tu rostlinu bezpečně poznat. Pokud nebudete vědět, jestli to je lilie nebo denivka, lilie je jedovatá, nebo jestli nerozeznáte divoký česneky třeba od konvalinky, jo, vždycky pozor, musíte tu rostlinu bezpečně poznat, abyste věděli, že si neuškodíte.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: třeba z některých bylin, ale to je i prosušení, teda spíš teď už opustíme asi ty jedlé byliny, divoké byliny, divoké, jak jsi to říkala?
1: Divoká zelenina.
0: Divoká zelenina, to je hezký název.
2: Jo.
0: Takže z normálních bylin, které chceme sušit, takže buď používáme květy, listy, kořeny, jenom tak rámcově, jak se suší, jaký je v tom rozdíl, kdy se co sbírá, jako co je důležité, takových jako pár základních informací, když někdo něco sbírá, jak dlouho to může skladovat, nebo kdy se to nesmí naopak sbírat. Zkus to malinko shrnout.
2: Jo, tohle je téma, který já vlastně na svých víkendových kurzech věnuju tomu tak hodinu, takže zkusíme
0: tak, to bych
2: zkusíme to velmi zkrátit. Mám tam vypsané takové bylinkové desatero, které se tomu přesně věnuje. A zase chci, aby ty pravidla byly jednoduchý, aby to zvládnul každý. Takže vlastně, když ta rostlinka kvete a léčivá látka je v těch květech, tak se sbírá vždycky buď květ, anebo kvetoucí nať, čili v době květu. Jo? Ano. To znamená od dubna, dejme tomu třeba do srpna, se sbírají květy. A když ta léčivá látka je v nati a v listech, tak ty se můžou sbírat v podstatě celou tu sezónu, ale třeba uvedu třeba příklad pampeliška, je vždycky lepší sbírat ty listy před květem.
0: Ten květ to jako vysílí potom tu
2: rostlinku. Přesně tak, jo. Ta rostlina věnuje víc energie na
0: medvědí
2: ten květ.
0: Medvědí česnek, dokud
2: tak,
0: nevykvete, sbíráme.
2: Přesně
0: pak
2: tak.
0: Už ho necháme.
2: Jo. A kořeny, ty se zase mají sbírat taky, když ty léčivé látky opravdu v těch kořenech jsou. To znamená velmi brzy na jaře, anebo pak pozdě na podzim. Jo, pokud chcete, nevím, z kostivalu si třeba udělat mastičku, tak musíte počkat teď až do října.
0: A jak dlouho potom ty, pak to sušíš teda, sušíš to jakým způsobem, většinou přirozenou cestou?
2: Nepoužívám sušičku, používám tu přirozenou cestu, je dobré sušit je ve stínu a babičky na to měly přesně ty půdy, otevřený, kde průvan se větralo, trošku. Přesně průvan, ale zároveň by tam nemělo být velké teplo a nemělo by tam padat to sluneční světlo, které
0: a Katko, a jak dlouho, když to jeden rok natrhám, usuším, jak dlouho je pak používáš?
2: Takový zlatý bylinkářský pravidlo je používat to celou tu sezónu zase do té doby, než byste nazbírali nové. Jo, takže třeba bezový květ, když si nazbíráte, dejme tomu koncem května, tak zase by vám měl vydržet maximálně do konce zimy a neměli byste je skladovat déle. Kořeny nebo některé ty byliny vydrží i třeba 2 roky, ale pak já vždycky říkám, s láskou to vysypte na kompost.
0: Výborně, budeme se tím řídit.
2: Natrhejte nové.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Katko, někdo věří lékům, někdo byli nám. Já jako doktor samozřejmě nebudu tvrdit, že všechno je možné řešit přírodní medicinou, ale jako lékař samozřejmě vidím v těch bylinách a v rostlinách potenciál, který pomáhá za mě spíš při nějakých chronických onemocněních. Ale pak mě napadla jedna věc, třeba to, co opravdu do dneška nebylo úplně překonáno, byl třeba chinin, který v podstatě měl antiparazitický potenciál. Znamená to, že ten chinin, ta chininová kůra opravdu má látky, která zabíjela ty malarický plazmodia v krvi, ne v játrech. A je do dneška účinný. Sice jako už je to nahražované těma chemickýma lékama, ale nicméně můžeme brát, že tam ta funkce je. A kdybys měla ty vybrat pár bylin, na kterých se shodnou jak bylinkáři, tak i lékaři, že ten efekt tam opravdu je, tak které z těch jako důležitých a relativně známých bys vybrala?
1: A tak můžu třeba zmínit meduňku. Jo, to je jedna z hodně prozkoumaných bylin. Roste nám asi téměř každému, kdo má zahradu, tak meduňka je oblíbená bylinka. A ta podle výzkumu opravdu umí porazit i velmi nepříjemný viry, třeba herpes viry. Takže se z ní dá udělat domácí tinktura a na ty opary bude docela pěkně fungovat.
0: Takže lokálně.
1: Tak, přesně tak. Nebo vím, že gynekoložky a gynekologové doporučují třeba hormonální byliny. Jetel, kontryhel, šalvěj, měsíček, že jo, známá bylina.
0: Že to obsahuje část estrogenu, hlavně pro tu ženskou samozřejmě.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Problematiku.
1: Jo, nebo drmek, když bychom zmínili.
0: Drmek ani neznám. Jo.
1: Říká se mu mnišský pepř.
0: Ano,
1: a on
0: ano.
1: Opravdu potlačoval vlastně mužské hormony, testosteron, jo, a dneska se právě používá už asi minimálně
0: v
1: na...
0: V obráceném efektu.
1: Tak, ale spousta lékařů ji zná a třeba
0: teď mě teda
1: lékárníku.
0: Přes drmek jsem se dostala k další zajímavé rostlině, které se v Podkrkonoší říkalo chlapice. Já jsem si vždycky myslela, že se jí říká chlapice z určitýho, samozřejmě s určitým účelem, ale ono je to tužebník jilmový a on má trošku jiný efekt. Vlastně na co se teda chlapice, byť už se jí říká chlapice, hlavně používá?
1: Mně se líbí, co mě naučila Lenka Martanová v bylinkové škole, že vlastně tužebník opravdu utuží pomoc si vlastně tím názvem. Jo, tak on se používá, jednak snižuje horečku, nebo pomáhá i vlastně při těchto těch stavech, ale já ho dávám často do bylinkových směsí, kde vím, že ta směs potřebuje, jak bych to řekla, jako potencovat. Jo, trošku zvýšit, ano. Zvýšit tu účinnost, protože v tom je vlastně kouzlo bylinkových směsí. A
0: právě zase z té lékařské stránky v tužebníku je kyselina salicylová, 20-salicylová. Takže on vlastně, jak ty říkáš, proti virům asi i ty příznaky, které mohou být virové, tak potom zmenšuje, usnadňuje přežití viros.
1: Tak.
0: Takže to je docela zajímavé. A dál ještě nějakou zajímavou bylinku, kterou bys chtěla zmínit?
1: Jak jsem studovala školu klinické naturopatie, tak mě zaujaly adaptogeny. To jsou vlastně bylinky, které jsou známé po celém světě a vždycky je to taková jako silná bylinka, nebo já ji tak aspoň mám v hlavě. Jo, je to třeba ashwagandha, v ajurvédě používaná, ženšen v čínské medicíně, eleuterokok, ten zase používali na Sibiři, jo, říká se mu sibirský ženšen, nebo pupečník asijský. Jo, jsou to všechno byliny, které...
0: Zlepšují přežití, když to řekneš, máš adaptovat na stres, který nás není provází. A nějakým způsobem se dostat do formy, tak abyste ten současný tlak, stres a tempo
1: přesně,
0: unesla.
1: Já si myslím, že spousta manažerů zná ashwagandhu. Jo, protože ona opravdu dokáže zmírnit ten stres a připraví nás na tu dnešní dobu plnou prostě nástrah a takového toho nervového vypětí.
0: A Katko, co třeba, jako jak to říká babička, před bezem klekni, před heřmánkem smekni, heřmánek, mně to vždycky přišlo taková obyčejná kytka, která se objevuje všude, jako má ten efekt opravdu tak významný.
1: Je to tak, je několik bylinek, které mají třeba podle průzkumu až 50 možností využití. A heřmánek je jeden z nich, protože obsahuje horčiny, pomáhá na třeba těžký žaludek a když třeba se nám zdá, že jsme to hodně snědli, tak dá se použít na lepší trávení. Zároveň je antivirový a tak dále a tak dále. A je to velmi univerzální bylina, můžete ji použít i třeba pro, nevím, babičku, která má cukrovku, ale zároveň třeba pro 3leté dítě, které má rýmu. Jo, že opravdu má široký záběr. No a když já chodím do nějakých kaváren nebo čajoven nebo do jakékoliv restaurace a ptám se na bylinkový čaj, tak dost často tam mají právě heřmánek, protože ten je tak, má takže, tak široký tak, uplatnění a nedá se jim ublížit v podstatě, jo, takže možná no, tak, proto.
0: A to je asi to zajímavé, protože je pravda, že některé byliny do dneška, byť už jako pomalinku z té běžné medicíny to samozřejmě ustupuje, tak to tam pořád vyskakuje, jo.
1: Přesně. A bez je na tom podobně.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Já jsem tady v minulém povídání měla paní doktorku Ondrovou, to je dáma, která je lékařka, dětská gynekoložka a je to zároveň předsedkyně sekce dětské gynekologie, takže dáma, která fakt má přehled o oboru. A vím, že vy jste spolu řešili takovou pro mě zajímavou problematiku šicích bylin. Když jsem slyšela poprvé termín šicí byliny, tak to ve mně vyvolávalo úsměv, no nicméně jako, když jsem viděla, že si s paní doktorkou rozumíte i v tomhletom tématu, řekni nám něco na téma šicích bylin. Je to spíš zase ženské téma, samozřejmě, jsme tady dvě dámy, takže můžeš?
1: Určitě. Mě moc potěšilo, že mě vlastně oslovili z porodnic přímo lékaři, kteří hledali někoho, kdo šicí byliny jim dokáže připravit.
0: Ještě vysvětli trošku, co znamená nebo proč jako šicí byliny, co to je za pojem?
1: Určitě. Složení je vlastně pudr, bylinný pudr z kostivalového kořene, z jitrocelového listu a z rozmarínu. A šicí byliny se jim říká proto, protože oni umí hezky hojit a zacelovat poporodní rány. Takže používají se vysloveně v gynekologii, po porodu a tu recepturu jsem přinesla jedna bylinkářka ze Španělska a protože, jak mi ten lékař z pražské jedné gynekologické porodnice vlastně a
0: jako byli spokojeni, nebo jako, jak moc se bránili, když si jim to nabízela? Jak se na to tvářili, jako, jak byli ochotní to použít, nebo jak se k tomu vlastně dostali oni, že to přijali?
1: Tak, bylo to vlastně obráceně. Oni si řekli mně, abych jim pokud možno byla schopná ty bylinky vyrábět, protože ženy, které si tam ty byliny donesly, tak oni sami viděli, jak velký úspěch za 3 dny se s těma bylinkama dá udělat. Jo, že opravdu.
0: Že se ty rány hojí vlastně rychleji.
1: Ano, a šicí byliny se jim říká proto, protože ten lékař vlastně po porodu rozhoduje, jestli třeba tu hrázi potřeba šít, jestli ty prasklinky je potřeba jakkoliv ošetřovat.
0: Takže Katko, ale je to na domácí použití, na použití pouze v nemocnici a ještě třetí moje otázka, nejde to použít teda na hojení nebo na jiné rány, které jsou sešité, jako lze to použít v chirurgii? Třeba.
1: Určitě začnu tu poslední tvoji otázkou. Já jsem vlastně z těch knížek pradědečka pochopila, že ona, moje praprababička, tím kostivalem mletým kořenem léčila taky v podstatě. Ona to nechávala umlít, a nebo asi tenkrát utlouct.
0: No, no, no.
1: A nosili si to chlapi, když chodili do lesa a vlastně pracovali v lese, káceli stromy a vytrhávali pařezy. A různý odřeniny si ošetřovali právě tím kostivalem, protože on dezinfikuje, zároveň zaceluje ty rány v podstatě. No a tady do šicích bylinek je přidaný ještě jitrocel, který taky krásně dezinfikuje, zastavuje krvácení, rozmarín zahřeje, dezinfikuje to místo. No a celkově ta směs je ještě doplněná zeleným jílem, který trošku vysušuje.
0: Pro tu chirurgii.
1: Pro tu chirurgii, tak. A já třeba uvedu takový příklad. Já jsem se nedávno spálila prostě o troubu, kdy jsem pekla koláč na chalupě a neměla jsem tam nic jiného než kostivalovou mast. A byla jsem sama překvapená, jak rychle se ta rána z toho, že jsem tam měla krvavý puchýř a opravdu jako do krve jsem si ho sedřela, jak se ta rána velmi rychle zacelila. Takže přikládám to tomu kostivalu.
0: Takže potenciál, ano, nejenom v gynekologii, ale i v chirurgii, traumatologii. Takže
1: určitě bych to zkusila. Tak. Protože dezinfikuje moc pěkně.

0: Posloucháme povídání s paní Kateřinou Hubrečo, bylinkářkou, naturopatkou. A to je právě ten můj další dotaz. Katko, ty jsi lektorkou online kurzu ve škole klinické naturopatie. Já bych chtěla, jestli by si posluchačům vysvětlila, co to vlastně znamená naturopatie. Co se ve škole klinické naturopatie dá studovat, nebo jaké informace tam získá ten frekventant, pokud se přihlásí?
1: Když bych to řekla jednoduše, tak je to vlastně přírodní léčba našich předků založená na moderní vědě, nebo ověřená moderní vědou. Mm-hmm. A vzala jsem si tady 6 principů naturopatie, abych na některý nezapomněla a myslím si, že ti to bude blízké.
0: No,
1: protože je to neublížit, léčit léčivou silou přírody, léčit konkrétně tu příčinu, pak celého člověka, čili vidět to celistvě, celostně. Zároveň je lékař jako učitel, jo? Takže je tam trošku i ta psychologická stránka.
0: Tak.
1: A má za cíl opravdu prevenci před nemocema, podporovat zdraví a najít tu příčinu a snažit se ji řešit. A řeší vlastně výživovou a nutriční, v podstatě medicínou, pak hodně se používají byliny, ale zároveň tam třeba patří i homeopatie, Bachovy květové esence, tradiční čínská medicína, mluvili jsme tady už i o ajurvédě, ale třeba i hydroterapie. Jo, to znamená
0: lázeňské, ano.
1: Tak, jo.
0: Tak se zpátky vrátíme.
1: Na pana doktora Knajpa nebo Presnicovi lázně.
0: Fyzikální jsou to určité fyzikální potom, jak bych to řekla, procesy, které nám mohou nejenom jako ty přírodní, jako ty rostlinné, ale i ty fyzikální záležitosti, jako
1: pomoci.
0: Je voda.
1: No, přesně tak. S tímhle vším pracuje naturopatie, plus třeba to si myslím, že je docela zásadní v dnešní moderní době. Pokusit se odstranit těžký kovy a škodlivé látky, které právě dost často můžou být takový ten poslední kamínek do mozaiky, aby se ta příčina opravdu našla, odstranila a ten člověk
0: a je pravdou, že v momentě, kdy se pohybuješ když to vemu jako natura, tak je to do určité míry, ano, léčba ve větším sepětí s přírodou a je pravdou, že pokud si člověk, to je možná trošku jako odskočení, sám nazbírá, usuší, jako připraví čaj, tak ten efekt, protože se u toho musíme sklidnit, samozřejmě musíme se soustředit na určitou aktivitu, která malinko vyskakuje nebo se vymyká těm běžným aktivitám. Možná je to i ten způsob, kdy ta mentální pohoda k tomu přispěje malinko, ještě k těm přírodním vlivům, to znamená k tomu, co obsahuje ta příroda a k tomu, jak ty říkáš, i ta voda studená, teplá, efekt na to už je i otužování, to bychom se dostali relativně hodně daleko, ale na druhou stranu ano, to je ten způsob celostní medicíny, která neřeší jenom tu konkrétní nemoc, ale i ty souvislosti, které to může v tom organismu vyvolat a ta čínská medicína, která je vůbec zajímavá. Já jsem teda takový trochu skeptik, ale na druhou stranu, čím jsem starší, tak musím přiznat všem těmhletěm směrům, že vzhledem k tomu, že vydrželi po 2000 let a ten čínský systém vzkvétal a byl silný, tak něco na tom určitě bude. Je to docela zajímavý způsob ponořit se někdy, ať už do ajurvédy nebo do čínské medicíny, jenom jak souviselo všechno se vším. Nejenom jako právě medicína, ale i určitá přesně strava, roční období, způsoby chování. Je to opravdu trošku jiný přístup, než máme dneska a asi bychom na něj neměli čas, teda je to pravda. A jo. Katko, ještě pak je teda další dotaz, jestli můžu. Když už teda máš potom kurzy fytoterapie, to jsou kurzy jenom o českých bylinách, jako účinky, jak vypadá, jakým způsobem zpracovávat, nebo co je obsahem kurzu fytoterapie?
1: Jo, říkáš to správně. Já nemám ambice naučit za víkend účastníky, chodí často ženy, ale občas přijde i nějaký muž, aby uměli 80-100 bylin. To opravdu nejde. A věnuju se českým bylinkám a vlastně děláme to tak, že se potkáme přímo na louce.
0: To je daleko
1: tak.
0: Nejlepší.
1: A různý roční období. Dělám ty kurzy někdy na jaře, někdy začátkem léta, někdy na podzim. Vždycky roste a kvete něco jiného a prostě natrháme si na té louce, co tam všechno je pro nás v tu chvíli zajímavé. A pak zbytek víkendu máme o čem mluvit. Jo, takže naučíme se, dejme tomu, 10-15 bylin a já vždycky chci, aby to bylo opravdu bezpečně, jste je poznali. a naučili se je zpracovat a využít pro svoji rodinu.
0: Aby si v podstatě něco odnesli z toho víkendu.
1: Je to tak, je to tak.
0: Takže dneska jste poslouchali paní Kateřinu Brečo, naturopatku, bylinkářku a patriotku z Pasek nad Jizerou. Děkuji a krásný den.
1: Děkuju.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. V domově pro seniory Pohoda v Turnově budou příští rok za plného provozu vyměňovat výtah. Hokejové finále mistrovství světa si zahrají Švýcaři s Finskem. Dnes nás čeká postupně oblačno až zataženo, přehánky nebo bouřky, teploty 23 až 26 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké poledne. Lidé by si měli dát pozor na další vlnu podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí nějaké údaje lidí a nabádají, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti jde o takzvaný phishing, kterým útočníci se snaží získat další citlivé informace a například i ty bankovní. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto lidem doporučuje, aby na e-mail neodpovídali a neklikali na žádné odkazy.
2: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu.
0: Turnovská radnice nechá příští rok vyměnit výtah v domově pro seniory Pohoda. Výtah v budově C je nákladní, město ho chce vyměnit za evakuační. Náklady mají podle odhadu dosáhnout 3 milion korun. Radnice bude žádat o dotaci. Evakuační výtah bude komfortnější pro přepravu lůžek a výhodou je také napojení na záložní generátor, vysvětluje starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: My tam dneska máme náhradní zdroj, který je napojen na náhradní zdroj nemocnice. A vlastně umožňuje, když vypnete celý ten dům od elektrické energie, aby tam mohli zasahovat hasiči, tak ten evakuační výtah je vlastně pod proudem a umožňuje to, aby s ním mohli třeba manipulovat.
0: Příznivci železnice si připomínají 140. výročí založený sklářské lokálky mezi Kamenickým Šenovem na Českolipsku a Českou Kamenicí na Děčínsku. Mezi oběma městy jezdí i dnes historické vlaky. Pořadatelé taky představili novou knihu, která mapuje historii trati přezdívané Šenovka od roku 1886 až do současnosti. Fotografie protileteckých krytů na Ukrajině autorky Alexandry Kosovské můžou dnes naposledy vidět návštěvníci galerie FOK v Libereckém Severočeském muzeu. Autorka pomocí snímků odhaluje, jak si Ukrajinci podzemní prostory přetvořili na provizorní školní třídy i nemocnice.
1: Sport.
0: Hokejisti Švýcarska a Finska čeká finále mistrovství světa. Domácí Švýcaři porazili v semifinále Norsko 6-0, Finové hráli nad Kanadou 4-2. Finále začne ve 20 hodin a 20 minut. Už v 15:30 odstartuje boj o bronz mezi Norskem a Kanadou.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká postupně oblačno až zataženo. Odpoledne a večer se mohou vyskytnout přehánky nebo i bouřky. Teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů, vítr bude vát mírný až severozápadní. Rozptylové podmínky by měly být dobré. Biometeorologická předpověď pro dnešní den je na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou je uzavřená silnice druhé třídy číslo 287 ulice Pražská, a to od kruhové křižovatky Nová Pražská a Turnovská směrem na Vrkoslavice. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré poledne, jen to nejlepší, hodně zdraví a štěstí přeje všem Kamilám Český rozhlas Liberec a Jana Fričová. No a tím chci jenom tak naznačit, že byste jim mohli poslat třeba písničkový dárek. Jsou tu písničky na přání a já vám přeji příjemný poslech.

Ještě jednou příjemné nedělní poledne vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Liberec. Posloucháte nedělní písničky na přání, posloucháte ty první polední. No a samozřejmě budeme hrát na základě vašich přání, které nám buď napíšete na e-mailovou adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz nebo jen pošlete jako SMSku, a to ve tvaru Zahrajte Liberec, mezera, pak napíšete váš text a celé to pošlete na číslo 90 011 04. No a nebo zvolíte telefonní číslo 22 155 37 22.

0: Jiří Schellinger a píseň Šípková růženka. Posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. Já už vítám ve vysílání naši posluchačku paní Šárku. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, paní Jano. Zdravím všechny přátelé, známí i neznámí. A dnešní písnička by teda byla pro mého taťku k dnešním narozeninám. A protože je přes ty lidovky a polky a dechovky, tak jsme mu vybrali jednu.
0: Jednu od Moravanky, je to tak?
1: Ano. A potěšíme snad i jiné, kteří mají rádi tento žánr.
0: Přesně tak. Já vám děkuju za zavolání. Přeji klidnou neděli a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dál.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
1: Zítra má.

Posloucháte Český rozhlas Liberec, je nedělní odpoledne, posloucháte písničky na přání a já teď čtu z naší e-mailové pošty, kam píšete na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Hezkou poslední květnovou neděli, dnes má 30. narozeniny americká zpěvačka Normani. Mám ráda její duet s britským zpěvákem Samem Smithem Dancing with a Stranger. Kamilám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům a všem posluchačům přeje Sylvie z Prahy.

Stále posloucháte Český rozhlas Liberec a další vzkaz nám napsala paní Adéla. Ta by si přála píseň První noc v novém bytě, tentokrát však v jiném podání. Noc v prvním bytě zpívá Štěpán Kozub a Kateřina Marie Tichá.

Guns N' Roses a píseň Don't Cry, Český rozhlas Liberec, písničky na přání jsou stále s vámi. A na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz napsala naše další posluchačka, slečna Katka, která by si přála píseň Moje milá a Marka Ztraceného.

Andělé ve mně zpívají, nám sdělila Petra Janů v písničce, která právě teď doznívá v Českém rozhlase Liberec. Máme 12 hodin a 42 minut. No a hrát budeme i nadále pro hezkou neděli, tak totiž zní vzkaz, který nám napsala Tereza z Friedlandu. Dobrý den, zahrajte prosím písničku od Lady Gaga Shallow pro hezkou neděli. Tak Lady Gaga a Bradley Cooper.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody jak cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

A doznělo písničkové přání posluchačky Kristýny, která si přála modlitbu a Vojtěcha Dyka. S Vojtěchem Dykem se teď můžete vídat na platformě Prima Plus v seriálu Inspekce a to, co by s Adamem Wolfem. No a na podzim ho pak budeme vídat na ČT1 v taneční soutěži. Tak pokud jste jeho fanoušky, tak určitě se na ní můžeme těšit. Teď však budeme plnit hudební přání pana Pavla. Ten si přál francouzskou zpěvačku Zas.

Tak takové byly polední písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. Nestihli jsme tu vaši písničku, tak neželte. Druhou možnost budete mít dnes znovu po 17. hodině. Teď vás však čekají výlety s Pavlem Kudrnou a Jana Fričová vám přeje příjemný poslech.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky

0: zahrady v Liberci plochu stávajícího areálu zdvojnásobí. Dnes nás čeká postupně oblačno až zataženo, přehánky nebo bouřky a teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. Lebku svaté Zdislavy vystavenou na bočním oltáři v bazilice v Jablonném Podještědí nahradí nový relikviář. Vyplývá to z dohody pražského arcibiskupství, řádu dominikánů z Jablonného a vedení Libereckého kraje. Lebka, kterou zloděj začátkem května ukradl a zalil betonem, je teď v trezoru. Později bude uložena do hrobu svaté Zdislavy v kryptě baziliky. Podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj bude vypsaná soutěž na umělecké dílo, které Zdislavu na bočním oltáři připomene.
1: Že oslovíme umělce regionální z Libereckého kraje s nějakou vazbou k místu a v rámci té soutěže se vybere nějaké budoucí řešení toho relikviáře jako takového. A Liberecký kraj je připravený se do toho zapojit finančně, jenom připomínám, že svatá Zdislava je patronkou Libereckého kraje.
0: Lidé se dnes na internetu můžou zapojit do takzvaného bábovkového dne sdílením fotografie nebo videa s jakoukoliv bábovkou, upečenou nebo třeba i z písku, podpoří téma náhradní rodinné péče. Bábovkový den uzavírá kampaň Dík národním náhradním rodinám, které se snaží zviditelnit téma pěstounství. Jak je možné se zapojit, říká koordinátorka rodinné politiky na Krajském úřadu Libereckého kraje Zuzana Jackulíková.
2: Bábovku upečenou, namalovanou, vytvořenou z písku sdílejte na sociálních sítích s hashtagem Dík náhradním rodinám 2026 a hashtag Bábovkový den 2026.
0: Výstavba údolí ohrožené divočiny nové plánované části zoologické zahrady v Liberci by mohla začít v roce 2029. Areál bude mít rozlohu 12 hektarů a původní plochu zoo zdvojnásobí. Obě části propojí cesta, která dnes končí u výběhu Kozorožce Dagestánského. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí od dnešních 12 hodin do půlnoci. Týká se severozápadních, středních a jižních Čech a taky znojemská části Vysočiny. Foukat může vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu. Hlavně v zasažených oblastech hrozí zaplavení podchodů, podjezdů i lokální rozvodnění menších toků. Sport. České fotbalisty čeká před odletem na mistrovství světa přípravný zápas s Kosovem. Utkání začne v 16 hodin na Letné a po jeho skončení oznámí trenér Miroslav Koubek finální soupisku pro světový šampionát. Počasí. Odpoledne a večer počítejte s přehánkami nebo bouřkami. Na západě kraje mohou být i silné, teploty vystoupí nebo se pohybují mezi 23 až 26 stupni, na horách pak mezi 18 až 21. Vítr vane slabý, severozápadní rozptylové podmínky by měly být dobré a bio je dnes na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Silnice 268/36 u obce Cvikov na Českolipsku je uzavřená kvůli padajícímu kamení ze skály. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
4: Za celý tým výletu vám přeji pěkný den. Je tady poslední květnová neděle a zároveň i poslední den celého letošního měsíce května. No a to znamená, že už zítra načneme, řekněme, první letní měsíc. Ten je jako stvořený pro výlety a poznávání krásných míst naší země. Třeba zříceniny hradu Zlenice ve středních Čechách. Nachází se u řeky Sázavy a i když z ní do dnešních dnů mnoho nezbylo, dýchne na vás úžasně romantickou atmosférou. A nebo se s námi můžete vydat do Přemyslovic v Olomouckém kraji, kde stojí větrný mlýn holandského typu. Je sice na soukromé zahradě, ale jeho majitel ho nejenom skvěle udržuje, ale také rád ukazuje zájemcům. Podíváme se také do Svitav v Pardubickém kraji. Tamní krásná novorenesanční Otendorferova knihovna ukrývá kromě jiného Muzeum Esperanta. A na závěr nás čeká výstup na Rýdův kopec u Jindřichova Hradce na jihu Čech. Stojí na něm rozhledna jménem Trigon, která nabízí nejenom skvělé výhledy, ale také dvě schodiště pro odvážné i pro bojácné a navíc i pro sklenou krytou část vyhlídkové plošiny. Buďte vítáni, začínají výlety.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Středočeský hrad Zlenice okouzlil Josefa Ladu i Karla Hynka Máchu. Zříceninu lidově nazvanou Hláska u Senohrab najdeme u soutoku řeky Sázavy a potoka Mnichovky. Dnes z hradu zbyla jen vstupní brána a torzo věže. Můžete se tam ale přijít podívat kdykoliv. Na cestu ke zřícenině se od hotelu Kormorán ve Zlenicích vydala naše středočeská redaktorka Bára Kvapilová.
1: Převozník Martin právě přistál a teď nás převáží na druhou stranu.
2: Teď se plavíme z Helštění na stranu Senohrabskou ke Hlásce.
1: Tady to vypadá, že kdybychom neměli převozníka, že to asi proběhneme i bosky.
2: Je to tak, tak do půlky řeky dojdete po kolena a pak už je větší hloubka, to je tak po pás, ale dá se přebrodit.
1: A jsme tady. Naschledanou.
3: Krásná práce, děkujeme.
2: Díky.
1: S Janou Pavlíkovou ze Sdružení pro ochranu přírody Zlenice. Jsem teď vystoupala pár metrů do kopečka a už nás zdraví zřícenina hradu Zlenice.
4: První doložené písemné doklady jsou z roku 1318, kdy se píše o Oldřichu ze Zlenic ve spojitosti s hradem. Jinak při archeologických sondách v 80. letech minulého století bylo zjištěno, že hrad je zřejmě daleko starší.
1: Ke hlavní bráně vedou dřevěné schody přes takový můstek.
4: Byl postaven v roce 2013-14 a byl dokonce v roce 2014 vyhlášen třetí nejlepší stavbou tohoto druhu.
1: Je odsud krásný výhled, mezi stromy je vidět řeka Sázava. Kolem nás ptáci, příroda, nádhera. Stoupáme do kopečka. Chce to dobré boty. Není to rozhodně výlet na žabky.
4: Teď stojíme v centru hradu u takzvané Hlásky. Ten monument, který vlastně zůstal z původního hradu a dal vlastně název Zlenická Hláska.
1: Před více než 500 lety byl hrad obléhán a pobořen. A to je vlastně to, co nám z něho zbylo.
5: Okolí je krásný, je to zajímavá příroda a je tady hezky, no.
1: Míra s manželkou Míšou sem přijeli na prohlídku. Vy teď zakláníte hlavu, díváte se nahoru, co tam vidíte tak zajímavého.
5: No je zajímavý, že vlastně úplně nahoře do té zdi jsou zapuštěný dřevěný pražce, z kterých je vlastně vidět, že jsou z kolejí, tak jenom mě zajímalo, proč to tam je. Tak jsem se ptal umělé inteligence a to samozřejmě taky neví.
1: Ještě bychom mohli našim posluchačům přiblížit, jak ten hrad byl vlastně veliký. To nebyl rozhodně žádný Karlštejn.
4: Karlštejn to nebyl, plochou byl malý. Zastavěná plocha je zhruba 30x50 metrů, ale hrad to byl velice významný. Významný byl majiteli, kdy z nejslavnějších z nich byl asi Ondřej IV. Z Dubé, který byl nejvyšším sudím Českého království a je na jedné z desek pod okny Národního muzea, co by nejslavnější muži Česka.
1: Zdejší hrad je slavný také proto, že si ho vybral malíř Josef Lada. Vidět ho můžete na celé řadě jeho kreseb.
4: Máte pravdu a dokonce je zachovaná kresba z roku 1831-32 od Karla Hynka Máchy.
1: Pokud se výstupem na hrad Zlenice trošku zapotíte, vůbec to nevadí. Dole je totiž nádherná plovárna, takže sebou pevné boty, plavky a ručník.
0: Radí naše středočeská kolegyně Bára Kvapilová, která nás zavedla na romantickou zříceninu hradu Zlenice. Dojít k ní můžete pohodlně z vlakové zastávky v Senohrabech, vydat se můžete po žluté značce nebo trochu delší cestou přes naučnou stezku nazvanou Vodnické vycházky.

Posloucháte Výlety. Zatímco reportáže v našich pořadech v sobotu a v neděli jsou premiérové, slyšíte tedy jiné, tak soutěžní otázka je jedna, takže v sobotu znění nové otázky i v neděli stejně jako vyhodnocení soutěže z minulého víkendu. Takže k tomu vyhodnocení. My máme světovou kuriozitu, tou byla, nebo měli jsme na mysli, nejsevernější loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. My jsme se ptali, kam se za ní můžeme vydat, kam si můžeme udělat hezký výlet. Zdali je to za A do města Rumburg nebo za B do města Varnsdorf. Tak přestože obě města jsou krásná a zajímavá, tak nabídneme správnou odpověď A. Vydat se za touto loretou můžete do Rumburku. Pokud tam pojedete, tak jak už jsem včera říkal, určitě si udělejte i výlet do okolí, jsou tam krásné přírodniny, cyklotrasy, na dymník, pokud byste chtěli vystoupat na jednu místní rumburskou rozhlednu. Ve Varnsdorfu naopak na hrádek, to je krásná, nově opravená, zrestaurovaná vyhlídka, vlastně už taky historická památka, můžete se tam i najíst, je tam nová restaurace, takže vřele doporučuji. Takže, co bylo správně, Ačko, to už jsem říkal, kdo napsal do textovky Ačko, tak měl šanci na výhru, tentokrát se hrálo o cestovní alulahve. Kdo ji skutečně vyhrál, kdo měl při losování štěstí? Pan Pavel Šulc, Praha, paní Marie Sebelová, možná Šebelová, omlouvám se, z Blanska, paní Danuše Čermáková z Hradce nad Moravicí, paní Jiřina Sovová z Brna Medlánek, no a paní Alena Krejzová, České Kopisty. Všem srdečně gratulujeme. Pokud jste nevyhráli, tak si počkejte na novou soutěžní otázku. Řeknu vám, že tentokrát budeme hrát o cestovní tašku, o crossbody tašku, takže na vaše výlety velmi vhodná. A stále hrajeme o hlavní cenu, o výletnický batoh s reflexními prvky, v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Takže počkejte si, jak už jsem říkal, na novou soutěžní otázku. Bude po třetí reportáži.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: I letos na podzim mi buší.

0: Olomouckém kraji na Prostějovsku, na půli cesty mezi Olomoucí a Blanskem, leží v kopcovité krajině obec Přemyslovice. V místě s pěknými rozhledy stojí ve výšce 430 metrů nad mořem také starý větrný mlýn. Po domluvě s jeho majitelem Pavlem Hajkrem můžete památku navštívit, stejně jako to udělal náš olomoucký redaktor Aleš Spurný.
1: Tak tohle to má na zahrádce málo kdo. Větrné mlýny u nás jsou vůbec málo viditelné. Tenhle je kamenný, válcovitý a ty lopatky jsou v rozpětí stejně velké jako ta stavba, možná ještě větší.
2: To jsou vlastně perutě, ty jsou vyšší, ty mají 6 metrů, 12 metrů dohromady.
1: Jak jste k tomu přišel, že máte toto na zahrádce?
2: Zdědil po mým pradědečkovi.
1: Máte nějaké zprávy o tom, jak se vašim předkům dařilo?
2: V tom letí ve větrných mlýnech nebylo nic extra. To je vlastně znouzecnost, protože tady není voda. To je vlastně úpatí Drahanské vrchoviny, kde se nenachází potoky a voda.
1: Ze kdy pochází tady ta stavba?
2: 1884.
1: A předtím tady stával jiný, jsem se někde dočetl.
2: Jo, ale ten stával vedle. Toto byl vlastně jeho pozemí, tak on to měl kousek, tak dřevěnýma kládama to vlastně posunul v celku. Ale asi moc slavili, tak to na druhý den zhořelo a do dvou let postavilo tenhle modernější holandského typu.
1: Slyšíte, že tady opravdu fouká nahoře v Přemyslovicích? Tak nahlédneme dovnitř. Jaký byl ten počáteční stav, než jste se pustil do těch oprav?
2: No byl dezolátní, tady to bylo skladiště, na vrchu bylo půl metra holubinců.
1: Ale stroj se zachoval?
2: Stroje se zachovaly, to bylo prostě zamčený.
1: Tady vidíme obrovské kolo, které je navázáno na ty palečné, lopatky.
2: Palečné kolo.
1: Kolik má v průměru? 3,5 metru?
2: Malic. 3,6 si myslím, 3,6. To palečné kolo se muselo dělat nové, protože bylo celé rozpadené, bylo dubové, bylo rozpadené. A ta hlídel třeba ta dubová je původní.
1: To je pořádný kus kmene.
2: Krovesanové, šindelěnová.
1: A to vy sám nebo máte pomocníky?
2: Šindelně pokládá firma. Jinak většinou si to dělám sám.
1: Vy jste truhlář profesí.
2: Ano. Tady je vlastně rumpál. Já vlastně můžu otočit. A ta střecha se vlastně natáčela proti větru. Ten holandský typ se točila jenom střecha. Německy se točil celý dokola.
1: Tak a teď to otáčíme. A to musel dělat mlynář. Musel hlídat, z které strany jde vítr. To se netočilo samo.
2: To musel hlídat mlynář. Jinak se vlastně otáčky doplňovaly pomocí výplní v perutích.
1: Kolik mouky umlal třeba takový mlýn za hodinu?
2: To záleželo na tom větru. Ta mouka to se mlela na 5x, třeba 20 kg pomlel na poprvní, ale z těch 30 zbylo, jak musel nosit zpátky, tak to bylo podle sílu větru. Tak.
1: Tady si můžeme prohlédnout mlýnský kámen.
2: Tady mlýnský kámen, lup, násypka, korčák, kde se vlastně nosil obilí a mlela se mouka. Tento mlýn je specifický tím, že má dvě složení. On většinou mlýnil jedno složení, toto má dvě, jedno pískovcově, jedno francouzsky. Na mouku tady se spíš šrotovalo, takže to je také specifické. Když foukalo hodně, tak on si vlastně zpřevodoval to druhé složení.
1: Jo, takhle, že dva mlýnské kameny poháněl ten vítr.
2: Jo.
1: Tady si můžeme všimnout ještě ceníku mletí, vyhlášky společenstva mlynářů Litovel, Konice. Za 100 kilo umletí pšenice, včetně daně z obratu, se platilo 23 korun, za mletí žita a ječmene 21, za šrotování 8 korun a za mačkání všech druhů obilí 6 korun, za výrobu krup 30.
0: Říká majitel přemyslovického větrného mlýna Pavel Hajkr, se kterým si povídal náš olomoucký kolega Aleš Spurný. Od Přemyslovic jsou navíc i pěkné výhledy na Jeseníky, Oderské i Hostýnské vrchy, tedy na kopce, které na protější straně lemují Hanou.

0: Otendorferova knihovna patří mezi nejvýraznější historické budovy ve Svitavách v Pardubickém kraji. Už více než 100 let je důležitým kulturním centrem města. Novorenesanční stavba zaujme nejenom svou architekturou a bohatě zdobenými interiéry, ale také tím, že v jejich prostorách sídlí Muzeum Esperanta. Připomíná tradici mezinárodního jazyka a láká návštěvníky od nás i ze světa. Nás do něj vezme naše pardubická redaktorka Milena Potůčková.
1: Otendorferův dům ve Svitavách je vlastně takové dvojité návštěvnické terno, když sem někdo přijde, protože jednak lidé můžou obdivovat tu budovu jako takovou, její architekturu, její historii a navíc můžou navštívit Muzeum Esperanta, kde jsem právě teď i já a je tu se mnou vedoucí muzea Libuše Dvořáková. Co všechno tady najdeme?
2: Muzeum Esperanta je vlastně jediné v republice a druhé v Evropě, proto zde máme mnoho zahraničních návštěvníků. Pořádáme zde výstavy, které se každý rok obměňují.
1: Je tady spousta literatury, předpokládám, že všechno v esperantu psané.
2: Ano, máme mnoho literatury, všechno jsou to dary od esperantistů, ale nejenom českých, ale i ze zahraničí, hlavně třeba ze Slovenska, z Dánska, z Maďarska a z jiných zemí.
1: Uprostřed tady té místnosti je veliká zlatá bysta. Předpokládám, že to je zakladatel a vynálezce Esperanta.
2: Ano, je to autor Esperanta Ludvík Lazar Zamenhof. Tuto bystu máme zapůjčenou od Městského muzea v České Třebové. Původně ji udělal pan Kodet pro pražský klub a protože ji neměli kam dát, tak putovalo do Muzea Česká Třebová a nyní si ji zapůjčujeme.
1: Kolik lidí ještě mluví esperantem?
2: To se nedá říct přesně, jsou to určitě miliony, protože ne všichni esperantisté se organizují, ale každoročně se konají celosvětové kongresy a v jednotlivých zemích, takže esperantistů je stále hodně.
1: Můžete nás třeba pozdravit esperantem?
2: Mi salutas vin, nome de Esperanto Muzeo en Svitavi. Mi joyas viajn viziton.
1: Tak teď nám to ještě přeložte, prosím.
2: Vítám vás v Muzeu Esperanta ve Svitavách a těším se na vaši návštěvu.
1: Už jsem to zmínila na začátku, když dorazíme sem k vám do Muzea Esperanta, tak vlastně přijdeme do historické úžasné budovy Otendorferova domu. Dokázala byste nějak stručně říct ještě ten příběh toho, kde se nacházíme?
2: Pan Otendorfer vlastně se narodil v místě, kde teď stojí tahle budova. Odešel do Ameriky, protože se zapletl do revolučních let 1848, proto opustil republiku. V Americe se seznámil s majitelkou redakce a vydával s ní noviny a protože neměli děti, tak věnoval mnoho peněz i svému rodnému městu a vlastně podpořil nebo spíš zaplatil výstavbu tohoto domu, který sloužil jako velká knihovna pro německé občany a v místě, kde je dnes vlastně muzeum, byl archiv knížek a vedle, kde je čajovna, byla čítárna.
1: Takže dnes je to taková památka na úspěšného svitavského rodáka.
2: Dá se říct, byla tu knihovna, je tu knihovna, ale není to knihovna, je německá, ale je to knihovna mezinárodního jazyka a scházejí se tu esperantisté z celého světa.
0: Říká vedoucí Svitavského muzea Esperanta Libuše Dvořáková, která jim provedla naši pardubickou kolegyni Milenu Potůčkovou. Výlety. Včerejší reportáž Jolany Novákové o pražských přívozech nás inspirovalo k nové soutěžní otázce. My jsme se ptali a ptáme se stejně, jestli byste věděli, který pražský přívoz je úplně nejstarší. Nápověda jeho historie sahá až do roku 1222. Ten přívoz je obnovený, zrekonstruovaný, je možné ho opět využívat. No a my se ptáme, zdali tím nejstarším je za A přívoz Vyšehrad, za B přívoz Sedlec, Zámky. Novou nápovědu vám nedám, možná, tedy bych vám mohl napovědět, poslechněte si reportáž Jolany Novákové na webu výlety.rozhlas.cz, ale nezaručuji, třeba tam není ta správná odpověď, ale já myslím, že po troše pátrání budete vědět, jak na to. Hrajeme o cross body tašku, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc květen, už jsem prozradil, co nás čeká, vy už to asi víte nebo znáte, pokud posloucháte výlety pravidelně. Tou hlavní cenou, tou hlavní květnovou cenou je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak ještě si zapamatujte, jak se píše ta textová zpráva, to je důležité, možná to znáte, ale pro jistotu. Výlety, mezera A nebo B, opět, tedy druhá mezera, pak křestní jméno, příjmení a adresa doplněná poštovním směrovacím číslem. Odešlete na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci, vždycky říkám na telefon, ale nám se to tady řadí v počítači, z toho pak losujeme, no a vy můžete vyhrát, tedy v tomto případě tento víkend cross body tašku, no a na začátku června, což vlastně bude za týden, tak můžete vyhrát výletnický batoh, jak už jsem říkal, tedy tu hlavní květnovou, myslím, velmi příjemnou a zajímavou cenu. No, kdybyste pátrali, tápali, jak to s tou soutěžní otázkou je, nezapamatovali si znění textovky, tak odkážu na web výlety.rozhlas.cz, kde je všechno potřebné.

0: Když si do internetového vyhledávače zadáte Děbolín rozhledna, vyskočí vám několik tipů na Rýdův kopec na jihu Čech, ale také tip na takzvaný Trigon s velkým T. Na Rýdově kopci u Jindřichova Hradce rozhledna skutečně stojí. Náš jihočeský redaktor Zdeněk Zajíček se na ní vydal s jejím správcem Vladimírem Mariškou a hned se ho zeptal, jak to s tím názvem vlastně je. Jmenuje se rozhledna stejně jako Rýdův kopec?
1: Ano, ale obecní název je Trigon a víceméně to napodobuje geodetický body, kdy se dělají na kopcích různý dřevěný trojnožky. Není moc rozhleden v České republice, který by měl třístranový základ jako trigon. Většinou je to na čtyřúhelníku, takže je to zajímavý architektonicky a hlavně ten kamen víceméně je tady signifikantní, protože jsme v oblasti, kde teda je hodně kamene a žuly. No a tubusy za vlastně ty nahrazují ty stojky dřevěný, co bývaly v Lukách. To byly geodetické body, podle kterých se teda potom zaměřoval různě. A byly to orientační body, dá se říct, že i pro leteckou dopravu. Že?
2: A teď už jsme uvnitř.
1: První patro je společný a od toho prvního patra potom jsou dvě možnosti výstupu na vyhlídku nahoru.
2: Čili na výběr jsou dvě cesty. Buď po kovových točitých schodech, anebo po dřevěných do trojúhelníku.
1: Po obvodu je teda dřevěný schodiště, má víc schodů, tuším 120, kovových je 102. Tím prostředkem chodí ty, kteří se bojí výšek, aby náhodou nepřepadli, ale nemají se proč bát, je to zabezpečený velmi dobře. My se nacházíme na vyhlídkové terase, kde je výhled na všechny světové strany a s mapou, s popsáním vrcholků, který pokud je počasí, jsou viditelné.
2: Víte, co se mi tady moc líbí? Ty zasouvací dveře. Tady je výhled dvojí. Jednak zevnitř, pokud je škaredé počasí, tak tady je to celé prosklené. Kolem nás asi připadám jako v nějaké lovecké chatě. A nebo pokud chcete, tak můžete jít na Ochoz. Tam půjdeme za chvíli. Tady už nějaká rozhledna předtím stávala.
1: Ne, bohužel nestála, i když je to výškově zajímavé místo. Kolem toho roku 2010-11 se rada, pak zastupitelstvo Jindřichova Hradce, protože tato místní část spadá pod město Jindřichův Hradec, rozhodlo, že se použije dotační titul na výstavbu těchto zařízení a vybralo se právě toto místo Rýdův kopec jako jedno z nejvyšších míst kolem města Jindřichova Hradce.
2: Dámy, vy už jste tady někdy byli, nebo jste tu poprvé?
3: Jsme tu poprvé.
2: Říká maminka, a co dcery, jak se vám tady líbí? A nebáli jste se venku na tom Ochozu?
3: Já hodně.
2: Proto jste šli tím vnitřním schodištěm.
3: Teď jdeme dolů po dřevěných.
2: A vy jste odkud?
3: My jsme od Veselí nad Lužnicí.
2: Teď už s Vladimírem Mariškou prolížíme okolní krajinu z Rýdova kopce. Já to zkusím bez nápovědy. Tamhle tuším Novohradské hory a Kraví horu.
1: Když vidíme tímto směrem, tam to by měl být Boubín. A tamhle za kopcem jsou Temelínský věže.
2: Pojďme na tu severnější stranu, protože tady je to do trojúhelníku. Čili tady je to pojaté směrem na Kamenici nad Lipou a Humpolec.
1: Dá se říct, že tímto směrem je to rozmezí Pelhřimov, Jihlava, Tábor. Támhle vidíme Křemešník, který vlastně dominuje Křemešnický vrchovině, pod kterou tento Rýdův kopec patří.
2: A teď poslední část, tím východním směrem už vidíme kompletně Jindřichův Hradec.
1: Je možnost i tady od nás vidět alpské vrcholky těch předních Alp, ale musí být suchý vzduch a slunce, takový to zimní počasí.
0: Říká správce rozhledny Trigon na Rýdově kopci u Jindřichova Hradce Vladimír Mariška, se kterým se na ní vydal náš jihočeský kolega Zdeněk Zajíček. Pokud se tam taky vypravíte, budete se nacházet na kopci v nadmořské výšce 551,5 metru plus dalších 24 metrů, když vystoupáte i na vyhlídkovou terasu. Rozhledna je volně přístupná od dubna do října.

Protože jsem včera i dnes už hodně mluvil o soutěžní otázce, o tom, jak se ta otázka vlastně řeší, jak se posílá správná odpověď, tak teď to vezmu, jak se říká, letem světem. My se ptáme, který pražský přívoz je úplně nejstarší. Malá nápověda, historie tohoto přívozu sahá až do roku 1222. Je to za A přívoz Vyšehrad nebo za B přívoz Sedlec Zámky? Tak si určitě zapamatujte znění soutěžní otázky, pošlete nám textovou zprávu, vyhrajte kros bodytašku, ze srdce vám to přeji, nejenom já, Pavel Kudrna, ale celý výletnický tým. Tak se mějte krásně, užijte si zbytek víkendu, příjemný hezký týden, tak to je všechno, no a těším se na setkání opět u mikrofonu s názvem pořadu Výlety.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Liberci dnes končí přihlašování projektů do participativního rozpočtu. Turistický autobus na Ještěd během léta posílí další spoje. KSČM si zvolilo nové vedení, strana snížila počet místopředsedů.

0: Městek Jan Hruška z Pirátů.
1: Máme tady kolečko s jednotlivými odbory, které jednotlivé návrhy posoudí. Podíváme se na ně velmi zevrubně. Po tomhle tom posouzení od 1. října do posledního října pak bude velké hlasování, kde zvítězí ty projekty, které se pak následně budou realizovat.
0: V minulých letech uspěly například návrhy na úpravu parku pod klášterem nebo obnovu zázemí lesního koupaliště. Už třetí sezónu zahájil turistický autobus z Liberce na Ještěd. Z konečné tramvaje v Horním Hanichově vyveze cestující na parkoviště Ještědka. Turistům částečně nahrazuje lanovku, která po tragickém pádu před 5 lety stále není obnovená. Podle jednatele krajské společnosti Koryt LKOTY Pospíšila bude linka během letních prázdnin ještě posílená.
2: Počítáme s tím, ona jezdí v hodinovém intervalu a o prázdninách by mělo dojít ke zkrácení do půlhodinového intervalu o víkendech. Za první 2 roky provozu jsme přepravili přes 30 000 cestujících a očekáváme i v letošní sezóně, že bychom se měli pohybovat někde mezi 15 a 20 000 cestujících, ale samozřejmě uvidíme taky podle počasí.
0: Koupaliště v Chrastavě na Liberecku by příští léto mohlo mít nový bazén. Ten stávající nerezový s brouzdalištěm už nestačí. Nový bazén chce radnice vybudovat v místě současné požární nádrže. Na projekt má v letošním rozpočtu připravených 36 milionů korun. Nová nádrž má mít necelých 50 metrů a 4 dráhy. Město teď hledá dodavatele stavby. Komunistická strana bude mít nově jen 2 místopředsedy místo dosavadních 4. V užším vedení strany zůstávají po dnešním stranickém sjezdu Petr Šimůnek a Milan Krajča. Už včera si komunisti zvolili nového předsedu strany. Po 5 letech skončila ve vedení Kateřina Konečná, nahradil ji dosavadní mluvčí strany Roman Roun. Europoslankyně Konečná rezignovala na post po loňských sněmovních volbách. KSČM je už od roku 2021 mimo parlamentní stranou.
3: Počasí.
0: V noci bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami a teploty poklesnou na 15 až 12 stupňů. Zítra, tedy v pondělí ráno a dopoledne převážně zataženo s občasným deštěm, později se začne oblačnost protrhávat a srážky budou ustávat. Teploty zítra 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17. Vítr bude vát mírný od severozápadu, rozptylové podmínky postupně budou dobré a biozítra bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Rekonstrukce vodovodního řadu uzavřela ulici Ostašovskou v Liberci. Objížďka je značená a vede ulicemi Londýnská, Ostašovská a Sousedská.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Příjemné nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Liberec přeje Jana Fričová. Vzpomínáte si na své nejtěžší slovo? Tak právě takovými se budeme zabývat na konci hodiny. Krom toho zjistíme, co v učebnicích nebylo i jaké nás čeká počasí. A úvodní příspěvek bude o bábovkách, protože dnes je bábovkový den. Co to je, tak to se dozvíte už za chvíli.

0: 11 minut po 14. hodině začíná dvouhodinový odpolední blok Českého rozhlasu Liberec, který je nabitý zajímavými reportážemi. Pojďme hned na tu první. Jak může bábovka pomoci pěstounům? No jednoduše. Na dnešek totiž připadá takzvaný bábovkový den. Lidé mohou na sociálních sítích upečenou nebo třeba namalovanou bábovku sdílet a zviditelnit tak téma náhradní rodinné péče. Pěstounů je totiž podle odborníků ze sociální oblasti stále nedostatek.
1: Dlouhodobě, ať už v Libereckém kraji nebo v celé republice, máme stále nedostatek i dlouhodobých, i přechodových pěstounů, protože stále je o poměrně velké množství dětí, které potřebují být v náhradní rodině, aby nemuseli své dětství trávit v dětských domovech.
2: Vysvětluje Dana Kozderková z oddělení sociální ochrany na Krajském úřadě Libereckého kraje.
1: Přibližně v Libereckém kraji máme asi 50 pěstounů na přechodnou dobu, ale vzhledem k tomu, že někteří pěstouni už se třeba rozhodnou po několika letech ukončit tuhle činnost, věnovat se něčemu jinému, tak potřebujeme stále další zájemce, aby jsme mohli doplňovat tu situaci, aby byla stále nějakým způsobem udržitelná.
2: Zviditelnit téma náhradní rodinné péče a poděkovat stávajícím pěstounům se snaží kampaň Dík náhradním rodinám.
3: Kampaň trvá od 25. května do 31. května. Vrcholí právě bábovkovým dněm.
2: Přibližuje Zuzana Jackulíková, koordinátorka rodinné politiky na Krajském úřadě v Liberci.
3: Krajský úřad se této výzvě připojuje i čtvrtým rokem.
2: Jak se lidé můžou do bábovkové výzvy zapojit?
3: Bábovku upečenou, namalovanou, vyfotografovanou, vytvořenou z písku, natočenou na video, sdílejte na sociálních sítích s hashtagem Dík náhradním rodinám 2026 a hashtag Bábovkový den 2026.
2: Inspirovat se lidé můžou videem z loňského července, najdou ho na Facebooku organizující společnosti Hledáme rodiče pěstouny.
3: Tuto známe, neznáme osobnosti, obyčejní lidé s napečenou bábovkou. Nejznámějšou osobností byla herečka Schneiderová.
4: My tady vidíme bábovky, které jsou čokoládové. Tady jsme viděli zrovna třeba obrázky dětí.
3: Namalované. Pískové.
4: Mm-hmm. Některé jsou posypané ořechy, jiné jsou ozdobené květinami.
3: Jsou to jednotlivci nebo kolektivy.
2: Doplňuje Jackulíková z Liberce, Karolína Lašáková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: počasí.
1: A já už ve vysílání Českého rozhlasu Liberec vítám meteorologa Jana Hrubého. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak já bych se vás ráda zeptala, jaké že teď panuje počasí v Libereckém kraji. Tady v Liberci je poměrně pěkně.
2: Aktuálně už máme zvětšenou oblačnost, aktuálně se ještě žádné srážky nevyskytují a na stanicích aktuálně měříme od 22 až do 25 stupňů Celsia a na horách tam máme aktuálně okolo 18 až 19 stupňů Celsia.
1: Platí nějaká výstraha pro Liberecký kraj kvůli bouřkám?
2: Ano, výstraha je plátnosti, a to zejména na západní část Libereckého kraje. Je to výstraha na silné bouřky, které se mohou vyskytnout a v těch bouřkách hrozí nárazy větru až okolo 70 km za hodinu. Intenzivnější srážky s úhrama okolo 30 mm a vyloučeny nejsou ani menší karoupy a výstraha je v Palatnovský do půlnoce.
1: A jak jinak vypadá předpověď na dnešní noc?
2: Na dnešní noc tak vypadá to, že se nám vlastně ještě večer vyskytnou přeháňky nebo bouřky a ty ještě můžou být i silné, hlavně v té západní části kraje, ale v noci očekáváme velkou oblačnost a na většině území se vyskytne občasný déšť anebo přeháňky a teploty očekáváme od 15 do 12 stupňů Celsia.
1: Tak a zítra nám začíná pracovní týden, tak do jakého počasí vyjdeme?
2: Tak ráno ještě očekáváme, že by mělo být velká oblačnost se deštěm anebo přeháňkami, ale už někdy během dopoledne nebo okolo poledne očekáváme, že srážky budou ubývat a začne se partrhávat i oblačnost a vlastně odpoledne bychom už měli mít jen místy přeháňky, ale ochladí se nám zítra a to ty nejvyšší teploty očekáváme od 18 do 21 stupňů Celsia, ale na Českolipsku tam můžeme mít až do 22 stupňů Celsia.
1: Říká Jan Hrubý, meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Já vám děkuji za aktuální informace a přeji příjemnou neděli do Ústí nad Labem. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec a zpozornět by teď měli obyvatelé Tanvaldu a okolí. Město Tanvald totiž informuje občany, že kvůli stavbě opěrné zdi bude od pondělí 1. června úplně uzavřená školní ulice, a to v části od budovy základní umělecké školy po parkoviště u gymnázia. Úsek bude pro veškerá vozidla zcela neprůjezdný. Město proto prosí řidiče, aby k parkování a průjezdu využívali alternativní trasy a respektovali přechodné dopravní značení. A podrobnosti k téhle informaci najdete na webu města Tanvald. Je 14 hodin a 30 minut a s vámi je Český rozhlas Liberec.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Čeká nás rozhovor s televizním moderátorem Jiřím Václavkem.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.
1: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát? Řekni,

0: 8 minut po půl třetí přestala Marie Rotrová klást velké množství svých dotazů v písni Řekni, kde ty kytky jsou. Zeptám se vás, vážení posluchači Českého rozhlasu Liberec, zkoušeli jste někdy spočítat všechny hrady, zámky a zříceniny u nás v republice? No jestli ne, tak si chvíli počkejte, protože už za chvíli se o to pokusí Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, kolik se na území Česka nachází hradů, zámků a zřícenin? Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000. Některé zdroje se kloní až ke 3000. Naše země se díky tomu řadí ke světovým rekordmanům, co se týče hustoty těchto památek na kilometr čtvereční. Nejznámějším je bezesporu Pražský hrad, který je zároveň největším starobylým hradním komplexem na světě. Toto prvenství potvrzuje Guinnessova kniha rekordů. Podle ní je Pražský hrad s úctyhodnou rozlohou přes 70 000 metrů čtverečních světově největším souvislým hradním komplexem a také největším doposud obývaným hradem. Na druhém místě, co do rozlohy, je u nás zámek v Českém Krumlově, který je stejně jako Pražský hrad na seznamu památek UNESCO. Prvenství mezi hradními zříceninami v rámci celé České republiky drží hrad Hukvaldy. Jen o málo menší jsou hrady Helvštín a Rabí. Titulem nejstaršího známého kamenného hradu na území České republiky se pyšní Přimda. No a vůbec nejvýše položeným hradem v naší zemi je Vítkův hrádek, zvaný také Vítkův kámen, v nadmořské výšce 1035 metrů.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec jste už pravděpodobně zachytili informaci, že máme pro vás od června, tedy přesněji už od zítřka, připravený úplně nový pořad s úplně novým moderátorem. Pořad se jmenuje Osobnosti Česka a moderátorem bude Oskar Hess. No a pokud jste zvědaví, o co půjde a jaký pořad to bude, tak nás poslouchejte i dál. Podrobnosti vám řekneme 20 minut po 15. hodině. Teď už pojďme k dalšímu příspěvku. Slovní zásobu si tvoříme od útlého dětství a ve školkovém věku jsme se s mnohými výrazy často teprve seznamovali. Stejně jako současní předškoláci, kterých se na jedno takové těžší slovo zeptala redaktorka Tereza Beránková.
1: Víte, co to je tanker?
2: Tanker, tak to je nějaký tank velký.
3: Nebo to je nějaký vozidlo, který má vepředu takovou tyč, který může střílet něco, třeba nějaký bomby.
4: To je auto, který auto má takovou tyč a může střílet.
5: Že můžou být zražená auta.
6: Může to být nějaký nákladák, který má raketu.
1: A co ty si myslíš, že je tanker?
7: Je to velká loď a vozí se po vodě.
1: A co je v té lodi?
7: Lidi.
6: Je v tom benzín a když vyteče, tak rybičky kolem všude můžou zemřít.
7: To je to, že tam je takový benzín a na té lodi musí být hodně benzín, protože když chce někam jet na lodi, tak aby to mělo hodně benzín. A když ten benzín vyteče, tak všichni z toho moře můžou umřít, i který i s koupou. A jsou tam lidi a ta loď se může i někdy potopit, když ten benzín vyteče.
1: A kdy se ještě ta loď může potopit?
7: No, že to může se někdy potopit starodávních to lidím.
6: Že narazí do ledovce a praskne loď.
7: Že třeba spadne auto.
3: A nebo aby se zachránili, tak by mohli skočit do té vody a plavat.
1: A kde tanker jezdí?
6: Jezdí v moři nebo na silnici.
8: Český rozhlas Liberec.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Všichni jí milovali, ale někdo jí nenáviděl až k smrti. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou sester. ČT2. Jediným vodítkem detektiva k nalezení pohřešovaného je záhadná Colgirl v podání Oscarové Jane Fondové. Kriminální film Klud. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Ivy Janžurové film v režii Juraje Herce Morgiana. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Libereckém kraji už je v provozu většina turistických autobusů a vlaků. Policie v Libereckém kraji vyšetřuje smrtelnou nehodu cyklisty, která se stala v Osečné na Liberecku. V domově pro seniory Pohoda v Turnově budou příští rok za plného provozu vyměňovat výtah. Zítra nás čeká převážně zataženo s občasným deštěm, později se bude oblačnost protrhávat. Teploty do 21 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. V Libereckém kraji už je v provozu většina sezónních turistických autobusových nebo vlakových linek. Kvůli školním výletům začal jezdit i speciální přímý vlak z Liberce do Rovenska pod Troskami na Semilsku. Některé další linky spustí provoz před létem nebo během letních prázdnin, říká jednatel společnosti Koryt LK Oto Pospíšil.
3: Například

0: Smrtí 35-letého motocyklisty skončila i nehoda v pátek 22. května na silnici 1/10 mezi Tanvaldem a Železným Brodem. Střetl se tam s osobním autem. Turnovská radnice nechá příští rok vyměnit výtah v domově pro seniory Pohoda. Výtah v budově C je nákladní. Město ho chce vyměnit za evakuační. Náklady mají podle odhadu dosáhnout 3 milionů korun. Radnice bude žádat o dotaci. Evakuační výtah bude komfortnější pro přepravu lůžek a výhodou je také napojení na záložní generátor. Meteorologové varují před silnými až velmi silnými bouřkami. Výstraha platí pro západní polovinu Česka od Šluknovského výběžku až po jeho západ Moravy. Bouřky na naše území přicházejí hlavně z Německa. Pokračuje meteorolog Tomáš Mejstřík z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Při nich se může objevovat nárazy větru až 90 km za hodinu, také přívalový déšť, úhrny kolem 40 mm a kroupy, které mohou být výjimečně i přes 2 cm v průměru.
0: Kvůli intenzivním přívalovým dešťům hrozí lokální záplavy, například zatopení sklepů a podchodů. Sport. České fotbalisty čeká před odletem na mistrovství světa přípravný zápas s Kosovem. Utkání začne v 16 hodin na Letné, po jeho skončení oznámí trenér Miroslav Koubek finální soupisku pro světový šampionát. Počasí. V noci nás čeká zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami a teploty poklesnou na 15 až 12 stupňů. Zítra, tedy v pondělí ráno a dopoledne převážně zataženo, občasný déšť, později se začne oblačnost protrávat a srážky budou postupně ustávat. Teploty zítra 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Lomnici nad Popelkou na Semlsku probíhá rozsáhlá rekonstrukce inženýrských sítí ulici 5. května. Jedná se o hlavní příjezdovou cestu do města ve směru od Turnova. Pracovníci museli silnici úplně uzavřít. Jděte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Stále příjemné odpoledne, které trávíte s Českým rozhlasem Liberec. V další hodině vám řekneme, jak je to doopravdy. Z rozhlasového archivu vybereme vtipný příspěvek a seznámíme vás s novinkou, která vás od zítra čeká ve vysílání. Za pár minut však zamíříme do liberecké arény na druhý ročník Swaglift Day. Poslouchejte i dál.
2: Pohodové odpoledne s Janou Fričovou.

0: Lenka Filipová v Českém rozhlase Liberec. Silová show, středověké souboje v brnění, ukázka MMA a hlavně představení nejsilnějšího muže planety. Tím je Islanďan Hafþór Björnsson. To všechno nabídl sobotní druhý ročník akce Swag Lift Day, pořádané v liberecké aréně. Právě pozvat největší hvězdu zábavného programu nebylo vůbec jednoduché. Organizátoři pochopitelně museli dodržet s ním uzavřenou profesionální smlouvu.
1: Obsahuje takový detaily, jako že má osobního kuchaře, ochranku, kdy má na co pauzu, kdy co dělá. Člověk jeho formátu už je fakt velká hvězda.
2: A říkal za organizátory akce Pavel Vacek. Publiku v aréně se drobeček měřící 205 cm a aktuálně vážící 194 kg představil hned několikrát. Poprvé na začátku programu.

0: Hlavní byl ale jeho pokus o překonání světového rekordu. Haftor Bjornsson ještě před ním říkal, jak se na něj připravoval.
1: Fanoušci a lidi, kteří mě sledují, vědí, že jsem trénoval a pokusil se o rekord v mrtvém tahu, kdy jsem zkusil zvednout 515 kg v Las Vegas. To byla moje příprava. Teď jsem hodně silný, takže věřím, že to dokážu a že zvládnu zvednout 400 kg sedmkrát po sobě. To bude taky rekord.
0: S velkým sportovním výkonem je samozřejmě spojený také zdravý jídelníček.
2: Yes, I have to stay on a very strict nutrition plan.
1: Ano, musím se držet striktního nutričního plánu, a to bezpodmínečně. Trénink má striktní rutinu a mám jasný spánkový režim. Teď jsem teda přiletěl z Las Vegas, tak mám trošku jetlag.
2: But usually my sleeping routine is on point.
0: Po příletu do Prahy ale nejsilnější muž planety neopomněl navštívit čerpací stanici. Typnete si, na čem si právě tam pochutnal? Možná vás to překvapí, ale byly to dva párky v rohlíku s kečupem.
1: To je pravda a řeknu vám proč. Cesta z Las Vegas je dlouhá a měl jsem strašný hlad. Prostě jsem potřeboval nějaké jídlo.
0: Třeba mu právě to přišlo k duhu. A možná i to přináší popularitu. Jestli tu větší na pódiu při zvedání činek, nebo naopak při herectví a například hře o trůny, v tom má jasno.
1: Co mi přineslo víc slávy? Asi hra o trůny. Lidi mě ale poznávají podobně. Je samozřejmě těžké to zjistit, protože se neptáte každého. Ale asi mě víc poznávají díky hře o trůny, protože to byl opravdu úspěšný seriál.
0: Po sobotní 16. hodině už se vrhl na pokus o světový rekord v mrtvém tahu, kdy měl 7x za sebou zvednout činku. Ta vážila 400 kg. Za ovací publika úkol splnil. Tak snad na svou premiérovou návštěvu České republiky bude vzpomínat jen v dobrém. A Liberec se mu líbil.
1: Jsem tu poprvé. Miluju, jak je to tady zelené. Jak jsem přiletěl z Las Vegas, tak tam je všude jenom písek. Je fajn přijet sem a vidět tu zeleň. Vlastně se cítím skoro jako doma. Je to skvělé. Zatím jsem to tady neměl možnost příliš poznat a jsem tu prvně.
0: Na nějaký odpočinek a další pobyt pod Ještědem ale musel zapomenout.
1: Za 6 týdnů mám další závody. 5. června vyjde nový film Vládci vesmíru, kde hraju. Takže pojedu na světovou i islandskou premiéru. A čeká mě i různá další práce.
3: Taky zajímavostí je, že to je i hollywoodský herec. Nyní hraje i zápornou roli Goatmana.
0: Doplnil k aktivitám islandského drobečka Pavel Vacek. Z Liberce Pavel Petr, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Divadla, kina, výstavy, festivaly i lidé, kteří mají co říct, tipy, inspirace a rozhovory z celého regionu. To je Kultura pod Ještědem, pravidelný týdeník kulturního dění v Libereckém kraji. V premiéře v neděli po 9, v repríze ve čtvrtek po 18. hodině, ale vždy s aktuálními pozvánkami. Kultura pod Ještědem s Tomášem Benešem.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Stále s vámi Český rozhlas Liberec. Od 1. června pro vás máme ve vysílání jednu novinku. Každé pondělí po 13. hodině vám nabídneme rozhovory s významnými a inspirativními osobnostmi Česka, které ve svém životě něco dokázaly. Hosty bude zpovídat Oskar Hess. Před prvním vysíláním ho pozvala k mikrofonu Bára Kvapilová.
1: Oskar Hess, úřadující vítěz 13. řady Stardance, herec a nově také moderátor pořadu Osobnosti Česka ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Oskare, jak se těšíte na novou výzvu?
2: Myslím si, že výzva je asi nejpřesnější pojmenování, protože nikdy by mě nenapadlo, že já budu moderovat v rozhlase. Nicméně letošní rok je rok výzev a tohle je jedna z nich, takže já jsem se s tou výzvou tak nějak popral, peru se s ní ještě stále a budu se s ní ještě nějakou dobu asi prát. Nicméně je to nesmírně zajímavý, protože právě kvůli tomu, že mi sem chodí osobnosti Česka z různých odvětví, tak nejenže já se dozvím spoustu nových věcí, ale je to pro mě prostě skvěle zábavný a inspirativní.
1: Vysílat budeme od 1. června každé pondělí po 13. a v repríze po 20. hodině. Osobnosti Česka budou dostupné i jako videopodcast. Na jaké hosty se mohou posluchači těšit v nejbližších týdnech?
2: Tak mým prvním hostem, historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil, který je teda nesmírně zábavný po všech směrech, jak vypráví o té své práci, ale taky o svém osobním životě. Pak se můžete těšit třeba na herečku Naďu Konvalinkovou, horolezce Radka Jaroše a bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše.
1: To je hodně pestrá sestava. Jak se na jednotlivé hosty anebo rozhovory s nimi připravujete?
2: Vždycky stejně, snažím se si pečlivě nastudovat rašerši, kterou dává dohromady Martin Mašek, a já si potom dělám tu přípravu. Snažím se si to dělat několik dní dopředu, ne vždycky se mi to daří, kvůli tomu, že mám ještě tak jako spoustu jiného programu, ale je skvělý vždycky na nějakou chvilku vlastně proniknout do toho nového člověka, do té nové tématiky a vlastně se něco nového naučit. To je pro mě prostě jako nejcennější.
1: A co tréma? Bojujete s ní?
2: Jo, strašně. Ty první díly, když jsme natáčeli, tak jsem se potil příšerně, teďkon ještě jsem stále nervózní, ale to je asi přirozený, protože to opravdu nemám ještě úplně vrytý pod kůži a nejsem ještě úplně v klidu a jako nemám to levou zadní, takzvaně řečeno. Takže mám trému, furt velkou, ale už každým tím dílem se to zlepšuje a snažím se jako nedostávat do nějaké role moderátora Oskara Hesse pro Český rozhlas, ale snažím se, abych to byl furt já, abych se ptal na věci, které mě zajímají a abych prostě nehrál nějakou roli. Jo, to je prostě pro mě důležitý a postupně se v tom jako uvolňuju a i mě samotnému je v tom jako líp a líp.
1: Říkal jste, že letošní rok je pro vás rokem výzev, patříte mezi vytížené herce. Co vás kromě moderování Osobností Česka v nejbližší době čeká?
2: Tak je to premiéra muzikálu Baťa na Kampě v červnu, máme 16. června premiéru, tak ten muzikál je pro mě prostě obrovská meta a obrovská výzva, protože spojení zpěvu, herectví a tance dohromady je nejvyšší možná meta v tom, že opravdu musíte spojit a mít na vysoké úrovni všechny ty tři skilly, když to takhle řeknu anglicky, ty schopnosti a potom je propojit. A aby to mělo i nějakou lehkost, kterou my si o to představujeme, tak to je opravdu jako vyšší dívčí. A pak je to moderování tady v rozhlase, protože to je pro mě úplně nová zkušenost, stejně jako ten muzikál. A pak to budou zase další nový projekty, které mě čekají, o kterých ještě nemůžu mluvit, poněvadž nejsou ještě 100% potvrzený, takže tím pádem já nechci o nich mluvit, protože by se mohlo stát, že to třeba neklapne. Ale o čem už můžu mluvit, co by se mělo povést, tak to je natáčení pro Českou televizi s Michalem Blaškem, taková třídílná minisérie, která se bude jmenovat Svoboda, bude to takový mysteriózní krimi thriller.
1: Říká Oskar Hess, nový moderátor nového pořadu Osobnosti Česka, Bára Kvapilová, Český rozhlas.
0: Tak nezapomeňte, Osobnosti Česka s Oskarem Hessem v našem vysílání každé pondělí po 13. hodině, a to už zítra 1. června.

0: Miroslav Žbirka a píseň Prvá, která rozhodně nestárne a ani po letech nestratila nic ze své svěžesti. Do rozhlasového archivu se ponoříme ještě jednou. Dnes je to totiž 20 let od úmrtí herce Borise Reznera. Narodil se v roce 1951. No a z 50. let je i příhoda, kterou nám kdysi vyprávil. Figurují v ní jeho herečtí předchůdci, především Zdeněk Štěpánek.
1: Já vím, že zkoušeli nějakou hru na Vinohradech. A jak známo, pan Štěpánek tam byl v angažmá předtím a pak byl v Národním, že jo, a takhle a furt tak hauzíroval mezi těma Vinohradama. A hráli tam nějakou hru a on snad byl za ředitelem tehdejším divadla se na něčem domluvit, já nevím na čem, a hrálo se večer. A jde takhle portálem, divadlem zpátky, a tak se kouk takhle spoza portálu a říká, co to hrajete tady dneska? A říká, a takovou blbost mistře, takovou šofér se to jmenuje. Hra, která se celá odehrávala v hospodě. Nějaká ptákovina v 50. letech. A tam bylo živý pivo, jo, to tam roznášeli, jako, a ty tam řešili nějaký věci a ten Štěpec, a v civilu to bylo v takovým nějakým, a Štěpec říká, to je zajímavý. Takhle vzal v portále nějakou čepici, dal si ji na hlavu a vešel na to jeviště. Do té hospody, kde bylo asi 20 herců, že jo, hráli tam. A teď Štěpánek. Na Vinohradech. Teď to bylo narvaný, listování v programu, okamžitě Štěpánek, tam bude Štěpánek, nebo co, ty lidi si to tak jako říkali v tom. A ten Štěpec přišel do té hospody, ty přestali hrát, ty kolegové vinohradské, co tady dělá ten blázen? A on si sedl doprostřed toho a udělá takhle pivo. Tak ten mu přines ten, kdo hrál toho hostinského pivo, jako živý, to tam fakt bylo. No a on tak seděl, tak se rozhlížel, 3 minuty, než to pivo vypil, vypil to pivo, dopil, hodil na stůl 2 koruny, řekl děkuju, dobrou noc. A odešel prostě. Prostě si přišel zahrát. Dal si pivo, to je úžasný. Tam se 3 minuty nehrálo a furt všichni čekali, co bude.
2: Český rozhlas Liberec,

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Liberec a před námi je pravidelný nedělní seriál, který se jmenuje Jak je to doopravdy. Seriál, ve kterém Jan Křemen uvádí na pravou míru nejrůznější fámy, nepravdy či falešné představy, které kolují mezi lidmi. Dnes to bude jedna o preventivních lékařských prohlídkách.
1: Jednou za čas tam zajdeme všichni. Kam? K lékaři, protože nás něco bolí. Lékař nás vyšetří, předepíše nám léky a domluví se s námi na kontrole. To ale není vše, co udělá. Také se nás mimo jiné optá, zda jsme kuřáci, nebo zda jsme jimi alespoň byli. Zda pijeme a kdy také zkontroluje, jak jsme na tom s očkováním, například na tenhle ten tetanus. A ani poté ještě není s námi hotov. Má pro nás další otázky, když jsme například byli na vyšetření rekta. To už vidí v našem chorobopisu, že jsme tam ještě nebyli a tak nám napíše doporučení, protože rakovina tlustého střeva není žádná sranda. A třeba se mu také nelíbí naše mateřské znamínko a tak dostaneme další papír na vyšetření. A protože mu záleží na našem zdraví, tak těch doporučení k vyšetření dostaneme pěknou hromádku. A my tam buď zajdeme, nebo si řekneme, že na to nemáme čas a jsou i tací mezi námi, kteří potom mudrují nad tím, jak si ti doktoři na tom všem pěkně mastí kapsu, protože nám přece nic není, ale to vyšetření něco musí stát a oni to vědí, ale my jim na to neskočíme a raději nikam nepůjdeme. Tak ať víte, jak je to doopravdy. I když si budete myslet to nejhorší o svém lékaři, tak věřte, že není jeho cílem, aby si jeho kolegové také přišli na své, ale právě naopak. Ta preventivní prohlídka stojí pár 100 korun. Léčba bezmála 50 tisíc. Ale hlavně čím déle budete otálet, tím to bude dražší a hlavně pro vás nebezpečnější. A to už nemluvím o tom, že to celé, když se na to takzvaně vykašlete, pro vás může dopadnout fatálně. Prevence není zbytečná a není to biznis pro doktory. Ve skutečnosti je to vlastně naopak. A má to i svou dobrou stránku. Je přeci pro vás dobré, když se dozvíte, že jste zdraví a pokud se přeci jen něco najde, tak je vždy lepší, když se to nezachytí v raném stádiu, než tehdy, kdy může být už pozdě. Měli bychom být šťastní, že někomu záleží na našem zdravotním stavu, zatímco my na to nějak tak kašleme a raději si vymýšlíme věci, které nejsou. A to je celá pravda o těch doporučeních, se kterými odcházíme od svého praktického lékaře a nehledejte zatím nic jiného.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Kapela Žentour a Janek Ledecký v Českém rozhlase Liberec. Už na začátku května vyhlásil nový bor společně s Českou Lípou další ročník soutěže Českolipský výrobek roku. Soutěž aktuálně stále probíhá a zájemci se do ní mohou nadále hlásit. Přihlášky je možné podávat do 31. července, a to online na webu měst nebo prostřednictvím formulářů dostupných v informačních centrech jak v Novém Boru, tak České Lípě. No a my jsme informace našli na webu města Nový Bor. Blíží se 16. hodina, nejprve tady budou aktuální zprávy s Lenkou Markovou a pak už začnou hvězdné návraty. Tentokrát se do hledáčku autora pořadu Patrika Rozehnala dostane herec, komik, sportovec i vyučený automechanik Josef Dvořák. Dozvíte se, jak vyrůstal v malém krámku i jak se dostal k roli polednice nebo namlouvání slavných večerníčků. Jak už jsem řekla, hvězdné návraty začínají krátce po 16. hodině, přesně 4 minuty po 16. No a Jana Fričová vám přeje příjemný poslech.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Lebku svaté Zdislavy na oltáři v Jablonném Podještědí nahradí nové umělecké dílo. Lidé dnes můžou podpořit pěstounství sdílením upečené nebo třeba namalované bábovky. Případné nezákonné vyplacené dotace Agrofertu bude stát vymáhat. Zítra nás čeká převážně zataženo s občasným deštěm a později se bude oblačnost protrhávat. Teploty v Libereckém kraji do 21 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. Lebku svaté Zdislavy vystavenou na bočním oltáři v bazilice v Jablonném Podještědí nahradí nový relikviář. Vyplývá to z dohody pražského arcibiskupství, řádu dominikánů z Jablonného a vedení Libereckého kraje. Lebka, kterou zloděj začátkem května ukradl a zalil betonem, je teď v trezoru a později bude uložena do hrobu svaté Zdislavy v kryptě baziliky. Podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj bude vypsaná soutěž na umělecké dílo, které Zdislavu na bočním oltáři připomene. Lidé se dnes na internetu mohou zapojit do takzvaného bábovkového dne sdílením fotografie nebo videa s jakoukoliv bábovkou, upečenou nebo třeba i z písku, podpoří téma náhradní rodinné péče. Bábovkový den uzavírá kampaň Dík náhradním rodinám, která se snaží zviditelnit téma pěstounství. Jak je možné se zapojit, říká koordinátorka rodinné politiky na Krajském úřadu Libereckého kraje Zuzana Jackulíková.
3: Bábovku upečenou, namalovanou, vytvořenou z písku sdílejte na sociálních sítích s hashtagem Dík náhradním rodinám 2026 a hashtag Bábovkový den

0: Holdingu Agrofert dotace nezákonně bude je muset od společnosti vymáhat zpět. V televizi Prima to dnes řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Reagoval tím na dopis od Evropské komise, který úřadům dorazil minulý týden. Komise v něm žádá o další doplnění informací kolem střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Premiér v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřeneckého fondu RSVP Trust. Považuje tím svůj střet zájmu za vyřešení nad rámec českých i unijních zákonů. Ministerstvo zemědělství dál dotace holdingu Agrofert vyplácí, pokračuje ministr spravedlnosti Tejc.
1: Když ty dotace by byly tady vyplaceny a pak tomu by se ukázalo, že to bylo nezákonné, tak se musí vymáhat a budou se vymáhat po těch společnostech, které dostali.
0: Státní zemědělský intervenční fond už dříve uvedl, že premiér svůj střet zájmu vyřešil a není tak důvod, aby holding nemohl dotace čerpat.
2: Počasí.
0: V noci nás čeká zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přehánky a teploty poklesnou na 15 až 12 stupňů. Zítra tedy v pondělí ráno a dopoledne převážně zataženo s občasným deštěm. Později se začne oblačnost protrhávat a srážky budou postupně ustávat. Teploty zítra 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Silnice druhé třídy mezi Horní Lipchavou a Manušicemi na Českolipsku je zcela uzavřená. Objízdná trasa vede přes Českou Lípu. Omezení potrvá přibližně do poloviny června.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
3: Automechanik, loutkoherec, divadelník, zpěvák, sportovec, komik, smečař, bavič i moderátor. Tím vším byl a mnohdy i je muž, který je pojítkem všech dnešních filmových, televizních i rozhlasových ukázek v našem pořadu. Příjemnou zábavu vám u toho přeje Patrik Rozehnal. Zmiňovaný komik se narodil 25. dubna roku 1942 v Horní Cerekvi na Vysočině. Než bych vám ale o něm vyprávil sám, předvede vám svůj život ve zvukové a pantomimické zkratce. Už se nám dere na svět.
4: Mami, můžu?
3: Komentář vám obstará Bolek Polívka.
5: Člověče, to musí být vaši radost. Narodil se nám věkrej pták. Co jdeš do školy?
6: No. Jsem šel ze školy.
5: Jsem myslel, že jsi měl dvě školy, víš? Jo, jo. Bajom, bajom, bajom, bajom, bajom. Kolověžka, to poznáme, to ano. Prn, prn, prn, prn. Motorka?
6: Pionýr.
5: Pionýr.
6: Ano. Vojna? Ano.
5: Bože, odezdáváš samopal?
6: Ne, vojna není kojná.
5: Jo, takhle.
6: Ano, takhle.
5: A? Gorilý samec?
6: Ano. Ano. Ano. Ano.
5: Počkej, to jako vím, jako že jo, ženíš se, ale proč to říkáš tolikrát?
6: Já jsem se ženil čtyřikrát.
5: To je zkrátka, se.
3: Dámy a pánové, bavit nás dnes bude Josef Dvořák.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Tohle byl Josef Laufer, ale zábavu nám dnes obstará především Josef Dvořák.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Je to vynikající groteskní komik. Jeden z mála, který ještě dnes ctí takzvaně starou školu. Je to báječný herec, který vlastně ale hercem vůbec původně být nechtěl. Jako malý spíš vyváděl různé skopičiny a bavil celou třídu. Zatímco ostatní kluci si čutali někde fotbal, tak on poslouchal v kostele, kam chodil s rodiči, něco, čemu nerozuměl. A aby si ukrátil dlouhou chvíli, tak se zavěšoval zuby za rantl kostelní lavice. No a cíleně si tak dlouhá léta tvaroval svůj pověstný předkus. Než si o Josefu Dvořákovi povídat, co ho přivítat rovnou tady u nás v pořadu. Dobrý den.
3: Dobrý den. A jakže se ten pořad jmenuje, co teď v něm já vystupuji?
2: Je to pořad Hvězdné návraty, kde se v podstatě naši posluchači pobaví.
3: Přátelé, jestli můžu poradit, přelaďte si.
2: Jako pokaždé, tak i s vámi na začátku musím vyřešit otázku, co byli vaši rodiče?
3: Rodiče chudí. Rodiče byli chudí, povoláním byli chudí, ale ne na duchu. Tatínek i maminka byli báječní lidi. Maminka vyrostla v hospodářství, ale v malinkatým opravdu. Oni měli pár, nějak jednu krávu, to krávo jako kravičku a nějaký políčko, nějaký záhumenek a protože všechno se to zavčas odevzdalo do JZD tenkrát. A tatínek byl vyučený pletařský dělník a maminka dostala od svého nevlastního tatínka v Horní Cerekvi jestli koupil nebo pronajal obchod. A takový kšeftík, kam se vešla akorát ona za pultík a jedna, dvě, možná tři zákaznice víc, nebo zákazníků, víc lidí tam nevešlo. To bylo strašně malinkatý, ale oni byli hrozně pracovitý. Tatínek třeba, když se vrátil z práce v té pletárně, tak sednul na kolo a objížděl vesnice a svážel máslo. A tenkrát každý ten hospodář stloukal máslo doma, svrtěl a ty šišky másla zabalený v pergamenu, on svážel do toho krámku, tam měl od truhláře vyrobený takový bedničky, to máslo do toho uložili, zajistili to nějak proti tomu, aby se to nerozteklo, odvez to na dráhu a posílal to do velkoobchodu, do Děčína. A takhle se živili. Já jsem ho obdivoval, jeho to bavilo, on to dělal rád. A říkám, Pepíčku, a my jsme si za rok s maminkou našetřili na zařízení celého bytu. Tak on ten byt byl tak malý jako ten krámek, tak ono to šlo zařídit snadno. Ale oni si opravdu vážili desetníku a dokázali s ním hospodařit. Jo. Ale já to mám možná po nich, že jsem spořivej, někdy až lakomej. Protože já se bojím jedné věci, zůstat jednoho dne na ulici bez peněz. To je takový celoživotní trauma, ne, že bych večer co večer kvůli tomu bulel a natahoval, ale to je takový vzadu zasunutý, že to je strašný osud člověka a tomu nechtěl bych, aby mě potkal.
2: Mám pocit, že Josef Dvořák se o svůj život bát nemusí. Ale abychom si také pustili kousky jeho hereckého talentu, nachystal jsem hned na úvod známý seriál z pera Jaroslava Dítla v pořadí 24., který tehdy Československá televize natočila a vy už podle muzik určitě dobře poznáváte, že mám na mysli Nemocnici na kraji města. První díl tohoto seriálu se vysílal u nás poprvé 5. listopadu 1978 a protože se Nemocnice u diváků setkala se zcela mimořádným ohlasem, taky následovala už v roce 1981 druhá řada, ze které vybíráme i ukázku, kde manžel Ivy Janžurové, Pepa Dvořák, tak trochu nevěří, že dítě, které čekají, je jeho. S touhle myšlenkou přijde na oslavu svých narozenin domů.
4: Vstupte směle, mladý muži, jste očekáván. Tady vám nehrozí žádné nebezpečí. My dva Co teď právě k tobě promlouváme? Ti přejeme k tvým narozeninám hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta, promiň, brzkého potomka, pokud možno nejlíp radši hned 2 až 3 najednou. Tak, tady máš něco na sebe, prosím, tak, tady máš něco do auta a teď mi to zase vrať, tak, tady, to je ze všeho nejdůležitější, to se rozbal hned.
3: To je pro mě.
4: No, to přece patří k základnímu vybavení každého nastávajícího tatínka.
3: Jak to?
4: No, ty přece budeš učit naší ratolesce dávat na noční váze.
3: Máš něco k jídlu?
4: Co se stalo, Vašku?
3: Co by se stalo, mamela?
4: Jo, tebe urazilo, že jsem ti dala k narozeninám nočníček?
3: Prosím tě, nech mě bej. Se musím umejt.
4: Tak, co tě urazilo, nebo co se tě dotklo? To mi snad můžeš říct, ne? To mi musíš říct.
3: Ale nic. Navíc jsem ti to sám poradil, tak...
4: Co jsi mě sám poradil?
3: No, nezlob se na mě, já na to musím myslet, kudy chodím.
4: Na co?
3: Že to prostě není možný, aby...
4: Aby to dítě bylo tvoje. Tak ono to není možný, jo? Ono to není možný! Ono není možný! Aby to dítě bylo
3: tvoje,
4: jo? Mužem, že jo, mužem, ostatních to možný je. A u mě to možný není, no.
3: Já ti věřím.
4: No. Ono to není možný.
3: Ne, ne.
4: Ono to není možný. Co?
5: Martičko. Martičko. Tohle jsou... Moje nejkrásnější narozeniny.
4: Nestalo se ti nic.
5: Akorát mám furt hlad.
2: Ano, Josef Dvořák jako pan Pěnkava a sestra Huňková samozřejmě nemohli chybět v nemocnici. Ale vrhněme se do začátku. Už bylo řečeno, že Josef Dvořák se narodil v Horní Cerekvi. Ale jako divadelník začínal v ochotnickém spolku v Kadani. Pak působil v Kladivadle v Ústí nad Labem, kde jeden čas dokonce dělal ředitele. A v letech 1972 až 1990 byl členem pražského divadla Semafor. A v televizi má za sebou více než 800 rolí. Jak po takhle prožitém životu vzpomíná na svůj vůbec první film?
3: První film byl Čest a sláva. První televize byla taková jít na větrnou stráň. To si pamatuju tyhle věci, protože to přijel Pavel Kraus do Kadaně a točili film o panu Štěpánkovi, což byl můj budoucí tchán, to jsem nevěděl. A on byl jeden z prvních lidí, který obsazovali, nebo osidlovali pohraničí, protože se stal tam někde v Perštejně předsedou Národního výboru, tak oni o tom točili dokument a já jsem v tom dokumentu si zahrál. Víte, jak jsou ty, jak je ta země malá, jak jsou ty osudy jednoho, druhého z nás blízko. Já jsem v té větě, v tom filmu měl říct jako jenom mimicky. Vy víte přesně, to odezřete z pusy, co to je. No, já to musím říct nahlas, protože já jsem vozil v té době pivo. Byl jsem řidič pivovarského autáku a tam na mě mával četník, sembák, a já jsem se vyklonil z okýnka a pantomimicky jsem mu říkal, jdi do prdele. A to byla moje první věta v televizi. No, opravdu, jako nejsem na ní nějak pyšnej, ale tak já jsem ji nevyslovil nikdy.
2: Zamíříme teď opět za zábavou. Co třeba do ringu? Do pořadu tehdy Československé televize kde se objevovaly známé tváře z řad herců i zpěváků. No a Pepa Dvořák se potká se zpěvačkou Věrou Špinarovou.
6: Umí zpívat z lístku?
4: Jak z lístku?
6: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem tě připravila takový malý překvapení. Tady máš text.
4: Já to nevím.
6: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
4: Když mě to, Pepiku, připadá takový textově, jako slabší.
6: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě. Ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písniční, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý. Zkus toho.
4: Tak dobře. Já to zkusím. Dobře, jo?
6: Pojďme.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A je to další povídání o Josefu Dvořákovi, který umí skoro všechno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tak za prvé, vyučil se jako automechanik, nakonec ve filmu i automechanika hrál. A to ve snímku Jáchyme, hoď ho do stroje. Ve svém skutečném životě, ale ještě než se stal hercem, také jezdil s pivovarským vozem. Umí moderovat, dabovat, hrát, bavit lidi, psát a vlastně i zpívat. A co je zvláštní, že jako jeden z mála herců umí zahrát i ženskou roli. Vzpomenete si ještě na Polednici, tu, která se hrála v Semaforu?
2: No, to je taky známá příhoda, to s Opáknem. Klidně já jsem byl v Semaforu, jatej už, smlouvu podepsanou, ale nebyla pro mě role. A to mi zase tolik nevadilo. Jenomže tím pádem nebyly ani peníze a abych to upřesnil, ta smlouva nebyla podepsaná. A já už, protože jsme jako Kladivadlo a Semafor patřili pod jednu firmu, Státní divadelní studio, tak mě jenom přebukovali v občance razítka. Kladivadlo jsem opustil, protože to se nezadržitelně řítilo do maléru, protože to byla, začala normalizace a ty místní úředníci odmítli tomu divadlu odpustit, teda vzít ho na milost a tak ho prostě tlačili prostě do kanálu, zničit ho. Ale šel jsem se podívat do Semaforu na představení a druhý den jsem měl odevzdat klíče v kanceláři, protože já byl ředitelem Kladivadla proti svý vůli, já nikdy nechtěl nic šéfovat. Tak jsem šel panu řediteli vrátit klíče s tím, že nevím, co se mnou bude, ale u divadla končím. A ausgerechnet ten večer předtím jsem dostal nápad jít se do Semaforu podívat. A tak jsem si sednul a za mnou seděl Suchý. A po pauze se, říkal, se mě ptal jako ředitel, ředitele, co budete dělat příští sezonu? Já jsem říkal, nic. Říkal, zajímavý dramaturgický plán. Já jsem říkal, končím, vracím klíče. Říkal, pojďte k nám. Je zvláštní, že některé takové věci, které měnějí život, se odehrajou tak úplně, jako kdyby o nic nešlo. Jo. Kdyby bývali, já jsem si vždycky představil, že přijede poselství z Prahy, že přijedou na koních a budou mít nějakou supliku, nějaký tubus a z toho to vytáhnou a zbubnou lidi na náměstí. Tímto vám oznamujeme, že Dvořáku Josefovi, narozenému 25.4.1942 v Horní Cerekvi, je nabízená role v tomto divadle. Ne, nic takového, jenom takhle padly dvě věty. Já jsem říkal, no já bych to vzal, ale museli byste vymalovat tady, to už jsem se blbnul. No a tím jsem byl přijatý, jenomže, a tak jsem chodil do divadla, protože to bylo v lednu a všude byla zima, akorát v divadle se topilo, tak jsem se tam chodil ohřát a oni zkoušeli. Blaze je herci, když ostatní zkoušejí a on nemusí. To je neuvěřitelné, jak rychle jdou texty těch cizích lidí do hlavy najednou. Mě to tam padalo a já jsem nemusel, jo. Jenom jsem seděl, vo pauze jsem si doběhnul do automatu, do koruny, tam jsem si dal, to jsem měl spočítaný přesně párek, a dvě piva, dvě desítky, to jsem vypil a jupí zpátky do divadla. A pak jsem měl ještě na jedny cigára. To jsem měl našpérovaný z ústí, protože jsem předpokládal, že tak minimálně čtvrt roku od nich ani korunu neuvidím. Tak jsem to rozpočítal a dělal to nějak kolem 25 korun na den. To muselo vyjít, jinak bych byl ztracený. A tak jsem chodil takhle do divadla a Renda Tůmová, která hrála Polednici, protože to bylo obsazený jinak, já jsem měl začít zkoušet až někdy po prázdninách. Ta z nějakého důvodu nepřišla opakovaně na zkoušku a někdo přišel na nápad zase, jak jsme si vyprávěli, že by to někdo měl doaranžovat, tu scénu. A tam seděl Láďa Hrabánek a říkal, tady sedí nový člen, pan Dvořák, tak ať nám s tím pomůže. A to já byl jak závodní kůň, jak chrt, připravený celou dobu, že napěněný, jsem byl nahřátej, prostě leskla se mi srst, připravený vletět na jeviště a teď mě tam pozvali dokonce, protože jsem viděl předtím, jak si představuje pan režisér, dělal to Jirka Cízler, to představení, jak, a Jirku Cízlera jsem znal z ústí, tak jsem tam zádu někde v portále čapnul deku, hodil jsem si ji přes hlavu, vlít jsem na jeviště, vysunul jsem pařáty a zasyčel jsem a zaječel, dej se dítě. Oni začali chechtat, chechtali se všichni. No a tím byl můj osud spečetěnej, jo. Teď začala vznikla debata, jako, že je škoda, to nemůžu hrát. Říkají, proč ne? Tam byli nějaký oportunisti hned. Proč ne? No, protože je to chlap a polednice je ženská. A teď začala zajímavá debata, kdo ví, jakýho pohlaví je polednice.
1: No tak to je jasné. Přece mužského.
3: U lednice dítě stálo, splna hrdla zpívalo, na tranzistor k tomu hrálo, do rytmu se kývalo. Hudba kvičí, nervy ničí, nepeče se pečeně, co si syčí na vařiči, matka křičí zděšeně, mléko prchá, běda, běda, nateklo mi do boty, táta bude bez oběda, pro tebe ty zloboty. Zadek žvaní, moje zlato, hrej si, tu máš kohouta. Jedva matka dořekla to, bouch, bác, letí do kouta. Odlily se krví oči povalené matičce. Pozvedne se, to vyskočí a pak řekne kratičce. Pojď si proň ty polednice, pojď, vem si ho tuláka. Stojí u lednice, nepracuje, huláka.
4: Teď jsem dítě.
3: Co je?
4: Dej sem dítě.
3: Hejte, rozpaní. Nezdá se vám náhodou, že jdete nějak tvrdě na věc? Přijde a hned, dej sem dítě. Navíc mi tady rušíte veřejnou produkci.
4: A já chci dítě.
3: Zasloužil byste naplácat. Hejte, taková veliká, seberte se jistě. S těma vašima nestýrařejma požadavkama. Bytě.
5: Tak to ne. Na přicíně jsem zavol a teď vyšla pryč. Já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
3: Já si... Nepamatuju, že bych vám kdy co slíboval, jo? Když to nevylučuju, člověk slíbí tamhle něco a tamhle něco slíbí, ale že bych vám slíboval dítě, si skutečně nepamatuju. A jestli, tak jsem teda musel být pěkně vzatý. Hejte, já to připouštím, prosím, slíbil jsem dítě, slíbil, ale vy zase připuste, že jste si na to vymáhání vybrala trochu nevhodný okamžik. My se můžeme sejít jinde, jak ty nezvyšlila, pohovořit.
5: Nic se odkládat nebude, já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
4: Dej sem dítě.
3: Prosím vás, přece nechcete, abych tady nechal zatáhnout oponu a místo hraní tady začal plnit nějaký blbý sliby, nebo co?
5: No ne, to opona se zatávat nemusí.
3: Vy dobytku. Ukažte mi občanský průkaz.
4: Já jsem sem lezla vůbec.
3: Ne.
5: Polednice.
3: Příšej křesní, jo? Věk.
5: FL.
3: Co?
5: No, chtěl jste křesní.
1: Když tak přemýšlím, tak tu polednici jste vpašoval téměř kamkoliv. A na televizní obrazovku ještě jednou, jak se stalo, že polednice Karla Jaromíra Erbena ze Semaforu přes Josefa Dvořáka se objevila v seriálu Jaroslava Dítla Byli jednou dva písaři?
2: No, tam to vzniklo tenkrát, ta polednice se tam objevila náhodou, protože my jsme točili písaře, nebo točili se písaři někde v Roztokách u Prahy. Statek, který pan Čálek, produkční z krátkého filmu, vyjednal, pronajmul, majitel to opustil na dobu filmování a my jsme tam natočili, tam se natočil celý seriál, což bylo pro produkci a pro herce strašně výhodný. Jenomže stejně se přihodilo, že na jedno filmování nepřijel autobus s hercema. Něco se stalo prostě a zůstali viset. A teď pan Roháč, tomu bylo líto ten čas prostě promrhat. A tak šel za panem Horníčkem a říká, hele, nemohl by si Mirku napsat nějakou scénu tady, že byste jí s Pepou odehráli? A on říká, no jo, počkej, co by to... Co kdybychom něco připomenuli třeba protože my tady budeme hrát divadlo, že on by něco... Já jsem ho viděl v semaforu, říkal pan Horníček. Co když jsme... Chtěl byste udělat kousek polednice? Já jsem říkal, klidně. Tak pojďte. A vzal psací stroj a na psacím stroji napsal stránku. Říkal, přečet si to. Tak já si to přečet. A Roha říkal, můžeme to jít natočit, zkoušet? Já jsem říkal, já už to umím. A ten Horníček říkal, já taky. A tak jsme během hodiny a půl natočili scénu, která vůbec nikdy nebyla ve scénáři a nic. A když to skončilo, tak pan Roháč řekl větu, kterou si dodneska pamatuju, ale tenkrát jsem ji nepříliš rozuměl. Tak přátelé, to byl poslední moment svobody u seriálu. Na tohle rychle zapomeňte, anebo na to dlouze vzpomínejte. Tohle už nebude. To nikdo neschvaloval. A nikdo nepřišel, nikomu se to nemuselo předkládat. Rup a už to bylo.
1: A jak tedy vypadala ta jediná a na dlouhou dobu svobodná scéna československého seriálu?
6: A nešlo by to, že bych třeba ještě předtím takhle jako vyprskla?
7: Počkejte, jak to vyprskla? To je zajímavý nápad, já vám to nahraju. Zkuste to, zkuste, nejlepší to zkusit. Navrhuji pro tuto ženu trest smrti. Poslyšte, to je výborný. To je výborný.
6: I to plácnutí takhle, jo?
7: To je výborný. Ovšem do jiné hry a do jiné postavy.
6: Hmm. Ono to není ještě přirozený, víte? No,
7: ano, teď jste to vystihl. Vy máte veliký talent od přírody, ovšem spíš pro role bytostí nadpřirozených. Vy byste nádherným způsobem zahrála čarodějnici, tedy zahrál čarodějnici, že?
6: Jo.
7: Dokonce čerta byste zahrál. A co by vám nejlíp šlo, jak vás tak vidím, polednice.
6: Že jo? Hmm. Ale to je ono. To je... Klidněte, já si jdu do chlíva zkoušet. Já už to cítím v sobě. Hejte, blíží se poledne, dej zvoní zvonec. Din dan, din dan, din dan, dej sem dítě, dej sem dítě.
1: Josef Dvořák tedy odběhl jako polednice, ale teď přichází jako zpěvák.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
8: Čeká nás rozhovor s televizním moderátorem Jiřím Václavkem.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
9: Mě celou tu dobu vrtá hlavou, jak vy do toho, do všeho tak vidíte.
10: No jo, no.
9: Jak máte přehled.
10: Ale no.
9: Jak se na to dovedete podívat.
10: Ale.
9: Z vrchu, co no vlastně umíte?
10: Co to?
9: Co umíte?
10: No jo, no, takovouhle otázku jste mi měli položit dřív, jo. Teď už je pozdě, to, co umím, to.
9: No, počkejte, s takovouhle funkcí musíte něco umět.
10: No, hodilo by se, že jo?
9: No.
10: No, takhle, plavu.
9: No tak tady na náměstí s tím.
10: To je dost nesmysl.
9: A co takhle lítat? Lítáte?
10: No zatím se to po mně nechtělo. No ale kdybyste vy projevil přání, pane režisére, no. To já bych lítal.
9: No?
10: Že já bych lítal, abych se vznesl, já kroužím, no. Já zpívám, já stepuju, já bych plachtil, já bych využíval termiku, zpíval bych zobáček otevřenej.
9: Když byste zpíval, tak máte fofr, tohle je váš playback.
10: Aha, aby mi to někdo nevyfouk, víte?
9: No.
11: V údolí umetuje, naše Máňa fetuje, u novýho města svítá. Od nějakýho šikuly koupila si šikuly,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Dvořák je hlavně hvězdou televizní. Má za sebou obrovské množství televizních inscenací a zábavných pořadů vyprodukovaných právě před kamerami televize. U filmu ho až takové štěstí nepotkalo. Ale to vůbec není mínus. Nakonec i díky tomu nás může pobavit právě teď v další scénce, kterou jsme nazvali Odposlechy. Karel Šíp je tu jako poslanec a Josef Dvořák s Josefem Náhlovským jsou technici, kteří zajišťují odposlechy. Bavte se dobře při ukázce z pořadu Za oponou v režii Viktora Polesného.
2: Já vás vyťukám, no, no.
3: Haló, kdo je tam?
2: Blbej kontakt.
3: Těší mě.
2: Ale ne, blbej kontakt to byl. Teď je slyšet krásně, Venco, řekni něco.
3: Počkej, já nejde.
2: Zkouška od poslechu. Jo. Zkouška od poslechu. Odposlech slyší. Odposlech slyší. Aha, jde nám to, paráda.
3: Halo, tady je Poslanecká sněmovna. Hlásím, že jsou tady se mnou nějaký úplný blbci.
2: Teď slyším krásně. Každý slovo, člověče. Takhle pěkný odposlech jsme už dlouho neměli, Venco, co?
3: Halo.
2: Akorát, že to slyším dvojmo, člověče, dvojmo to slyším.
3: Halo.
4: No, protože stojíš vedle něj, vole.
2: No nevadí, ale slyším to krásně.
3: Počkej, ale teď dávíte pozor. Vy jste 2.11.
2: Moment.
3: Tohle z toho roku.
2: Já.
3: Po ránu takhle řek. Žaludek.
2: Pauza.
3: Zvedá.
2: Tady byla větší pauza.
3: Blinkat.
2: To bylo už bez pauzy.
3: Ustel mi v koupelně. Co jsi ti myslel?
2: Aha.
3: Že jsem byl ožralej.
2: No to já si pamatuju, to jsem měl zrovna službu. Jak ta bába tam tak strašně řvala.
3: To byla moje manželka.
2: Jo. Máňa, Maruška, to my známe dobře. A taky dcerku známe. Kačenka, že jo, Katuška. Ty musí být nejmín 20 roků už podle. A podle vlasu, pane poslanče. To bude kus.
3: Počkejte, pánové, jestli tomu
2: to
3: dobře rozumím.
2: Kus?
3: Vy odposloucháváte celou moji rodinu?
4: A vy se tomu furt divíte?
2: No jistě.
4: Teď my už do vaší rodiny patříme, pane poslanče. Vy byste nás třeba v neděli mohl pozvat na oběd.
2: No jistě, ať Máňa udělá husu nebo kačenu.
3: Počkejte, pánové, abych se v tom trošku zorientoval. Když už jsme se takhle potkali a vidím, že jsme k sobě takhle upřímní a otevřený, můžete mi vůbec vysvětlit, jak vlastně to odposlouchávání celý, jak ono to funguje?
2: No tak to je jednoduchý, tak to si můžeme vyzkoušet, jestli chcete, tak zavolejte třeba manželku, no.
4: Je, počkejte, kluci, na mě,
2: jo.
4: Já se taky napíchnu.
2: No, napíchni se. No, Marie,
3: to jsem zase já.
2: A taky já.
3: Ale v žádný hospodě. Jsem ve svý kanceláři se svýma odposlechama, no.
2: Hele, Marie, nejste náhodou u toho Tondy z druhého patra, co? Jak kterýho Tondy? Tak si rozumíme, ne? Hele, tady mám tu vaši SMSku. Hele, psala. Miláčku, ten blbec šel hlasovat. No. Rozestel postel.
3: Marie, to je pravda tohleto?
5: Vidíš, Karle, ještě že nás máš.
3: Marie, tak tohle si pak budeme muset vysvětlit, jo? No, ahoj.
6: Teda, pánové, vidíte, co?
2: Co vidíme?
6: No tak, jako rozumíte, já, zatímco já tady v parlamentu v jednom kuse mačkám tlačítko.
2: No tak, ona mačká Tondovi.
6: No tak.
2: Senzor, že jo? No.
4: My jsme hotoví, pane poslanče.
2: Jo, my jdeme.
4: My tak pádíme, mějte
2: zdravíčko.
4: Se hezky.
3: Počkejte, pánové, kam byste chodili, tak když už jsme se takhle potkali, teď vy jste vnesli do mýho života úplně nový světlo. Nebejt vás, co já bych dělal?
2: No by, ale víte, co byste dělal teďko? Moment. Tak za hodinu máte být u Esterky.
3: Vy znáte i Esterku?
2: Esterku přece zná každý. Co tam toho stihne? Hele, to je fantom parlamentu, říkáme.
3: Jak stihne? Co Esterka stihne?
4: Jak stihne? On si myslí, že je sám.
7: Pane poslanče, ta se umí otáčet.
2: Kájo, hele, poslouchej, Kájo. Kamaráde, pamatuješ, jak si loni měl zápal plic? 14 dní jsi byl mimo. Za tu dobu stačila zmáknout 4 lidovce a 2 komunisty.
5: Ne. Ne.
2: Hele, hele. Halby, nelhal.
4: Aspoň, že i tam byli komunisti v menšině, vidíš?
2: Hele, a jeden z toho zazelenal.
5: Teda, pánové, víte, když už jsme se takhle potkali, ještě, že ty odposlechy jsou, teď vidím, že jsou k něčemu dobrý.
1: V roce 1984 se poprvé v Československu vysílal nový seriál v novém formátu. Jmenoval se Rozpaky kuchaře Svatopluka. Každý díl šel do vysílání jednou za měsíc. A vtip byl v tom, že děj byl rozdělen do několika okamžiků, kdy mělo dojít k rozhodnutí hlavního hrdiny, kuchaře Svatopluka. O tom, co udělá, rozhodovali diváci jednak v televizním studiu a jednak doma pomocí rozsvěcovaných žárovek. Tahle sága byla vlastně na principu původního kinoautomatu, který se poprvé objevil na výstavě v Montrealu. Z toho, jak to mluvím, musí být jasné, že hlavní roli svěřil režisér František Filip Josefu Dvořákovi. A tak se také musím zeptat, Josefe, to jste opravdu před těmi kamerami vařil?
7: No tak něco jsem vařil. Něco jsem vařil, je to šéf kuchař, tak na něj zase toho vaření tolik nevybíde. Nebyl jsem kuchař, já jsem jako řádový kuchař skončil velice rychle a postoupil jsem na místo šéf kuchaře a ten už tolik nemusí, ale my jsme vařili v pupu 3 měsíce a to je opravdu velký zážitek, bydlet v pupu, neplatit si pokoj, platí vám o produkce, krásný pokoj. Já jsem personálním výtahem sjížděl na pracoviště do kuchyně dole a my jsme točili za plného provozu té kuchyně. Takže, protože František Filip nechtěl stavět kuchyni někde na Kavčích horách, mu to říká, to se pozná, to chce kuchyni, která je zaběhnutá, s personálem, který tam je zaběhnutý, ty budou v tom hrát a do toho se herci jenom vložejí. Jenomže tam existovalo opravdu nebezpečí, že to, co my kuchtíme, tak ji může dostat host na plac. Protože to byla taková motanice chvilkama v tom, že to jídlo, které se dávalo, nebylo to často, ale mohlo se to přihodit. Nepřihodilo se to. Protože to jídlo se dostalo na režon a tam už ty číšníci zase lítali, protože oni obsluhovali normálně, mohli klidně potom talíři sáhnout, který jsme uvařili my. To vám řeknu, že to bylo takový jídlo, že třeba pod titulky, kdy nebylo vidět, bylo vidět jenom ruce, tak já jsem třeba dělal guláš. Jo, a František Filip, který no to dohlížel, říkal, ještě tam hoď papriku, to tam hodil okle papriku, říkal, a ještě pepř, jsem dal pepř, říkal, ještě bych tam dal papriku, dokonal to jsem nabral papriku a posypal jsem to, on to viděl v barvách, jo, my jsme vařili v barvách vlastně, to bylo výtvarné dílo. To byla taková záležitost, že to, kdyby dostal nějaký žlučníkář na stůl, tak mu to urvalo, to by urvalo držku i Maďarovi tohle. To vás ujišťuju, to bylo nepoživatelné, to byla exploze, to byla bomba. Tak tomu jsme se vyhnuli. Říkám, nestalo se to, ale tohle nebezpečí tam hrozilo.
1: A víte co? Teď se podíváme na jeden konflikt. Josef Dvořák jako zástupce šéf kuchaře v Grand Hotelu Pup má podezření, že jeden z jeho podřízených během služby pije. A právě teď se zdá, že ho přistih, když si schovával lahev piva.
8: Počkej, Venco. Prozraď mi, jak se to pivo dostalo do toho hrnce?
2: No, že mi ho tam někdo strčil.
8: Ti ho tam někdo strčil, jo? No. To ty nevíš, co se děje kolem tvýho stolu a kolem tvýho sporáku?
2: Nevím, bylo mi špatně.
8: Ty bylo špatně, je. Takže to ani netušíš, kdo spal tu omáčku.
2: Ty. Tak teda, ono se mi tady soustavně nevěří. Takovýhle atmosféře se nedá pracovat.
8: Kam jdeš? Aha. No co to povídáš, jaký nevěří, co to blábolíš, kruci?
2: Nejdřív bys měl zjistit, kdo mi tu flašku dal na toho hrnce a chtěl mě tak vodělat, víš?
8: Ten co nechoď nikam. Já jsem neskončil, to zaplatíš tu pamáčku.
2: Budu žádat odbory, aby mě ochránili a vyšetřili, jestli ta flaška není náhodou provokace zrovna od tebe.
8: Co si to do... Ty chceš říct, že tu flašku jsem tam do té omáčky tobě strčil já?
2: To si přeber sám.
8: Benco!
9: Kašli se na něho, teď je to Grázl.
8: Je to Grázl, Vendulko. Jenomže pod vaší ochranou. Pojďte, jedeme.
1: A k seriálu patří i písnička, která nádherně vykresluje atmosféru v kuchyni a povolání kuchařů. Zpívat bude Valdemar Matuška.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Když dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné, my dohodnem

se v mísí došarvat. Mám rukou argumenty, které přesvědčí, tedy hned a bez řečí. Kuchař je umělec a psycholog a koumes. U stolu každá naše trampota má svou mes. Kdo zhojí naše duše hlavně?

0: Dnes na vlnách Českého rozhlasu posloucháte vzpomínání s Josefem Dvořákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A tenhle kousek, který je před námi, teď věnujeme společně dětem. A že jich má třeba i v rodině dost. Vzpomínáte si ještě na formeláky z filmu Lucie Postrach ulice? Ano, režisér Jindřich Polák využil dvou nádherných hlasů, Jiřiny Bohdalové a Josefa Dvořáka, aby mohli promluvit paňácové, jeden oranžový, jeden zelený. Zahráli si vedle Žanety Fuchsové, která miluje vládkyni všech moří.
2: Zabraň se, kdo můžeš! SOS!
3: A když jsi chtěl plavat?
4: No jo, pak... no pojď si a hop! Já bojím, bojím, bojím!
3: Ale neboj!
4: Podívej se, co je vody, já neumím plavat!
2: Vládkyně všech moří bojuje s chobotnicí!
4: To je nápad! Hop! Tak! Udělej to tak!
3: Hop! Hop!
4: Ne!
3: Vládkyně všech moří, tak poroučej, poroučej, poroučej, no!
4: No! Poruč!
2: Nevzdám se, ty hovná chobotnice! Nevzdám!
0: A samozřejmě, že tady s námi dnes nemohou chybět ani večerníčkovské seriály. Jsou slavné dodnes. Maxi Pes Fík, Příběhy včelích medvídků nebo Králíci z klobouku. Ale víte, co mě, Josefe, zajímá? Je pro vás jako pro mužského těžké dát hlas ženě nebo ještě víc holčičce? Takové A je ve Fíkovi?
5: Jo, to mi dáváte těžkou otázku, protože to já nikdy nevím. Já patřím do rodu herců, kteří jsou intuitivní, a to vycítím. A vůbec mě nezajímá podle nějaký kód na to, nebo nějaká šifra, jak přistupal k tomu. Mně se najednou mihne před očima figurka, a když jsem ji viděl namalovanou, jo, tak říkal, je, to je ze Sobotky, tahle ta holka, a už to šlo.
6: Fíku? Co tam děláš?
7: Pravuju, povídá Fík.
6: Ty nevíš, co říkal tatínek?
7: Nevím.
6: Říkal, že to auto je pro kočku a ty jsi přeci pes.
7: No, na něčem se musím učit, ne?
6: Nejdřív se radši nauč psát a číst.
7: Proč by ne?
6: A tak ho Ája vzala sebou do školy.
7: To je bratr? Zeptal se pan školník.
6: Prosím, to je pes, ale umí mluvit.
7: Dobrý den,
6: řekl Fík, aby dosvědčil, že Ája nelže.

0: doufejme, že lhát nebude ani Josef Dvořák. Když se ho teď zeptám, jak jste se dostal k takové práci namluvit dnes už legendární večerníček a jak jste dokázal vykouzlit ten nádherný hluboký hlas Fíka?
1: No, příhodu Maxipsa Fíka nebudu opakovat, ta je známá, že? Protože den předtím jsme strávili u Plzeňskýho a s Doutníkem v puse jsem kouřil a já ráno neprobudil. Nepromluvil, jo. Když jsem přišel do studia, pane Rizer, já nemůžu vůbec mluvit. Ježišmarja, to je úžasný, pane Dvořáku. Pane Rizer Bedřich, vy tak pracujete na té roli, tak takhle bude mluvit ten pes. Já jsem říkal, no, každý večer na Plzeňský, to je...
0: A vrátíme se ještě na chvíli do slavného seriálu o Maxi psu Fíkovi. Původně to měl být Rek, ale protože Aja neuměla vyslovit R, tak z toho byl nakonec Fík. Jednoho dne dostal i příkaz, aby skočil pro noviny. Co napadlo Fíka? Když skočit, tak to chce něco, čím se dobře odrazíte. Co třeba pružiny na nohy.
2: To je něco, takhle doskočím, kam budu chtít.

0: naprosto záslivet, zděsil se tatínek. Já říkal noviny, ne celou trafiku.
1: Když já jsem nevěděl, který, tak jsem vzal radši všechny, no.
0: Hájil se Fík.
2: Tady máte ty vaše noviny a ať mě i hned odnese zpátky. Jinak to dám k soudu.
0: Zlobí se babka. Přestaň s tím houpáním a koukej to dát na místo.
2: Na kousek dál,
0: křičí babka. No, Budka stála zas na svém místě, zákazníci se přihrnuli a bylo o čem povídat.

0: A takhle pěkně zvesela se můžeme rozloučit i s naším dnešním dílem. No a Josefu Dvořákovi mohu poděkovat. Jsem rád, že jste tady s námi byl, že jste nás pobavil, pustil do svého života a vzpomínek a projel s námi během jedné hodiny svůj bohatý život. Já moc děkuju.
1: No, já taky.
0: I s vámi posluchači se loučí Patrik Rozehnal. A nezapomínejte se usmívat, ať je život veselý a na vás hezký pohled.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Libereckém kraji už je v provozu většina turistických autobusů a vlaků. V Liberci končí přihlašování projektů do participativního rozpočtu. Kvůli dopravní nehodě u Boršova na Českobudějovicku se zranilo víc než 10 lidí. Zítra nás čeká převážně zataženo s občasným deštěm, později se bude oblačnost protrhávat. Teploty v Libereckém kraji vystoupají k 21 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. V Libereckém kraji už je v provozu většina sezónních turistických autobusových nebo vlakových linek. Kvůli školním výletům začal jezdit i speciální přímý vlak z Liberce do Rovenska pod Troskami na Semilsku. Některé další linky spustí provoz před létem nebo během letních prázdnin, říká jednatel společnosti Korit LK Oto Pospíšil.
2: Například doprava na Zlatý návrší, což je taky jedna z oblíbených relací, tak ta začíná až v polovině června. Přes léto k tomu, co jezdí teď, tak se ještě cestující mohou těšit například na oblíbený spěšný vlak z Liberce do Dox, kterému přezdíváme Mácháč.
0: Už jen dnes můžou lidé v Liberci přihlašovat svoje nápady do participativního rozpočtu. Na malé projekty můžou získat příspěvek 1 milion korun, na velké pak 2 miliony. Celkem má město připravených 10 milionů korun. Přihlášené projekty nejprve úředníci posoudí. Soustředit se budou například na to, jestli se návrh týká pozemku města, uvedl primátor náměstek Jan Hruška z Pirátů. V minulých letech uspěly například návrhy na úpravu parku pod Klášterem nebo obnovu zázemí lesního koupaliště. V Chrastavě na Liberecku by příští léto mohlo mít koupaliště nový bazén. Ten stávající nerezový s brouzdalištěm už nestačí. Nový bazén chce radnice vybudovat v místě současné požární nádrže. Na projekt má v letošním rozpočtu připravených 36 milionů. Jak uvedl starosta Michal Canov ze Starostů pro Liberecký kraj, nová nádrž má mít necelých 50 metrů a 4 dráhy. Město teď hledá dodavatele stavby. U Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku se srazilo osobní auto s autobusem. Silnice 143 bude kvůli nehodě.

0: Tam je teploty 15 až 12 stupňů. Zítra tedy v pondělí ráno a dopoledne čekejte převážně zataženo s občasným deštěm, později se začne oblačnost protrhávat a srážky budou postupně ubývat. Bouřky se vyskytnou jen ojediněle, teploty v Libereckém kraji zítra vystoupí na 18 až 21 stupňů, na Českolipsku mohou až ke 22 stupňům Celsia. Vítr bude vát mírný od severozápadu, rozptylové podmínky by měly být během dne postupně dobré, biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Silnice druhé třídy mezi Horní Lipchavou a Manušicemi na Českolipsku je zcela uzavřená. Objízdná trasa vede přes Českou Lípu. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dobrý podvečer. Obloha alespoň tady nad Libercem stmavla takovou olovnatou barvou, ale to vůbec nevadí, protože vy si uděláte hezkou hodinku s Českým rozhlasem Liberec při písničkách na přání.
1: Písničky na přání s Janou Fričovou.

Kapela Team s reklamou na ticho zahájila podvečerní písničky na přání, dnešní tedy již druhé. Já vám ještě jednou ze studia Českého rozhlasu Liberec přeji příjemný nedělní podvečer. No těm, kdo jsou naši stálí posluchači, určitě nemusím připomínat, jak se s námi skontaktovat, abychom hráli dle vašeho přání. Ale těm, kdo nám nevolají pravidelně nebo nepíšou, tak kontakty zopakuju. Číslo sem k nám do studia je 22 155 37 22. Číslo 90

011104 je číslo určené pro SMS-kové zprávy, které pište ve tvaru Zahrajte Liberec, Mezera a pak teprve váš text bez čárek a bez háčků, prosím. No a máme tady také k dispozici e-mailovou adresu, ta zní zahrajte.liberec@rozhlas.cz.

0: Jednoho dne se vrátíš a Věra Špinarová, legendární píseň v písničkách na přání Českého rozhlasu Liberec. No a já už ve vysílání vítám naši posluchačku, paní Jarču. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, Jano, tak děkuji za krásné přivítání. A bylo by to pro Jakuba do Prahy, který poslouchá noční linku občas, jak uvádí vaši kolegové nějaký ty příspěvky, a na to se dá odpovídat, a volá i občas do humoriády. Takže byste já mu taky poslal tu písničku, protože je skvělej kluk, je mu 11 let,
0: no,
1: a nebojí se mluvit, jako prostě on už je, bych řekla, že by mohl být dělat moderátora taky.
0: Třeba jednou bude.
1: No ano. A bylo by to i pro vás, jako poděkování, ano, vašim kolegyním a kolegům a všem, co si necháme hrát. My jsme strašně velká rozhlasová parta a do všech koutů, kde to poslouchají, a pro mě sourozenci a všem příbuzným s rodinami. A moc děkuji, ano.
0: Děkuji za zavolání, mějte se hezky, klidný zbytek neděle přeji. Naslyšenou.
1: Taky děkuji, naslyšenou.
2: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

Skočil jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě

0: Stále posloucháte Český rozhlas Liberec, posloucháte písničky na přání, no a z hospůdky my teď přejdeme do jednoho horského nebo podhorského koupaliště. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Já jsem váš posluchač, pracuji v Lomnici nad Popelkou na koupališti a chtěl bych nechat zahrát koupališní partě, jednak s kterou pracuji a jednak která tam navštěvuje koupací bazén. A chtěl bych vás tímto pozvat já na ten, podívat se na tu práci.
0: Tak až se to trošku ta voda ohřeje, tak pak o tom můžeme mluvit.
1: A ještě svoji přítelkyni Jitce bych chtěl nechat taky zahrát tuto písničku Síla starých vín, protože ji miluje jako mě.
0: Tak to je hezký. Děkujeme za zavolání. Přeji, ať se ta voda co nejrychleji ohřeje, ať máte úplně plno.
1: Ano, děkuju. Hezký zbytek neděle a mějte se hezky. Opatrujte se.
0: Vám taky hezký zbytek neděle. Naslyšenou.

0: Síla starých vín v písničkách na přání Českého rozhlasu Liberec. No a já už v pořadu vítám další posluchačku. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tady posluchačka Eva Sturnová. Já zdravím všechny posluchače i vás tam všechny do rádia. Písnička bude pro všechny, kdo mají rádi dobrou dechovku, pro všechny, co si necháváme zahrát. Já už je nebudu ani jmenovat, protože oni vědí, komu to budu nechávat hrát. No prostě všem, co se tahle písnička líbí, i vám jen tak pro radost, pro potěšení a přeji pěkný zbytek neděle a děkuji.
0: Také vám přeji pěkný zbytek neděle, naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: To byla kapela Genesis, posloucháte stále Český rozhlas Liberec, písničky na přání. To přání nám poslala teď slečna Bára, která si přeje svoji jmenovkyni společně s Kamilem Střihavkou. Píseň se jmenuje Když se snáší déšť.
1: Když se snáší déšť,

7 minut po půl šesté s vámi stále Český rozhlas Liberec. Posloucháte písničky na přání a tentokrát naši e-mailovou adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz využila naše posluchačka paní Dita. A ta by si chtěla nechat zahrát jen tak pro sebe, pro nedělní podvečer a vybrala píseň Já a stín, kterou zpívá Darina Rollins.

Český rozhlas Liberec je vaším společníkem v nedělním podvečeru. I další přání přišlo na naši e-mailovou adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Přání bylo velmi krátké. Cukero, diamante.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody jak cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Plamen a Kateřina Marie Tichá. Posloucháte Český rozhlas Liberec. Teď budeme v písničkách na přání hrát k dnešnímu svátku. Pan Leoš totiž chce popřát své přítelkyni Kamile, vybral Tony Braxton a mezinárodní mužské pěvecké kvarteto Il Divo.

Tak takové byly dnešní druhé písničky na přání Českého rozhlasu. Liberec jsou ve svém závěru, no a Jana Fričová vám přeje příjemný poslech všech dalších pořadů Českého rozhlasu Liberec.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Lebku svaté Zdislavy na oltáři v Jablonném Podještědí nahradí nové umělecké dílo. Policie v Libereckém kraji vyšetřuje smrtelnou nehodu cyklisty. Bouřky do Česka přinesly přívalové deště, na Berounsku spadlo přes 40 mm vody. Zítra nás čeká v Libereckém kraji převážně zataženo s občasným deštěm, později se bude oblačnost protrávat a teploty do 21 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezký podvečer. Lebku svaté Zdislavy vystavenou na bočním oltáři v bazilice v Jablonném Podještědí nahradí nový relikviář. Vyplývá to z dohody pražského arcibiskupství, řádu dominikánů z Jablonného a vedení Libereckého kraje. Lebka, kterou zloděj začátkem května ukradl a zalil do betonu, je teď v trezoru a později bude uložena do hrobu svaté Zdislavy v kryptě baziliky. Podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj bude vypsaná soutěž na umělecké dílo, které Zdislavu na bočním oltáři připomene.
3: Předpokládáme, že oslovíme umělce regionální z Libereckého kraje s nějakou vazbou k místu a v rámci té soutěže se vybere nějaké budoucí řešení toho relikviáře jako takového. A Liberecký kraj je připravený se do toho zapojit finančně, jenom připomínám, že svatá Zdislava je patronkou Libereckého kraje.
2: Policie vyšetřuje okolnosti nehody cyklisty, která se stala v sobotu odpoledne v Osečné na Liberecku. Podle prvotních zjištění byl bez přilby a přes veškerou snahu a resuscitaci svým zraněním podlehl. Tento měsíc už jde o třetí nehodu se smrtelnými následky v Libereckém kraji. Pondělí 11. května v noci v Jablonci nad Nisou zemřel po pádu z elektrokoloběžky 54-letý muž. Smrtí 35-letého motocyklisty skončila i nehoda v pátek 22. května na silnici 1/10 mezi Tanvaldem a Železným Brodem, kde se střetl s osobním autem. Turnovská radnice nechá příští rok vyměnit výtah v domově pro seniory Pohoda. Výtah budově C je nákladní, město ho chce vyměnit za evakuační. Náklady mají podle odhadu dosáhnout 3 milion korun. Radnice bude žádat o dotaci. Evakuační výtah bude komfortnější pro přepravu lůžek a výhodou bude také napojení na záložní generátor. Českem procházejí silné bouřky, varuje před nimi výstraha meteorologů, platí v západní polovině země, spolu s bouřkami přišel také přívalový déšť. Nejvíc srážek zatím spadlo v obci Hvozec na Berounsku. Napršelo 43 litrů vody na metr čtvereční. Většina napršela během jedné hodiny. Bouřky taky na některých místech doprovázel silný vítr, pokračuje meteoroložka Marie Odstrčilová.
4: Největší nárazy větru zatím v bouřkách byly zaznamenány v Hojsově Stráži, tedy na Šumavě, tam to bylo 25 metrů za sekundu, což je skoro 90 km za hodinu, a ve Volarech to bylo ještě víc.

0: přeháníkami a teploty poklesnou na 15 až 12 stupňů. Zítra tedy v pondělí nás čeká dopoledne převážně zataženo s občasným deštěm. Později by se oblačnost měla protrhávat a srážky by měly postupně ubývat. Teploty v Libereckém kraji zítra 18 až 21 a na horách 14 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ulice Liberecká v Jablonci nad Nisou je uzavřená, havarovalo tam osobní auto s motocyklem, nehoda je se zraněním, na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Jsou tu zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Říká, že výzva je všechno, co právě dělá, a že pro novináře je důležitá pokora. Jiří Václavek, zajímá mě úsměv i hlasitý smích ve studiu i v životě a taky momenty, kdy se člověk neubrání slzám. Momenty, ve kterých dochází trpělivost něco vysvětlovat a taky způsob, jak se postavit lži. Dotkneme se i tolik diskutované vyváženosti. A nejenom to. A ptát se budu na radosti i strasti osobnosti veřejně známé, starosti a strasti vyplývající z moderátorské profese i na témata, která jsou pro Jiřího zásadní a na která se velmi dobře a důkladně připravuje. Mluvila jsem o starostech a strastech, budeme ale samozřejmě mluvit i o radostech, které to všechno musí pěkně rámovat. Jsem ráda, že nás posloucháte.

0: Pochází z Brna, vystudoval historii a klasickou filologii na Masarykově univerzitě v Brně a poté práva. Už během nich se Záskokem za kamarádku dostal do České televize v Brně. Psal se rok 1999 a zůstal doteď. Jiří, ahoj.
1: Ahoj, Alenko, děkuji za pozvání.
0: Známe se čtvrtstoletí. Máme kanceláře, které mají společnou stěnu, takže jsme sousedé, pracovní sousedé, a troufám si říct, že jsme i velmi blízcí přátelé. Určitě tykáme. No,
1: určitě jsme a jsem za to moc rád.
0: Ona věta, děkuji za pozvání. Kolikrát myslíš, že už jsi v životě od svých hostů slyšel?
1: Určitě hodněkrát. Nedokázal bych to spočítat, ale možná je zásadní ten trend. Mám takový pocit, že v poslední době tu větu slýchám méně a méně. Možná s horším a horším společenským naladěním, možná kvůli tomu, jaké spektrum hostů chodí do mých pořadů, tak se přiznám, že ten trend je spíš klesající než stoupající. Možná bych se měl zamyslet.
0: Minimálně tam možná nebude tolik upřímnosti, která tam je. Stihneš jí v tom vypětí postřehnout? Stihneš vlastně pracovat i s tím druhým člověkem, stejně tak, jako když mluvíš s partnerem?
1: Mnohdy ano, mnohdy ne. Přiznám se, že tuto ambici úplně nemám politiku. Nechci příliš rezignovat, ale myslím si, že to je kategorie, se kterou v těch politických rozhovorech asi není možné úplně počítat, ale stoprocentně tu ambici mám u hostů z sociální oblasti, z hostů z kulturní oblasti, hostů, kteří mají říct mnoho z jiných oblastí, než je politika. Tak tam opravdu čím opravdovější, upřímnější, tak lepší, a tím ta opravdovost z druhé strany mě velmi zajímá. A myslím si ale, že je podmíněná i mojí opravdovostí. Že proto, aby ta druhá strana byla opravdová, to je vlastně možná i v tom životě to samé, tak i v těchto rozhovorech se snažím, abych to byl já, abych se ptal já nikoliv jako moderátor, ale já jako Jiří Václavek na to, co mě zajímá, a dával do toho rozhovoru po kapkách možná i něco za sebe.
0: Je třeba rozlišit čtení zpráv a vedení rozhovoru. To jsou dvě naprosto odlišné disciplíny. Předpokládám, že v tom vedení rozhovoru je ti lépe, že?
1: Je to moje práce, je to něco, co mě možná baví daleko více než to prosté čtení zpráv. Troufám si tvrdit, že mi to jde i lépe než to prosté čtení zpráv. A protože nejčastěji jsou to opravdu ty politické rozhovory, tak se snažím nasávat neustále číst, neustále vstřebávat, neustále být v obraze. Konec konců to je denní chléb kohokoliv, koho by si z naší branže tady naproti sobě posadila. Ale s postupem času zjišťuju, že zárukou úspěchu, krom toho nasávání informací a snahy pochopit a poskládat si ty informace do nějaké celkové mozaiky, je ptát se na to, co mě zajímá i v tom politickém rozhovoru, a s tím stylem, který mě zajímá. To znamená ptát se, jako bych se ptal někoho ze sousedství, jako bych se ptal někoho, koho znám. Ono je to potom autentičtější. Možná se trochu popírám s tím, co jsem říkal před chvílí. Opravdu v politických rozhovorech mi nejde o opravdovost toho druhého, ale i tady je důležité, abych se ptal hlavně na to, co mě zajímá, a stylem, který je mi vlastní.
0: Jiří Václavek, posloucháte Zálety. Drumming.

0: Hostem v Záletech je dnes novinář, moderátor, můj kolega Jiří Václavek. Jsem za to moc ráda a děkuji. Tvoje příprava na každý rozhovor je velmi profesionální. I tvoje pohyby po studiu, tvoje soustředění se na toho, kdo ti odpovídá a na to, co vlastně se bude odehrávat dál, protože ty musíš být o dva kroky napřed a nikdy ne o jeden pozadu jako moderátor a je to velmi obtížné. Řekni mi situace, kdy jsi byl nechtěně být perfektně připraven o krok zpátky.
1: Ono je důležité obecně být opravdu jako dobře připravený, ale být připravený tak, aby si neodříkávala otrocky to, co jsi připravila od A až do Z, ale aby si to téma obsáhla natolik, že ať se ten rozhovor uhne, kam se uhne, tak musíš sledovat hlavně, aby se posouval co možná nejvíc zajímavě. Jsou ale obory, na které se můžeš připravit sebe líp, ale nikdy v nich prostě nebudeš dobrá a tam se může stát to, co říkáš, že seš o dva, tři kroky zpátky a musím přiznat, že se mi to stalo celkem nedávno, kdy jsem dělal rozhovor s bývalým zmocněncem pro jadernou energetiku Jaroslavem Mílem a byť jsem si leccos nastudoval o modulárních reaktorech, byť jsem si leccos nastudoval o privatizaci, respektive zestátnění energetické firmy ČES. Tak když pan Míl sestoupil do vrstev, o kterých jsem neměl ani moc tušení, tak jsem si říkal, je to náročné, musím se soustředit na to, kam ten rozhovor posouvat dál a v ten moment jsem si říkal, tvar se hlavně klidně a přidej trochu důležitosti ve výrazu. Mm-hmm. Pomohlo to, prý to navenek nebylo moc poznat, ale byl jsem trochu v úzkých. Politici čím dále častěji chtějí, aby si byla o dva, tři kroky pozadu, aby se ten rozhovor roztočil někam jinam. A čeho si teda všímám v poslední době stále častěji, tak roste bohužel agresivita, verbální agresivita politických respondentů, což tak dřív nebylo. A je to nová situace, na kterou se moderátor, zvláště ve veřejnoprávní médiu, musí připravit a především i v takovou situaci zachovat klid a nenechat se vyprovokovat, zareagovat adekvátně, ale ne přes příliš zachovat klid.
0: Zachovat emoci uvnitř a navenek vypustit jenom tu adekvátní reakci.
1: Což je mimochodem součást toho, o čem ještě budeme mluvit, je vyváženosti, neutrálnosti. To není jenom obsah, to je i ta forma, kterou při tom moderování moderátor používá.
0: Jiří Václavek, posloucháte Zálety.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbí právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
2: To štěstí chtěl bych jednou mít.
1: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
2: Jenže blázni si dělá.
1: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Mým hostem v Záletech je dnes můj kolega z České televize, novinář, moderátor Jiří Václavek. Abychom navodili atmosféru této části, chci se zeptat, kdy jsi nejvíc ve studiu trpěl projevem druhého? Lží, nevkusným chováním, arrogantní odpovědí, mlčením?
2: Uhýbání, neodpovídání na otázku, agresivita, osobní útoky, to jsou situace, které jsou diskomfortní, to jsou situace, na které moderátor musí být připravený, ale jsou nepříjemné. Jednoduše všechny ty situace, kdy nefunguje to, že si prostě povídáš. Tady je nutno říct, že je to moderátor, kdo určuje směřování toho rozhovoru, což politici stále častěji odmítají akceptovat.
1: Když slyšíš ve studiu vyloženou lež, jak reaguješ?
2: Snažím se, samozřejmě mojí povinností je podle závažnosti. Pokud je to vyložená lež, tak mojí povinností je to korigovat, uvést na pravou míru. Bohužel se občas stává, že těch lží je tak velká koncentrace,
1: že bych musel
2: opravovat téměř každou větu. A to nejde. To nejde. Už jenom proto, že potom vzbudíš dojem, že si vůči tomu, koho se ptáš, zaujatá. Tak potom je zásadní skutečně korigovat jenom ty do nebe volající lži. A já to dost často třeba dělám takovou poznámkou pod čarou, že jenom utrousím ten fakt, jak je správně, skoriguju, snažím se nenásilně, nenápadně, jenom opravdu tam, kde je to do nebe volající, tak se pozastavím, vrátím tu otázku, znovu se zeptám. A co se mi v poslední době hodně osvědčuje, zopakovat to, co politik nebo jakýkoliv respondent řekne, to, co je nepravda, říct fakt a položit jednoduchou otázku, jak to jde dohromady, jak to vysvětlíte. To je možná nejúčinnější. Já vždycky před vysíláním prosím o výřečnost, prosím o schopnost rychle reagovat, prosím o nezaujatost a o klid.
1: To znamená, v tvé duši probíhá požádání o to, aby to, v co věříš a v koho věříš, ti umožnilo to udělat tak, jak říkáš, chápu to
2: správně. Probudí se moje katolická duše.
1: No jasně, tak jsi to velmi pregnantně a okolo toho šlapala.
2: A poprosím o to, aby to tak bylo. Poprosím, abych byl schopný pro to udělat s pomocí z hůry všechno, co jde. Občas to vyjde, občas ne.

0: hostem v Záletech je dnes novinář, moderátor, můj kolega Jiří Václavek. Jak moc si můžeme dovolit zajít do tvého soukromí?
1: Jak budeš chtít. Kdo si říkal, ptejte se mě na co chcete.
0: A já vám na co chci odpovím. Byl to pan Horníček, ano, tuhle větu mám velmi ráda a docela často ji používám. Mluvil jsi o víře, je to nejsilnější, co tě životem provází?
1: Rozhodně, i když musím říct, že nikoliv ve všech etapách mého života, protože já jsem konvertita, obrátil jsem se, nebo začal jsem věřit v takových těch klíčových letech puberty. Od té doby pro mě víra, Bůh začaly být velmi, velmi zásadní, ale posléze v další etapy svého života z různých důvodů jsem třeba byl zásadněji vlažnější a odklonil jsem se, opět vrátil, takže není to konstanta, ale jsem moc rád, že minimálně posledních 6, 7, 8 let se snažím tou cestou víry jít dál a dál. Je to pro mě nejpodstatnější vztah s Bohem a snaha nějaké etické věci vsunout, aplikovat do svého života opět s menším či větším úspěchem.
0: Říkáš to velmi skromně, o to upřímněji to já vnímám.
1: A víš, co je pro mě nejzásadnější? Mm-hmm. To vědomí, že ať udělám, co udělám, tak Pán Bůh odpouští. Můžeš udělat cokoliv špatně, ale máš vždycky šanci začít znovu. To je neskutečná velkorysost, která nás neskutečným způsobem přesahuje. A čím jsem starší a čím si víc uvědomuju to, že dělám chyby, to, že především opakuju stále ty stejné chyby, tak to je pro mě důvodem neskutečné vděčnosti. Kdo ti to zlíní dá?
0: No, a na to jsem se právě chtěla zeptat. Ano, nenadarmo se říká, že odpouštět je božské. Jak se to naučit pro běžný život?
1: Je to spíš taková meta, ke které je možná se více či méně přiblížit a ne vždycky se to daří, ale důležité je to směřování nějakému cíli. To vlastně říkal i svatý Pavel, dobrý běh jsem, mám za sebou. A příliš se třeba nezastavovat u chyb. Stalo se, uvědomuji si to, nechci se jich dopouštět znovu. To je taky důležité a jdu dál.
0: Zkouším se poučit.
1: Já to taky zkouším. Nechci, aby to působilo přezbožněle, protože ne. Potom, když mě někdo třeba někde potká na ulici, tak nemůžu garantovat, že mě nepotká v situaci, která je v hrubé disproporci s tím, o čem teď mluvím, ale to jsou ty chyby a ty pády znovu a znovu následované, když si člověk uvědomí, že udělal chybu, to je podstatné tím odpuštěním z hůry.
0: Chtělo by se mi říct, že by bylo fajn, kdyby byla víra tak trochu zárukou osobní spokojenosti. Ale ono to tak vlastně vždycky není, viď? A osobního smíření a osobního sebepochopení se.
1: To není její podstata. Mm-hmm. Podstata, alespoň v tom křesťanském pojetí, je ta, z mého pohledu, že byť se ti děje v životě co nejhoršího, nebo dějí se ti nepříjemné věci, tak ta víra dává smysl, protože alespoň v křesťanském pojetí tu byl někdo, Ježíš, který prošel, byť byl nevinný, prošel tím, že se mu vysmívali, tím, že ho zabili a to mi dává smysl, že i ty moje útrapy, že i to, když se mi nedaří, to, když se potýkám s nějakými bolestmi, takže v tom nejsem sám. Že tady někdo, kdo tím prošel bez jakékoliv viny a o koho se mohu opřít. A to je pro mě podstatné. Není smyslem víry být šťastný ve všech situacích tady, ale pochopit ty situace, kdy se ti fakt

0: Divadla, kina, výstavy, festivaly i lidé, kteří mají co říct, tipy, inspirace a rozhovory z celého regionu. To je Kultura pod Ještědem, pravidelný týdeník kulturního dění v Libereckém kraji. V premiéře v neděli po 9, v repríze ve čtvrtek po 18. hodině, ale vždy s aktuálními pozvánkami. Kultura pod Ještědem s Tomášem Benešem.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Je mi velkým potěšením, že dnes v záletovém rozhovoru mohu mluvit s Jirkou Václavkem. Jsou momenty, kdy ve studiu se člověk neubrání slzám, neubrání se ani hlasitému smíchu, případně úsměvu anebo obráceným ústům, jako tomu obrácenému smajlíku. Můžeme projít tyhle momenty z tvojí práce, kdy jsi se například neubránil slzám?
2: To si pamatuju úplně přesně. A myslím si, že to bylo silné pro všechny začátek války na Ukrajině. Něco, co jsme tady v takové blízkosti nezažili v únoru 2022. Bombardování Charkova. Myslím si, že to bylo takového 24. možná 25. února. Rozhovor s paní, která byla přímo v tom Charkově, která to popisovala, která to zažila, a to se mi podlomil hlas. To mi opravdu vytryskly slzy. Myslím, že to naštěstí nebylo vidět. A možná to naštěstí je špatné slovo. Já si myslím, že ta emoce prostě patří k té situaci. Nejsme stroje, jsme lidi a mluvíme o něčem, co je strašlivá, kde tato emoce, toto vyjádření je zcela na místě. Myslím, že něco podobného se stalo naší kolegyni Janě Peroutkové v Událostech, možná o týden, o dva později, a obrovský v tom rozumím. No a ten smích, to si pamatuju, když jsme vysílali ranní Studio 6, a bylo to možná dané i tím, že jsme byli skvělá parta, že jsme si rozuměli, že nás tam bylo víc, že nás spojovalo to ranní vstávání. No a ráno, když se člověk úplně moc nevyspí, kdy ta zátěž je přeci jenom velká, tak ten smích byl takový příjemný únik a že jsme se smáli lecčemus. Pamatuju, že jsme se s Jelkou odbourali u nějakého headlineu, který byl o tehdejším premiérovi Petrovi Nečasovi, a byly pod to špatně nastříhané podkresové obrázky, takže u slova Petr Nečas se na obraze objevil v zoologické zahradě takový krásný lední medvěd. A to nás slušně odbouralo na následujících 5 minut. Vzpomínám si, že jsme v tom ranním studiu 6 dělali rozhovor s nějakým vojákem, který si zapomněl vypnout svůj mobilní telefon, který mu během toho rozhovoru začal zvonit, a protože nejspíš měl ten vojenský reflex, tak namísto toho, aby ten telefon vypnul, tak ho odhodil jako granát do rohu studia, a to nás rozesmálo taky na hodně dlouhou dobu.
1: Moment, kdy ti dochází trpělivost.
2: Když někdo neodpovídá, opakovaně neodpovídá, zjevně uhýbá, zjevně odvádí pozornost někam jinam, typicky politické rozhovory. A to je moment, kdy si musím dávat pozor na to, abych vedle toho opakovaného vracení se k původní otázce, abych nezesiloval v hlase tu naléhavost. Ta naléhavost potom logicky působí tak, že divák začne fandit druhé straně. A ta naléhavost potom, byť z dobrého důvodu, ale ta naléhavost potom může působit zaujatě. To je občas můj kámen úrazu a musím si na to dávat pozor. Ale ta naléhavost, důvod té naléhavosti nikdy není v tom, že by mi ten respondent na druhé straně byl nesympatický, nebo že by ho nesnášel, ale jednoduše jenom proto, že uhýbá, neodpovídá a nechce odpovídat.
1: Ono, umění vstoupit do řeči, když se opakuje pořád dokola to samé, další velké téma.
2: Je to obrovské vyvažování, nebo naopak obrovské míchání toho koktejlu. A žádná situace podle mě není opakovatelná. Takže máš zkušenosti, jak s tím zacházet, ale nikdy nemáš jistotu, že se ti to podaří. Vždycky je toto míchání toho koktejlu u každého rozhovoru zvlášť.
1: Jiří Václavek, posloucháte Zálety.

0: V Záletech dnes moc ráda mluvím s kolegou Jiřím Václavkem. Jiří, na co nejabsurdnějšího si v životě myslel během vysílání?
1: No, teď jsi mě zaskočil.
0: Jakože jsi odeběhl úplně jenom a jako řešil, nevím, večer nemáme rohlíky, zítra musím.
1: Já se přiznám, že možná mě, no, v tom mě znáš taky, že jsem bohužel perfekcionista, co se týče úklidu, a velmi mě rozhazuje, když v mém bytě je nějaká nedokonalost, což je celkem denní chléb, protože nic nemůže být dokonalého. Nicméně, mojí achilovou patou jsou prasklinky na stropě, které z duše nenávidím. A když se taková prasklinka na stropě v mém bytě udělá, já si ji všimnu se svými 7 dioptriemi, tak jsem schopný během rozhovoru v televizi se přistihnout, že mé myšlenky odbíhají k prasklince na stropě, kterou budu muset nějakým jemným tmelem opravit, aby to opět bylo aspoň trochu dokonale.
0: Teď otázka od umělé inteligence. Jiří, jako moderátor zpravodajství trávíte dny kladením otázek a hledáním faktů v chaosu událostí. Existuje v tom dnešním světě jedna věc, kterou jste vlastně rád, že na ně neznáte odpověď. A zůstává pro vás i při všech těch rozhovorech tajemstvím?
1: Ono to možná bude znít jako banalita, ale myslím si, že tajemstvím vždycky byl, je a bude život. Že o něm můžeme mluvit od A do Z, rozebírat ho z různých úhlů pohledu, ale tu podstatu neodhalíme a nepochopíme ve všech souvislostech a v celistvosti.
0: No, jsou momenty, kdy ticho je nejlepší odpovědí, vnímejme ho, rovnejme si ho v sobě a zároveň si tvořme prostor, abychom mohli naslouchat druhým. Mě moc těšilo, že jsem dnes mohla naslouchat Jiřímu Václavkovi. Jiří, moc krát děkuju.
1: Lenko, já děkuju, že jsem mohla naslouchat tvým otázkám. Děkuju.
0: Krásnou neděli přejeme oba vám všem.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Libereckém kraji už je v provozu většina turistických autobusů a vlaků. V Liberci končí přihlašování projektů do participativního rozpočtu. Při srážce autobusu s osobním autem na Českobudějovicku se zranilo 13 lidí. V době nehody silně pršelo. Zítra nás čeká převážně zataženo s občasným deštěm, později se bude oblačnost protrhávat a teploty v Libereckém kraji vystoupají k 21 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezký večer. V Libereckém kraji už je v provozu většina sezónních turistických autobusových nebo vlakových linek. Kvůli školním výletům začal jezdit i speciální přímý vlak z Liberce do Rovenska pod Troskami na Semilsku. Některé další linky spustí provoz před létem nebo během letních prázdnin, říká jednatel společnosti Koryt LK o to Pospíšil.
2: Například doprava na Zlatý návrší, což je taky jedna z oblíbených relací, tak ta začíná až v polovině června. Přes léto k tomu, co jezdí teď, tak se ještě cestující mohou těšit například na oblíbený spěšný vlak z Liberce do Dox, kterému přezdíváme Mácháč.
0: Už jen dnes mohli lidé v Liberci přihlašovat svoje nápady do participativního rozpočtu. Na malé projekty můžou získat příspěvek 1 milion korun, na velké pak 2 miliony. Celkem má město připravených 10 milionů. Přihlášené projekty nejprve úředníci posoudí. V minulých letech uspěly například návrhy na úpravu parku pod klášterem nebo obnovu zázemí lesního koupaliště. Výstavba údolí ohrožené divočiny nové plánované části zoologické zahrady v Liberci by mohla začít v roce 2029. Areál bude mít rozlohu 12 hektarů a původní plochu zoo zdvojnásobí. Obě části propojí cesta, která dnes končí u výběhu Kozorožce Dagestánského. Během odpoledne se u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku srazilo osobní auto s autobusem. Nehoda se stala za silného deště, zranilo se při ní 13 lidí. Jihočeští záchranáři kvůli tomu vyhlásili mimořádnou událost. Pokračuje mluvčí Petra Kavková.
3: Jedna žena utrpěla těžká mnohačetná poranění a jeden z mužů pak středně těžká poranění v oblasti hrudníku. Ostatní osoby vyvázly pouze s lehkými zraněními, jednalo se převážně o pohmotěniny, odřeniny nebo povrchová poranění hlavy.
0: Poraněné převezli záchranáři do nemocnic v Českém Krumlově a Českých Budějovicích. Autobuse i osobním autě cestovali podle policie cizinci. Silnici druhé třídy číslo 143, kde se nehoda stala, museli policisté uzavřít. Sport. Čeští fotbalisté vyhráli předposlední zápas před světovým šampionátem v Praze, porazili Kosovo 2-1. V národním týmu debutoval Hugo Sochůrek, který se týden před 18. narozeninami stal nejmladším českým reprezentantem v historii. Počasí. V Libereckém kraji bude v noci zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přehánky, teploty poklesnou na 15 až 12 stupňů. Zítra, tedy v pondělí ráno a dopoledne, čekejte převážně zataženo s občasným deštěm, později se začne oblačnost protrhávat a srážky by měly postupně ustávat. Teploty zítra 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů, vítr bude vát mírný od severozápadu a bio bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když místo lásky přijde ztráta, trauma z opuštění a jak z toho ven. O cestě z psychických bolestí, které způsobuje odloučení nebo odmítnutí od těch nejbližších. Téma náhradní rodinné péče a hledání vlastních kořenů v cestě k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Mými hosty budou Barbora Vaňousová, odborná konzultantka spolku SEFAM, která se sociální práci s adoptivními rodinami věnuje mnoho let. Prošla zkušenostmi z terénu i s prací s oběťmi násilí, ale posledních 5 let se intenzivně soustředí na podporu adoptivních rodin. Mým druhým hostem je krásná žena, která do odborné debaty vnáší to nejcennější – živou zkušenost. Bára Procházková žila v kojeneckém ústavu do svých 9 měsíců, kdy byla adoptována. O tom, že byla adoptována, se dozvěděla od adoptivních rodičů v předškolním věku. Do svých 17 let žila v domnění, že její biologická maminka nežije. Bára se 10 let pokoušela svou biologickou rodinu vyhledat. V dospělosti se jí to podařilo a dnes je Bára se svou biologickou rodinou v pravidelném kontaktu. Právo znát své biologické rodiče je jedním ze základních práv člověka. Odborná společnost dlouho neřešila právo dětí na to znát pravdu, ale už je tomu jinak. Předem děkuji Báře Procházkové za sdílení jejího příběhu o hledání mámy.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Barbora Vaňousová a Barbora Procházková. Spojuje je nejen jméno, ale taky společný záměr. Prosazovat práva dětí v adopci, znát své biologické rodiče. A taky vést odborné semináře pro rodiče s adoptivními dětmi. Připravit je na setkání s pravou rodinou. Vítejte, milé dámy.
2: Dobrý den.
1: Představme hned v úvodu, jak vypadá vaše spolupráce s dobrou rodinou. Na to se teďka zeptám Barbory Procházkové.
3: Já jsem v dobré rodině peer konzultant, to znamená, že je to člověk s žitou zkušeností a já si vlastně povídám s náhradníma rodičema, buď ti, kteří teprve se stávají náhradními rodiči, anebo ti, kteří už jsou, tak si s nima povídám o svých zkušenostech, konzultuju s nima i situace, které jsou pro ně náročné, co zažívají se svýma dětma. A nebo dělám i konzultace s lidma, kteří to sami žijou, s dětma nebo už dospělýma.
1: A jak vypadá spolupráce Barbory Vaňousové se spolkem SEFAM?
2: Tak na nás se vlastně obrací adoptivní rodiče nebo dospělí adoptivní lidi, kteří potřebují pomoc s vyhledáním biologických rodičů a obracejí se na nás s různýma otázkama, ať už vyhledání biologických rodičů a nebo v různých fázích, protože něco řeší. Je to široký téma.
1: Oba spolky nebo společnosti najdeme na webových stránkách. To znamená, že jestli se toto téma teď někoho týká, tak si může otevřít www.dobrarodina nebo www.sefam a tam vlastně najdou veškeré informace. To říkám i proto, abychom se začali věnovat tomu, proč jste tady dnes spolu vy dvě. Velká Bára a Malá Bára. Já to nechám na vás, Velká Báro. Proč jste přišli s Malou Bárou?
2: Naším cílem je vůbec mluvit o tématu adopce a o tématu, že každý dítě má právo znát svoje biologické rodiče, má právo na to vědět, odkud pochází. A to z toho důvodu, protože jsme si všimli, že pokud to děti nevědí, tak si často nerozumí. Pátrají po svých kořenech a často pak i tajně. A pak se rozevírají nůžky mezi adoptivníma rodiči a jejich dětma a ty děti nemají už důvěru v ty dospělí. To vlastně nebyl vynález odborníků, že bychom začali dohledávat biologický rodiče, ale vzešlo to ze samotných potřeb těch dětí, kteří potřebují vědět, co se stalo, proč se to stalo, aby se mohli vyrovnat se svým životním příběhem, aby mohli rozumět lépe sami sobě a potom i životu. To je ten důvod, proč jsme tady a proč vlastně spolu spolupracujeme, protože zase Bára to umí říct krásně z té svýžitý zkušenosti.
1: A právě teď máte, Báro, prostor na to, abyste popsala tak, jak vy sama uznáte za vhodné svůj příběh, který vás vlastně dovedl až k tomu, že dnes jste peer konzultantka.
3: Celý to začalo narozením a takovou nejvýraznější situací v mém životě a to je to, že vlastně po porodu jsem byla oddělená od své biologické mámy a šla jsem do kojeneckého ústavu. Tam jsem byla 9 měsíců, potom se mě vzali adoptivní rodiče a ve svých 17 letech jsem se dozvěděla, že je tam možnost moji biologickou mámu poznat. A od té doby se ten příběh začal odvíjet úplně jinak. Ty možnosti byly jiný. Já jsem najednou věděla, že můžu poznat někoho, kdo vypadá jako já, protože ve své adoptivní rodině moje máma je snědá, kudrnatá, tam nikdo světlej, blondětej, jako jsem já, není. A začala jsem se víc zajímat o to, jak mě to formuje, až mě to vlastně dovedlo k tomu, že jsem svou biologickou rodinu našla a chtěla jsem ten svůj příběh předávat dál. Věděla jsem, jak pro mě to bylo obrovsky důležitý je poznat a jaký věci ta adopce sebou nese a jak obrovsky to ovlivňuje ten celý můj život. A vlastně to je ten důvod, proč to jako chci předávat dál, aby se i ostatním žilo líp.

0: And all of this happens because the world is waiting. Waiting for one child. Black, white, yellow, no one knows. But a child that would grow up and turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor, misery and suffering would be forgotten forever. It's all a dream.
1: Cesta k uzdravení.
2: Může ještě chvíli zůstat u setkání s biologickou maminkou a u toho, že maminka vlastně vychovala vaše dvě sestry. Mm-hmm. Byl tam moment velkého otazníku a možná ještě jednoho zranění, jak to, že vaše ségry vyrůstaly s mámou a vy ne? A dostala jste to vysvětlení? Protože to je zřejmě taky i důležité pro váš další vývoj.
3: To vysvětlení jsem dostala a já vím, že já jsem vlastně druhá. A věděla jsem od mámy, v jakých podmínkách celá ta rodina žila a já chápu, proč mě nemohli mít. A já jsem ráda, že jsem vyrůstala v adoptivní rodině. Já tam vlastně v sobě necítím žádnou zášť vědomě, že holky vyrůstaly s mámou a já ne. Možná to někde ve mně vepsaný bude a já věřím, že jo, protože třeba pozoruju ve svém životě téma nějaké konkurence a to si myslím, že může vycházet z toho, že vlastně jedna ségra zůstala, druhá šla pryč, ale to si myslím, že je fakt zapsaný někde, kde já to nedohledám. Každopádně tak, jak to žiju teď a jak to vidím, tak já jsem neuvěřitelně vděčná za to, že tu ségru tam mám. Máme vztah, jaký máme a jsem ráda, že ten příběh byl tak, jak je napsaný.
2: Paní Báro Vaňousová, kolik takových dětí kolem sebe máte jako odborná konzultantka a co nejčastěji zazní, když k tomu setkání dojde? Z jejich úst, těch dětských, myslím.
4: Těch rodin máme poměrně dost, protože už teď se o tom mluví v přípravách a postupně vlastně ty adoptivní rodiče se tomu otevírají. Překonáváme s nima velký strach z toho, že o ty děti přijdou, když potkají biologickou rodinu, ale vlastně nakonec ty setkání nám ukazují ten pravý opak. Pokud to dítěti umožní a projdou s ním, tak to dítě zůstává v důvěře s těma jeho adoptivníma rodičema, protože pro něj to jsou rodiče. Ono jenom potřebuje dovysvětlit některé věci. Nejčastější otázka je proč. Proč se to stalo a co se stalo, že jsem já nemohl zůstat v biologické rodině. Oni na to potřebují odpovědět, protože když na to nemají tu odpověď, tak většinou si myslí, že to bylo kvůli ním, že oni byli nějaký špatný, že něco vlastně se stalo s nima, že si je ta biologická máma nenechala. Takže tohle je nejčastější otázka, proč a co se stalo, že jsem tam nemohl zůstat.
2: Dá se říct, že to je takové pochybování sám o sobě?
4: Určitě. Ty děti, pokud nemají ty odpovědi, tak oni jsou přirozeně sebestřední, takže si tu odpověď nějakou najde a ta odpověď je většinou, že něco s ním bylo špatně. A rozvíjí se pak dlouhodobě takový to špatný já, když nemá tu správnou odpověď. A my se zaměřujeme na to, že mu chceme dát tu odpověď, protože potřebujeme ten příběh znát celý. Proto vyhledáváme ty biologické rodiče, proto se ptáme často na jejich dětství, protože už v tom jejich dětství vidíme, že oni neměli dostatečnou podporu nebo sami vyrostli v dětském domově nebo vyrostli v biologické rodině, kde to nebylo dobrý a najednou nám ten příběh začne dávat smysl. Takže my to pak tomu dítěti převyprávíme v nějakém příběhu, kde někdy je A, B, C, D a ono mu to začne dávat právě ten vnitřní smysl.
2: Hovoříme tady o vyhledávání biologické rodiny. Barunka si sama dala velkou práci na to, aby našla svoji biologickou maminku. Jaký jste zvolila, Barunko, postup? Vám bylo 17 let, když jste začala hledat. To znamená, ještě nezletilá, ale už velmi uvědomělá a silná dívka. Jak jste postupovala?
3: První, co bylo, tak jsem si zašla na matriku, protože tam vám dají opis nebo ukážou vám tu matriční knihu. A tam vy vidíte vlastně jenom to, co tam bylo zapsané v ten den, kdy jste se narodila. Tam jsem si z toho vytáhla všechny údaje. Jména, příjmení, zaměstnání tam bylo, mámy, moje prarodiče. A postupně jsem třeba jela na adresu, která tam taky byla, bydliště. Tam jsem teda zjistila, že ta máma už nebydlí. A těch 10 let jsem si to jako dávkovala. Chvilku trvalo, než jsem si to nějak zpracovala. Takže proto až za těch 10 let, že jsem šla fakt krůček po krůčku, vždycky mi něco stačilo na nějaký rok, dva a pak jsem hledala dál. A nakonec teda jsem podala žádost o zprostředkování kontaktu.
1: Takže byste potom čekala, jestli se maminka ozve.
3: Ozvala se na můj svátek. Přesně jsem dostala dopis. A v tom dopisu...
1: 4. prosince.
3: 4. prosince, ano. Bylo vysvětlení, co se stalo. Byla otevřená tomu se potkat. Psala mi, že na mě myslí každý narozeniny. A pak takový jako maličkosti, jo. A už jenom tenhle první kontakt přes to písmo mi dal obrovský moc. Jako bych věděla, jaká ona bude. Takže po tomto setkání, který následovalo, tak mě to zas tak nepřekvapilo, jaká je.
5: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Báro Vaňousová, bojí se rodiče, které mají adoptivní děti, setkání s jejich biologickými rodiči?
2: Ano.
1: Je tam strach?
2: Ano.
1: A z čeho nejvíc?
2: Asi úplně ten esenciální strach je o to, že o ty děti přijdou, že ty děti se zamilujou do těch biologických rodičů a že budou chtít s nima odejít. Tak to je takový asi největší strach, který tam mají.
1: A stalo se to někdy?
2: Ne, nestalo se nám to nikdy. Samozřejmě stát se to může v momentě, kdy to dítě třeba prochází nějakou divokou pubertou a už je to vlastně v období, kdy ten jeho svět mu vnitřní hlásá, že už se od těch rodičů potřebuje trošku odpoutat. Tak proto pak my vidíme tady ten věk jako nejvíc rizikový, takže to se snažíme všechno dělat daleko dřív, tady ty kontakty, ale nám se to osobně nikdy nestalo. Určitě se stane, že to dítě takhle, když už je starší, se může zamilovat do té mámy, ale většinou se zamiluje do nějaké části samo sebe. A to je důležité, že my to pak umíme s těma adoptivníma rodičima zpracovat. A sama se můžete zeptat Báry, že mi to asi neohrozilo ve vztahu k jejím adoptivním rodičům, ale ten strach tam je velmi esenciální, protože si musíme uvědomit, že spousta těch adoptivních rodičů nemohlo mít třeba svoje vlastní děti a prošli si nějakou svojí nelehkou cestou, pak procházeli nelehkým procesem, než vás zahradí do adopce, čekáte, pak máte to dítě, teď se o něj staráte a najednou tam přichází toto téma, který potřebuje taky zpracovat, takže jako kdybyste si furt neodpočinula, furt vás tam něco tak jako překvapuje, takže tohle se rodiče bojí nejvíc, ale poté, co ten celý kontakt proběhne, když se podaří, ono se vždycky nemusí podařit, ale když se podaří, tak vidíme, jak si všichni oddechli, jak vlastně daleko líp rozumějí svým dětem, protože vlastně poznají tu biologickou mámu a samozřejmě ty děti mají nějakou povahu, něco mají rádi, takže jim to i pomůže velmi se zblížit s těma svýma dětma.
1: Aby jim ty pucle taky zapadly.
2: Přesně tak.
1: My se tady bavíme o tom, že děti mají právo na to znát své biologické rodiče. Ano, už nějaký ten rok se o tom mluví a v podstatě se na tom i pracuje. Mě teď spíš zajímá, jestli rodiče procházejí nějakou odbornou konzultací, kde jim už dnes doporučí, aby v určitém okamžiku života adoptivního dítěte mu sdělili pravdu. Protože případ Barunky, alespoň z mého okolí teď vycházím, není ojedinělý. Jestli vlastně jsou na to adoptivní rodiče dostatečně dobře připraveni a dostávají dostatečně dobře informace o tom, že je to důležité pro to adoptivní dítě.
2: V současné době už v těch přípravách se o tom mluví, ale jedna věc je, že vy připravujete adoptivní rodiče a druhá věc je pak realita. Protože ono v tom očekávání a v tom, že vlastně se tak těšíte, tak spousta informací nepoberete. Taková je naše zkušenost, že většina lidí to všechno tak jako projde, pak třeba dlouho čeká na to děťátko a pak najednou toho jeho dně. Takže v tom velmelu těch věcí
1: a emocí
2: samozřejmě se pak ztrácí a proto hodně se snažíme, aby i oni měli podporu. Protože teďka vlastně je to tak, že adoptivní rodič v uvozovkách rovná se biologický rodič. Oni nemají žádný doprovázení, nemají tu podporu, takže neziskovky se na to snaží získat nějaký granty, aby je mohli podporovat. Ale většina těch dětí má podobné problémy, stejně jako v pěstounský péči. Takže určitě se s tím pracuje, ale mělo by se s tím pracovat ještě víc.
1: Barunko, věděli vaše adoptivní rodiče, že hledáte svoji mámu?
3: Nevěděli. Občas jsem něco jako řekla, ale nevěděli to, že už to konkrétně dělám. Já jsem jim to oznámila, až jsem je našla.
1: A jak to přijali?
3: To byla taková vtipná situace, protože já jsem se je pozvala na Vánoce, 24. A teď jsem jim to začala oznamovat. Říkám, pojďte si sednout, já vám něco potřebuju říct. A teď oni začali jako hádat. Seš těhotná, jo? A ty tam stříleli tady ty věci, říkám, že ne, ale mám mámu a ségry. Tak jako byli překvapení, mamka vlastně zareagovala moc hezky, že jako je, ty jsi je našla, tak to mě moc potěšilo, že tam byla tady tahle reakce, takže tak.
1: To je krásná reakce na to, že na to nebyla vůbec připravená a vlastně vám i nějakou dobu tajili, že jo, že jste adoptovaná.
3: Oni mi to řekli, když jsem byla ve školce, že jsem adoptovaná. Ale byla tam ta verze, že ta máma nežije, takže tam bylo z jejich strany, dokážu to pochopit, strach. Mamka to doteďka říká, že se prostě bála co řeknu, až mi řeknou, že mě máma dala pryč. Jo, říká, my jsme ti tohle nemohli říct přece. Jak bys to vzala? Doteďka tohle jakoby v sobě má, ale za mě ta pravda je prostě nejlepší, no. My to snesem.
1: A proto jsme se vlastně sešli, kdybychom měli, Báro Vaňousová, to dnešní setkání nějak shrnout, co všechno by v tom bylo.
2: To, co by tam mělo zaznít, je, že budování těch vztahů na pravdě je budování toho bezpečí a toho, že to dítě může zůstat v autenticitě, napojený na svoje pocity a emoce, a když se to zpracovává všechno, ten jeho příběh průběžně, tak to ukazuje, že to právě vytváří ten hezký vztah a toho člověka to staví do té zdravé identity. Já si totiž myslím, že když Bára sdílí s těmi mladými lidmi, tak oni se uvědomí, že nejsou sami. Ty všechny divné pocity, které máme, není o tom, že jsme my divní, ale že mají i jiní lidi, takže jim to pomůže vlastně se nadechnout a říct si, aha, tak tady je nás víc, a to sdílení vždycky pomáhá.
1: Děkuju. Já si myslím, že tímhle můžeme pro tentokrát skončit a budu ráda, když se tady spolu zase někdy potkáme, protože určitě i Barunka jako peer konzultantka se ještě posune dál a přinese nám třeba zajímavé příběhy, a vy, paní Vaňousová, taky, protože já si myslím, že to je téma, o kterém by se nemělo mlčet, ale mělo by se o něm hodně mluvit. Děkuju, Barunko, za vaši odvahu. Držím palce v tom, co děláte. Přeju hodně úspěchů v životě a lásky.
2: Děkuju. Děkujeme za pozvání.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Naučte se studovat Talmud. Karol Sidon o současné vlně antisemitismu a kniha fotografií pamětníků Shoah, kteří se dožili 100 let. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Otevřené a inspirativní studium židovských textů, tradic a kritického myšlení nabídne v Praze Pardes Pop-up Beit Midrash. Během 1. červnového týdne budou moci začátečníci i pokročilí studovat Talmud, chystají se večerní přednášky na aktuální témata, šabaton i nedělní studium s přednášejícími z institutu Pardes. A my už jsme ve spojení se spoluorganizátorkou akce Pavlínou Šulcovou, ředitelkou Centra paměti a dialogu Bubny. Dobrý večer, my jsme spolu mluvili před několika týdny o Limudu, jiné vzdělávací akci, kterou jste také spoluorganizovala. Mají čeští židé hlad po židovském vzdělávání? Je o přednášky a studium zájem?
2: Já doufám, že ano, že mají hlad a taky věřím, že s jídlem roste chuť, tedy že se nám daří v lidech probouzet zájem o celoživotní židovské vzdělávání a ukazovat, že může být relevantní pro dnešní svět. A smyslem těch akcí je vlastně vytvořit prostor pro kultivovanou diskuzi a ideálně v polarizovaném světě nerozdělovat, ale spojovat.
1: Co letošní Pardes Pop-up Beit Midrash v Praze nabídne?
2: Ten program je opět rozmanitý a má několik částí. Večerní přednášky v Majzlově synagoze a nedělní limud na aktuální témata v kontextu židovské tradice nabídnou různá témata, konkrétně zamyšlení například nad tím, co hraje roli v našem rozhodování, jak je to s vnímáním pravdy, jaký smysl může hrát modlitba pro sekulárního člověka, nebo jestli může tradiční judaismus přijmout pluralismus a zároveň zůstat tradiční.
1: Podle čeho vybíráte zahraniční hosty, kteří přijedou?
2: Ty hosty se snažíme vybírat napříč generacemi, pohlavím, různými názory a ukázat právě pluralitu názorů v plné šíři. Letos na Pardes Popa přijede David Bernstein, rabín Zvi Hirschfeld a Lea Rosenthal.
1: Vy mluvíte o Pardesu, o jakou instituci se jedná?
2: Pardes je vzdělávací institut se sídlem v Jeruzalémě a nabízí otevřené a intelektuálně podnětné studium židovských textů a tradic. A usiluje vlastně o kritické myšlení, různé mezilidské dovednosti a hlubší porozumění židovskému kulturnímu dědictví nebo náboženskému dědictví. Jeho specifikem je, že se zaměřuje na vzdělávání širokého spektra studentů bez ohledu na jejich zázemí nebo míru židovského prožívání a vlastně usiluje o to inspirovat jak zapojení do židovského života, ať už je to v Jeruzalémě nebo různě po světě. Tak to je i smyslem vlastně té akce Pardes Pop-up Beit Midrash, která se odehrává v různých místech ve střední Evropě a jedná se taky o takový návrat ke kořenům ve smyslu evropského židovského kulturního dědictví.
1: Chystáte nějaké další takto vzdělávací akce?
2: Pardes Pop-up se do Prahy vrací po loňském úspěšném prvním ročníku a Limud Praha byl taky úspěšný, takže bychom tenhle typ akcí chtěli i do budoucna víc rozvíjet a o Praze uvažovat jako novém nebo staronovém centru židovské vzdělanosti.
1: Říká ředitelka Centra paměti a dialogu Bubny Pavlína Šulcová. Děkuji moc a hezký večer.
2: Děkuji za pozvání, hezký večer.
1: 96. žalm Zpívejte Bohu novou píseň, ať Bohu zpívá celá země, slyšíme v podání skupiny Mišpacha se souborem a orchestrem Lodrových škol.

0: Celosvětový nárůst protižidovských nálad je nejvýraznější od konce druhé světové války. Navíc se neprojevuje jen nárůstem verbálních útoků, ale i vandalismem a fyzickým napadáním. Podle výroční zprávy Federace židovských obcí v České republice v sobě moderní antisemitismus mísí prvky tradiční krajní pravice, radikálního islamismu a extrémní levice, přičemž často maskuje nenávist k židům jako nesouhlas s politikou státu Izraele. Jak se na tyto nálady ve společnosti dívá vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon, zjišťovala Daniela Brůhová.
1: Stoupající protižidovské nálady ještě rozdmíchává válka s Iránem. Posílila náboženské pnutí, ptám se vrchního zemského rabína Karola Sidona.
2: Problém je v tom, že ten islám je postavený jako jedno náboženství pro všechny lidi. Tohle je pro židovství vlastně jako naprosto cizí. My od začátku víme, že jsme malý národ a že se s tím musíme poradit. Ale z toho hlediska duchovního je do toho člověk zapojený a tam, kde to náboženství je živý, navíc ještě jsou ty děti vychovávané v nenávisti k Izraeli a Židům. S tím, že jsou ochotní za to dát život, tak to je to opravdu jako něco hrozně vážného, jenomže Izraelci s tím mají co dělat už v průběhu té existence Izraele. Jo. Ten začátek toho státu byl spojený s válkou. Ty naše dějiny nás vedly k tomu, že ta země, kam se chceme vrátit, to je ta svatá země. A tohle to zase je v příkrém rozporu s tím, co si myslí muslimové, respektive co si myslí ty ajatoláhové a lidi, kteří jim důvěřují a dají na jejich slovo.
1: Protižidovské nálady můžeme pozorovat i v Evropě. Nedávno v Londýně před synagogou útočník napadl a pobodal několik lidí.
2: Nemusím chodit tak daleko. Tady u nás sloužil jako můj pomocník nejmladší syn mýho učitele, rabbi Kalheim. To je člověk, který už měl skoro věk do odchodu do výslužby z armády, ale ještě v začátku té války v uniformě se zastavil na benzinové pumpě koupit nějaký lízátka pro děti. No a prostě mu vrazil kudlu dozad. Člověk, který tam byl jako mladý kluk, pak se dozvěděl, že kousek a bylo to do srdce. Že? Přežil to. Samozřejmě ho to hrozně potrefilo. Tohle to se tam děje běžně.
1: Žil jste 2 roky v Izraeli. Jakou zkušenost máte vy?
2: Jsem to taky zažil, ne na sobě, ale to nebezpečí tam bylo. Tehdy se používali nože hlavně a řezali ty lumpové lidi na stanicích autobusu. Ten Izrael v tom žije, mluvíme o tom, ale teprve nedávno to začalo být vnímáno ve chvíli, kdy teror přeskočil do Spojených států anebo do Evropy.
1: Kde je hranice, na kterou je třeba dát si pozor?
2: Problém právě je v tom, že ty věci se vršejí, nechávají se vyzrávat až do chvíle, kdy už je to skutečně na mále. Jako to je teď. A z ohledu na západ, na veřejné mínění, na benzín, který jde nahoru, tak se snaží Izrael držet přece jenom na uzdě, aby nemohl dodělat to, co je zapotřebí. A to není nic, co by těm lidem izraelským nebo židům bylo příjemný. Není vůbec příjemný těm lidem jít do války. Dokonce bych řekl jiného člověka zabít. To není legrace.
0: Páteční večerní modlitbu k uvítání šabatu opět zpívá skupina Mišpacha a soubor Lodrových škol.

0: Až do 120 let se jmenuje obrazová publikace fotografa Jindřicha Buxbauma. Na černobílých fotografiích zachycuje 15 mužů a žen, kteří přežili holokaust a překročili věk 100 let. Součástí knihy jsou doprovodné texty historika Daniela Soukupa. Ty popisují nejdůležitější okamžiky života lidí, kteří prošli velkým utrpením a přesto zůstali nositeli naděje. Nadační fond obětem holokaustu nyní uspořádal setkání autorů knihy s přáteli. Terezie Jirásková na něm natáčela nejprve s fotografem Jindřichem Buxbaumem.
1: Když mi vyprávěli ty osudy, někdy ty situace byly, řekl bych, až krutý, protože když jsem si představil, že vlastně z mojí tatínek se dožil bohužel jenom 59 let po těch útrapách, takže je to hodně individuální, to dožití těch lidí. Jo. Někteří prostě se dožili na následky toho věznění krátkého věku, někteří prostě se dožili toho věku vyššího, třeba 80, 90 a nakonec i těch 100 let. Spojoval je ten strašný osud toho holokaustu a toho utrpení.
2: Jindřich Buxbaum tuto knihu věnoval svému tatínkovi Rudolfu Buxbaumovi, bývalému vězni koncentračních táborů Terezín, Osvětim a Schwarzheide a přeživšímu pochodu smrti k jeho nedožitým 100. narozeninám.
1: Často na něho myslím a obdivoval jsem prostě, co všechno prožil a čím si prošel. Protože to není ani možný, aby normální člověk toto vydržel a přežil. Já teda mluvím za sebe, i když si myslím, že nejsem úplný slaboch, ale nevím, jestli bych toto všechno dokázal přežít a jestli bych to vydržel, to utrpení.
2: Historik Daniel Soukup, který napsal doprovodné texty k fotografiím přeživších, se rozhodl si od těžkých osudů zachovat trochu odstup.
3: To znamená, já jsem se s těmi portrétovanými nesešel, naopak jsem čerpal buď z dostupné literatury, z archivních materiálů a především z nahraných rozhovorů a byl to takový záměr vytvořit si trošku odstup od těch příběhů a podívat se na ně zvenčí.
2: Daniel Soukup oslovoval potomky a rodiny přeživších.
3: To vlastně jako pro mě byla největší jako radost třeba získat nějaké osobnější vzpomínky, nějaké jako osobnější zážitky těch dětí nebo vnoučat, kteří jsou zachyceni v té knize.
2: V čem byla tato zkušenost pro historika Soukupa nová?
3: Já jsem zvyklý už jako dlouhodobě vlastně větší část svého života naslouchat těm příběhům těch členů té naší jako širší komunity. A vlastně to bylo poprvé, co jsem, nejenom, že jsem byl tedy v roli naslouchajícího, ale také vyprávějícího. A to byl vlastně jako nový rozměr, který jsem do té doby neznal. A uvědomil jsem si tu jako velkou míru zodpovědnosti za to, jak vlastně člověk ten příběh vypráví.
2: Název této silné knihy Až do 120 let odkazuje k tradičnímu židovskému přání k narozeninám až do 120 let, které symbolizuje ideál dlouhověkosti, naplnění životního úkolu a dovršení lidské existence.
0: Na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Ve věku 97 let zemřel Toman Brod, přeživší Shoah, historik a signatář Charty 77. Ve své odborné práci se věnoval hlavně novodobým dějinám. Napsal také působivou autobiografickou knihu Ještě, že člověk neví, co ho čeká. Představitelé Evropské židovské asociace vyzvali Belgii, aby zastavila stíhání 3 mužů, kteří v Antverpách provádějí židovskou náboženskou obřízku. Případ podle nich ohrožuje svobodu židovského náboženského života v Evropě. Ještě do 11. června je možno v pražské galerii Photograph Zone navštívit výstavu Tamary Moises a Šlomiho Jafeta Golemet. Za pomoci umělé inteligence vytvořená ženská postava návštěvníkům zprostředkovává témata přenosu traumatu, významu empatie i rostoucího antisemitismu v Evropě. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Asi 5 000 domácností na jihu Čech je bez dodávek elektrické energie. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Trenér fotbalové reprezentace Koubek oznámil konečnou nominaci na mistrovství světa. A počasí zítra oblačno až zataženo, místy déšť, maxima kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Kvůli silným bouřkám je teď na jihu Čech zhruba 5 000 odběratelů bez elektřiny, potvrdil to mluvčí energetické společnosti EGD Roman Šperňák. Energetici podle něj evidují více než 20 poruch na vedení vysokého napětí. Omezení dodávek elektrické energie se týká zejména oblastí Českobudějovicka a Prachaticka.
3: Na Prachaticku, kde bouřky zasáhly nejdříve, už se daří dodávky elektrické energie obnovovat. Příčiny poruch jsou pády stromů a větví do vedení a následné poškození izolátorů nebo dalších částí elektrického vedení.
2: Meteorologové v Česku varují před bouřkami v západní polovině České republiky až do dnešní půlnoci. Lidé v České republice by si měli dát pozor na další vlnu podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí nějaké údaje a lidi nabádají, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti se ale jedná o takzvaný phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace, například bankovní. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto doporučuje, aby lidé na e-mail odpovídali a na žádné odkazy neklikali.
4: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu.
2: V blízkosti dopravního terminálu Újezd v Prostějově pokračuje výstavba nového parkovacího domu. Práce v lednu a v části února zdrželo špatné počasí. Dům nabídne více než 130 parkovacích míst. Podle náměstka primátora Jiřího Rozehnala z hnutí ANO by vše mělo být hotovo na konci srpna.
5: Ty betonářské práce pomečku chylí ke konci a nastanou práce na vlastně vnitřních prostorách toho parkovacího domu, upraví stěn, montáže těch ramp, osvětlení a další spousta věcí, která jsou s tím vybavením.
1: Sport.
2: Česká fotbalová reprezentace vezme na mistrovství světa Tomáše Chorého i Davida Douděru, které nedávno pražská Slavia vyloučila z kádru kvůli problémům s disciplínou. Naopak nejede trojice Pavel Bucha, Tomáš Ladra a Kristof Kabongo. Kouč Miroslav Koubek nominaci oznámil na tiskové konferenci krátce po přípravném utkání s Kosovem, které Češi v Praze vyhráli 2-1.
1: Počasí.
2: V noci na pondělí čekáme v České republice převážně velkou oblačnost, na většině území déšť nebo přehánky, zpočátku i lokální bouřky, nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni. A zítra přes den stále zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, bouřky jen ojediněle. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti začne ubývat. Zítřejší maxima většinou mezi 17 a 22 stupni. Mírný vítr od severozápadu až severu, večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Vyškov Brno pozor za sjezdem na Rousínov na kilometru 211 se zpomaluje, fronta pokračuje na kilometr 210, kde odklízí následky nehody 3 osobních vozidel. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Teď už je tu hitparáda Česká 12. Přejeme příjemný poslech.
6: Česká 12.

0: Láďa Válová a Martin Chobot. A mimochodem, jestli vás zajímá, co je nového, tak nového je v podstatě úplně všechno. Protože ani jedna písnička, kromě jedné jediné, nezůstala na své pozici z minulého týdne. A některé novinky prošly vaším hlasováním a budou v tomto žebříčku na 9. a 7. místě. Ale hned na úvod mám pro vás další překvapení. A dobrou zprávu. Mám hosta. Už je tady.
1: České dvanáctky.
0: Doslova za pár hodin bude mít 80. narozeniny legendární textař a spisovatel Honza Kruta. Ahoj Honzo.
2: Ahoj.
0: Já v těch přípravách tvých 80. narozenin musím prozradit, že my připravujeme na sobotu a neděli, je to první červnová sobota a první červnová neděle, takový program, který se jmenuje V pohodě, neboli Jan Krůta, spisovatel a textař, slaví 80. narozeniny a my slavíme s ním, takovýhle to má název. A to je jediné, co prozradím, ostatní už neprozradím. Tak jsem tě pozval i sem do hitparády Česká 12, protože v těch přípravách samozřejmě nesmíme zapomenout na to, co děláš v současnosti. A ty máš novou knížku, je to 630. kniha tvé kariéry, to mi připadá neuvěřitelný.
2: No, mě taky, ale bohužel to znamená, že jsem asi starý už, když jich má tolik.
0: Tak ale říkám, jako, za pár hodin 80.
2: Je to román, myslím si, že docela zábavný, že je super na prázdniny, na dovolený, přečtení, navíc si tam můžete zároveň při čtení poslouchat písně nový, které jsou součástí toho románu a prostě po roce a půl se mi podařilo ten román dokončit a jsem rád, že ho mám na
0: stole.
2: Jsou
0: tam QR kódy?
2: Jsou tam QR kódy, můžete si načíst na mobil a pustit si ty písně, které v tom románu se naštudovávají. Taková skupina umělců z druhé ruky, takzvaně second hand company si říkají, a študují to a chtějí oslnit republiku novýma písněma. A jsou tam takový písně trošku dovádivý, určitě na dovolený se vám, a zvláště po jedné skleničce dobrého vína nebo více skleničkách, by se vám výborně zpívaly. Je tam třeba píseň Nenávidím šéfa.
0: To by se mohlo stát hymnou ranních porad.
2: A to opravdu už se stalo trošku, že lidi řvou nenávidím šéfa a řve celá hospoda.
0: Tak to je bezvadný. Já bych teď ti položil pár krátkých otázek. Jo?
2: Ano.
0: První písnička tvoje, kterou si ty slyšel z rádia. Vzpomeneš si?
2: Ano, Hastermany Tatrmane se Zdeníkem Mertou.
0: No a to možná slycháš do dneška, že jo? No, jak tomu došlo, že jste napsali tuhle písničku?
2: Člověče, večer mi poslali autem kazetu s tím, že mi Petr Hanik, tuším, do toho řekl, že to je písnička pro člověka, který neumí skoro vůbec česky, měří 150 cm a je tady úplně nový v Čechách. Jako. A, jo, a že to má být pohádka. Takže to bylo docela zadání krušný, ale vyrovnal jsem se s tím nějak. Sice zpíval o věcech, které asi vůbec netušil, ale dneska je to prý velký hit až dodnes na indonéské ambasádě.
0: Další otázka. Kolik jsi napsal textů?
2: No, já jsem psal hodně textů, když jsem ještě byl kantor a tak, hodně písniček, takže teď jsem jich napočítal někdy, když jsem byl nemocen, tak jsem to trošku sčítal a vyšlo jich asi 1400.
0: To je hodně. A teď mi ještě řekni na závěr, která z těch písniček je nejúspěšnější, takzvaně, jak se říká, neužívanější, že ji nejvíce hrají třeba u táboráku nebo prostě kapely na zábavách?
2: Člověče, to jsem nesledoval, ale bude to určitě některá z písniček Dalibora Jandy, Hurikán nebo Gdejsi, myslím, že jedna z nich to je, tak ty se hrajou zaplať pámbu dodnes a ještě se nám neohrály.
0: Takže já přeju všechno nejlepší k tvým narozeninám a zazní teď písnička, která vyhrála hitparádu Česká 12 v roce 2006 a je s textem Jana Krůty. Zpívá Dalibor Janda.
2: Děkuji moc krát, mějte se hezky.

Přesně před 20 lety vyhrál hit, který jsme teď poslouchali, autorské dvojice Dalibor Janda a Jan Krůta, hitparádu Česká dvanáctka. Přesněji řečeno, dostal ocenění Zlatá Česká dvanáctka 2006. Jeden z nejvýraznějších českých písničkářů, Tomáš Klus, přišel s novým singlem, který se jmenuje Magnetické bouře a vyšel symbolicky na jeho jubilejní 40. narozeniny. Skladba vznikla původně k jinému životnímu jubileu, bylo to k životnímu jubileu Věry Martinové v roce 2025 a do studiové podoby se dostala až na jaře letošního roku. To je novinka dvojky Tomáš Klus a Věra Martinová.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Magnetické bouře, první dnešní novinka, zpívali Tomáš Klus a Věra Martinová. Já myslím, že není třeba připomínat, že Věra Martinová patří k legendám naší populární hudby a Tomáš Klus patří už více než dekádu k nejvýraznějším českým autorům. Jako zpěvák, skladatel i textař si vybudoval silnou fanouškovskou základnu a získal také řadu ocenění, například ceny Anděl nebo Český slavík je zlatým českým slavíkem a má také cenu Legenda nočního proudu. Před námi je druhá dnešní novinka a ta je od Nadi Válové. Jedná se o osobní poděkování Nadi Válové a rozloučení s Petrem Habkou a zároveň jde o nové hudební spojení s Vojtou Svatošem.

Slyším tě hrát, Naďa Válová, autor hudby a textu Brňák, Vojtěch Svatoš. Před námi je třetí dnešní novinka a ta je o Praze. Jmenuje se Na novém světě a napsal si ji sám pro sebe Martin Chobot. Je to 69. nová písnička, nová česká písnička v této hitparádě v letošním roce.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Známe tři novinky a čeká nás žebříček 9 největších hitů týdne, tak jak jste ho sestavili vy svými hlasy a hlasovat logicky můžete i tento týden. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme SMS-kou a píšeme zprávu hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme klidně pro všechny, ale pro každou z nich jen jednou. Znamená to, že máme 12 možností. Podrobnosti a pravidla jsou na česká12.cz. První dnešní novinka se jmenuje Magnetické bouře, Tomáš Klus a Věra Martinová a mají SMS-ku hit mezera 12. Druhá novinka, Slyším tě hrát, Naďa Válová, hit mezera 11 a novinka číslo 3, Na novém světě, Martin Chobot, hit mezera 10. Před námi je aktuální žebříček a hned na 9. místě je novinka z minulého týdne. Všichni víme, že skupina Jelen už za těch 13 let, co existuje, je vlastně takovou rodinnou skupinou, chodí na ní dospělí i děti a tak natočili písničku, která je nejen pro děti. Toulaví zpěváci.

Autorská, legendární autorská dvojice Jiří Šlitr a Jiří Suchý, toulaví zpěváci, to je písnička, kterou oprášili Jelen a Adéla Orlová. Minulý týden novinka, dnes místo deváté. Předminulé novinkou byla písnička Milé ženy, kterou napsali Adam Pavlík, Heidi Bent a Vava Čechová. Minulý týden ta písnička byla na pátém místě a dnes klesá na osmičku. Heidi Janku a Heidi Bent.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Předminule novinka a dnes místo 8. Milé ženy Heidi Janku a Heidi Band. Dnes nás čeká také jeden rekord roku 2026, ale teď bych rád připomněl, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom dojdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci v této hitparádě hlasování končí. Jsme u 7. místa a tady je druhá novinka, která prošla vaším hlasováním a je dnes na 7. místě. Tímto totiž prozrazuji, že z těch 3 novinek z minulého týdne 2 prošly do dnešního žebříčku. 7. místo, Děti jsou taky lidi, Holky Tonk.

Autorská dvojice Petr Janda a Lukáš Koranda, pěvecká dvojice Petr Janda a Jan Smigmátor, Starší kluk a Mladý pán, předminule 8. místo, minulý týden místo 9. a dnes postup na místo 6. pro hit, který je v hitparádě už 8 týdnů. A stejných 8 týdnů je v hitparádě i následující písnička. Ale než zazní, tak vám řeknu, které písně letos zatím zvítězily. Jedenkrát vyhrála píseň Bez ohledu na tvůj věk, kterou naspívali Luboš Muchna a Jiří Bláha. Jedenkrát zvítězil také hit Příběh, což je píseň skupiny Premiér a zpěvačky Bigo. Jedenkrát také zvítězil Josef Wolter se svou písní Když léta běží, která dnes ještě bude. Když zaspíváš Kateřina Ševidová a Radek Žalud, 3 vítězství, Loďky Venuše 4 vítězství a Jetplane, to je písnička, která má na svém kontě už 9 vítězství a zpívá jí Ruda Sakala a tu také ještě dnes uslyšíme. A teď se vraťme zpátky, protože na 5. místě je Maják, což je písnička, kterou si sama pro sebe napsala zpěvačka Jana Vaculíková.

páté místo Maják a Jana Vaculíková. Genius Loci je hudební seskupení z Mostu, které tam působí už několik let a teď momentálně se soustředí na dokončení nahrávání hudebního projektu v jednom mosteckém studiu. Autorem hudby a textu písničky, která je v hitparádě právě od skupiny Genius Loci, je Ivan Brzobohatý a jmenuje se tedy ta písnička Poločas rozpadu. Minulý týden třetí místo, dnes místo čtvrté.

Autorská i pěvecká dvojice Josef Melen a Luděk Minka a pod mým hlasem teď dozněl hit, který se jmenuje Pro mámu, a ten je zatím na stupních vítězů, tedy přesněji řečeno zatím jen na stupních vítězů. Je v hitparádě 5 týdnů, šel z nuly na druhé místo a zatím je to 3x druhé místo a 2x místo třetí, a to třetí místo platí i pro dnešek. A je to vlastně návrat na třetí místo. Na druhé místo se vrátila písnička, která byla minulý týden na místě 4. a jmenuje se Když léta běží. Zpívá Josef Wolter. Když

ty cesty, co vedli zpět, srdce mi říká, už jiný je svět. Vzpomínky šepotem zní,

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy se posílají na číslo 900 1103, je to 900 1103. Hlasovat můžete pro všechny písničky, ale pro každou z nich jen jednou. První dnešní novinka Magnetické bouře, Tomáš Klus a Věra Martinová. Tady je SMS zpráva ve tvaru Hit Mezera 12. Druhá novinka Slyším tě hrát, Naďa Válová, Hit Mezera 11. A poslední novinka Na novém světě, Martin Chobot, Hit Mezera 10. Aktuální žebříček. Deváté místo, Toulaví zpěváci, Jelen a Adéla Orlová, Hit Mezera 9. Osmička, Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, Hit Mezera 8. Sedmé místo, Děti jsou taky lidi, Honky Tonk a Hit Mezera 7 je SMSka. Šesté místo, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, Hit Mezera 6. Páté místo, Maják, Jana Vaculíková, Hit Mezera 5. Čtvrté místo, Poločas rozpadu, Genius Loci, Hit Mezera 4. Trojka pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, Hit Mezera 3. Druhé místo, Když léta běží, Josef Wolter, hit, který už jednou vyhrál. Dnes druhé místo a SMSka Hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít SMSku Hit Mezera 1. Slíbil jsem rekord a ty rekordy jsou dva. Jeden je, že písnička, která dnes vyhrála, vítězí po desáté v roce 2026. A pozor, je to 6 vítězství za sebou a to je také rekord. Ta písnička se jmenuje Jetplane, zpívá Ruda Sakala. Má na svém kontě už 13 týdnů v této hitparádě, ale pozor, brzy může dostat platinovou českou dvanáctku, která se dává za 12 vítězství. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka. Hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
2: Další z dalších cest je přede mnou. Já stojím dál, jak jsou mej slou, snad nevzbudí.

0: víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, zprávy.
2: Případné nezákonně vyplacené dotace Agrofertu bude stát vymáhat, řekl to ministr spravedlnosti. Ve Vizovicích na Zlínsku zítra začnou opravy mostu na hlavním tahu první třídy číslo 49. A počasí zítra oblačno až zataženo, místy déšť, maxima kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Pokud se ukáže, že český stát vyplatil holdingu Agrofert dotace nezákonně, bude je muset od společnosti vymáhat zpět. V televizi Prima to dnes řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Reagoval tak na dopis od Evropské komise, který úřadům dorazil minulý týden. Komise v něm žádá o další doplnění informací kolem střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ministerstvo zemědělství dál dotace holdingu Agrofert vyplácí, říká ministr spravedlnosti Tejc.
3: Když ty dotace by byly tady vyplaceny a pak tomu by se ukázalo, že to bylo nezákonné, tak se musí vymáhat a budou se vymáhat po těch společnostech, které je dostali.
2: Státní zemědělský intervenční fond už dříve uvedl, že premiér svůj střet zájmů vyřešil a není proto žádný důvod, aby holding nemohl dotace čerpat. Ve Vizovicích na Zlínsku zítra začne rekonstrukce mostu v Říčanské ulici na hlavním průjezdu městem ve směru na Zlín a Vsetín. Přestože by měl být most po celou dobu oprav průjezdný, motoristé musí počítat s dopravními komplikacemi, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
4: Avizovanou opravu mostu přes Želechovský potok na silnici první třídy číslo 49 ve Vizovicích zahajujeme v pondělí 1. června. Provoz bude veden kyvadlově, práce potrvají nejdéle do poloviny prosince letošního roku.
2: A v době dopravních špiček budou provoz místo semaforů řídit takzvaní regulovčíci, kteří mohou pružněji reagovat na aktuální dopravní situaci. V Mostě otevřeli integrované centrum pro pečující. Rodinní příslušníci se tam naučí pečovat o své blízké, kteří to už sami nezvládají. Ve výcvikové místnosti jim poradí pracovníci městské správy sociálních služeb. Centrum sídlí ve 12. patře budovy Harmonie.
5: Určitě postradat, pokud možno co nejníž.
6: Pečovatelka Jana Genslerová předvádí, jak pomoct s přemístěním osoby z invalidního vozíčku do postele. Domov pro seniory eviduje podle ředitele Luboše Trojny tisícovku žádostí o pobytovou službu.
7: Můžeme dát vědět. Stále nemáme místo, ale jsme schopní vám pomoci v tom, abyste se naučili polohovat, lépe pečovat, pochopili ty principy.
6: Další budou v Chomutově, v Jiříkově, České Kamenici a Podbořanech. Z mostu Jana Vitásková, Český rozhlas. Sport.
2: Hokejisté Norska mají vůbec první medaili z mistrovství světa v historii. Je bronzová poté, co porazili Kanadu 3-2 v prodloužení. Finálové utkání mezi Švýcarskem a Finskem má za sebou první třetinu a zatím je stav nerozhodný 0-0.
1: Počasí.
2: V noci čekáme velkou oblačnost, na většině území déšť nebo přehánky, zpočátku ještě bouřky, nejnižší teploty mezi 12 a 16 stupni. A zítra přes den zataženo až oblačno, na většině území republiky déšť nebo přehánky, bouřky jen ujediněle. Odpoledne a večer budou srážky ustávat, oblačnosti začne ubývat. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni. Mírný vítr od severozápadu až severu večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D35 opatrně kolem Olomouce ve směru do Ostravy mezi sjezdy na Nemileny a Přerov na kilometru 274 stojí nákladní vozidlo s defektem na pneumatice. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok, příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
8: Není nad to, když je lidem dobře. A když je vše, jak má být, tak se to obyčejně slaví jídlem. A nás jedno takové setkání čeká. Zvu vás na čajové drinky, na setkání s herečkou Alicí Bendovou a taky s šéfkuchařem Ivanem Vodochodským, který přijal výzvu a udělá jeden z dalších výherních receptů z předešlých let z našeho pořadu. Půjde o zajíce s černou omáčkou. A taky vám víc prozradím o úspěšné nové knižní kuchařce s komplet všemi sladkými recepty z našeho pořadu. Nazvali jsme ji Sladké Česko. Mějte se chutně, to vám přeje Patrik Rozehnal a užijte si s námi tento výjimečný rok. 10. ročník naší soutěže.
1: Pochoutkový rok slaví 10.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a dobře víte, že je to narozeninové vydání, tak se letos vypravujeme za osobnostmi Pochoutkového roku a teď mířím kroky k domu Ivana Vodochodského, proto abychom s ním znovu dělali recept, který se ocitl v roce 2021 na třetím místě díky porotě a byl to zajíc s černou omáčkou. Dělala ho tehdy Zuzana Kučerová, dneska ho bude dělat Ivan Vodochodský. Můžeme dovnitř.
1: No, prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
0: Bude stačit řidičský průkaz.
1: Tak si musíte dejchnout.
2: Dobře. Dveře jsou otevřené.
0: Ahoj, Ivane.
3: Čau, nazár, ahoj.
0: Ty máš šunku na hrudi.
3: Mám šunku, protože jsem jí krájel, teďko.
0: Já teda musím říct, že na obrázku, ne jako, že seš od ní.
3: Možná jsem... Původně trošku zamaštěný od ty šunky.
0: Ano, my to pro vás i hezky nafotíme, zaznamenáme všechno, co se týká teda zajíce na černo.
3: To taky, ty zajíc, samozřejmě zajíc je hezký recept, jo. Ale zajíci, za mých dětských let, jako to já jsem chodil, jako děti jsme chodili nahánět zajíce myslivcům, že jo, to se touklo klackama do stromu a byly jich stovky. Dneska o zajíce, jako natrefit, narazit na zajíce. Navíc teďko není sezona zajíců, takže já jsem tady mám moc se kamarády myslivce, tak jsem pověřil, aby mi nosili zajíce, tak jsem se zbláznil, že jo. Takže zajíce nahradíme králíkem normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže.
0: Dobře, no tak jo. Tak jdem dovnitř teda, jo?
3: Uvidíme, jak se nám to dneska povede, no.
0: Černá omáčka, máš jíra?
3: Ne.
0: Nám všem známý Pavel Pospíšil, michelinský šéfkuchař, říkal, musíš to přebít něčím naprosto fantastickým, aby si se zbavil té fobie.
3: No a na to já mám, když se otočíš, tak za sebou tady vidíš celou polici plnou vína a to já přebiju úplně snadno tady tou záležitostí.
0: Já myslel úrovní toho receptu, dobře, tak budem chlastat.
3: Ne, samozřejmě, tak ten recept povýšíme. Já si to trošku
0: jako... můžeš trochu změnit.
3: Teď já si to trošku přizpůsobím, tak abych jako s tím byl ve svém svědomí srovnaný, jako že to je tak jako pořádku kuchařsky a uvidím. No, ale říkám, o to je to zajímavější výzva a já se do toho s chutí pustím. Ano.

0: Je to taková psychoterapie v kuchyni pro Ivana Vodochodského. Pustíme se do toho a zdravíme paní Kučerovou do Prahy.
1: Paní Kučerová, mějte se hezky, já vám pak předám informace. Buď vás budu pozvat z blázince, anebo prostě tady od jídelního stolu.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, narozeninový, další díl a recept začíná. Ivan si vzal zástěru, hezky si ji zavázal.
2: Je tady krásné logo pochoutkového roku a chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
1: Podívejte se na web pochoutkovýrok.cz už teď a my vám zatím přidáme i informace, co budeme dělat. Je to recept, který se ocitl na třetím místě roku 2021, zajíc s černou omáčkou, tehdy ho dělala Zuzana Kučerová v Praze.
2: Jsem si říkal, že je škoda třeba nevyužít všech těch surovin, které tam paní Kučerová použila. Jo? Například ona toho zajíce nebo králíka, chcete-li, tak ho vaří vlastně ve vodě, kam dá kořenovou zeleninu, jen tak bez ničeho, a tu zeleninu potom vyhodí. Teď to je ta chuť, jo? Takže já jsem se rozhodl, vlastně nezměníme suroviny, ale změníme technologii a změníme to, že to vytěžíme na 150% a v každém případě by tam nemělo chybět červený víno. Neměla by tam chybět slanina a přidám ještě pár jalovčinek, jalovce.
1: Tak co potřebujeme?
2: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. Dvě cibule na základ, kořenovou zeleninu.
1: Ty máš už přichystanou, hezky nakrájenou, na hrsti aspoň, kolik budeš potřebovat?
2: Je to asi tak 300 gramů kořenový zeleniny.
1: Dobře.
2: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strohání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
1: Zhruba po 100 gramech.
2: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku ty omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl, no citron je podstatný, jako to.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce, teda pana králíka, inženýra v našem případě, ale uděláme si špalíčky ze špeku a prošpekujeme. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. No a zbytek slaniny, kterou jsme nenacpali, do králíka si nakrájíme na kostičky a použijeme do základu. Králíka osolíme. Platí takový pravidlo, aby si věc nepřesolil, ale dobře nasolil, tak by mělo být 20 gramů soli na kilo masa. Dobrý samozřejmě je, pokud je čas, tak toho králíka nasolit na pepři den předem, aby ta sůl se dostala dovnitř.
1: A nevytáhne to vodu?
2: No, to je taková pověra. To je pravda na půl, jo. Není to pověra, je to pravda. Ano, sůl vytáhne z masa vodu, ale ona ji tam zase potom vrátí, jako jo. Máme pepř, samozřejmě pepř čerstvě mletý. Dvakrát říká otočit mlínkem nad každým stehínkem.
1: Ale jak krásně voní.
2: No a teď včil, Patriku, včil. Se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
1: Barvy žet,
2: jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Miluju práci s litinou.
1: Ty koveš?
2: Ano, já miluju práci s litinou, ale ne jakožto kovář, ale jakožto uživatel kuchařský. Tak do litinového hrnce dáme kus poctivého fádlo a k tomu sádlu si dáme kus přepuštěného másla.
1: V jakém poměru?
2: Vodouchův poměr, to znamená podle voka. Nebo jako voko. Prostě v poměru, abych to dal jedna ku jedný.
1: Jo.
2: Jeden díl sádla, jeden díl máfla. A nejprve si opečeme taká léčí stehna.
1: Položíme a necháme, až se tak jako samo uvolní maso.
2: Tak když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehunce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočárna divočina, takže ten králík nebo zajíci zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo, a to je v podobě alkoholu, tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. A mám tam zůstane chuť těch švestek, protože budeme dávat švestky do té omáčky, tak tam zůstane chuť švestek, takže zalijeme a zapálíme.
1: Aha, trošku moc, plameny výšky metra a půl.
2: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic.
1: Jo. Mýval jsem hezkou digestor, teď se trochu seškvařila.
2: To ale možná barák bude hořet, že jo. Teď jak to šlo krásy do toho. Samozřejmě pokud nemáš digestor zasviněnou tukem, tak se nic nestane, že jo. No a švestky, nebo alkohol odhořel, vyndáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu. Takže u základu je potřeba si to odstát. Opravdu stát, míchat, pak, když se nám to už napaluje, použiju trošku vývaru nebo nějaké tekutiny, povolím a zase jedu dál, dokud nemá ten základ požadovanou barvu. Jak se říká, my to chceme trošku tmavší, nechceme úplně hnědou, ale chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, a vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
1: Nové koření, pepř, bobkový list,
2: dymián. A já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
1: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
2: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím udělat celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
1: Spařené.
2: No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
1: A případně okyselíme citronem, šťávou.
2: Ochutáme, ale my se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
1: Králík je hotový.
2: Já jsem spokojený, no tak ochutnej. Dobrý, viď?
1: Tam je cítit víno. A ty povidla vlastně paradoxně nejsou tak dominantní.
2: Nejsou a je to člověče něco mezi. Chuťově bych posunul něco mezi zvěřinou na zelenině, na divoko, svíčkovou, prostě taková kombinace, fakt dobrý. Dobrý. Jinak ta černá omáčka se dělávala v rodinách českých, na Vánoce hlavně, a vydržela celý vánoční svátky, celý týden vlastně vydržela na plotně a přelivaly se s ní věce, které zbyly. Buď vánočka, že jo, nebo kus kapra, který zbyl, že jo, nebo kus zvěřiny, když byl, takže nebo se jedla jen tak, jako tak černá omáčka se...
1: Když to vydrželo až na nový rok, tak třeba z trochu uzenýho.
2: Přesně, z trochu uzenýho. Prostě černá omáčka se používala během svátků celý týden.
1: Tak to slyšíte, vážení. A na začátku tomu tolik nevěřil, té chuti tolik nefandil a nakonec si pochutnal Ivan Vodochodský podle receptu Zuzany Kučerové, která s ním byla na třetím místě tehdy. Pochvala pro ní.
2: No tak my jí děkujeme, zdravíme. Já se omlouvám, pokud bude mít paní Zuzana pocit, že jsem jí ten recept jako pokazil, nebo tak. Ne. Tak já myslím, že jsem prostě jenom použil. Mně bylo líto, že vyhodila tu zeleninu kořenovou. Flamboval jsem to slivovicí, že jo?
1: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
2: No a jí tam chytnul barák malem, ale bylo to hezký. Bylo to dobrý.
1: Ten recept Ivanův najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz. Je tam i ten původní recept od paní Kučerové, i z fotka, až můžete oba recepty porovnat, vybrat si toho svého favorita a pak na konci roku i hlasovat, protože o to jde. My budeme hledat recept desetiletí s vámi, proto tyhle recepty opakujeme a proto i příště bude zase další z našich kolegů, tentokrát Roman Paulus, dělat dortovou omáčku Marie Hostinské, což je vlastně svítek.
2: No tak já doufám, že ale že Paulus tak nezapůsobí jako já a doufám, že některý z mých receptů se dostane do toho finále toho desetiletí. Jako. A jestli ne, tak teda uvidíte.
1: Těmito slovy se loučí a na příště se těší i Ivan Vorchocký. Měj se krásně.
2: Přeju dobrou chuť a mějte se hrozně fajn a jeste dobrý věci.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Všem příznivcům dobrého jídla připomínám, že tenhle rok je pro nás výjimečný. Rok 2026 je už 10. pochoutkovým rokem v éteru, a tak jsme se rozhodli to připomenout všemi výherními recepty z předešlých let, které postupně v průběhu toho času dělají naši příznivci a přátelé z řad profesionálů. Dnes to byl Ivan Vorochodský. Příště se můžete těšit na Romana Pauluse. Někdy příště zase na Naďu Konvalinkovou, Vojtěcha Vrtišku, Josefa Maršálka nebo Jaroslava Sapíka. Ti všichni si rozebrali 36 receptů, které vyhráli v předešlých letech. Získali už svou cenu. Ale teď a v tomto roce i díky vám bojují o takzvaný recept desetiletí. Volit ho budeme až v závěru roku, až odvysíláme všech těch 36 výherních receptů z 9 let naší soutěže. V tom 10. roce si je připomínáme a opět půjde o velké ceny. I vy, co budete hlasovat, si o ně zahrajete. Všechno se zavčasu dozvíte. Teď se můžete podívat na ty zatím předělané recepty na stránce pochoutkovýrok.cz a za chvíli už se těšit na to, že ochutnáme i čajové drinky. To nás ještě dneska čeká, stejně jako návštěva jedné herečky, rada z etikety Ladislava Špačka anebo soutěž o naši novou knižní kuchařku Sladké Česko.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jolena Nováková si v rámci našeho narozeninového pochoutkového roku zašla za Jiřím Boháčem. Jiří je tea-tender, to je čajový specialista. Je průkopníkem nové gastronomické odbornosti a v rámci toho musí umět čaj správně připravit, naservírovat, ale taky musí umět čaj degustovat, ochutnávat a charakterizovat. Další disciplínou, kterou musí výborně zvládnout, je mixologie, tedy míchání čajů a taky drinků na bázi čaje. Jiří Boháč o čaji říká.
1: Je to nápoj, který má v sobě hořkost a ta hořkost ustupuje nebo se proměňuje někde v nějaké ovocné tóny nebo někde více dřevnaté, nějaké čokolády, karamely a to všechno v tom čaji je skryto. Ten čaj sám má už určité preference k tomu, jaký chutě tam podpořím. Někdy to je víc ovocnější tóny, tak samozřejmě si to potom přitáhne samo to ovoce. Některé čaje mají přirozeně v sobě vůně pošeříku, jasmíny, takové ty jarní květy, takže když se tam spojí se sirupem právě z nějakých takových hezkých bylinek, tak to tam krásně padne k sobě.
2: Do koktejlu se hodí jakýkoliv čaj, od jednodruhových až po čaje blendované, tedy čajové směsi.
1: A samozřejmě ve výsledku se snažím to doladit jenom tím, aby to bylo jako příjemně kyselo, hořko, sladko, slané, jo? Aby to bylo jako vybalancované.
2: Po kterém druhu čaje kdy sáhnout, záleží na náladě nebo třeba na počasí.
1: Jiný čaj přirozeně člověka přitahuje v horkém dni a něco uprostřed třeba nějakého jako podzimního sichravého dne. Je to tak, že čím máte světlejší čaj, tím přirozeně je to ochlazující nápoj a čím tmavší, tím víc prohřívá.
2: Tak co bychom si třeba namíchali?
1: Upřímně, já miluju mojito. Miluju mátu, limetu a třtinový cukr. Vždycky jsem si říkal, že jestli se některé ingredience hledaly, až se našly, tak jsou to právě ty tři. A vždycky jsem měl rád variantu nealkoholickou u mojita a mrzelo mě, že se tam dává pouze sodovka, že to vlastně ta chuť té máty, že se jako nesintenzivní, dá se říct, že se jenom naředí tou sodovkou. Výměna za zelený čaj, připravený ať už studenou variantou, tedy macerováním, nebo klasickou formou a schlazením, do toho konceptu té pikantní máty, kyselé limetky a sladkého cukru najednou vložil hořkou složku a skvěle to chutná.
2: Tmavým čajem můžeme bojovat proti fyzické únavě. Světlé čaje, třeba zelené nebo bílé, člověka povzbudí při mentální činnosti. A drinky z čaje servírujeme do skla.
1: Samozřejmě ta vizuální stránka je velice důležitá. A v momentě, kdy to člověka přitáhne, to je jeho pozornost, zrakem, a teď přijde k tomu a přičichne, zjistí, že to nádherně voní, pak ochutná, no tak to je ten asi nejkrásnější zážitek, který z gastronomie máme.
0: Říká čajový specialista Jiří Boháč. Zkuste, namíchejte a ochutnejte. Povídání o čaji a nejrůznější doporučení, co s čajem namíchat, najdete i teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A vychutnat si dobrý čaj pak můžete třeba i u dalšího povídání, tentokrát s Alicí Bendovou, s herečkou a hostem našeho pořadu už za malou chvíli. Spovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
3: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posadili jsme se na chvilku po písničce a uděláme si malé setkání s jedním z našich dalších hostů. Se mnou je tu stále Naďa Konvalinková a pozvali jsme si...
1: také Alici Bendovou.
0: Herečku, bývalou modelku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak moc ostré máte ráda?
2: Já mám ráda hodně ostré jídlo, ale musím říct, že teď, minulé léto, když jsme grilovali, čem strašně rádi grilujeme, tak jsem si dala takovou žlutou mrchu, zkroucenou, ona vypadala tak jako hrozně, jako
1: nenápadně.
2: Jsem říkala, ta je krásná, to bude určitě dobrá, ta bude lehce pálit, tak jsem myslela, že se zblázním. Takže asi půl hodiny jsem si takhle držela utěrku, že opravdu člověku kapou sliny. Jako je to opravdu strašně nepříjemný stav, píská v uších a je tak jako na omdlení.
0: Píská v uších?
2: Úplně zalehnou uši a píská v uších, ale fakt hodně. Jakože opravdu jakože na omdlení.
1: A věřím, kde se sehnala takováhle potvora?
2: Ona se normálně prodává běžně ve velkých řetězcích. Je tam tak jako schovaná mezi těma ostatníma papričkama, které jsou třeba jako chalapeno, to je taková paprička pro mě příjemně pálivá, nebo jsou tam takový ty malý jako vietnamský papričky, ty mám taky ráda, ale tohle teda to byl nářez. A to jsem teda nedala a už ji nikdy dávat ani nebudu.
0: Takže... abychom viděli, čemu se vyhnout, jo, tak je podlouhlá, je baňatější, jaká je?
2: Je právě taková jako spláclá, malá, spláclá a úplně vypadá, jako kdyby byla už po smrti.
0: To je z ní potom člověk.
1: Ještě takhle kope.
2: Ještě kope. Mrka jedna.
0: Co vás na té exotické kuchyni tak přitahuje?
2: Ta směs těch chutí, ty bylinky, které prostě, my samozřejmě používáme dobrý bylinky, jako tady u nás, ať je to petrželka nebo libe, já miluju libeček a hodně libečku do polívky. A všichni říkají, no ale ty tam nedáváš jako žádný jiný jako koření nebo kořenící směs. Nedávám samozřejmě, protože není potřeba, protože ten libeček je tak výrazný a tak výborný. Ale ta asijská kuchyně má prostě ty bylinky jiný, jako je koriandr, thajská bazalka, citronová tráva. A ta směs těch chutí a těch arašídů a toho pálivého, to je pro mě prostě, já to miluju, miluju. To bych se ujedla.
0: Alice, na čem teda ujíždíte? Jako co teda, když už zřešíte a když už teda prostě, jako, tak to si teda dáte bez ohledu na to, co držíte za zásady?
2: Já řeším celkem často, musím říct, ale pak se teda snažím se držet, protože je to... Já bych řešila pořád, moje maminka je prostě třeba moje... Já si myslím, že to mám po ní, tu obrovskou chuť k jídlu, ségra to má taky. A mamka je prostě velká žena celá, je velká, vysoká, veliká, takhle do všech stran. A já to tam je, prostě máme to v genech. Takže pak, když se vždycky takhle jako rozjedu, tak se pak zase musím hezky jako stáhnout a snažit se prostě jíst jako pravidelně a nepřejídat se. Ale
0: čím se rozjedete?
2: No, třeba stačí chleba svrčovický. Jsem tak strašně šťastná a máslo. Chleba a máslo, to je prostě absolutní bomba. Já to miluju. Miluju.
1: Je.
2: Že je posolený, ježiš, to je nádhera. Třeba i řekvičky, trochu česneku, čerstvího na to. A nemusím ale nic k tomu. A nebo chleba ze škvarkovou pomazánku a doma dělanou, že jo. Nebo prostě jenom klasický škvarky. To je jako bomba, no.
0: Co dělá sestra?
2: Moje sestra, Andrejka Lišková, je cukrářka.
1: A je.
2: Máme problém, jako fakt máme problém, obrovský.
0: To nebude geneticky.
2: Ona je ještě navíc výborná, ty dorty dělá dobrý, já nemám ráda jako přeslazený. Mm-hmm. A tohle je přesně jako je ten dort, kde cítíte trošku té soli, trošku cukru, je to prostě dobrý, no. Mm. A dělá takový umělecký díla, až bych řekla, jako jo, že ona si fakt s tím
1: hraje. Čili, že třeba když že chce nějaký obraz udělat, nebo něco, třeba knihu někomu darovat,
2: přesně,
1: udělá, to jako knihu.
2: Auto aha, dělá, aha, motorku aha, a takové.
1: Aha, no to je krásný.
2: Je to hezký, no. A taky dobrý, bohužel.
0: Takže rodinné oslavy jsou zajištěny.
2: Zrovna zítra máme jednu a pozítří máme další, takže máme zajištěno. Dorty máme. Může přijít kdokoliv a fakt máme dortu dost.
0: Povídání s Alicí Bendovou, nečekaně děkujeme moc.
2: Taky děkuju.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: radou z etikety přichází i dnes do vysílání Ladislav Špaček, milovník bontonu, odborník na tuto oblast, kterou prověřil už i prezident Václav Havel, když ho vzal do svých služeb. A tak Ladislav bude dobře vědět, kam patří miska na salát a kam na kompot. Jak se v tom zorientovat na stole?
1: Saláty jsou nejenom zdravé, ale také oblíbené součásti stolování. A proto bychom měli vědět, jak s nimi zacházet. Tak především, když hospodyně servíruje, zakládá pokrmy na stůl, salát patří doleva, vlevo od talíře. Kompoty naopak patří doprava. To proto, že kompoty jím lžičkou v pravé ruce a salát jím vidličkou v levé ruce. Vždycky to musíme tomu hostovi usnadnit. A i příbory zakládáme tak, jak je potom host bude používat. Jestliže budeme servírovat špagety, tak na levé straně bude ležet lžíce, na pravé straně bude ležet vidlička. Jestliže budeme potom ještě mít dezert, tak stejně tak založíme opačným směrem, založíme i dezertní příbor.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

A takové bylo to naše dnešní krásné setkání. Chcete-li si připomenout i oblíbené sladké recepty, tak kromě našeho webu je teď kompletně všechny, ty, co jsme odvysílali, najdete ve speciální nové, té největší dosud vydané kuchařce, nazvané Sladké Česko. Tuto kuchařku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Je úplně nová, z tiskárny ještě teplá a vy ji můžete mít, když si objednáte přes stránky Pochoutkového roku. A pozor, najdete v ní 170 sladkých receptů, převážně od našich posluchačů. Své favority ale přidali i naši porotci, i já. U každého receptu je fotografie, přesný popis surovin i postup, jak docílit stejného výsledku. Jsou to ty obyčejné domácí recepty, které prošly sítem naší poroty a některé z nich třeba i zvítězily. Všechny ty recepty i dosud nevydané najdete tedy v té naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Objednat si můžete i telefonicky. Stačí ve všední dny a v pracovní době zavolat na číslo 724 819 319. Opakuji ještě jednou telefon pro získání objednání tedy kuchařky Sladké Česko. 724 819 319. A protože nejsme skoupí, tak my o tuhle kuchařku i soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, z čeho byl kozičkový dezert dělaný Naďou Konvalinkovou? Z jakých plodů? Byl to černý bez. A dobře to věděli? Jana Žežulová z Klatov, další Jana ale Kozová z Mělnického Vtelna a Renáta Janovská z Chotěboře. Tihle tři od nás dostanou poštou knižní kuchařku Sladké Česko i s mým podpisem. A další tři kuchařky už připravujeme do nové soutěže. Ptám se vás tentokrát, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vodochodský králíka. Za A vzplál velký oheň, anebo za B vylil omáčku do dřezu. K jaké nehodě málem došlo, když připravoval Ivan Vodochodský králíka? Pokud si myslíte, že vzplál velký oheň, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský při přípravě vylil omáčku do dřezu, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Posílat můžete teď hned, nebo kdykoliv, až do půlnoci z úterý na středu, pak nám soutěž končí, vyhodnotíme ji v příštím pochoutkovém roce a vy si ji můžete připomenout, pokud jste to nestihli, na stránce pochoutkovirok.cz. Držím vám palce a doufám, že budete poslouchat i příště náš magazín, který pro vás tak s láskou a radostí připravujeme už 10 let. Před dalšími zprávami se pro tuto chvíli loučí Patrik Rozehnal.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Dodávky elektrické energie na jihu Čech se daří postupně obnovovat. Na pražské Masarykovo nádraží od zítřka nebudou jezdit vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna. A počasí zítra oblačno až zataženo, místy s deštěm, maxima kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Energetici v České republice už obnovili dodávky elektřiny do většiny domácností, které na jihu Čech zasáhly bouřky. Bez proudu jich zůstává téměř 2000. Informoval o tom večer mluvčí společnosti EGD Roman Šperňák. Těsně po přechodu bouřek bylo bez dodávek elektrické energie více než 10 000 odběratelů. Omezené dodávky stále přetrvávají hlavně na jihu Česko-Budějovicka, v Novohradských horách a také na jihu Lipenska. Od severozápadu teď ale Čechami postupuje další vlna místy silných bouřek. Policisté vyšetřují havárii letadla v Lidické ulici v Havlíčkově Brodě. Pilot bezmotorového větroně nezvládl řízení a nouzově tam přistál. Při přistání ale zavadil o cenový ukazatel čerpací stanice, který se následně vznítil. Pilot letadla při nehodě utrpěl zranění a nehodu vyšetřují kriminalisté. Upřesní mluvčí policistů Dana Čírtková.
3: Na místo jsme vyslali kompletní výjezd služby kriminální policie a vyšetřování z územního odboru Havlíčkův Brod. Kriminalisté se budou zabývat ohledáním místa, ohledáním větroně a zjišťováním příčiny tohoto pádu. Současně jsme také informovali Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.
2: Všechny vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna od zítřejšího rána nebudou jezdit na pražské Masarykovo nádraží. Začnou tam totiž opravy nástupišť a kolejí a vlaky budou končit ve stanici Praha Bubny. Podle mluvčího organizace ROPID Filipa Drápala bude tato výluka dlouhodobá.
4: Všechny vlaky od Kralup i od Kladna budou zkráceny do Bubnu až zhruba do podzimu příštího roku s tím, že v prosinci 2026 by se měly vrátit alespoň rychlíky a spěšné vlaky od Kladna, které by měly být opět prodlouženy až na Masarykovo nádraží.
2: Několik set dětí ze Slezské Ostravy dostane od obvodní radnice příspěvek na volnočasové kroužky. O 1000 korun určených na zaplacení sportovních nebo uměleckých aktivit mohou rodiče dětí žádat od zítřejšího rána. Podle mluvčí Slezské Ostravy Sandry Štrejlové bude zájem velký.
5: V loňském roce byl o program rekordní zájem a z toho důvodu jsme se rozhodli navýšit kapacitu a letos může program Korenci využít až 600 dětí ze Slezské Ostravy. Chceme, aby děti měly možnost sportovat a navštěvovat kroužky bez ohledu na finanční situaci rodin.
0: Sport.
2: Do 26 člené nominace českých fotbalistů na mistrovství světa se nedostali útočník Kabongo a záložníci Bucha a Ladra. Trenér národního mužstva Miroslav Koubek zúžil kádr krátce po vítězném přípravném utkání s Kosovem, po kterém mužstvo odcestuje na šampionát. A hokejové mistrovství světa má na programu velké finále, ve kterém domácí Švýcarsko nastoupilo proti Finům. Po druhé třetině sta stále nerozhodný 0-0.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme v České republice velkou oblačnost, zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, pouze ojediněle bouřky, odpoledne a večer budou srážky ustávat, oblačnosti začne ubývat. Zítřejší maxima docela nízká, už mezi 17 a 22 stupni. Mírný vítr od severozápadu až severu, zítra večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: U Českých Budějovic je uzavřená silnice 143 z Čelné k nájezdu na dálnici D3. Pokračuje tam vyšetřování nehody, srážky autobusu s osobním vozidlem. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
6: Víte, co mají společného vitamin C? procházka přírodou a dobrý vtip? Všechny tři varianty vám zlepší náladu, ale jen ta poslední vás rozesměje a někdy i k slzám. Stejně jako osobnost, která nás dnes bude bavit, a tu vám představí Patrik Rozehnal. Tak jsem si to raději všechno sepsal. Ona žena se narodila 7. března 1959.
7: No co koukáš? Proč nepíšeš?
6: Ještě si potřebuju udělat pár poznámek.
7: Já na vás nebudu čekat.
6: Na mě nemůžete takhle rychle.
7: Co pochytáte, to pochytáte. Takže, kde jsme skončili? Teď nevím.
6: S datem vašeho narození.
7: Už to mám.
6: Rád bych slyšel něco o vašich rodičích.
7: Naši nejsou doma.
6: To nevadí. Bude to hlavně o Evě Holubové. Ale já si ještě musím přepnout na tu aplikaci se svými poznámkami. Tak vydržte.
7: Prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců.

0: Eva Holubová, jméno, které ještě mnohokrát dnes uslyšíte, a její hlas ještě častěji.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Náš dnešní příběh se začíná 7. března roku 1959. Tehdy se v pražské Podolské nemocnici narodila Eva Holubová. Je tedy křtěná Vltavou. A do jaké rodiny přišla? Kým byli její rodiče?
2: Zemřeli už dávno, zemřeli rodiče docela brzo. Maminka byla mzdová účetní, tatínek byl nějaký úředník a v 68. no úředník, abych tak budu upřímná, pracoval na obvodním výboru KSČ do 68. Uvěřil socialismu s lidskou tváří, napřed teda uvěřil socialismu vůbec po válce a pak nesouhlasil se vstupem vojsk a dělal v národním podniku Palk Belly seřizovače strojů. To mi bylo 10 let, když prozřel.
0: K tomuto tématu se vlastně Eva Holubová spolu s režisérem Janem Hřebejkem vrátila v jedné z bakalářských povídek, ve které si zahrála i po boku Bohumila Klepla a Miroslava Donutila, co by zarytého komunisty. Ta bakalářská povídka nesla název Dobrá zpráva. V televizi totiž dávali reportáž o tom, co se děje v tehdejším Rusku v 90. letech.
3: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
4: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
3: Tak já ti něco řeknu, holku, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
4: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot. Víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku. A zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
3: No a co je lepší dnes než tenkrát?
4: Já se ptal první, odpovězte mi.
3: No, jsem ti odpověděl otázku.
4: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice ne hranice, a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit, a nebo se s vámi můžu bavit, a nemusím jít strach, co se se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mého domu, víte? A o to tady jde, a to je důležitý.
3: Hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on ale... do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, dáš, přineste skleničky a je to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš, zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný? Co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli?

0: nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
1: Takhle kravina mě v životě napadla, pane Jeleček. No, ne.
0: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš jako, učíš pravdu, jsi si jistý, že učíš pravdu? Jsi si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekručuje? Jsi si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
1: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
0: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
1: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
0: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě se žilo hůř, bylo plocho?
2: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
0: No co já vím, no vata, ne?
2: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si ji tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
0: To mě neskoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu to měla. Proč jsi nepřišla?
2: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším. Se vším.
0: Já nevím, vy jste divný lidi. S váma člověk těžko najde společnou řeč. Já nevím, kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne. Vy furt se nímráte v té minulosti, vám to dělá dobře. Vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Ty vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
3: Už na gymnáziu koketovala Eva Hulubová s divadlem. Působila třeba v divadle Sklep, kam ji přivedl spolužák David Vávra. Později pak vystupovala na divadelních poutích na Střeleckém ostrově. Po střední škole pracovala krátce v mateřské školce a taky v Jedličkově ústavu. Dalo by se říci, že právě do té druhé zmíněné instituce ji přivedla deprese, kterou tehdy měla. Měla pocit, že je zbytečná. Když jednou cestou od hrobu Boženy Němcové, kde rozjímala, co dál s životem, prošla kolem Jedličkova ústavu, všimla si inzerátu, že hledají sanitární pracovnici. A tak to vzala jako Boženinu odpověď. Stále ovšem snila o herecké dráze. Její tatínek ji ale zrazoval, jak kdysi prozradila i v našem rozhlasovém pořadu Tandem.
4: Tatínek, jak tak všichni říkají, tak mě to vždycky je směšný, že ochotničil, ale ono se opravdu dřív hodně ochotničilo, daleko víc než jakoby dneska. Takže opravdu k tomu divadlu měl lásku i aktivní, ale byl proti tomu, abych já byla herečka. Nepřišla se mu na to hezká. Já si myslím, že se bál, že neunesu tu porážku, tak mě na ní připravoval dopředu, čímž mi bral sebevědomí, ale já jsem si ho pak našla jinde. Já jsem velmi záhy pocítila, už asi někdy v družině jsme začali hrát s mým kamarádem Jardou Richtrem pro ostatní divadlo. A já jsem pocítila, že mi to jde, že není pro mě problém se vžít do toho druhýho a není problém ho přirozeně jakoby napodobit a že to ty ostatní baví. To najednou jako vám jde samo v tu chvíli, ale vedle toho, když třeba chcete tančit nebo zpívat, tak zjistíte, že se nadřete a že vám to nejde. Takže já jsem věděla, že nějaký talent tady k tomu je, že musím si vybudovat psychický předpoklady a najít nějaký

0: ukázka nás přenesla až do roku 1981, do krátkometrážního snímku Tomáše Vorla, nazvaného To můj Láďa. Zachycoval několikaminutový vnitřní monolog v těle Evy Holubové, která se vrací z nákupu a zamilovaně přemýšlí nad svým mužem, Láďou. Možná už tohle utvrdilo Evu Holubovou, že by tou herečkou skutečně mohla být.
1: Ze začátku to bylo proto, že jsem nevěděla, čím bych byla. A vždycky, když jsem byla třeba na venkově, tak jsem chtěla být dojičkou, pak jsem začala chodit do školy, učitelkou, popelářem a tohle všechno. A měla jsem pocit, že ta herečka tohle všechno může hrát, takže může být vším. No, což je blbost, že jo? A pak v pubertě jsem chtěla být herečkou pořád a k tomu ještě hodně slavnou, protože jsem se začala bát smrti a myslela jsem si, že aspoň tady někde zůstane to moje jméno.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: O touze hrát nám zpívala Helena Vondráčková. O stejné touze, jakou měla už kdysi zemitě vtipná a úžasná herečka Eva Holubová, které se dnes věnujeme v pořadu, který jste si tolik oblíbili.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Vraťme se ještě do jejich školních let, do doby, kdy navštěvovala gymnázium. Na to zavzpomínala i s Halinou Pavlovskou v jejich banánových rybičkách na obrazovkách České televize.

0: Evo, zapůsobila ty si někdy na nějakým svým nesmrtelným činem na nějaké spolužáky?
1: No, myslím si, že byli docela rádi, když jsme brali blanokřídlí a já jsem přinesla do hodiny přírodopisu krajtu. Já jsem měla kamaráda hadaře, měla jsem být volaná a to už by byl asi třetí reparát, protože jsem nebyla připravená a byly povolený pouze dva. Maminku by to velmi ranilo, kdybych tento ústav nedokončila, tak jsem říkala, Karle, musíš mi nějak pomoct. On říkal, to je jednoduchý, vemem krajtu. Tak jsem jí měla. Já jsem musela sedět v první řadě potom už, jo? Hned asi od druhého pololetí prvního ročníku. V tom pytli. Paní učitelka Mojžíšová říkala, dej si ty krámy někam dolů. Já jsem říkala, tam mám pro vás překvapení. A teď jsem se těšila, že zešílí. A vzadu seděl majitel krajty Karel Fortin, že jo? No a já teda vytáhla to hada. Já se hadu nebojím. A nebo kdybych se bála, tak tu chvíli, kdyby mě měl uškrtit, tak prostě. A ta Mojžíšová jim říkala, no a co mi o ní povíš? A já jsem říkala, tuším, že má kloaku. Tu chvíli mě ta krajta počůrala, že jo? No a do toho vyšel ten Karel Fortin a udělal velkou přednášku o tom a prostě hodina proběhla bezvadně. Já jsem teda potom s tou krajtou chodila celý dopoledne po tom gymplu. To mě hrozně bavilo. A potkali jsme paní profesorku latiny, která blbě viděla, takhle kouká a říká, co to máš, Holubová? A já jsem říkala, krajtičku. A ta úplně začala řvát, zešílela. Zaběhla do kabinetu dějepisu a latiny a zamkla. A profesor Moravec jí říkal, co blbneš, Hano? A on říká, Holubová chodí s krajtou po gymnáziu. A on si myslel, že se zbláznila.
2: V roce 1981 se Eva Holubová vydala na seriózní hereckou dráhu. Na třetí pokus se dostala na Damu a postupně začaly přicházet i herecké příležitosti ve filmu. Namátkou si zahrála třeba v Pražské pětce, v Času sluhů nebo v Kouři a v 90. letech pak přišly divácky úspěšné snímky jako třeba Knoflíkáři.
3: Prosím tě, tohleto ty neřeš.
4: To teda budu řešit.
3: A nechoď pořád za mnou.
4: S tebou mluvím, tak za tebou přece musím chodit.
3: Tak za mnou nechoď.
4: Když s tebou mluvím, tak musím.
3: Hele, víš co, běž si sednout a dívej se. Dívej se na chlapy, který něco dokázali, ty jsi v životě nic neudělal.
4: Já jsem taky udělal. A? Kluka jsem vychoval. Já přece nemůžu být tak blbej, tak mě furt tvrdíš, když mám tak chytrýho kluka. A Petr je chytrý. On není blbej, to já poznám.
3: Ty tak něco poznáš.
4: Já fakt poznám, že není blbej a on není blbej.
3: Petr je chytrej.
4: Víš, že jo?
3: No, je chytrej, protože není po tobě, víš? Protože není po tobě blbej, tak je chytrej.
4: To je jako po tobě, jo?
3: No tak po tobě rozhodně není.
4: Počkej, jak to, že po mně není?
3: No, není, no.
4: To je jako po Frantovi Brabcovi, jo?
3: Hleď, tak já ti teda něco řeknu. Já jsem ti byla věrná.
4: Byla?
3: Byla, ale to není vůbec důležitý. I kdybych nebyla...
4: Ne, počkej, to
3: prosím
4: pro mě to...
3: Prosím tě, to neřeš, to není důležitý.
4: Pro mě
3: to je důležitý. Kdybych nebyla, tak by se mi nikdo nemohl divit, protože ukaž mi ženskou, která by chtěla mít blbý děti, takovou mi ukaž. Neznám takovou, kromě tvý mámy.
4: Hele, teď mě trošku vytočila. Prosím tě, moji mámu nech na pokoji, jo?
3: Já, kdybych ti byla nevěrná, tak to je služba celému lidstvu. A možná všem těm civilizacím. Protože jeden blbec je až. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě. Tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
2: Film režiséra a scénáristy Petra Zelenky Knoflíkáři z roku 1997 byl původně určen do pořadu Česká soda. Měly to být povídky, které se tam měly odehrát. Nápad udělat z toho film dal Petru Zelenkovi Čestmír Kopecký, producent České televize. A všechno spojil rolí taxikáře. Eva Holubová tu svou roli má moc ráda. prý je tak dobrá, že někdy zapomíná, že v ní hraje a směje se té situaci vždycky, když to vidí v televizi. Byla prý tak dobře napsaná, že ji stačilo pouze pochopit a uchopit. A vyšlo to skvěle.
1: Nech to tam, co to děláš, člověče, co si to dovoluješ, neživíš, tak nepřepínej, já to mám rozkoukaný, vrať mi to tam.
4: Já se jenom mrknu, co dávají na jedničce.
1: Ale ty můžeš být rád, že se můžeš dívat, co dávají na dvojce, dej to tam zpátky.
4: Ježiš,
1: no, mi to uteklo.
4: To je blbec. Mě tam mohli dát z fleku.
1: Proč by tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
4: Náhodou, jednu věc umím, víš.
1: Jo, já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně důležitý.
4: Prosím tě, tak mě ukaž někoho. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje. Jo. A trefí plivancem lokomotivu přímo na osmičku.
1: No.
4: V takový rychlosti. V takový rychlosti.
1: Honí mi z obrazu.
4: To mi ho teda ukaž. To by ani ten tvůj Franta Brabec nezvlád.
1: No a proč by to dělal, prosím tě?
4: Protože by to nezvlád. To umím jenom já.
1: Franta Brabec náhodou umí jiný věci. Ten není tak blbej, že musí cintat po lokomotivách.
4: Počkej, počkej. A co umí Franta Brabec?
1: To neřeš. To není důležitý.
4: Hele, to, co to neřeš? Co zvládne Franta Brabec?
1: Potom nepátrej. Důležitý...
4: Hele, nezamluvej
1: není
4: to. Nezamluvej
1: to. Není to, co umí Franta Brabec. Důležitý je, co umíš ty a ty neumíš vůbec nic. Rozumíš? No, tak
4: hele,
1: proto
4: hele, na nezamluvej to. Co umí Franta Brabec?
1: Budu zamlouvat, co budu chtít. Franta Brabec náhodou umí moc věcí. A ty neumíš vůbec nic, proto musíš plivat na lokomotivy, rozumíš?
4: Víš, proč to dělám?
1: No, protože jsi blbej, ti to říkám.
4: Já to dělám, protože mě furt opakuje, že jsem blbej. Tak jdu a musím se uklidnit. A dělám už to tak dlouho, že jsem v tom možná nejlepší na světě, víš? Možná nejlepší na světě, co možná, já jsem v tom nejlepší na světě. Proto bych si zasloužil, aby moje sperma taky letělo na měsíc.
1: Na měsíc, jo?
4: Jo.
1: To je výborný, na měsíc.
4: Jo.
1: Kdo by ho tam asi převzal, můžeš mi říct?
4: Prosím tě, tohle to neřeš, jo? Tohle neřeš. Seď, dívej se a tohle neřeš. To si vyřeším sám. Víš, já jsem v tom nejlepší na světě. Tak neřeš. Mě ukaž někoho. Tohle to neřeš a ukaž mi někoho, kdo se trefí plivance na osmičku. Bych chtěl vidět, jestli někoho ho najdeš. A tohle to neřeš, jo? To je moje věc, to si vyřeším sám. Seď. Neřeš.
2: Eva Holubová se ani nikdy nezabývala tím, jak vypadá. Prý to zařídila matka příroda. Už v mládí vypadala jako matka svých spolužaček a to se jí drží v podstatě dodnes. Jinak, jak sama o sobě říká, je obyčejně pracovitá i obyčejně líná. A umí zahálet. A ani to nebere jako zahálení. Prostě si pouští filmy, ráda si čte, medituje, žvaní, klábosí se členy své rodiny a užívá si života. Povídala si na tohle téma i s Karlem Šípem v jeho Všechny párty v režii Viktora Polesného.
5: Řeknu ti to na rovinu. Ty, když jsi měla kolem třicítky, tak si hrála urousaný padesátnice a teďka naopak hraješ takový ty neukojitelný samice.
1: Pravdu,
5: jak si to vysvětluješ? Tu
1: já
5: změnu
1: to
5: toho repertoáru.
1: Takhle.
5: No.
1: Já už od 15 vypadám na 45. Podívejte se, já když jsem měla s Jitkou Asterovou, která je stejně stará jako já, tak jsme jeli na natáčení Dušana Hanáka na kostýmové zkoušky.
5: No.
1: A ožrali jsme se, tak jsme u toho tvýho tématu taky konečně. Ožrali jsme se cestou ve vlaku.
5: Ano.
1: Snad i ze strojvůdce. A Asterka, jak tohle, to já nevím, to je jenom nějaký automat a tohle. A jenom tam byli všichni ty ajzboňáci, všichni ty a jenom říkali, to je blbý, že si vzala sebou mámu. A já to zachránila, jo. Druhá, jo, příhoda. Děti jsem měla sice později, bylo mi 34, no ale tak jako dobrý. Jdu pro ně do školky, že jo. A teďkon prostě tam přijdu a Karolinka ke mně běží a říká, mami, že nejsi naše babička. A já říkám, to víš, že ne, když jsem ti měla bříšku a takový. A teďkon Kája jde k té holčičce a říká, tak vidíš, že to je moje máma. A ta holčička mrchá říká, ale moje maminka je mladá. A já jsem nevěděla, co mám říct a říkala jsem, ale já jsem za to chytrá hodně. Tu chvíli jsem ale sundala kabát. A měla jsem pod ním noční košili, kterou jsem si nestačila sundat, jo, protože a třetí bylo, to bylo úplně hrozný, jsem šla, už jsem měla snad natočený pelíšky, pupendo a tohleto a jdu se psem a teď prostě tam nějaká paní mě potká a říká, vás já od někaď znám.
0: A já říkám, no, nevím, ne, počkejte, od někak vás znám. A říkám, tak dělej, babo, já už. A říkám, no, tak nic, rozcházíme se. A ona na mě volá, už vím, vám jsem nedávno vyměřovala důchod. Takže. Jde o tohle. Vy už jste si na tenhle ten ksicht zvykli, jo. Já když jsem byla na Damu, jsem seděla, přišla Chýlková do stejného ročníku, tak si myslela, že jsem dálkařka. Vy už jste si na ten ksicht zvykli. Jde to hodně o zvyk. Fakt jde o zvyk vždycky. No a oni ty krasotinky vedle mě stárnou, že jo. To vidíte. A tohle prostě drží, jo. Tohle prostě drží. S tímhletím já půjdu i do té rakve, jo.
5: No ne, že drží, to se skromná. To se já mám dojít.
0: No to je právě, víš,
5: zlepšuje se to.
0: No, zlepšuje se to.
5: Čili ty role jako začaly přicházet s tím, no tak předpokládám, že nějaký mastičky taky, ne. Neříkám přímo skalpel.
0: Ne mastičky.
5: Mastičky ani
0: mastičky,
5: ty.
0: Mastičky ne, mám.
5: Nebo na noc takový to.
0: Víčka nový a tady nový. No teď já jsem tady
5: tě
0: měla.
5: Řízli tě?
0: No ale to už je dlouho.
5: Jo.
0: Už se to zase vytáhlo, ale to nebylo kvůli vytahání, já to měla ještě horší. Já tam měla tukový váčky jak palec úplně. A když to a tuk váže vodu. A my když jsme točili detaily, tak Vorel říkal, no to nejde. Ty ona to má úplně nateklý, to není možný, tak jí dejte let a tak. Hmm. No tak jsem si to dala, ale ani není to nic poznat, že jo?
5: No ne, no naopak, no. Jako ne, že
0: já
5: poznat.
0: Já už s tím takhle chodím 7 let a ještě prvé teď Karlovi, když je ten Silvestr, tak jsem to řekla, jo, ale jinak nikdo nic nepoznal.
5: Jinak Otovo. Myslíš, že to je taková indiskrétní jako věc, jako mě že by ženský neměli.
0: Jedno.
5: No proto jsi to řekla.
0: Mě to je úplně jedno. No. Šer je přešívaná, ale a já když ji vidím nějakým filmčaj s Mussolinem nebo něco takový, jaký miluju.
5: No.
0: Mě to je jedno. I když má někdo umělý zuby nebo co, jako Jaruška má hnusný zuby, ale fakt jsou její. No, tak na ně může být hrdá, no.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Řekl bych, že nás právě teď v našem pořadu čekají legendární role Evy Holubové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Tahle herečka má na svém kontě už víc než 50 rolí. Nejedna z nich ji přinesla i důležitá herecká ocenění. Skoro by se dalo říct, že v každém úspěšném filmu, který stál za to, a hlášky z něj zlidověly, si zahrála právě Eva Holubová. Kromě humorných rolí ale umí zachovat i vážnou tvář, což předvedla třeba ve filmu Requiem pro panenku. Ale nás teď čekají Hřebejkovy pelíšky. A filmové partnerství s Jaroslavem Duškem, který jako vánoční dárek dal těžítko.
2: Nádhera, viď? Nepřipadá ti to úplně magický?
3: Připadá.
2: Podívej.
3: Já miluju sklo. Já jsem se strašně přála těžítko.
2: Ale tohle to není jenom těžítko, Evi.
3: Co to je?
0: Jaké vzpomínky má na natáčení téhle legendární komedie samotná Eva Holubová?
4: První natáčecí den jsem měla tady se sestrou.
0: Tím má na mysli Simonu Stašovou.
4: My jsme obě jedináčkové, tak si od té doby říkáme ségra. Jo, a to bylo... To...
5: Ano, tady je můj starej, dodala Simča
4: a
5: pohledem na pana Donutila.
4: A to bylo v té koupelně.
6: Stará.
4: To bylo v té koupelně. Ale už jsem věděla, že na mě čekají jiné scény s Jardou Duškem. Ta milostná, já jsem v životě moc milostných scén nedostala. A Dušek, aby mě uklidnil, když jsem říkala, co to je těch pár teček, a Hřebejk říkal, no tak máš děti. Já jsem říkala, vím, kamaš, ale chcete zajít. A Dušek říkal, Hřebejk říkal, záleží, kam nás pustíš. A Dušek řekl, já půjdu na krajíček. A pak těsně předtím dodal, neboj se, mám kondom. Takže tam já, to, co tam říkám, to nebylo vůbec v textu.
2: Vem to do rukou a vnímej jenom tu energii, prosím tě. Evi, vem to do rukou, prosím tě. Kolenou tě, prosím, a vnímej tu energii. Tak, Evi. Tak, a teď. Nožnička. Jako třešnička. To je vzrušový, viď?
7: Já nevím. Mě nějak blbě.
8: Mami?
7: Ano? Dělej zasni, zasni! Dělej zasni!
8: Soudruhu, učiteli, můžu se na něco zeptat?
2: Ano?
8: Hoří hovno.
4: Peťo!
2: Co říkal?
8: Jestli hoří hovno.
2: No, třeba velbloudí, ano. To je pravda.
4: To je pravda, ty nevíš, kolik je hodin?
8: Kolik je hodin?
4: Moc.
8: Říkali jsme si přece, že tatínky budeme vždycky vybírat spolu.
4: Peťo, mazej do postele, nebo ti ten mikroskop zabavím a dostaneš ho až na konci školního roku. Hřebejk říkal, jestli si chceme zopakovat text, já jsem říkal, prosím, nech mě bejdi někam. Byla jsem hrozně sprostá a to tiše a rychle a mě blbě, to je moje zpracování. No, pak to bylo s těma slovíčkama.
9: Dříve než přistoupíme k otázkám prospěchu, musím vás, ač nerada, upozornit na jednu velice nepříjemnou věc. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Děti velice často používají sprostá slovíčka. Zejména pak jedno slovo. Je to slovíčko... Prcat. Odkud to přišlo?
10: Od nás to nemají.
9: A to říkají všichni?
10: Všichni.
9: Šepková taky.
2: To je hrůza.
4: To bylo slovo, které jsem do té doby neřekla, přestože to je blbost, protože proč souložit je jakoby povolený a to druhý ne. Dušek mi to zase učil, říkal, že mám říkat mrcat, mrcat, prdat, prdat a pak to vyměnit. Ale to jsem taky nedokázala, tak jsem si vymyslela, že to napíšu. To mně přišlo lepší, potrhnu. A Honza Hřebejk říkal, výborně, napíšeš, potrhneš a řekneš.
8: Není to ono, co?
6: Je to dobré.
8: Ta omáčka.
6: Je to vynikající. Ostatně, já s tím všechno. Kriminál mě naučil. To si vůbec nedovedete. Ale je to vynikající, vynikající.
9: No, opravdu je to výborný. Víš, Péťo, řekni něco.
8: Ty knedlíky připomínají vajíčka karety obrovské.
9: Koho?
6: Mořské želvy.
0: Spolupráci s Janem Hřebejkem si užívala Eva Holubová mnohokrát. Třeba i následně u dalšího filmového hitu nazvaného Pupendo. Tam jí partnera, manžela, hrál Bolek Polívka.
9: Tak, chlebíček pro malýho. Já ti to nakrájím. Dobrou chuť. Tohle ne. Věš, nemusí každý vidět, jak na tom jsme.
11: Good morning, sunshine.
9: Bedřichu, prosím tě, dej to dovnitř.
11: Kam myslím, že to chci dát dovnitř, ne?
9: Ty jdeš teda těm dětem pěkně příkladem. Víš, jak se tomu říká? Tomu se říká stádium ranního doušku. Ty jsi zralý na léčení.
11: Viděl jsi to? Maminka mě chtěla bodnout. A ty chceš, aby bral věci s humorem, jo? Ty mě kvedláš...
9: Promiň.
11: Ty mě kvedláš takhle nožem v játrech a potom... Promiň.
9: Já jsem ti řekl promiň.
11: No já vím promiň, ale co promiň, jak promiň, co pořád promiň. Promiň, nevážený soude, já jsem ten nůž tatínkové bříšku zapomněla.
9: Ježiši Kriste! Papej.
11: No ten taky. No předo ukřižují, že jo? Tady krováky, tam krováky, všude krováky, potom jim vstane z mrtvých, tak oni všechno přehodnotí a promiň, no. Kdyby Krista utopil, tak nosíš tady na krku akvárium.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vraťme se k Evě Holubové, která je už řadu let jednou z největších hvězd českého filmu, i když ve spojení s ní se tohoto termínu moc neužívá. Ale my si to dovolíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Další výraznou příležitost, pokud navážeme třeba na Pelíšky a Pupendo, dostala i jako předsedkyně volební komise v komedii Alice Nellis Ene Bene. Vynikla i ve zfilmované verzi Vívegova románu Účastníci zájezdu. Jako ředitelka v komedii Gimple nebo v komedii Líbáš jako Bůh, kde hrála manželku Oldřichu Kaiserovi. Od konce 80. let spolupracovala Eva Holubová také s televizí, hrála v řadě inscenací, pohádek a seriálů a vytvořila třeba i zábavné pořady. Na jeden takový zavzpomínala i na Slovensku.
2: Na televizi Prima bylo Hádej kdo jsem.
3: A vy jste byli součástí toho.
2: Já jsem tam potom nahradila Danu Morávkovou, která nemohla zároveň být na Primě a zároveň na Nově. Tak mě vyměnili k nelibosti diváků. A Dana mi sama volala a říkala, hele, někdo to po mně musí vzít, já budu ráda, když to budeš ty.
3: To znamená, že vy jste se dávali tam ano, na té opačné straně.
2: Byla jsem z nich nejhorší.
3: Nešlo vám to?
2: Ne. Teď jsem koukala se za kulisy, jak jste měli tady toho kata těch myší.
4: To bylo těžké, ale...
2: Prvně jsem sem chtěla vběhnout, protože nevím, jestli to víte, ale existují i takové pastičky, to jsou takové klícky. Ta myška tam hupne a vy můžete...
3: Sousedovi
2: a ona se k vám zase vrátí, ale...
3: Je to taková hra s myškami,
2: jo, to, no. Ale neuměla jsem, vždycky jsem se, já jsem měla hned ne, vždycky jsem se zeptala nějak blbě a většinou na to, co se ptal ten přede mnou a já jsem to znova zopakovala, takže diváci si stěžovali, ať tam vrátěj schopnou Danu Morávkovou. Ale měla jsem ten pořad ráda.
0: Zmiňme i seriály, ve kterých vystupovala Eva Holubová. Nezapomeňme na sérii To jsem z toho jelen, Návest, Cukrárna, Slunečná, anebo také velmi úspěšný a oceňovaný seriál Volha, který nás přenesl do období socialismu. Tam si zahrála jednu ze zajímavých postaviček, jako Šička, se kterou televizní štáb točí reportáž. A opět se tu setkala se svým častým filmovým a televizním manželem a životním kamarádem Bohumilem Kleplem. Režii měl tehdy Jan Pachl.
5: Takže madam, tedy soudružko Kapičková, napřed s vámi uděláme malý rozhovor. Konkrétně nás zajímá, za co jste dostala řád hrdinka socialistické práce. Pak si uděláme pár postřihů, jak tady šijete. Tak když rozej to.
6: Hrdinka práce poprvé.
5: Prosím.
2: No ale já nevím, co mám říkat.
5: No, jak se jmenujete, co ve fabrice děláte a za co jste dostala ten metál?
2: Kapičková, já tady šiju.
5: Jaký máte kolektiv?
2: Kolektiv celkem dobrý. Holky, nechte toho, nebo si to budete říkat sami.
5: Prosím vás, děvčata, v klidu. Takže ještě jednou, jak se jmenujete, za co jste dostala ten metál a co tady děláte ve fabrice? Prosím.
2: Kapičková zašití.
5: Zašití čeho?
2: V poďáru.
0: S Bohumilem Kleplem toho zažili opravdu hodně. Jak před kamerou, tak i na divadelních prknech. Vzpomínali kdysi v pořadu Nikdo není dokonalý v režii Vojtěcha Nouzáka.
7: No, já si pamatuju, když jsme byli s divadlem na Zábradlí hrát Čechova Machatu v Moskvě, tak odborník na vodku byl náš bývalý a vynikající kolega rusofil Leoš Suchařípa, že jo? A ten měl ty stakany jako zásadně určit každý den, 40 let Leošek takhle uměl pít. A pamatuju se, když jsme hráli v tom chatu, tak se sešel tenkrát s hercem, takový slavný ruský herec, který byl ředitelem chatu Jefremov. A Leošek před ním jako po tom představení pil ty dvě deci, ten stakan ty vodky, takhle to vždycky Leošek dělal tohle vždycky. On to takhle vypil naraz a pak udělal tohle.
8: No, ano.
7: A pak řekl, táhne. Taková úleva. A tohle udělal před tím Jefremovem, který byl v jeho věku. A Jefremov, protože byl hrozně už nemocný a jako nemohl, tak na něj takhle na Leoše koukal a říkal, od u vás demokracie.
2: Já vím, že on na to myslel asi hodně často, tu vodku měl někde v podvědomí, hráli jsme strýčka Váňu a on hrál Serebriakova, který teda jako se rozhodne prodat ten statek Ornestovi, který hrál Váňu, tak v prvním okamžiku, což pro toho strýčka Váňu byla pohroma, v prvním okamžiku řekl, já ten statek neprodám. Teď najednou tím pádem se nemělo o čem hrát, že jo, protože tam je to založený na tom, že ho prodá, tak já jako jeho žena mu říkala, když jsi mi to slíbil, že ho prodáš, a tak říkala, tak dobře, já ho prodám, a měl říct, že si koupíme ve Finsku malou vilku, a řekl, a my si za to koupíme finskou vodku. A to už se pak nedalo hrát vůbec.
0: I Eva Holubová si prošla těžkým obdobím, kdy pila často a hodně. Někdy dokonce po barech tancovala opilá na stole, jindy se svlékala do spodního prádla. Domů se pak vracela nad ránem. Tehdy jí bylo jedno, že na ní doma čekají děti, dvojčata Adam a Karolína, které měla se svým mužem, výtvarníkem Miroslavem Zdeňkem. Seznámili se spolu v roce 1991. Občas se k tomu přidaly i problémy. Musela platit pokuty za zrušená natáčení nebo představení. Na tuhle divokou éru svého života upřímně zavzpomínala i v zábavném pořadu Všechno párty v režii Viktora Polesného jako host Karla Šípa.
2: Ale to je to, já jsem si myslela, že opravdu jako, že to ustojím a taky někdy jo, jedna sklenka, druhá sklenka, no a třeba za 3 měsíce, až koukám, že místo sklenky už tam mám flašku, že jo, že říkám to vůbec, co byste pořád běhal, nechte to tady. A to šlo pěkně vždycky jak před popravou.
6: A to jste měla tak zavedený, že jste třeba chodila do jenom jedný svý oblíbený hospody, nebo prostě vám to bylo jedno, kam jste zapadla, tam jste si dala? Jo.
2: Ale ne, tak jako, že bych šla a dala si. Já jsem vždycky to začínají ty rozjezdy tak jako by pomaličku, tu a tam a tohle a pak už je to jedno. Já si dokonce pamatuju s tím sklepem, to byl asi největší malér. Jsem prostě takhle jsme jednou tahli Prahou a to byly v Praze, to bylo rok 76, asi 86, 84 a teď prostě byly už jenom ty non-stopy. Tak jsme tam vtrhli, já hned na ten pult a nepíjano, nepívo. Tam Romále a prostě svět byl náš. A teď tam stál takovej kluk a byl strašně smutný. Já jsem říká, proč ty se neraduješ a takový. Já říká, mám jít zítra na vojnu ruku. Já jsem říká, prosím tě, kam bys chodil, život je krásný. Sklepáci odešli a já jsem s tím chlapcem tahla Prahou dál a že mu ukážu Malou Stranu a Hradčana. No a tak jsme procházeli těma uličkama, tak on se tak během toho do mě zamiloval, kleknul si přede mě a říkal, já tě miluji. Já jsem říkala, nemůžeš klečet před člověkem, klečet se může jenom před Bohem, klekla jsem si taky, jenže jsme byli před americkou ambasádou. Vyběhli tedy soudruzi příslušníci, vzali nám mě občanku, jemu nějaký povolávací rozkaz, byli úplně hotoví, začali někam strašně telefonovat a já jsem říkala, počkej, než to vyříděj, tak si tady skočíme ke sluncům, tam už otvírá. Tak jsme si dali tam pivko u slunců, no pro mě přišli příslušníci, pro něj přijela nějaká rozvědka nebo co, to už jsem v životě neviděla. A opravdu jsem druhý den právě objímala tu nelahev. Možná mi to chybí, hele. Tu mísu. Zvracela jsem a furt jsem říkala, proč jsem požila. Nebo to jsem si vždycky říkala do té mísy. No, že mi bylo tak zle strašně, že jsem měla šílený deprese. Jo. Že jsem hrála poznamenaná i představení. Že mi vůbec nikdo nerozuměl právě to Václava Havla hned druhý den po premiéře. Říkáš? Hrozný.
6: Vy jste hrála Havla pod vlivem? Jo.
2: Všichni se za mě styděli, jedinej Bohouš Klepl přišel a říká, jaž to výborně, dej si paráda.
0: Eva Holubová se opakovaně pokoušela pití omezovat. Zlom nastal až v roce 2002, svolila, aby kolega a kamarád Jan Kraus odvezl do léčebny. Postupně se jí podařilo návyk překonat. Získala energii a tu investovala do rodiny, práce i dobročinných aktivit. No a v roce 2009 se provdala za svého dlouholetého partnera, už jednou zmíněného Miroslava Zdeňka. Jak říká, s věkem už se i mění cíle. víc se zabývá svým vnitřním světem. A pomáhá jí v tom i humor. Tak ať humor a dobrá nálada pomůže i vám, to si přeje Patrik Rozehnal a těším se u dalšího dílu plného vzpomínek, hereckých kousků a hvězd. Mějte se krásně a vesele.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Na závěr nedělního dne tady pro vás máme opět připraveno tak jako vždy noční linku. 23. hodina odbyla, no a noční linka v tomto případě nedělně pondělní právě začíná. Krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Platí, že se i tentokrát na vás budu moc a moc těšit. A vy samozřejmě především stálí hosté víte, že už jsou, nebo že máme před sebou dvě hodiny společného setkávání se, společného povídání a také připomenu, že pro vás máme i spoustu příjemné muziky, tak doufám, že si vyberete a že ta muzika a písničky přispějí také k vaší pozdně večerní pohodě a dobré náladě. No a o čem to dnes v noční lince bude? Svatá trpělivost. Jste trpěliví nebo spíše prchliví? S čím byste nikdy neměli trpělivost? No a na co je podle vás potřeba spousta trpělivosti? Třeba na jaký druh práce? A koho ze svých blízkých obdivujete právě pro jeho nekonečnou trpělivost? A dá se třeba léty podle vás trpělivosti naučit? Jaké pak jsou vaše zkušenosti a názory? O trpělivosti se říká, že je výsadou velkých lidí. Také se říká, že kdo si počká, ten se dočká. No a co vy? Patříte mezi trpělivé nebo naopak u ničeho déle nevydržíte? Tak tolik a mnohem více na téma trpělivost. Telefon k nám jako vždy 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a jako vždy vám připomenu i tradiční e-mail s adresou nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a já myslím, že směle můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod Petr Novák, skupina George and Beethovens a jedna hvězdička blízkavá. No a po písničce už můžeme pozdravit do hostinného Milana. Krásný nedělní večer, Milane, vám přeju.
1: Krásný nedělní večer přeju i vám.
0: Děkuju.
1: I posluchačům Noční linky.
0: Děkuju moc za všechny samozřejmě. Tak Milane, jak jste na tom s trpělivostí? Vydržíte u nějaké třeba títěrné práce, abyste se nevstekala, aby vám to pěkně šlo od ruky, nebo jak jste na tom s trpělivostí?
1: Právě títěrná práce, to je pro mě hrob, to je,
0: jo.
1: to asi moc nejde dohromady. Já jsem spíš takhle přes dopravu, jako, nebo...
0: Mm-hmm. No tak mimochodem, o řidičích by se taky dali vykládat dlouhé statě a příběhy, jak jsou trpěliví a netrpěliví, tak jak jste třeba trpěliví za volantem, když budete někde stát v koloně dlouho?
1: No já už teď nejezdím, ale když jsem jezdil, tak trpělivost jsem měl velikou.
0: Jo.
1: Vždycky jsme v pohodě dojeli.

0: Tak to ne.
1: Já jsem dělal manipulační dílně a v měsícu a útek jsem na vrátnici. Tam se mi líbilo.
0: Jo, a tam právě v té dílně to bylo o té trpělivosti, říkáte, s tou prací, jo, dobrat se nějakého výsledku a tak.
1: Ano, ano, tam to je všechno takový drobný prostě a já jako drobný věci moc mi to nejde.
0: Tak někdo na to není, na takovou tu vysloveně ruční práci a takovou zkrátka opravdu titěrnou práci a tak. Dá se podle vás trpělivosti naučit?
1: Určitě, určitě. Trpělivost musí být u dětí, že jo, musíte být s dětma, když chce, tak trpělivost na prvním místě. Já jsem měl trpělivost taky s dětma.
0: Jo, takže jste pěkně odpovídal na každou všetečnou otázku hodiny, roky, jo?
1: dá se říct, bral jsem si je dost často. No.
0: To známe asi všichni, že to člověk opravdu musí někdy s trpělivostí zkrátka vydržet, protože někdy těch otázek je mnoho a točí se furt dokola a jsou to taková různá dětská období. Někdy je to samozřejmě zábavný, ale někdy, když člověk potřebuje řešit jiné věci, tak to dokáže být vyčerpávající, to je pravda.
1: No rád si poslechnu ostatní, jestli mají rádi tu titěrnou práci nebo ne. Já teda prostě ne. Já jsem roky dělal v dopravě a tam mě to bavilo, no.
0: A umíte takové to pořekadlo, jak jsem tady zmiňovala, kdo si počká, ten se dočká?
1: Určitě, určitě. Já teď čekám furt, abych se dočkal.
0: Jo, takže jste zkrátka trpělivý od přírody, nemusíte se trpělivosti učit.
1: Dobře, že až do narozenin, ano.
0: Jo. Dobře, tak Milane, moc vám samozřejmě přeju krásné dny, děkuji a hodně trpělivosti, když jí bude potřeba, a jinak děkuji za návštěvu
1: taky,
0: a za telefon.
1: Taky děkuji.
0: Mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900. Thank you.

okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší?

0: Karel Černoch nám přišel krásně zaspívat o čtvrtém přání, jinak máme 13 minut po 23. hodině. Na telefonu pozdravíme na Moravu Roberta. Krásný večer, Roberte, vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Pro něj chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost.
0: Uh-huh.
1: No a teďka k tématu.
0: Uh-huh.
1: Nevím, jestli budu přesné, ale chce to... Jako takhle to řeknu, trpělivost a přesnost jsou spojeny nádoby. Mm-hmm. Protože dělám údržba, že tak vím, o čem mluvím.
0: Jo.
1: Protože když spravuju tramvaje, což dělám v práci s chlapama,
0: mm-hmm.
1: tak je vždycky důležité si všechno jednak promyslet. Pak mě to učil děda, že vzít tušku a poznačit to, protože on je jednodušší to vždycky rozdělat a horší pak, když se vyměnilo špatné děli, to zase složit, jo?
0: Jo, jo, jo.
1: Takže poznačit si všechno tušku, to pomáhá. Nebo to nafotit na telefon, to je druhá možnost, jo?
0: No, ale máte pocit, že to souvisí s trpělivostí, tohleto taková příprava na opravy a na práci?
1: Ano, protože když si to nepoznačíte,
0: mm-hmm.
1: tak najednou se můžete ocitnout pasti, že nevíte, jak to bylo. Jo? A teďka přemýšlíte, jestli třeba tam byl takový šroub nebo makový šroub. Jo?
0: Jo.
1: A nesmí tam hlavně nic chybět, jo? Protože to, tam musí být prostě všecko přesně. Jako, jo? Takže všecko to musí sedět, jak se říká. No?
0: Mm-hmm.
1: Rovna tak, když něco třeba řežete, já třeba než něco uřežu, tak to 4x měřím, jo, protože v momentě, kdy to udělám krátky, to pak už s tím nemám absolutně nic udělat.
0: Tak vy spíš mluvíte o takové té přesnosti a preciznosti, než o trpělivosti, Roberte. Trpělivost je přece jenom taková vlastnost, jako že jestli dlouho vydržíte třeba na něco čekat, nebo jestli znervózníte, když se vám třeba nedostane toho, na co čekáte, nebo to nedopadne úplně nejlépe, když něco na něčem právě pracujete, tak bych to spíš nazvala trpělivostí. Tak máte pocit, že patříte mezi trpělivé lidi?
1: Každá situace je jiná.
0: Uh-huh.
1: Takže když třeba s klukem stavíme pucle, tak mě to
0: no.
1: baví, ale u toho se taky musí přemýšlet, protože si představte, že my jsme
0: a chce to určitě trpělivost, to je pravda.
1: Přesně tak, že musíte udělat nejdřív obvod a pak prostředek. Nikdy nese,
0: aha, no.
1: od prostředka se nedoberete žádného konce.
0: Takže trpělivě kousek po kousku a pokud máte nějaké ty velké sady, tak teda...
1: Jo, třeba 7 dílů nepasuje a 8 dílů pasuje. Jo,
0: jo, jo, jo. Tam to chce opravdu dávku nutnou trpělivosti. Takže vy trénujete trpělivost třeba na těch puclích, jo?
1: Jo, ale třeba svoji situace nechci říct, že jsou netrpělivé a spíš jsou, jak bych to řekl, vyděšené, jo? Že třeba
0: uh-huh.
1: mám z něčeho strach, nevím, jestli to spolu souvisí.
0: Uh-huh.
1: Nehorší je to čekání, třeba když mě bolí zub a teď jsou zubaře a teď vím, že mě čeká nějaký nepříjemný zákrok, tak vím, že někde i pláču, jo? Že prostě protože jsou melancholik, mám
0: jo.
1: strach, tak
0: jo,
1: třeba
0: jo,
1: i
0: jo.
1: brečím, protože je to nepříjemné.
0: Uh-huh.
1: Nevím, jestli to souvisí s trpělivostí, spíš to čekání jako a ten strach.
0: Že vás takhle jakoby zkrátka dostane emočně ten strach, že,
1: jo, že, brečím.
0: Že jste z toho smutný až k slzám. No, tak může se stát samozřejmě taky. A možná právě to vyčerpávající očekávání s tou trpělivostí souvisí a i s tím, že potom vám to přináší takové nějaké úplně nepříjemné pocity, asi tak, jak popisujete. No.
1: Může se vás, paní Tuško, na něco zeptat?
0: No, povídejte.
1: Ne, protože vždycky kladete vy otázky, tak já bych se taky zeptal.
0: No na tom je ten pořad postavený. Cože?
1: Jestli se bojíte zubaře?
0: Neřekla bych.
1: To jste hodně odvážná, já mám vždycky strach, když tam jdu.
0: Já mám hodnou a moc šikovnou paní doktorku, takže tam chodím v podstatě ráda a navíc je to velmi potřeba, takže jsem ráda, že naopak mám kam chodit, co se týče zubařské péče.
1: Jo, tak zubař se těžko zhání. No a jinak závěrem chci říct, ať nezdržuji ostatní.
0: Nezdržujete.
1: Takže pozdravujte všechny linkaře.
0: Dobře.
1: Olina z Kopřivnice, potom
0: ano.
1: Vlastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, no a všechny, kdo poslouchají a přijeme, ať se dovolají a z toho trpělivosti, ať se prostě dá se to naučit, jo?
0: Mm-hmm.
1: Ale samozřejmě mě třeba hodně pomáhá, to jsem ještě taky chtěl na závěr říct, moje kamarádka, moc prima holko. Ona mě učí prostě jak se postavit strachu, jo. Mm-hmm. To je hodně moc hezký, že prostě mě tohle učil, moc si toho vážím a to je všecko asi, co jsem chtěl říct.
0: Tak to je určitě důležitá věc, tak ať se vám to samozřejmě daří.
1: Pěkně. Neříkám, že nepláču, třeba na hřbitově taky brečím, a tak to ví o všetci, že jsou to vezno, to už je 3 roky, no, s tím nic neudělám.
0: Jo, jo. Dobře, Roberte, tak moc vám děkuju za návštěvu.
1: Mějte moc hezky a moc děkuji, že jste mě vzala. Počkám si na ostatní.
0: Dobře.
1: Jak to mají taky strpělivost, je to velmi zajímavý téma. Tak. No, a tě chci připomenout téma mravenci, ty mě strašně baví opozorovat.
0: Jo, to si vzpomínám, že jste říkal.
1: Tak to určitě zapojím, pokud se dovolám. Tak
0: dobře. Mějte se hezky, Roberte, naslyšenou, hezký zbytek nedělního pozdního večera.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinarová a jedno slunečné pobřeží, no a krátce před 11:30 pozdravíme do Měchovic Libušku. Libuško, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Já vás zdravím za sestrou a všechny posluchače, co jsou napřímo.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: A já přeším tomu tématu.
0: No.
1: Trpělivost se říká, že přináší růže.
0: Ano, ano, to se říká.
1: No. A já teda tu trpělivost mám, ale
0: jo,
1: když mi něco nevede, tak jako jsem to nerodný.
0: Stekáte se teko, u něčeho třeba, když něco nejde?
1: To ne. Ale pekla jsem rolády, no rolády, věnečky a košíčky, i takhle lidem. A ty rolády nejhorší jsem měla, já už jsem stávala roči ve 4, aby se mi to, jako jsem nějak to odpekla a někdy popraska. A chodil k nám pan jeden, který byl cukrář,
0: ano,
1: a tatínkově kamarád, který říkal, když to poprasnu, to je taky moukou se stane, jo. Tak jako, aby zase to může zamazat, no, tak jsem to zamazala, pak to bylo dobrý, oříšky posypala to, ale vždycky jsem měla s tou takovej strach, jo, že říkají, to jsem byl nervózní, aby to se nestalo, když to někomu dáváte, že jo.
0: Jo, no a jinak u toho, vy jste zmínila to pečení, tam musí být asi velká trpělivost, když člověk peče třeba různé druhy cukroví a teď to musí všechno načinčat, no, nazdobit, poslepovat, vykrájet, všechno vytvarovat, no, klobouk dolů, kdo tohle to umí.
1: To já jako jsem ráda dělávala, jo, jsem hrávala to, jo, i s tím cukrovým. No bohužel Vánoce se nějak nechto, protože se střed nebo dobře, tak se nepekla, tak jedna paní, co sem chodí pokupat, tak přinesla taky cukry, to měla výborný.
0: No,
1: když to setka peče, taky, a tak mi taky dala krabec. No ale jinak ráda teda jsem to dělala a peču, jako to cukroví a těle teď jako rád nedol, to jsem se já do toho jako nepouštěla nebo to, ale jinak ty rolády
0: a drobnosti zvládáte.
1: Příčky, no, no.
0: No a jste, jako Libuško, pokládáte se za trpělivého člověka třeba na tyhle ty ruční práce, mezi které vlastně i pečení patří a tak, takové ty zručnostní práce a tak. Myslíte si, že patříte mezi trpělivé nebo přeci jenom tam trošku
1: no,
0: s tím je
1: jo,
0: starost?
1: Ale trošku je tam taková obava, jo, když se něco, aby se to povedlo, když to někomu předáváte, jako to jsem vždycky měla strach.
0: Jo.
1: Jinak jo, tu trpělivost musím jít, když to peču.
0: Takže zdobíte, to, pěkně jinak to načinčáte, tak aby to vypadalo krásně. No, no. A tak to je dobře.
1: No, už to bohužel nedělám, ale dělávala jsem to hodně lidem, tak když měli nějakou oslavu, i na svatbu jsem pekla.
0: No pánečku, tak to tady velká přišli, poklona, to jste šikovná.
1: No, už to nejde tak. Takže to, ale ráda jsem to dělávala. Já teda ráda i peču i kynutí, jsem se naučila od maminky, že dědeček byl pekař, tak všechno.
0: No, tak vy to máte v rodině a v rodu, přímo.
1: No, to krvi asi je to.
0: Jo. A určitě spousta rodinných receptů. Takže vy se vlastně, Libuško, už teď v létě, nebo pomalu v létě, se začínáte těšit na Vánoce, že jo? Až zase budete péct to drobné cukroví.
1: Vánoce, no. Pro mě by to nebylo jako u loni, takže to jako se sebou zlá. Ještě to trvá, ví tady nějak za to. Špatně chodí, no.
0: Jo, tak popřejeme hlavně. Hlavně hodně zdraví, ať se to všechno vylepšuje teďka no, přes ty krásné dny, třeba venku.
1: Vám
0: jo?
1: Hlavně zdravíčko vám přeju. Máme vás rádi, no.
0: Děkuji moc krát za návštěvu i za pozdravy, Libuško. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: No, taky, naslyšenou.
0: Naschledanou, naslyšenou. No a my popojedeme na chystánie pokáč se svou písničkou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Pokáč a spol a písnička Život je pes. To bylo takové hudební konstatování, během kterého se k nám dovolal František z Moravy, ze Židlouchovic. Františku, krásný večer přeju i vám samozřejmě.
1: Ano, děkuji paní Jituško, já vám taky přeju pěknou noc, pěkný vysílání a pěkný poslech posluchačů Nočovinky.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. Tak Františku, co vy, patříte mezi trpělivé lidi a nebo si, když něco nejde, tak jste schopen si okousat nehet třeba netrpělivostí v úvozovkách?
1: No, tak takovou dost hlavní věc vám musím říct, prostě když jsem, má každý, když má dostat důchod, tak na to nějak čeká a tak, jo, no jo. Na to vyřízení. A představte si, že já jsem vůbec, jak si mě nenapadlo, že bych taky měl zažádat o nějaký důchod.
0: Aha.
1: A tak jsem s tím jako netrpěl, že bych prostě řekl za měsíc nebo za půlku, že mám do důchodu, zažádat si o důchod. Mě až můj účetní řekl, pane Švaličku, máte už být rok v důchodě.
0: A brát ho taky ten důchod, nejenom být v důchodu.
1: No, tak zkrátka jsme to udělali tak, že jsme to si zažádali a já jsem potom mohl vybrat, buď to přidat nějaký procento na důchodu, anebo si vybrat 95 000. No, tak jsem si vybral 95 000.
0: Ano, ano.
1: Koupil jsem si nějaké stroje, tak to šlo dál. No a teď prostě mám s tím strojem furt práci, že jo? Takže mi to důchod upraví nebo spraví, že si můžu vidět. No. A další čekání nebo taková nervozita je práce s těma lidima, jak říkal pan přede mnou, jo, tam, že tam kolikrát člověk je takové nervózní, že jak to dopadne, jak to uděláme a co, takže tam si někdy potrpím, jo.
0: Čekání na výsledky, to může být taky vyčerpávající období, to je pravda.
1: Potom dřív za komunistů třeba když jsem si zažádal o auto, tak to bylo tak, že jste musela položit 20 000 vykulační vklad a pak jste čekala na auto třeba 2 nebo 3 roky, no.
0: Uh-huh.
1: Takže já si to takhle udělal taky, ale byl jsem furt nedočkavý, kdy to bude, jak to bude, tak jsem dělal třeba u jednoho pána, on taky měl zažádaný, ale už o rok dřív nebo o dva. Tak mu říkám, on se měl Rostě, já říkám Rostíku, tak díme se, tak to uděláme tak. Já ti dám moje pořádí, ty si počkáš ještě 2 roky a ty mi jde to tvoje a já si půjdu za měsíc nebo za mě pro auto, jo?
0: Jo.
1: To bylo jedno, to bylo první auto,
0: mm-hmm.
1: A tak jsem to udělal aj s druhým autem. Taky ano. Tak zase druhá kamaráda a Jary Dvořáka, no, tak ten mi dal své pořadí a já se udál moje, na který ještě bylo čekání a takže takhle jsem přišel vždycky třeba o rok a půl dřív k autu novýmu.
0: Nebyl jste trpělivý stát ve frontě, jo? Nechtělo se vám čekat zkrátka.
1: Jste vždycky musel jezdit do Brna na Bubeničku, tam se ty auta prodávali, jo? Tak to jsem měl teda netrpělivě, no a teď zase jsou netrpělivě s těma autama, komu to prodat nebo komu to dát, jako jo, tak mám auto tohle a tak si to musím, buď to prodám, nebo dám to do bazáru, nebo si to dám noťatům, nebo komu, já nevím, kdo má řidičák.
0: Jasně.
1: Jo, tak a jinak, co celkem trpělivě, co v těch letech už, že jo, nesmím se moc stekat, jako jo, takže musím být klidný a tak, a nedělat si už nějaký situace, na co, jo, situace, kde na něco musím čekat dlouho a tak do takové věci už nendu, že jo.
0: Jo, že no. To vás nebaví zkrátka. Je pravda, že málo kdo z nás asi umí to, aby se vůbec, když něco dělá, nejde mu to od ruky, tak aby se trošku nevstekal, to asi umí málo kdo, možná se nám někdo takový dovolá, že si nezanadává a nevsteká se u nějaké té práce, když to fakt nejde. ale no, že si prostě počká, až to bude lepší no, konstelace a ono to určitě půjde. Ale vy teda patříte spíš mezi ty netrpělivé, jak to, jak vás tak poslouchám pozorně.
1: No, tak to víte, to je jako jo, to je, protože máme nějakou práci, tak jak dlouho to budem dělat, když jsem to slíbil třeba, budem za týden hotový, no, týden se blíží, teď vidíte, buď to bude hotový, tak jste ráda, a nebo to nebude hotový a jsou prostě netrpělivé a tak, a teď čekáte, co řekne zákazník, jo, když se to natahuje a tak, takže to, no, tak to jsou situace u mýho řemesla jako to dost často, no.
0: To věřím. No tak samozřejmě přeju Františku hodně trpělivosti a ať jde práce dobře od ruky, no.
1: No, děkuji vám, paní Jirsko, no, budeme se snažit ještě, no, skvělu, než to prasknu, jako končím, že jo, než tu firmu předám někomu.
0: No. Ano, ano, každopádně moc děkuju a přeju hezký večer a hezký celý týden, který je před námi, ano?
1: Ano, taky, paní Duško, děkuji moc.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc, zdravíme na Moravu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Měsíc jak zlatá bula sicilská, storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Určitě jste poznali, že nám přišel za pět Richard Miller, nebyl sám, s ním i Ivan Tázler. Písnička Srdce jako kníže Rohan, a během téhle písničky se k nám dovolala z Brna paní Ludmila. Paní Ludmilo, krásný večer přeju.
1: Já vám taky a všem linkařům.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: Já si myslím, že s tou trpělivostí u mě to není tak špatný.
0: No pochlupte se. No.
1: Já jsem vyučená panská Krejčová.
0: Jo.
1: Ale hlásila jsem se na dámskou.
0: Ano.
1: A v těch 70. letech to bylo tak, že musela jste mít tlačenko, abyste se dostala.
0: Uh-huh.
1: No a tak jsem, nakonec teda jsem šla na to pánsku a stejně jsem se naučila šít všechno.
0: Všechno, je mi to jasný.
1: Můžu vám říct, že když jsem měla vyšší manžírky, protože my jsme byli zakázková,
0: uh-huh,
1: jako, tak tam se docela dělalo dost v rukách, to
0: aha,
1: zapravování a ty dírky, nedával se zip v těch 70. letech.
0: Ano, ano.
1: Takže tam musel být ten poklopec.
0: Mm-hmm.
1: No můžu vám říct, že když jsem měla vyšít 50 dírek,
0: no,
1: tak to se musela mít pěknou trpělivost,
0: to aby teda
1: se
0: jo,
1: to naučilo. No a tak to bylo jedno a teď teda mám trpělivost, skončilo mě mistrovství světa v hokeji.
0: No jak jste spokojená s výsledkem?
1: No můžu vám říct, že jsem byla tak trpělivá, že jsem se dívala i nejenom na naše mužstvo, ale na
0: jasně, i na druhý, no.
1: I na druhý, ale nevím teďka, jak to dopadlo, kdo vyhrál, jestli Švýcaři nebo...
0: Finové pobrali zlato.
1: Jo,
0: tak
1: jo,
0: já... tak... Já myslím, že už oslavují.
1: A víte, proč já jsem se nedívala?
0: No.
1: Protože já taky začalo Roland Garros v tenisu. A dnes náš má menšík hrál večer až po pěti hodinách se to bylo pět.
0: Mm-hmm.
1: A vyhrál nad Rusem Rublovem a poprvé postoupil do čtvrtfinále.
0: No tak to je nádhera. Tak vy jste sportovec, takovou... tělem i duší, jak to tak poslouchám.
1: No a tak roku mě začíná Tour de France.
0: Jo. U kterého sportu nemáte trpělivost, když čekáte na výsledek a jste taková jakože rozechvělá nerví,
1: no,
0: jak to dopadne?
1: Tak tady u toho, teďka u toho menšíka, tak jsem se dívala, teďka už se blížilo 10:45 a říkám, kluci, hrajete, já musím jít na linku.
0: Jo.
1: tak jsem si to šla pustit,
0: mm-hmm,
1: a poslouchala jsem to z dálky a jak už to bylo, tak jsem vás stihla jsem vás a o 10 minut teda jsem stála mezi obývákem a ložnicí.
0: Jo, no noční linku byste ještě stihla, ještě nejsme ani v polovině, tak tady máme přeci jenom
1: no
0: ještě
1: vím,
0: nějaký
1: já
0: čas.
1: No já vím, to od začátku, jak je kdo trpělivý.
0: Jo.
1: I tušku jsou trpělivá, když volám Borkovi kapitánčíkovi, který normálně, můžu vám říct, že třeba 70 volání.
0: Jej, no.
1: 70 volání, já to mám pořád zapnutí, furt mám na tom prst.
0: Ano.
1: Ale dost, jako mluví vám s ním,
0: mm-hmm,
1: ale... Jako, a tak to jsou trpělivá.
0: No tak to určitě, protože je pravda, že já myslím, že všichni hosté noční linky zaslouží té jedničku za trpělivost, protože dovolávat se do pořadu, který je kontaktní a kdy ty telefony blikají jeden za druhým, tak to není úplně jednoduchá věc, protože přepojen
1: no,
0: může být jenom jeden v tu chvíli. Takže to chce trpělivost. Tímto na vás také apeluji, abyste trénovali trpělivost a vydrželi, protože zkrátka přepojit může člověk jenom jednoho.
1: Mm. A mám převrácený celý můj rytmus za celý den. Abych spala v noci, tak jako mám rádio.
0: Ponocujete. Rozumím.
1: Já po vás ještě poslouchám toho. Na vlastní uši.
0: Divadlo rádio, pro vaše uši, ano.
1: Divadlo. No a pak ještě teda, anebo poslouchám Patrika Rozehnala.
0: Mm-hmm.
1: Ale teďka budete vysílat zase to, ty zlatý manželství?
0: Ježiš, teď vám na to neumím odpovědět, teď úplně z hlavy nevím. Nemám tady otevřený program, ale určitě se to dovíte z našeho vysílání.
1: To bude to překvapení.
0: Ano.
1: Takže a teďka bych teda pozdravovala pana Roberta, protože on mě pozdravuje každý den.
0: Dobře, tak ráda vyřizuju.
1: Takže aby to, tak já mu to přeji taky, ať se mu všechno daří.
0: Ano.
1: A ať se má hlavně zdravíčko.
0: Ano.
1: Vám taky hlavně zdravíčko.
0: Děkuju a nápodobně.
1: A dobrou noc.
0: Mějte se moc hezky, mějte krásnou hezky. Noc a hezký tak celý nový týden. Naslyšenou, zdravíme. Dobrá na paní Ludmilo, děkuju moc. U nás je nachystán Karel Gott se svojí dcerou Charlotou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět.

0: chystá.
1: Tak tolik písnička Srdce nehasnou, pomalu se blížíme k půlnoci a právě teď můžeme v noční lince přivítat opět z Brna, tentokrát paní Jindřišku. Paní Jindro, krásný večer přeju.
2: Ano, já se musím spát, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Je svaté trpělivosti, protože pořád v životě je v určitých momentech jako nutná trpělivost, ale na tu vaši linku, tak to je teda 100%.
1: To je trénink, že jo, dobrý?
2: Chvata trpělivost. Já nemám nic, prosím vás, nic důležitýho, protože ty trpělivosti jsou v životě rozdány podle toho, kde jste. Že jo, u dětí musí být svatá trpělivost.
1: To je pravda, říká se to, tak, ano.
2: Tak v manželství musí být plno trpělivosti. Pak jsou děti dospělí, jsou vnoučata, opět musí být trochu trpělivosti, takže ono je toto rozdaný na ten náš život prostě do různu, až do toho stáří a nakonec zjistíte, že i ty děti, až už jsou prostě dospělí, až už jsou to starší chlapi, že musí být i s váma jako se starým člověkem trpělivost.
1: Že musí mít taky trpělivost, že jo, když má člověk zase ve stáří dotěrné otázky a tak.
2: Ano, přesně.
1: Jako ty malí děti.
2: Už, ano, když něco se nelíbí jako už dětem nebo to tak, mě odbídou, prosím tě, zase to nekomplikuje. Jo. Tohle. Prostě jako a pak už člověk si řekne a houby, tak se ani nebudu raději ptát.
1: Ano, ano, ano. Ano.
2: A je pokoj, nebo se člověk zeptá jenom tak opatrně, ale už to prostě není, už je to, že i já musím mít trpělivost na ty děti, na ty různý prostě to jednání, protože taky nejsou zvědaví pořád, aby kolem mě obskakovali a měli té trpělivosti přehršel, když chodí do práce, tak taky tam musí mít svatá utrpělivost. Takže to jsem jenom, to je můj příspěvek, jako je to spíš legrační na vaši linku, já se budu smát celý večer.
1: Tak to je dobře.
2: Mějte se moc.
1: To je dobře. Paní Jindro, moc vám děkuju, že jste to takhle krásně, velmi stručně, klidně to můžete ještě rozvést, že jste to takhle krásně popsal. Mimochodem, která z těch trpělivostí, kterou vlastně vy jste popsala v každé situaci, jak pro vás byla jakoby nejtěžší docílit trpělivosti a nevstekat se a nerozčílit se a tak.
2: No, tam o vstekání spíš to manželství.
1: Jo.
2: Je zapotřebí hodně trpělivosti.
1: Zkousnout ego a to všechno, že jo?
2: No, přijdete, se stane do určité fáze životní a teď nevíte a musíte tu trpělivost ze sebe vydolovat. Jinak prostě se to všechno přetočí a není to třeba správně.
1: Ano, ano.
2: No, rozumíte mě. Jsou ty úskalí v tom manželství potom, že jo, když něco se přihodí, tak se to musí zvládat.
1: Ano.
2: Tak jako s dětma ve škole, plno trpělivosti, no tak prostě se to vleče celý život. No.
1: Takže v podstatě celý život vlastně trénujeme, aby jsme byli trpěliví a když se nám to nepodaří jednou, tak se to třeba podaří příště. No.
2: A pak, když už je člověk starý, tak musí mít trpělivosti opět s těma dětma, protože oni toho mají taky dneska. Jako.
1: To je pravda.
2: Strašně moc jsem v té práci. Děkuju moc krát a mějte se moc hezky.
1: Paní Jindro, moc vám taky děkuju, přeju vám krásné dny, hodně zdraví, hodně smyslu pro humor a hodně trpělivosti.
2: Děkuji,
1: a
2: děkuji
1: budu
2: vám.
1: Budu se těšit zase v noční lince. Krásný večer, nashledanou, naslyšenou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Dalibor Janda, snad jsem si jí měl všímat víc. No, Dalibor Janda nebyl trpělý, pak to dopadlo jako v té písni, vidíte to. Tak, co nás čeká? Teď podíváme se před půlnocí, než se s muzikou přehoupneme do nového dne a do nového měsíce taky vlastně, protože si užíváme poslední květnový večer, který už tady bohužel nebude dlouho. Tak se podíváme také do pošty a máme tady třeba jeden e-mail, kde se píše hezký večer všem. Nevím, jestli jsem trpělivá nebo netrpělivá. Řekla bych od každého trochu a taky velmi záleží na situaci a mojí momentální psychické kondici. Ale chtěla bych připomenout, že trpělivost nám umožňuje nepodléhat beznaději a nenechat se v soužení a těžkostech přemoci malomyslností. Trpělivost je ale něco jiného než pasivita. Trpělivost je umění žít s tím, co je ještě nehotové, žít v přítomnosti, která je neúplná, aniž by si člověk zoufal, a trpělivost znamená podpořit i ostatní, snášet je, přijmout je s jejich omezeními a sdílet je spolu s nimi. Tak tolik jenom stručně ode mě na téma trpělivost. Všechny zdravím moc a moc a těším se na další příběhy. Madla Děčín. Milá Madlo, moc děkuju za váš krásný e-mail, moc hezky jste to popsala a děkuju za krásná slova, jinak ať se vám v životě daří. No a jak jste sama konstatovala, v závislosti na momentální kondici, přeju psychické kondici, přeju i nutnou dávku trpělivosti v mnoha životních situacích. No a my popojedeme. Na chystání jsou pánové Paul Simon a Art Garfunkel.

0: Noční linka.
1: Noční linka samozřejmě se přehoupla do druhé poloviny, no a přehoupli jsme se také jak do nového dne, tak do nového měsíce. Přátelé, je tu pondělí, otočíme si pěkně list v kalendáři, no a platí datum 1. červen. Krásné to datum, protože děti budou mít, nebo už teď právě začínají mít svůj sváteční den. Buďte s nimi trpěliví, protože budou určitě hodně bujaré, budou hodně skotačivé, protože je to samozřejmě jejich den, tak jim to moc a moc přejme. No a co se týče nás všech, tak nám přeju, aby to pondělní dění bylo vydařené pro nás, pro všechny, abychom si tento den s datem 1. června užili s radostí, ve zdraví a máme-li před sebou nějaké důležité povinnosti, tak aby nám šlo všechno s radostí a trpělivostí dobře od ruky. No a co se týče povídání v noční lince, tak ještě až do 1 hodiny můžeme povídat na téma svatá trpělivost. Jste trpělivý nebo spíš prchlivý? S čím byste nikdy neměli trpělivost třeba? A na co je podle vás potřeba spousta trpělivosti, na jaký třeba druh činnosti, jaká práce vyžaduje podle vás spousty trpělivosti a koho ze svých blízkých obdivujete právě pro jeho nekonečnou trpělivost. No a dá se léty podle vás trpělivost naučit? Jaké pak jsou vaše názory a zkušenosti? O trpělivosti se říká, že je výsadou velkých lidí. Také se říká, kdo si počká, ten se dočká. No a co vy? Patříte mezi trpělivé nebo naopak u ničeho moc dlouho nevydržíte? Tak tolik a mnohem více na téma trpělivost. Telefon k nám i teď po půlnoci na prahu nového dne 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a využívat můžete i e-mailu s adresou nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký celý nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Trajanu, s láskou má svět naději, no a 8 minut po půlnoci, to je přesný čas. Tak a na telefonu teď máme Janu Zírková. Jano, krásnou noc a moc vás zdravím.
1: Já taky moc zdravím, paní Jitková, si všechny posluchače.
0: Děkuju moc krát za všechny. Tak jak pak jsme na tom, Jano, s trpělivostí? Trpělivá, netrpělivá, jak kdy, povězte.
1: No, jak se to vezme, a já se musím připojit k ostatním posluchačům, jak říkali o noční lince, tak to skutečně té trpělivosti učí, opravdu, to může taky o sebe potvrdit.
0: Jo.
1: Když je opravdu hodně dobře nabité téma, nemůžu se dovolat, tak to opravdu trpělivá nejsem teda, no, to nadávám u toho, to ano, je to jo.
0: Věřím, to známe asi všichni, že si tak jako ulevíme, když něco nejde, nebo se člověk nikam nemůže doklepat, dobouchat, trvá to dlouho, tak to je jasná věc, skoro bych řekla.
1: No, ale já jinak za sebe můžu říct, že asi trpělivá celkem jsem a myslím si, že mi v tom pomohly hodně i mé povolání, které jsem v minulosti vykonávala. A to bylo, že jsem pracovala ve zdravotnictví a také se seniory.
0: Ano.
1: A tam jako byla hodně ta trpělivost důležitá, protože to byly seniori postižený Alzheimerovou nemocí.
0: Jo.
1: To skutečně to chtělo, no. To bylo hodně velkou dávku trpělivosti.
0: To si myslím.
1: Se chovali jako malé děti mnohdy, takže tam opravdu...
0: Takže vy jste naučená už vlastně i z pracovních jaksi záležitostí, zkušeností, takže trpělivosti je mnohde třeba, protože bez té trpělivosti by to vůbec nešlo.
1: No, a současnosti to jsou malé děti zase a tam to každý taky potvrdí, že tam je taky opravdu velká trpělivost potřeba, no. Kolikrát dětičky zlobí a musíte jim to vysvětlovat, kolikrát více, no a tam to vás taky hodně cvičí.
0: Jinak od přírody, jak se říká, dostala jste do vínku trpělivost nebo určitou dávku trpělivosti? Nebo spíš jste patřila k takovým těm vzteklejším dětem?
1: No, tak to určitě ne. Když jsem byla malá, tak to jsem byla opravdu hodňoučka. A ta trpělivost to... Jak se to vezme, no? Když já třeba, když spěchám, tak to jsem hodně netrpělivá.
0: Jo.
1: Nemám ráda třeba, jako, asi jako každý, třeba když stojím v obchodě a je tam velká fronta, tak to mě vadí, to jsem hodně netrpělivá. No a když mám třeba něco stihnout a vím, že mě třeba ujel autobus nebo takhle, takovéhle věci, tak to postrádám tu trpělivost, to skutečně jo, no. Ale třeba musím říct, že mám ráda takové ty piplavé činnosti, že já třeba teď jsem si našla takové letní sandále a tam mě popadalo pár kamínků a já mám takové nalepovací kamínky a ty si tam teď je lepím a to vyžaduje taky velkou dávku trpělivosti, takže mi říkala mamka, že to tě obdivuju, holka, to abych nemohla, na to bych neměla trpělivost.
0: Jo, někdo na ty takový ty doslova vlastně ruční práce, na takovou tu piplačku, jak říkají někteří, tak někdo na to fakt
1: to
0: není,
1: relax,
0: no.
1: Právě, no.
0: A někoho to zase uklidňuje, že jo, tohle, že si tak pohraje s korálkama, s výšivkama nebo s něčím takovým a soustředí se jenom na to a tím vlastně si sklidní myšlenky a někdo by se mohl zbláznit, kdyby měl vyšít nějakou kytičku někde nebo něco takového. To je pravda. No takže v podstatě patříte mezi trpělivé lidi, ale svědomím, že se stále vlastně máme mnozí co učit, co se trpělivosti týče asi.
1: Ano, no a taky pak asi když mě někdo vytočí, tak to taky postrádám pak tu trpělivost. No.
0: Jo.
1: To je taky, myslím, že normální, ale...
0: Dobře, tak jo. Tak Jano, taky děkuju mnohokrát a samozřejmě přeju vám také v mnoha životních situacích velkou notnou dávku trpělivosti, protože trpělivost je určitě potřebná pro...

0: takový ten spokojený život a vydařený život. No a budu se těšit zase příště.
1: Přináší, no, jak se říká.
0: Jo. A budu se těšit zase příště a přeju krásný červnový den. Mějte se hezky.
1: Já taky. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jožoráš, skupina Elán a písnička Vermi. Tak tolik muzika, 17 minut po půlnoci, to je přesný čas a my teď můžeme pozdravit paní Jiřinu do Žďáru. Krásný večer, paní Jiřino.
1: Taky vám přeju, paní Jituško.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Hnedka vám řeknu, že vaše povolání bych teda nemohla. Jo, protože vy jste tak trpělivá, že mě úplně tady to poslouchá někdo a volá tam a on úplně nalevo něčem jiným, tak to ne. To bych jako to vás obdivuju, jak vy je pořád, jak je navádíte a ještě takhle a to, no tak to já bych teda nemohla. Myslím si.
0: Já jsem říkala v úvodu, že vlastně Noční linka to je vysoká škola trpělivosti tady u nás.
1: Ano, to teda já, když to poslouchám, tak říkám, ježiš, ta paní Duška, ale vy všichni tak jako tu trpělivost nemusíte. To asi nic, protože jinak mi to nešlo, ale já teda ne, tohle ne. Ale já, když jsem byla mladá, tak jsem byla teda strašně netrpělivá. Když děti začaly chodit do školy a teďka jsme se s něma měli učit ty slabiky a oni furt říkali místo mé, má a tohle, no to bylo
0: hrozný. To je strašný, já vím tohleto.
1: No a to jsem tenkrát ještě kouřila, takže jsem těch cigaret teda šla vždycky vykouřit, abych teda nevybuchla, protože chudáci děti, že jo, to nic je. No, ale potom jsem se trošku začala sklidňovat, když teda byli vnuci, tak to už jsem teda jako dost tak jako sklidňovala. A to mě vždycky děti říkali, co je zajímavý, že tady tohle a to nesmíš na ně takhle a co s nám vždycky ty dělala, jo, ať mě to vyčítali.
0: Pamatovali si, jo?
1: I pamatovali si, že jsem tam dostali facku, že jo?
0: Jasně, stalo
1: se. Ale u těch vnuků ne, to prostě jako vůbec neexistovalo. No a potom vás to stáří, trochu vás uklidní, jakože už prostě člověk takový, ale stejně, když jdu doktorovi a v té čekárně paní Tuško, to teda nejsou trpělivá, to už si vždycky říkám, ježiš, ona už je tam půl hodiny někdo, ježiš, co tam dělají, nebo to, a nebo když stojím ve frontě v lékárně, když jsem stávala, teď teda ne, protože teď už to jak si najde, tak mě léky nosí, tak vždycky, když byl někdo přede mnou a teď se třeba pospíchala a teď on se vyptával a dokola a furt té paní magistře a to takto teda, to už taky někdy jsem zatínala ruce, no ale nemůžete nic, že
0: jasně,
1: ono.
0: Jasně, musí člověk
1: takže
0: vydržet.
1: Takže u těch doktorů a v těch lékárnách, ještě když teda někdy musím, tak to teda jsem taky netrpěla, ještě teď jako na stáří, no. Ale říkám, člověk jako to stáří prostě vás tak jako trošku sklidňuje, no.
0: Čím to je, musí, že vlastně popisujete to, že přibývající věk spíš, jakoby, protože zase na druhou stranu někteří říkají, že naopak s věkem jsou nervóznější právě tím, že jsou starší, jakoby a tak.
1: Zaprvé vás to naučí těžká nemoc, to vás teda naučí strašně trpělivosti.
0: To asi jo.
1: Protože to já jsem prožila, takže to vás, a najednou nikam nepospícháte a ano, prostě na všechno je čas.
0: Ano.
1: Takže to vás taky hrozně naučí. A pak si říkáte, když ty roky přibývají, mě bude 83, že jo? Jako si říkáte, a co já, proč já bych se nervovala a proč já bych pořád nikam pospíchala, když to nemá cenu.
0: Jasně, že už člověk zase má nadhled potřebný.
1: No ale přiznávám se, že když mám jít doktorovi, nebo tam sedím, tak to jsem furt ještě netrpělivá. prostě.
0: Jo.
1: To. A vždycky dcera se mnou jezdí, říká, mami klid. A já říkám, prosím, něco tam dělají, to není možné, tam to pijou kafe nebo co. Takže takhle to ještě mám, no. Takže k tomu se přiznávám, ale jinak říkám
0: tady
1: na ty vnuky a na pravnuky, no to vůbec, jakože bych na ně křikla, nebo ne, to neexistovalo.
0: To už je zase úplně jiná kapitola, tohleto, to je
1: to
0: pravda.
1: To už je jiná kapitola, ani.
0: Dobře.
1: No ale říkám, to vaše povolání, to je teda trpělivost, to teda klobouk dolů. To
0: děkujeme za uznání, za pokladu, každopádně moc děkuju za povídání.
1: Krásný den a
0: taky.
1: Ať vám tam volají jenom lidi k tématu.
0: Přeju vám hodně zdraví, a krásné dny,
1: hodně
0: trpělivosti taky a děkuji moc za návštěvu.
1: Naslyšenou,
0: dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jak děkuje se andělům, tolik skupina Kex tady v Noční lince u nás na vlnách Českého rozhlasu. No a dovolala se nám z Brna paní Marie, která prý také nemůže spát. Paní Marie, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím ve studiu.
0: Děkuji moc krát za všechny. Děkujeme.
1: Protože v mém věku je mě 85 a v mém věku opravdu už je to těžké to usínání,
0: jo.
1: Ale jenom k té trpělivosti jsem chtěla říci, že já jsem dělala do 70 let jsem učila, dělala se speciální pedagožku.
0: No.
1: Od svých 25 let jsem byla speciální pedagog, takže
0: o trpělivosti to, víte své.
1: Trpělivost, ano, protože jsem pracovala s postiženými dětmi, ale je zajímavé, že trpělivá jsem byla v práci, to bylo úžasné, ale doma už ta trpělivost prostě
0: došla.
1: Taková nebyla.
0: Jo.
1: I když mám teda 9 vnuků, 2 pravnuky,
0: jej.
1: Ale všechno mě to prošlo rukama. Všechno jsem nějak zažívala s těma školníma úspěchama a neúspěchama, takže teď nejmladší bude za 2 roky maturovat, teda doufejme, takže se to všecko teda takhle nějak jsem to odbyla, no a teď už teda jsem na odpočinku, už teda jsem těžce pohyblivá, mám po operaci srdce, takže tak prostě jenom si vychutnávám prostě to mládí kolem sebe a trpělivá jsem nikdy nebyla, a hlavně co se týkalo pečení cukrovi, to jsem nikdy neměla tu trpělivost, abych u toho prostě se piplala s těma kolečkama a hvězdičkama měsíčno, to prostě mě nešlo. Takže tam jsem trpělivá nebyla, ale jinak myslím, že opravdu trpělivosti se musí učit, to jinak nejde. A člověk se to naučí, když chce, nebo když musí. Někdy musíte být trpělivá. I když nechcete, tak trpělivá být musíte.
0: A taky vám někdy nic jiného nezbyde, než být trpělivá v podstatě.
1: A někdy vám, ano, přesně tak. Někdy vám nic jiného nezbyde.
0: Já jsem zrovna na začátku toho dnešního povídání o trpělivosti tak jako přemýšlela, která, že ta profese je nejvíce o trpělivosti. A sama ze sebou jsem se shodla na tom, že to určitě bude činnost učitelů, kantorů, prostě profesorů, pedagogů. Tak se vás chci zeptat, jestli mi to potvrdíte.
1: No určitě.
0: Že to je velmi náročná profese právě na trpělivost.
1: A tam je potřeba prostě, aby ten učitel si vytvořil takovou osobnost, aby ty děti mu věřili. Nejednat s dětmi jako ze sobě rovnými, nějak se prostě nad nima nepovyšovat, dokonce i přiznat to, že třeba někdy něco nevíte.
0: Ano, ano.
1: A když vám dítě řekne, ale paní Štěrko, vy to nevíte, říká, ano, ne, to nemůžu všechno vědět. A tak. Jsem ráda, že se to dozvídám o sebe, že ty se sečtěle a poradíš mě i ty. Já si myslím, že tím pádem získáváte i děti, proto jsem v té kantořině vydržela tak strašně
0: celý
1: dlouho.
0: Celý život pracovní vlastně, ano.
1: Celý
0: ano.
1: život a dokonce jsem ještě před 5 rokama dělala na nějakým projektu a moc bym, ale už, protože už teda jako nevládnu fyzicky, jinak bych určitě dělala ještě aspoň nějakého asistenta nebo něco. Ale zase mám kolem sebe tolik lidí, co pomůžou v dnešní době. Potřebuji hodně pomoc, protože například třeba je strašně moc teď autistických dětí.
0: Ano.
1: A to je teda veliký problém.
0: Tam si myslím, že to je velký zápřah na psychiku, teda pro rodiče, pro pedagogy.
1: A ještě potom to ADHD.
0: Ano.
1: Já jsem teda za mladá vlastně, když jsem začínala i tu speciální pedagogiku, tak jsme nevěděli, co to je
0: co
1: ADHD.
0: To je?
1: O tom se vůbec nemluvilo, ani o žádném autismu, že?
0: No a čím to, že ty současné děti, že jich je tolik vlastně v tom počtu, že se to pojmenovalo tohleto?
1: Já nevím, já si myslím, že to nese doba. Že ta doba je daleko hektičtější, že my jsme žili přece jenom takovým klidnějším tím životem.
0: To možná dneska asi rovno.
1: Dneska je to na ty děti asi hrozně moc. A taky si myslím, že ty naše rodiče nebývali všichni zaměstnaní. Bývalo to tak, že bývalo hodně těch maminek doma.
0: Jo.
1: A byly babičky, které žili v těch domácnostech.
0: Ano.
1: Já jsem žila celý život s babičkou. A vůbec jsem si to neuměla představit, že bych tu babičku tam neměla. Bylo to prostě úžasné. A taky čerpáte spoustu zkušeností od
0: něj. No to určitě, to je jasná věc.
1: A dneska se s dětma nepovídá, dneska se jim dají televizory. mobily a rodiče přijdou unavený z práce a jsou rádi, že mají od děti klid. Že? Já jsem to viděla, byla jsem nepřítelem domácích úloh třeba, protože vím, že ty rodiče přijdou domů unavení a jsou prostě nervózní a teď ještě děti prostě řeknou, já mám domácí úkol.
0: Jo, jo.
1: A někteří rodiče ani ten domácí úkol prostě nezvládali už. Ta doba je úplně jiná.
0: Je to úplně jinak, no.
1: Všetko jde opravdu strašně moc dopředu. A je to moc takový zpřetechnizovaný. My jsme dneska, já řeknu jenom takové, možná je to takový legračně, třeba z biologie. Měli jsme třeba oko. No tak jsme si zavolali na jatky v Brně a řekli jsme z legrace, prosím vás, nemohli bychom dostat 10 párů býčích nebo kravských ok po porážce. Oni se smáli a řekli, ano, dáme. A my jsme si ty oči dovezli a s těma dětmi jsme ty oči preparovali.
0: Jo,
1: a ty děti do dneška nemůžou zapomenout a víjou 100%, z čeho se oko skládá. Dneska se to udělá tak, že se vezme počítač, podívejte se na počítač.
0: Grafika, tam veškerý rozbor.
1: Ty děti ohmatali všecko. Ty děti si pomůcky, které dneska jsou běžné, jako se dostanou koupit z těch knihkupectvích a továrny, to prostě vyrábí obrovským rychlým způsobem. Tak my jsme to dělali na koleně, já jsem si musel dělat, stříhat pomůcky, všechny kartičky, já nevím. Ano. A děti si všecko osahali. Dneska je to všecko přes počítače, nevím. Možná tomu
0: je
1: už to nerozumím.
0: Jinak. Tak paní Marie, budu muset poděkovat. Každopádně
1: ano, já
0: moc vám děkuju za vaše povídání, za vaši návštěvu, jinak ať se vám daří. Přeju vám taky pevné zdraví hlavně. Hezké letní dny, skoro
1: zdraví.
0: Už letní a budu se těšit zase v noční lince, že se uslyšíme. Jo?
1: Děkuji vám. Ano, děkuju. Mějte se moc hezky a hlavně hodně zdraví a trpělivosti.
0: Trpělivosti, ano. Mějte se krásně. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a písnička Osmý den. No a pojďme se podívat také do e-mailu, protože jste se rozepsali hojně a třeba pan Mojmír ze Svitav píše, 30 let jsem dělal účetního. Je to práce, která nikoho moc nebaví a nikdo si ji moc nevšimne, ale když se udělá průšvih, myslím, že je to dobré cvičení v trpělivosti. Když jsem zkrachoval, ve všem obrátil jsem se ke svému koníčku a stal jsem se pravoslavným knězem. To je práce, která má aspoň smysl. No a trpělivost? Inu, snažím se. Přeji všem krásný večer. Mojmír Kříž ze Svitav. Pane Mojmíre, ať vám to krásně jde, sou trpělivostí, jinak přeju hezké dny, hezkou noc a děkuju mnohokrát za váš e-mail a moc vás zdravím.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Leona Machálková a Petr Kolář, Den, kdy se vrátí láska k nám. Tolik písnička a teď pozdravíme paní Boženku do Hradce Králové. Krásnou noc, Boženko.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím.
0: Děkuju.
1: A musím se přiznat, že já ty trpělivosti jsem moc neměla,
0: aha,
1: ale postupně jsem se to jako naučila.
0: Mm-hmm.
1: Ale prostě moje trpělivost skončila, když jako jsem věděla, že mám pravdu a někdo mi tvrdil, že jako ne, nebo prostě opak, že je něco jiného. A měli jsme, povívám takový ten, my jsme, já jsem jezdila s mužem jako závoznice.
0: Ano.
1: A vezli jsme auto z generálky a měli jsme to výměnným systémem a bylo to tak koncem února a prostě asi ve 3 hodiny odpoledne a jeli jsme už jako do garáže a zastavili nás policajti, SMBáci ještě dříve a muž mě říká, ukazovali, aby jsme zajeli na stranu a muž mě říká, nehádej se s nima. A já jsem říkal, no ne, nebudu, že jo. No a on nás zastavil a říká, že nemáme čitelnou poznávací značku.
0: Jo.
1: Ale jak byl sníh rozbředlej a to auto mělo krátky ty zástěrky na těch zadních kolách, tak nám to lítalo až na tu poznávací značku, že jo. A já mu vysvětluju tomu policajtovi, on vlez do auta, že prostě vezeme auto z generálky a že teprve se tomu musí vychytat, že jo, to, co jako u toho není. A on to pořád nemohl pochopit, že prostě za to nemůžem, když jsme měli jako auto jiný, že jo, a to. No, pak začal turovat auto na plný plyn a to víte, že to zakouřilo, když je to a on mě říká, no kouří to a já říkám, teď vám říkám, že to vezem z generálky a to a říkám mu, a vy jezdíte na plný plyn nebo něco, no a jsem ho taky naštvala a on mě říká, no tak mi dáte 150 korun pokuty a já jsem říkala, no ale za co? To je prostě, to není naše chyba. A on, že prostě jsme s tím neměli jet. A já jsem říkala, jak jsme to mohli vědět, že to bude takhle. No a on, že ne, já říkám, dobře, tak já vám těch 150 korun dám, ale prostě nekoupím dětem ty rohlíky, řeknu, že jsem, nebo něco k jídlu, že jsem platila ten, že jsme platili pokutu za něco, za co jsme vůbec nemohli. A on mě říká, no ale tak aspoň tu stovku mě říká. A já mu říkám, no, kdo chce psa být, vždycky si ho najde. On vypad z toho auta a manžel na mě ještě předtím mrkal, ať se s ním nedohaduju, ale mě vám to nedalo. A já jsem mu to musela prostě říct, že jo. No, takže, ale jinak já jsem měla muže trpělivýho, takovýho, že když se mě to nelíbilo, jak mě nechal, abych se vypovídala a když už toho měl dost, tak vždycky říkal, přestaň, už toho bylo dost. A já jsem se pak naučila, že když mě něco naštvalo, nebo prostě jsem se chtěla nějak to, tak jsem si říkala, no nech to, prostě druhý den to bude lepší a pak jsem si říkala, no vidíš, ještě, že byla sticha, protože pak z toho vyšlo, že bych vůbec neměla jako důvod být, no jinak, no jinak to je v životě tak nějak, no.
0: Takže jste vlastně trpělivostí došla k nějakému závěru, který byl příznivější, než kdybyste nebyla trpělivá? A vzala to hned z hurta z kraje, že jo?
1: Jo, no ale ono bylo těžké se s nima dohodnout, ale a ještě vám řeknu, já jsem dělala ve fotoateliéru 11 roků před důchodem a dokud se ty negativy retušovaly, tak to bylo jako v pořádku, jenomže pak na ty průkazy občanský pasy a na ty jízdenky nebo ty legitimace, že jo, tak se jako nesmělo. A to jste neviděla, prostě ty obličeje těch ženských, tak po těch ty 40, jak se na to tvářili, že jak vypadají, že jo, přitom já jsem s tím neměla nic jako společného. A když už toho bylo hodně, tak jsem říkala, víte co, já mám, zavolám paní fotografku. Jo. No a ta přišla a říká, paní, podívejte se do zrcadla a pak si něčem no, takže jsem si to tam taky občas chytala, no jo, i když jsem jako za to nemohla. Tak ono v životě se stává věci, no ale trpělivost se musí snad člověk naučit.
0: Učit celý život vlastně tak, svým způsobem, jak to tady dnes probíráme. Dobře, Boženko, musím poděkovat, čas je neúprosný. Každopádně vám přeju krásné dny, hodně trpělivosti, mnoho všeho dobrého a pevné zdraví. A mějte se moc hezky, dobrou noc.
1: Taky dobrou noc.
0: Dobrou noc a zase příště naslyšenou u nás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Vítka, to přátelé, dostáváme se do finále té nedělně pondělní noční linky. Takový je alespoň čas, pojďme se tedy podívat ještě do pošty. Například teď před chvilkou se dopsala také paní Vlaďka z Rychvaldu, která dodává k našemu tématu. Hezký a dobrý poslech všem. Trpělivost jsem se naučila už jako dítě při ručních pracech, kdy jsem vyšívala někdy i hodně jemné výšivky nebo slepovala papírové modely z ABčka. Práci tedy trpělivost mám, nenadávám, ani se nevstekám, někdy něco i několikrát předělám, než jsem spokojená s výsledkem. Nemám však trpělivost na jiné vzteklé lidi a hlavně na lidi, co se práci snaží odflinknout, jen aby ji měli rychle hotovou. Bohužel poslední dobou ztrácím trpělivost i v případech, kdy jsem nucena do používání internetu a s tím spojených služeb vše si zajišťovat jenom tímto způsobem. Třeba vstupenky, kdy není jiná možnost na akci, raději nejdu. Mám s použitím těchto technologií určité problémy a proto si nejsem jistá výsledkem. No a takto vznikají i překlepy u psaní. Vím, co píšu, ještě před dalším psaním kouknu a píšu dál a přehlédnu, že inteligence mi nabízela jiné slovo, které pak použije. No, tak tohle známe taky mnozí. Takže je výsledek podivný a mnohdy nedává smysl. Je to i u psaní přes web noční linky, kdy se ještě k tomu nedá vždy vidět, co jsem vlastně napsala, ale snažím se to opravit. Ne vždy se to povede a pak máte problém se správným textem. Snad budu mít s užitím nových technologií více trpělivosti a nakonec se přijmu jako součást svého života. Tak tolik Vlaďka. Vlaďko, moc vám děkuju. Držím samozřejmě palce v tom učení se s těmi novými technologiemi, protože to si myslím, že vlastně obklopuje všude a týká se to každého z nás, tak ať vám to taky dobře jde a to přeju nám všem samozřejmě, ať nám to dobře jde. No a protože jsme téměř na konci, patří se poděkovat za vaši pozornost a společnost, za trpělivost, pokud jste se nedovolali, dovoláte se určitě příště. Jinak moc vám děkuju za povídání, přeju vám krásnou noc a hezké sny, pokud jste se rozhodli, že půjdete spát a pokud jste se rozhodli, že se vám nechce spát a budete bdít, tak samozřejmě naše noční pořady jsou tady pro vás připravené. Ode mě je to úplně všechno. Jitka Lukešová se loučí. Přeju dobrou noc a děkuju moc.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Můžu dnes začít trochu netradičně, totiž básničkou? Léta nám plynou, letí jako střely. Loupežník čas z nás udělal dva chudé. Lampa mi čadí knot, je ohořelý. Lásku však nedám, tati po mně zbude. Možná vás překvapí, že autorem těch veršů je cimrmanolog, herec, básník, druhdy taky rozhlasový redaktor a samozřejmě textař populární hudby pan Miloni Čepelka. A právě jemu patří dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Marcela Lauferová a první z dnešních melodií s textem Miloně Čepelky. V těch následujících dvou zvukových vzpomínkách jsou Miloň Čepelka a Zdeněk Svěrák ještě jako členové rozhlasové armádní redakce v 60. letech. Společně komentovali třeba nejen vystoupení vojáků při jejich hromadné skladbě na celostátní spartakiádě v Praze, ale byli také reportéry z vojenské přehlídky na Letné v roce 1966. Kdo ví, možná už tady se u mikrofonu narodila ta pozdější charakteristická dikce cimrmanovského herectví.
1: Ano, děkujeme. My jsme tady na střeše budovy ministerstva vnitra v Praze, na velitelském stanovišti letců. Čekáme tady na přelet na leteckou část přehlídky. Ještě to bude chvíli trvat. Letouny tu mají být přesně v 10.04. Můžeme se zatím dívat dolů na třídu obránců míru, po které ještě stále pochodují pěší jednotky vojenských učilišť, pohraničníci a lidové milice. Ty právě zatáčejí na třídu obránců míru. Ale my můžeme také využít příležitosti a dát zde leteckým důstojníkům několik otázek, pokud nám to dovolí. Ale tyhle starosti přenechám raději své spolupracovnici, protože žena si v takovýchto situacích vždycky poradí snáze a rychleji.
2: Soudruhu generále, dobrý den, já jsem Dvořáčková.
3: Generál Kukel, těší mě.
2: Těší mě, dovolíte mi rozhovor s podplukovníkem Frosem?
3: Prosím.
2: Děkuji vám. Soudruhu podplukovníku, tak vaše skupina je tady na střeše už dobře 10 až 14 dní. Prosím vás, není to zbytečné, přece takový přelet, to nemůže být nic těžkého.
4: No, my jsme tady nebyli zbytečně během nácvikových termínů. Bylo nutno provést nácvik těchto leteckých skupin, aby proletly přesně včas nad letenskou pláň.
2: Já jsem si teda myslela, že všechna letadla startují z jednoho letiště, tak to není pravda?
4: Tak všechna letadla nestartují z jednoho letiště, startují z několika letišť, ale v důsledku toho, že dneska je špatné počasí na těch letištích, tak bude startovat jedině jediná skupina, a to z jednoho letiště.
2: A prosím vás, jak dlouho vůbec budou ve vzduchu?
4: Celkový let od vzletu do přistání trvá...
1: Pardon, už jsou tady. To je takzvaný velitelský roj, který nás minul.
4: Velitelský roj vede plukovník Vrba.
1: Posloucháme, teď dozněli. Budeme čekat další skupinu. Říkal jste 12, víte?
4: Další skupina bude vedena podplukovníkem Prelcem a bude to 12 letounů MiG-21.
1: Ano, už jsou tady.
0: Jak to vůbec probíhalo? Já jsem si říkal, když člověk slyší vystoupení Zdeňka Svěráka na spartakiádě nebo společně s vámi na vojenské přehlídce, nikdo z toho nepochopil, že z toho máte trochu legraci?
5: No, já nevím, my jsme samozřejmě legraci měli, ale snažili jsme se, aby to naopak tedy nikdo nepochopil, protože já jsem spíš tyhle ty vzpomínky, to já jsem úplně vytěsnil.

0: Nebo protože...
1: Ale ne, moc ne. My jsme sice byli na nějaké zkoušce po večerech, to ano, ale ta letadla tuším ani, já nevím, to asi letadla někde jinde, když zkoušela, já nevím. Já jsem to krásně zapomněl.
2: Jsem tady, slyším, děkuji za předání slova. Ještě než si začnu všímat motostřelecké divize, chtěl bych říct, že jsem sledoval zajímavou přehlídku diváků. Nevím, jestli jsem dobře rozuměl kolegovi z Bratislavy. Došlo tady k něčemu podobnému jako na Slovensku, totiž jakmile odpochodovali pěší útvary z toho obdélníku, kde byly nastoupeny, nastal pochod diváků, který byl celkem vyřízený, protože měli před sebou dlouhé lano. Ale teď už se dívám doprava, kde vidím dva obrněné transportéry. Na prvním z nich, v černé tankistické uniformě, je velitel motostřelecké divize. Na druhém vidím rudou zástavu, kterou nese praporečník, rovněž v černé uniformě a v bílých rukavicích.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: No a ten druhý stejně unikátní záznam, to je proslavená parodie na tehdy velmi oblíbenou hitparádu manželů Mirky a Jiřího Černých, 12 na houpačce. Populárně vědecký magazín Meteor měl pak taky svou, ale ptačí hitparádu. 6 na bydýlku se jmenovala. A vedle nealkoholické vinárny u Pavouka i tohle byla báječná mystifikace. Aby taky ne, když autory a průvodci pořadem byli právě Zdeněk Svěrák jako doktor Žírecký a Miloň Čepelka, co by redaktor Kukla.
5: Šest na bydýlku. Šest na bydýlku. Šest na bydýlku. Zavři rádio a poslouchej zpěvné ptáky, řekla paní Michalová na kraji lesa u Dobříše. My říkáme, pusť rádio a poslouchej zpěvné ptáky.
6: Tady je ptačí hitparáda 6 na bydýlku.
5: U mikrofonu vaši Žírecký
6: a Kukla, dobrý den. Konečně jste se tedy dočkali. Do nebe volající odstrkování našich předních zpěváků končí. Útok 3758 vašich dopisů vykonal své. Mikrofon patří těm, kdo až dosud rozdávali svoje umění zcela nezištně velmi často jen pod čirým nebem. Pustíme vám 6 zpěváků a záleží na vás, které z nich uslyšíte za týden znovu. Nejdřív se nám představí první kanár profesora Lišky, a to ve své vlastní skladbě Zlatá klec.

0: zpíval první kanár profesora Lišky.
1: A já to na vás prozradím, pane doktore, i když sám bych dal přednost jinému interpretu, tady doktor Žírecký nedá, no, právě na tohoto solistu dopustit, že?
0: Přiznávám, ale nechci tím zdaleka ovlivňovat posluchače. Profesor Liška má celkem 3 kanáry. Při koncertech vystupují zásadně v první části samostatně a ve druhé pak jako výborně sespívané trio. Teď si tedy udělejte u prvního zpěváka plus nebo mínus podle toho, jak se vám líbil. Já mohu říci, že mám plus. A na řadě je tuším druhý kanár profesora Lišky.
1: Ano, skladba se jmenuje Moje houpačka.

Tak to byla skladba Moje houpačka. Ještě jsme vám ale neprozradili, jaká jsou pravidla naší soutěžní hry. Do dalšího kola 6 na vidílku postoupí vždy 4 zpěváci, kteří dostanou nejvíc vašich hlasů. S nimi budou usilovat o vaši přízeň 2 noví. Teď ale chceme vyjít vstříc i těm z vás, které nezajímá jen zpěv, ale také osobnost interpreta, jeho záliby, jeho rodinné poměry, jeho zobák, jak bydlí, co jí, co nejí, co peří, jeho míry, váhy, názory, tedy...

0: Co jsme zjistili o Kanárech, pane doktore, kdybyste byl tak laskav?
1: Tož Kanáři pocházejí z Kanárských ostrovů, kterým dali jméno.
0: Promiňte na okamžik.
1: Prosím.
0: Jde o čistě takovou okrajovou poznámečku. Já nevím, možná, že ani není nutné to říkat.
1: No prosím, jen to řekněte.
0: Já bych chtěl zdůraznit, že Kanáři se tedy nemenují podle Kanárských ostrovů, jak se někteří, a přiznám, donedávna i já domnívali, ale obráceně.
1: No ano, tak jak jsem to říkal.
0: Ano.
1: Oproti domorodým Kanárům, kteří dosud na ostrovech žijí a kteří si, to vás možná také bude zajímat, kteří si podrželi barvu obyčejných ptáků, jsou naši zpěváci jasně, ale jasně žlutí. Drobná šedá pírka, ta nejsou znehodnocením, nýbrž naopak znamením šlechtického narézkého původu.
0: A mě by zajímalo oblíbené jídlo, pane doktore. Semenec?
1: Ano, rozmačkaný je znamenitý a oblíbený, ale Kanáři po něm tloustnou. Rád bych tady uvedl na pravou míru pověsti, které se objevily nejprve v Kutné Hoře a teď i v Praze. Podle nich je první Kanár profesora Lišky, nebudete tomu věřit, ale šíří se to. První Kanár prý je narkoman. To ovšem vyplývá z naprosté neznalosti, totiž všichni tito zpěváci jsou svým způsobem narkomani. Semenec totiž obsahuje stopu hašiše. Manažer, který uvykne svého pěvce na semenec a pak mu ho odpírá, způsobí jeho smrt. Kanáří narkotika, ta by stála vůbec za delší studii, ale obávám se, zda máme na to čas.
0: No bohužel nemáme. Teď je tu připraven Kanár Bobo, pěstitele Roušala z Prahy. Je připraven přednést svůj hit Já si zpívám rád, tak rád. Právě dospíval Kanár Bobo, pěstitele Roušala z Prahy. Ale pardon, vy chcete něco říct, pane doktore?
1: No já bych chtěl říci, že nepodal dnes svůj standardní výkon. Několikrát tam, to jste jistě také slyšel, i když jste laik, několikrát tam nepříjemně zazněl vysoký zvonek.
0: Ano.
1: A to je zlé. Nechci posluchače ovlivňovat, ale s takovým zvonkem vytáhnout do soutěže, to je, myslím, předem ztracená bitva. Ono, víte, bylo by zajímavé pohovořit vůbec o normách kanářích soutěží. Každá přehlídková žiry má...
0: Já s vámi souhlasím, pane doktore, ale o tom snad až někdy jindy. Přijde na to čas. Teď musíme zpátky na bydýlko. Čekají na něm ještě 3 umělci. Pořadové číslo 4 je velmi populární zpěvák. Má své tradiční šaty pískové barvy a je to Skřivan Polní.

0: To byla skladba Rodná hrouda v podání Skřiva na Polního. Teď bych rád prozradil něco na vás, pane doktore. Doktor Žídecký je nejen ornitolog vědec, ale i ornitolog básník.
1: No tak to snad.
0: Mně se velmi líbila, pane doktore, vaše báseň o Skřivanovi. Mohl byste posluchačům přednést?
1: Když jinak nedáte, tak jsem napsal. Vylétl z hroudy skřivánek, ve výšce křídly třepá, vystřelí po něm bratránek. I co vás vede, kde pak?
0: Pěkné. Máte víc takových veršů?
1: Ne.
0: To je jediná báseň, kterou jste napsal?
1: Ano.
0: Tak to tím spíš. Pěkné. Ale když dovolíte, rád bych sám přidal pro naše posluchače pikantnost ze zpěvákova soukromí. Skřivan Polní střídá manželky vždy po roce a 10-11 dětí s každou není u něho ničím zvláštním. Že je to tak, pane doktore?
1: No je to čilý pták.
0: Ale už je tady rákosník zpěvný. Co byste řekl o něm?
1: Jeho oblíbenou zábavou je akrobacie a umělecká gymnastika na stéblech. Z jara a v létě jí výhradně maso. Zvláště oblíbenou pochoutkou jsou jepice. Snad by vás zajímala i malá pozoruhodnost o jeho bytě. Sám o tom nerad hovoří, ale proč to neříci? Spí na vysutém lůžku, zavěšeném třeba mezi stébly kopřiv, nebo tak.
0: Ano, umělci prostě mívají své líbůstky. Tak si ho poslechneme. Ne jak spí, ale jak zpívá. Rákosník zpěvný. Rákosník zpěvný zpíval árii Madly z muzikálu Tam, kde šumí rákosí.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Stejně jako mnozí jiní musel nadlouho i Miloň Čepelka psát do rozhlasu jen pod pseudonymem, nebo autorství a jeho jméno takzvaně pokrývali kamarádi a přátelé. Například Zdeněk Svirák se pod texty svých písniček musel podepisovat jako Emil Synek. Po roce 1990 se ale Miloň Čepelka do rozhlasu vrátil naplno. Třeba seriálem pro děti o léčivkách, léčivých rostlinách. Rostou pro nás, tak se ty příběhy jmenovaly. A samozřejmě ani tady nechyběly písničky a hlavně chytré vyprávění a hravá čeština.
2: Tak co pak to mám asi na mysli? Co pak roste zrovna pro nás?
3: Zuby.
2: Ale ne, zuby. To jsem vám zapomněl říct. Budu s vámi sám, ale sem tam si pozvu na výpomoc i pár jiných hlasů. To vlastně uslyšíte. Třeba teď tu byl se mnou a je tu se mnou a bude tu se mnou můj kolega Roman. Ale o zubech dnes mluvit nebudeme, aniž kdy jindy. I když je pravda, že rostou opravdu pro nás a pro naše dobré kousání.
3: No, tak třeba nehty, které si okucujem.
2: Ne.
3: No tak vlasy.
2: No tak prosím, žádné narážky. Vedle jak ta jedle. To by se to muselo jmenovat rostou na nás, a ne pro nás.
3: No jo, tak třeba houby, hrušky, citrony, melouny.
2: No, to už je lepší. Jak si přihořívá, dokonce řekl by hoří. Protože ano, chci si s vámi povídat o rostlinách. O všech možných. O tom, že jsou užitečné. Zajímavé, že jsou živé.
4: Potkala pampeliška na procházce tulipán, který o princezně sedmi krásce snil. Choval se k pampelišce nevšímavě jako pán, k slunci zvedal pyšnou hlavu ze všech sil. Dotklo se pampelišky chování tak nepěkné, v jejím srdci ozvala se náhle zlost. Řekla si k sedmi krásce princezně, že zaběhne, pomluví ho, že je dobrých mravů prost. Princezna jí vyslechla, a než uplynul den, rozhodnutí oznámil jim všech růžiček s něm. Tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených, tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich.
2: Slyšeli jste? V rostlinné říši jsou dokonce i princezny. A jsou tam určitě i tatínkové a maminky, jsou tam parádnice a uplakánci a dokonce i lékaři. Píšou se o nich knížky, zpívají se o nich písničky, tak proč bychom si o nich nemohli popovídat i my? Třeba o jedné takové docela nenápadné, droboučké, voňavé. Chcete vědět, co to je? Tak poslouchejte.
5: Jménem urozeného pána Jana Outraty ze Strádání a na herberku vítám všechny jeho rytířské hosty a prohlašuji dnešní turnaj o kadeř urozené panny Libavy za zahájený.
2: To bych vám přál vidět. Rozhlasovým zázrakem jsme se ocitli přímo ve středověku. Dva rytíři na koních najíždí proti sobě v prudkém trysku. Špičaté dlouhé dřevce napřaženy, ale minuli se. Ani jednomu se nepodařilo vyhodit druhého ze sedla. Oba se ocitli na protější straně, než byli původně, a už vyjíždějí znova. Ten nalevo má barvy červené, pravý je celý zlatý, ale přilbu má černou, ano, černou jako sám čert. Blíží se, písek odletuje od konských kopyt, červený se trochu zepěl ve třmenech a už je to tak. Ten s černou přilbou se válí prach na zemi.
6: Červený rytíř přijíždí k urozené dceři pána hradu a tam mu něco podává a připíná mu to na náhle.
7: Srdečné díky, pano Libavo. Smím vědět, co mi to dáváte? Odměnu pro vítěze, pane. Kytičku za statečnost.
8: Voní jako louka u nás doma. Co to je?
7: Co jiného se dává za statečnost než mateří douška? Vy ji neznáte?
8: Snad, podle vůně.
7: Tak si to pamatujte, rytíři. Za statečnost mateří douška.
9: A my si to budeme pamatovat taky. Mateří douška.
3: No, neboli mateří lok, mateří hlt, mateří polk nebo mateří doušk.
9: Ale no tak to ne, to je omyl. To ta douška, douška v názvu téhle drobné květinky neznamená ani doušek, ani lok, ani hlt. Žádná Coca-Cola, ani oranžáda, žádné polikání. Douška je tu míněna jako dušička, malá duše. Básník Karel Jaromír Erben otvírá právě s její pomocí, jakoby klíčem, svou slavnou sbírku Kytice. Zemřela matka a do hrobu dána. Siroty po ní zůstaly.
3: A přicházeli každičkého rána a matičku svou hledali.
9: Ale no tak, tak jsme v rozhlase, co pak to je? No teď na nás nemůžeš kašlat. Za prvé je to neslušné a za druhé...
3: No já za to nemůžu. Za to může déšť.
9: Ano, ano, až na kůži, co?
3: Ne, až na kůži ne, ale šaty mi samozřejmě zmokly a já, protože jsem lakomec a nechtěl jsem nechat propadnout lístky do kina, tak jsem v tom pak 2 hodiny seděl úplně mokrý.
9: No a to by právě chtělo mateří doušku. Tedy čaj z mateří doušky, ten dělá pravé divy.
3: No prosím tě, to...
9: No co? Vezmeš 2-3 lžičky mateří doušky, stačí sušená, přiliješ je hrnečkem vřící vody, za 15 minut glo, ji vyzumkneš a kde bude kašel? Já říkám, že pryč.
3: No jo, jenomže já mám radši skutečný čaj a ne žádné té z bylinek.
9: A to si sám proti sobě. Ale ať už říkáš čaj nebo té, říkáš přesto pořád totéž. A to je čaj. Slovo, které k nám přišlo z Číny. Víš kdy?
3: To nevím.
9: Budeš se možná divit, ale v češtině se slovo čaj objevuje poprvé, teprve v roce 1827. A co máš na čaji jaksi nejraději?
3: No právě tu čajovou vůni.
9: Vůně říkáš? Tak dávej pozor.
10: Pojď sem, Čanklivo. Co jsi mi to dala na stůl?
11: Váš obvyklý čaj, pane.
10: Čaj? Nenech se vysmát. A dej si na mě pozor, ještě jednou a vyženu tě ze svého domu jenom s ostudou.
11: Já nerozumím, pane.
10: Ty nevíš, jak se ukládá čaj, aby nenatáhl cizí vůně? To tě mám učit já?
11: Ovšem, že ne, pane. Čaj je v pořádku uložen ve skleněné doze stranou jakýchkoliv jiných potravin.
10: Tak potom, odkud je? To přece není čaj z mé vlastní plantáže. Vyměnila jsi s někým můj dobrý čaj za cizí patoky.
11: Nic takového jsem neudělala, pane.
10: V tom případě musím na plantáž.
11: A váš nápoj, pane?
10: Vylej ho. Je to odporná břečka.
9: Asi bych měl na vysvětlenou říct, že čaj se v Číně pěstuje, no... První zmínky o něm už jsou z roku 2700, ale pozor, před naším letopočtem.
3: No, a pak je ještě potřeba říct, že jsou to vlastně listy, sušené listy.
9: No tak listy, já bych řekl spíše sušené lístečky hustých keřů čajovníků.
3: No já si myslím, že příprava dobrého čaje je skoro věda.
9: Tak věda snad ne, ale určité znalosti to opravdu vyžaduje. Například, ale pozor... Náročný čínský mandarin už dorazil ke své plantáži. Nenechte se mýlit, ale sám si zahraju jeho pobočníka a tady Roman toho dalšího muže. Pane, dal jsem nastoupit všechny česáče čaje, jak jste si přál.
10: Ať sem chodí jeden po druhém. Ať ukáží, jaké mají ruce... A ať na tebe každý dýchne. Rozumíš?
9: Jistě, pane.
10: Pojď sem. Máš dobrý čich?
9: Výborný, pane.
3: No, zkrátíme to trochu, ne? Už přešel třetí, čtvrtý, pátý česač a u šestého...
2: Stůj, Choupengu! Co jsi měl k snídani?
12: Zelí, pane.
2: A včera?
12: Zelí, pane.
2: A před měsícem a před rokem? Jíš ty vůbec něco jiného?
12: Jenom zelí, pane.
13: Dobrá, nech toho. Nařizuji jednou provždy... Česáči mého čaje musí, opakuji, musí nosit rukavice a budou držet zvláštní dietu. To znamená, že nesmějí dostat k jídlu nic, co by svým pachem mohlo narušit vůni sklízených čajových lístků. Při sebemenším prohřešku proti tomu bude každý česáč propuštěn a předtím navíc spráskán mokrým provazem. Je to jasné?
2: Jasné, pane.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedno zastavení dnes už na závěr s Miloněm Čepelkou nad jedním jeho rozhlasovým scénářem z 90. let. Ve spolupráci s manželkou Hanou vzniklo tehdy asi desetidílné pokračování O pověstech starých hradů. Originální cyklus výletů na mnoha známá i méně známá místa po celé České republice. Průvodcem byl tenkrát Ondřej Havelka, ale nechyběly ani další výrazné herecké tváře, zrovna jako v tom díle O Bechyni a vzniku tamnějších lázní. Protože mezi námi neznám nikoho, kdo by jako herec odmítl někdy Miloňovi scenaristické nápady. A ještě jednou mezi námi všechno dobré a brzy ve zdraví zase naslyšenou.
2: 121, 122, 123, 124, 125, 126.
3: Ano, tak to je šafář Bechyňského pána, velký sběratel mincí. Nezbírá je však pro jejich historickou hodnotu nebo pro jejich krásu, sbírá je jako lakomec.
2: 200. 210, 220,
3: 230, 240 a tak dále. Už ho dál poslouchat nebudeme, je to nuda. A jestli chcete vědět, u jakého čísla šafář té noci skončil, nechám to na vás. Fantazii se meze nekladou. Ať k jeho mamonu přiřadíte jakékoliv číslo, stejně nebylo konečné, protože tenhle pan šafář byl vykuk a když už jednou začal svého pána okrádat, nikdy nepřestal. Z toho je nabíledni, že zítra měl vždycky víc než dnes a pozítří víc než zítra a tak dále a tak dále. Ptáte se, co tomu říkal pán na Bechyňském hradě? Prosím, poslechněte si ho.
4: Šafáři! Šafáři! Kde zas u všech čertů vězí ten člověk?
5: Už jsem tady, milostvane, už jsem tady. Už vás poslouchám, co ráčíte poroučet.
4: To, co každé ráno, šafáři. Já jako tvoje milosti a vrchnosti poroučím, abys nás ani dnes nešidil a neokrádal, nýbrž dobře a pečlivě naše statky spravoval.
5: A to je přece samozřejmé, milost pane.
4: Co je kde nového? Pověz, kolik penízů se nám za včerejšek urodilo v naší urozené pokladně.
5: Milost pane, je to dobré. Jedna kráva se otevřela, i když druhá nedojí. Prasnice rozbořila chlívek, to vypadá špatně. Ale proč? Protože tak krásně přibývá na váze i na rozměru. A to už vypadá dobře, že? Dva koně se ve stáji trochu pobili, to vypadá špatně. Ale nedbalého pacholka jsem vyhodil a máme teď jiného, mnohem lepšího. A to už je dobré, jak jste ráčíte uznat. Staré káče přeteklo v kuchyni mléko, ale to je k smíchu. Pak ještě holuby na dvoře trochu potřísnili běloskvoucí košili vaší milosti, ale káča ji vyprala znova a tak se všecko v dobré obrátilo. Dnes k obědu budou holubat.
4: Dobrá, dost, dost. Kdo má tvoje tlachání poslouchat? Je to moc na jednou a pak jedno pro druhé zapomenu. Hlavně dbej, aby byl všude pořádek a na zítřek si to sesumíruj líp, ať mě z toho hlava nebrní. Milostivě tě propouštím.
5: Jak ráčíte, milost pane?
3: Je vám to jasné, že? Ten Bechyňský pán neměl ani ponětí, jak jeho šafář hospodaří. A víte, proč byl tak naivní? Protože byl tlustý, až byl nemocný. Pověst výslovně říká, že do jedné jeho punčochy se vešel celý věrtel obilí. Kabát, že měl velký, s prominutím, jako na vola. A když si chtěl jednou vyjet na koni, tak za prvého na něj museli vysadit zvláštním kladkostrojem a za druhého ten kůň ani neunesl a pod tou váhou se mu nohy hned podlomily. Vlastně bychom mohli říci, že kdo chce kam, pomozme mu tam a že si ten pán o šafářovu zlodějnu přímo říkal, ale nepůjdeme tak daleko, protože zlodějna je vždycky špatná, ať poškozuje kohokoliv, třeba i poživačného hlupáka. Teď však už musím popostrčit příběh. Co se stalo nového? Tohle.
5: Ach, vy moje zlaťáčky. Vy ani netušíte, jak vás mám rád. Jste takové kulaťoučké, žluťoučké, cinkavé. Jste jako malá sluníčka, jako zvonečky. A nikdo o vás neví. To je ze všeho nejlepší, že jste jen a jen pro moje vlastní potěšení. Ani moje žena. To by ona hned věděla, jak vás roztočit, jenže boubláčkové moji, jak je vás čím dál víc, a to je dobře, je vás čím dál těžší ukrývat. Ale nebojte se, já jsem to vydumal, už vím, kam vás uklidím. Do stodolí zakopu vás, miláčci moji, a udělám to hned dnes v noci. Co tomu říkáte?
6: Ano, ano, šatářičku, do stodolí, skryje nás tam sláma z polí, pozor ale.
7: Dáš nám valet?
6: Jak se s námi půjdeš těšit, jak pak tohle míníš řešit, přijdeš někdy? Na chviličku.
5: Přijdu každý den. Vlastně každou noc, úplně stejně jako do dneška. Jenom místo do komory zaběhnu vždycky do stodolí. Odhrnu slámu, trochu hlíny odkopnu a už vás budu chovat v klíně. Už mi budete cinkat, oj, to bude nádhera. Tam se nebudu bát, že se z ničeho nic objeví někdo nepovolaný. Dopak by chodil v noci do stodolí, že? To je k smíchu.

0: Tvoje mamina.
1: Co se děje? Proč nespíš, ženská? Mám ještě práci, neruš mě. Panství je veliké, pán k ničemu, všechno leží na mě. Až budu hotov, přijdu. Jenom zdržuješ.
2: Pojďte honem, cínkátka moje, ať se s vámi potěším.
3: Zlaťáky zmizely ve stodole v jámě. Šafář za nimi často chodil, laskal se s nimi a skoro pokaždé jich tam ještě pár přisypal. Jenže jistě tušíte, že tu někde musí být zakopané nejen peníze, ale že tu bude i nějaký zakopaný pes, to znamená nějaká zrada, past, nečekaná potíž. Jednou v noci z ničeho nic...
4: To se mi snad zdá, to není možné, zlaťáčky moje, štěstíčka moje, kam jste se poděli, kam jste se ztratili? Ještě včera v noci jsem vás kolíbal a najednou jen hlína. Tady snad pomůže jen čaroděj.
3: Čaroděj, čaroděj, ale kde ho vzít? Šafář až do rána oka nezamouřil. Až vykoumal, že to zkusí ani ne tak s čarodějem jako s proutkařem. Když umí najít pod zemí vodu, proč by neuměl najít zatoulané zlaťáky? Problém byl v tom, jak tomu proutkaři říct, že má hledat zlato. Myslel na to, jak ho přelstít ještě, když běžel na pravidelný raport k pánovi.
5: Šafáři! Šafáři! Jak to ten člověk dělá? Že tady nikdy není, když ho volám.
1: Už utíkám, milost pane. No. Až se pode mnou nohy třesou, jak pospíchám.
5: Musíme ti promluvit do duše, šafáři. Ty nesmíš myslet při práci na sebe, ale jen na prospěch svého pána. My tě přece zaměstnáváme. My a nikdo jiný. A my ti jako tvoje milostivá vrchnost poroučíme, abys v noci bděl.
1: To já přece dávno dělám, pane. V noci hlídám i ve stodole, slámu tam přerovnávám jako nějaký pacholek, psi honím, aby nespali a střežili, a stejně je to všecko houby platné.
5: Cože?
1: Totiž slámy máme na dvě zimy do zásoby, sýpky se prohýbají, slepice kvokají, ovce bečí.
5: Tak vidíš, že to jde, když chceš, to rádi slyšíme. Dovolujeme ti, abys nám zavázal střevíc.
1: O, ta čest, milost pane. Ale neračte se zlobit, na to tady máte ženské. Já musím na pole, aby čeleď nezahálela.
5: Pravda, pravda, dnes mi děláš radost, šafáři. Milostivě tě propouštíme. Kde jste, kačený líne? Z našeho šafáře si vemte příklad, to je člověk na svém místě.
3: Proutkař nebyl doma. Tak už to na světě chodí, že jak někdo strašně moc pospíchá, nejlíp udělá, když si sedne. A šafář si tedy sedl a čekal. A když se dočkal, vykládal takovou řeč.
1: Člověče boží, ty jsi má jediná spása. Doneslo se mi o tobě, že všecko, co je pod zemí skryto, objevíš svým uměním, svým citem. Zachraň mou pověst před pánem na Bechyni. Nechal někde ve stodole svůj meč a teď mě obvinuje, že jsem ho slámou zaházel a abych ho našel. Jenže jak mám ve hromadách slámy hledat meč? Sáhnu a nabodnu se, kdežto ty vezmeš do ruky proutek a povíš tady. Když se ti to povede, škodný nebudeš. Dám ti, abys neřekl, že jsem držgrešle, dám ti celý jeden zlaťák.
6: Celý zlaťák? Dobře. Přijdu zítra.
1: Ej, jaký pak zítra, zbláznil ses? Musíš jít hned, každá minuta je drahá.
6: Vždyť už je skoro tma, pane.
1: Třesky, plesky, posvítím ti. Aspoň tam nebudou žádní čumilové, kteří by tě rozstylovali. Jdem.
3: A teď vám nevím. Byl ten proutkař jenom proutkař, anebo to byl opravdu spíš čaroděj? Kdybyste ho viděli. Zatímco šafář svítil, on chodil po stodole, brodil se slámou, otáčel se jako holub na báni a to je na tom právě to divné, pořád něco mumlal. Když se mu proutek v ruce ohnul, zapíchl ho do země, udělal kolem něj kruh svěcenou křídou, ale za chvíli ho zase vytáhl a všechno se opakovalo. A zas to mumlání. A pak se z ničehož nic začal klanět k východu a k západu a najednou...
6: Tak to je ten pánův meč, šafáři? Nějakým kouzlem se asi rozpadl na drobné.
3: Ale šafář jeho výsměchu nedbal a skákal tam a skákal sem, sbíral zlaťáky, mokrý jako hastrman, ale to mu nevadilo, jen když zase mohl strkat svoje bohatství do kapes.

0: neřene.
1: Slyšíš tu písničku, pane šafáři? Když ji tak poslouchám, počítám, že mi dáš za objevení pánova meče víc než jeden zlaťák, nebo ne?
2: Přivedeš mě na mizinu, mizero, ale dobře. Dobře, sbírej, co uneseš. Hlavně o tom nikde nemluv. Drž jazyk za zuby.
1: A pán?
2: Čert vem pána, o ničem neví. Ale co ta voda? Sláma plave, ze stodoly je rybník a ze země to tryská pořád dál.
1: To už není moje starost, pane šafáři. S Bohem!
3: Už jsme na konci. A komu je známo, že v Bechyni jsou lázně, ten už si umí dát dvě a dvě dohromady. První se vykoupal ten nemožně tlustý a z tloušťky nemocný bechyňský pán a prý mu to moc prospělo. Do vody ho prý ještě museli nést a na tom se asi podílel celý regiment sloužících, ale zpátky už šel sám. Tak rychle mu ta voda pomohla. Protože už se pak mohl po svém panství pohybovat bez pomoci. Všude zašel a všechno prohlédl. Prohlédl i to, že ho až dosud šafář okrádal a rozloučil se s ním. Inu, tak dlouho se chodí do cizího na zlaťáky, až vám voda nohy podrazí. Ale co nám je do šafáře? My z pověsti víme, jak mohly vzniknout bechyňské lázně. A víme taky, že... To už jsem říkal na začátku a teď to jen podtrhnu tlustou červenou čárou. Všechno zlé je někdy k něčemu dobré. To neznamená, že máte začít od zítřka krást, abyste objevili lázně nebo doly na jahodovou marmeládu jako ten šafář. To je jen potvrzení, že mezi nebem a zemí jsou věci pospojovány velmi podivuhodně a my, že ještě všemu ani zdaleka nerozumíme. Ale... Tajemství nás vzrušuje a tak děkujeme i za pověsti.